hit 99 Luftballons. Ona v ní zpívá: pokud máš na mě trochu času, tak ti zaspívám písničku o 99 baloncích na jejich cestě k horizontu. O 99 baloncích a že něco z toho vzešlo. 99 balonků na svojí cestě k horizontu považovali je za UFO z vesmíru, proto jeden generál za nimi vyslal letku, vyhlásil poplach. Kdyby to tak bylo, přitom šlo jen o 99 balonků na horizontu. A 99 stíhaček, každý byl velký bojovník. Považovali se za kapitána Kirka, byl to velký ohňostroj. 99 válečných ministrů, zápalky a benzínový kanistr, považovali se za mazaný lidi, už větřili tučnou kořist, volali válku a chtěli moc. Člověče, kdo by na to pomyslel, že to dojde tak daleko kvůli 99 balonkům? 99 roků války nenechalo žádné místo pro vítěze. Už neexistují žádní váleční ministři ani žádné stíhačky. Teď, když se procházím okolo, vidím svět ležet v troskách a našla jsem jen jeden balónek. Vzpomenu si na tebe a nechám ho odletět. No, já jsem ten text trochu zkrátil, ale to je jedna z nejznámějších protiválečných písní z období studené války. Píseň nahrála západoněmecká zpěvačka a skupina Nina a původně vyšla v roce 1983. Její nápad vznikl podle známé historky na koncertě Rolling Stones v západním Berlíně v roce 82. Carlo Carges tam viděl vypuštěné balonky a napadlo ho, že by je někdo mohl z dálky považovat za neidentifikované objekty nebo za hrozbu. A z téhle představy pak vznikl text o tom, jak obyčejných 99 balónků spustí vojenskou paniku a nakonec katastrofickou válku. Zajímavý je, že navzdory německému jazyku ta píseň byla srozumitelná i v zahraničí, takže se 99 Luftballons dostala například i ve Velké Británii nebo v Kanadě na první místo hitparád. A přitom později byla natočena anglická verze, ale její text, který byl trochu upravený, vůbec nebyl tak silný, takže anglická verze ztrácí na atmosféře a nemůže se proto vůbec vyrovnat úspěchu německého originálu. Víte, je to zajímavé, jak jazyk nebo jeho melodika a charakter bývá někdy naprosto spjat s hudbou. Zpívejte Wagnera anglicky, je to hrůza. Zpívejte Verdiho německy, je to další hrůza. A poslechněte si Beatles maďarsky a rovnou se oběsíte. Takže Nena a 99 Luftballons.

Tak to byla Nena a jejich 99 balónků. Feel Good Inc. To je jeden z největších hitů skupiny Gorillaz, který vyšel 9. května v roce 2005 jako hlavní single z alba Demon Days, čili Dny démona. A na téhle nahrávce s nimi ještě dohromady zpívají, nebo spíš rapují pánové z New Yorku ze skupiny De La Soul. A Gorillaz je anglická virtuální skupina založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jimmy Hewlettem, to je komiksový grafik a on majoritně stojí za jejíma animovanýma klipama. Hudebně je skladba často popisována jako směs všeho možného. Alternativního rocku, hip-hopu, rap-rocku a funk-rocku. A je na ní skvělé, jak opravdu a velmi uvěřitelně spojuje několik světů najednou. Má melancholický refrén, který působí skoro zasněně a proti tomu agresivnější rapové části té sarkastické partičky De La Soul. A text téhle písně je chápán jako kritika moderní zábavy, konzumu a otupělosti. Faktem je, že samotný název Feel Good Incorporated, to zní jako jméno korporace, která dává nebo prodává lidem dobrý pocit jako produkt. A refrén působí svobodně a poeticky, ale sloky i rapové pasáže mají mnohem temnější tón. Vedle sebe stojí jak touha uniknout a zároveň svět, který člověka semílá. Já přečtu kus textu, abyste alespoň zachytili z něj nějaký pocit, protože přečíst ho celý je nemožný, protože rapeři toho namilou strašně moc a kolikrát alespoň já vůbec netuším, o čem mluví. Takže... Šabadaba, šabada, šabada, cítím se dobře, změna, změna, šabada, cítím se dobře, změna, šabada, cítím se dobře. Město se hroutí na hřbetě velblouda, prostě musí odejít, protože neznají blbost. Takže zatímco zaplňuješ ulice, je to přitažlivé vidět, nebudeš podceňován, protože jsi ztracený a svobodný. Máš nový horizont, je to pomíjivý styl. Melancholické město, kde se nikdy neusmíváme a jediné, co chci slyšet, je pípnutí zprávy, moje sny, ona v nich líbá, protože já nespím, ne. Větrný mlýn pro zemi, toč se navždy ruku v ruce, vezmi to všechno na svá bedra, tiká to, padá to dolů, láska navždy, láska je svobodná, točme se navždy, ty i já, větrný mlýn pro zemi, jsou všichni uvnitř, směšný plyn, tyhle nebezpečné látky, rychlí kočky, seřadě jako zadky, sázej na tyhle poníky na dráze, je to můj čokoládový útok, sakra, vkračuju do srdce tohodle, pane bože, no a tak dále, hele, já už to dál nebudu číst, prostě, určitě tomu budete rozumět. Takže cítit se dobře, SRO.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: A teď to bude písnička And I Love Her, ale ne od Beatles, ale zpívaná Kurtem Cobainem. Kurt Cobain, legendární zpěvák a kytarista skupiny Nirvana, těžce závislý na heroinu, stejně jako jeho milostivá paní Courtney Love, který se zastřelil v roce 94 ve skleníku u svého domu. Měl brokovnicí prostřelenou hlavu, ale zároveň byla v jeho krvi zjištěna smrtelná dávka heroinu. A ono vzhledem ke způsobu, podle některých neproveditelnému, jak se sám zabil, se brzy poté vynořila řada spekulací, že byl ve skutečnosti zavražděn svojí manželkou Courtney Love a důvodem měl být rozvod, o který Kurt žádal. A o té sebevraždě se často pochybuje právě kvůli dávce heroinu, kterou měl v krvi. Totiž při takové množství heroinu údajně vůbec neměl být schopen uklidit drogové náčiníčko do krabičky a potom zvednout brokovnici a namířit jí proti sobě. A u jeho těla byl nalezen dopis na rozloučenou pro manželku Courtney a dceru Frances. Miluju vás a byl tam citát z písně Neil Younga. It's better to burn out than to fade away, chili. Je lepší schořet, než vyhasnout. A Cobain kdysi řekl, mám rád Beatles, ale nesnáším Paula McCartneyho. Přitom nikdo za Kurtova života, ani jeho manažeři, manželka nebo ani členové kapely, nikdy neslyšeli jeho jakýkoliv názor na Beatles. Pak ale najednou přišel a řekl, tohle jsem našel náhodou na nějaký kazetě. A byla to Paulova píseň And I Love Her. A později si tu písničku sám nahrál doma jen tak s kytarou na kazeťák. A tuhle nahrávku si teď poslechněte.

Tak to byl Kurt Cobain a teď to bude Pocta Majakovskému, píseň Pocta Majakovskému a její interpret Robo Grigorov. Já teda slovenského zpěváka Roba Grigorova osobně neznám a ani si nejsem vědom, že bych od něj znal nějakou píseň. Pamatuju si, že zpíval se skupinou Midi a určitě jsem od nich nějakou písničku slyšel, ale to už jaksi zmizelo v oparu. Ovšem nedávno mě moje žena Lucia, která je Slovenka, se zeptala, jestli znám tuhletu písničku. Neznal jsem ji a byla to Grigorova píseň Pocta Majakovskému a já si okamžitě dvakrát poslechl. Výborný text, hudba ničemu nepoplatná ani nepodobná a neskutečně expresivní zpěv, dohnaný až na samou hranu. Alespoň tak na mě okamžitě působila. A hudbu si složil Grigorov sám a text napsal Kamil Peteraj a skladba se často uvádí pod rozšířeným názvem Pocta Majakovskému, Pocta rebelom. A tak by asi měla být skladba chápána. Prostě nejen jako odkaz na ruského futuristického básníka Vladimíra Majakovského, ale obecně jako pocta rebelství, vzdoru a nonkonformnímu postoji. Píseň vyšla v roce 1988 a způsobila trochu nervozitu komunistické strany, což teda se vůbec nedivím. Já vám přečtu kus textu, teda já ho musím přečíst slovensky, promiňte mi, všichni slovensky mluvící, promiňte. A odpusť Bože, odpusť básníkom za to, že přišli na tento svět změnit, čo bylo včera, předvčerom, za to, že přišli na tento svět změnit, čo bylo včera, předvčerom. Ach pane, odpusť rebelom, ach pane, odpusť rebelom, ach Bože, nezatrať duše rebelov, ach pane, nezatrať duše rebelov. Och pane, ochrán ten spolok čiernych duší, tu bandu psov, čo každá doba má, veď štěkali len preto, lebo každý mlčí a umírali na to, že je stále tma. No, ovšem Robo, ten samý rok zdrhl do Belgie a tak komunisti zajásali, protože měli krásný důvod tuhle píseň zakázat. A o rok později se z ní stala hymna revoluce. Jsem zvědavej, jak na vás tahle písnička bude působit. Hudba, text i velmi naléhavý zpěv Roba Grigorova, takže Pocta Majakovskému.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, jsem tady, jsem to já, Ondřej Soukup. A teď to bude písnička Eleanor a Christopher Lee. Eleanor. To je písnička, na kterou jsem náhodou narazil a hned mě fascinovala. Já jsem ji předtím neznal. Ona nemá se středním proudem opravdu nic společného, je celá taková trochu záhadná. Dejme tomu, že to je dramatické crossoverové dílo, čili crossoverové znamená s přesahem do jiných žánrů nebo do jiných stylů. Napsal ho skladatel a producent Damien Kane, Němec žijící v Irsku, a skladbu naspíval Christopher Lee. Pokud vám to jméno nic neříká, tak já vám ho připomenu. Sir Christopher Lee, který žil v letech 1922 až 2015, byl britský herec, který třeba ve filmech stvárnil ikonické role od hraběte Drákuly přes Sarumana v Pánu prstenů a taky hraběte Duku ve Hvězdných válkách. A v pozdějších letech svého života už nechtěl hrát a začal se věnovat hudbě. A jeho práce zahrnovala mluvené nebo deklamované slovo a pak zpíval občas svým operním baritonem se symfonickými orchestry nebo s heavy metalovými kapely, měl docela velký rozptyl. On měl tak charakteristický hlas a tím vlastně dodával písni takovou zvláštní vážnost a divadelní nádech. A skladba Eleanor je příběh o smutku, touze a šílenství a je to upravená báseň Edgara Allana Poea The Raven neboli Havran nebo Krkavec. Zajímavý je, že ta nahrávka, která vznikla v roce 2006, ležela zhruba 10 let zapomenuta někde ve studiu a pak si na ní teprve někdo vzpomněl a byla vydána. Je to fakt velmi zvláštní a taková atypická hudba, ale mě na první poslech fascinovala. In the flow.

to byla nádhera, Christopher Lee a Eleanor. Dobře, teď to bude Vainganga. A to je poslední a závěrečná píseň z muzikálu Mowgli, ke kterému napsala texty Gábinka Osvaldová a libreto napsala dohromady s Mirkem Mirčevem. A já jsem k němu napsal hudbu a skvěle ho zrežírovali pánové z Kůtři, čili Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. Hraje se už 12. sezónu v divadle Kalich a já se na něj občas zajdu podívat. A hlavně pozoruju ty vykulený výrazy dětí, jak s otevřenou pusou sledují celé to terárium, které se odehrává na scéně. A v téhle poslední písni jsou úplně všichni. Samozřejmě člověk Mowgli a pak celá džungle, celé terárium. Slon Hátý, tygr Šerchán, panter Bagíra, medvěd Balu, opice, vlci, šakál, surikata, strašlivej nebezpečnej hadka. A na snímku je zpívají Honza Cina, Jiří Korn, Honza Kříž, Richard Tesařík, Jiří Zoniga, Vendulka Příhodová, Lucka Šoralová, Míša Doubravová, Vláďa Marek a všichni ostatní, co hráli v prvním obsazení, které se samozřejmě za těch 13 let změnilo. Ale tak to občas u muzikálu, pokud se hraje dlouho, chodí. Víte, třeba u Johanky z Arku hrála Bára Báziková od premiéry v roce 2000 a pokračovala ještě v divadle Kalich, když jí bylo v roce 23 60 let a pořád na pódiu vypadala skvěle a vlastně byla ikonická představitelka Johanky z Arku. A my ji zkusili přemlouvat, ať hraje dál, ale ona prohlásila, že jsme úplný magoři a ať se nezlobíme, ale 60-letá pana Orleánská se třemi dětmi to opravdu nejde a odešla. No, ale teď to bude závěrečná píseň z muzikálu Mowgli, píseň všech zvířátek a jmenuje se Vainganga.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Lavi and Ross a Nick Cave. No, je to zvláštní. Lavi and Ross je francouzský výraz, který doslova znamená život v růžové, ale v přeneseném slova smyslu to znamená vidět život v růžových brýlích. Tedy vidět všechno pozitivně a optimisticky, a to se často stává díky lásce. A tuhle píseň napsala, teda text k ní napsala Edith Piaf a hudbu složil pan Luigi. A se s ním jménem to nepřečtu, to neumím. V anglo-francouzský verzi ji naspíval Nick Cave opravdu po svým pro seriál The New Look, což je seriál, který je o módních ikonách jako Coco Chanel, Christian Dior a dalších v období druhé světové války a bezprostředně po ní. Soundtrack z tohohle seriálu, který je na Apple TV, obsahuje různé písně z té doby nebo ovlivněné tím obdobím. Instrumentace je poměrně jednoduchá, nostalgická a je skvěle stylizovaná do období, ve kterém se seriál odehrává. A musím říct, že jak Nick Cave používá svůj hluboký baryton, tak to písni dodává takovou zvláštní surovost a melancholii. Jeho hlas je suchý, unavený, emotivní a naprosto kontrastuje s původní verzí Edith Piaf, která je výrazně vášnivá. Je zvláštní, že Cave tuhle píseň naspíval, protože on zpívá naprosto majoritně svoje písně. Tak jsem si říkal, že buď mu fakt dobře zaplatili, anebo režisér je jeho dobrý kámoš a on to udělal z přátelství. A musím říct, že to se stává často. Takže Nick Cave a Lavi and Ross.

Tak to byl Dekadent Nick Cave a teď to bude další Dekadent David Bowie a jeho píseň Ashes to Ashes, což znamená popel k popelu. A ta písnička je vlastně pokračování Bowieho hitu Space Oddity, což znamená vesmírná zvláštnost z roku 69. Vrací se v ní k fiktivnímu astronautovi majorovi Tomovi, který se nyní nachází ve vesmíru. Já už jsem Space Oddity hrál a na konci písně major Tom přestává komunikovat s pozemním centrem a ty se rozhodnou, že major Tom je smažka, která se v raketě zhulila. A v téhle písni Ashes to Ashes major Tom obnovil komunikaci s pozemním řízením a sděluje jim, že je šťastný, ale oni ho pořád považují za feťáka, který se potácí vysoko v nebesích a dosáhl svého absolutního dna. A zarputilí fanoušci ovšem věří, že se jedná o Bowieho autobiografické dílo o jeho boji proti drogové závislosti a dalším osobním démonům. Poslouchejte text. Pamatuješ se na toho kluka, který byl v úplně první písni? Ze základny jsem slyšel nějaké zvěsti, ach ne, neříkej, že je to pravda. Dostali zprávu od Action Man. Já jsem šťastný, doufám, že jste taky šťastní. Miloval jsem. Vše, co jsem potřeboval, je láska. Následují špinavé detaily. Ječení ničeho mě ničí. Jedině fotky Japonek v syntéze. A nemám žádné peníze a žádné vlasy, ale doufám, že to změním, ale ta planeta, ta pálí. Zbor. Od popela k popelu, od bázně ke zbabělci. Víme, že major Tom je feťák, světý v nebeské výšině, po celou dobu odstřelující úzkost. Znovu a znovu si říkám, že dnes v noci zůstanu čistý, ale ta malá zelená zvířata mě pronásledují. Ach ne, už ne. Mám na krku toho drahocenného přítele. Já jsem šťastný. Doufám, že jste taky šťastní. Záblesk světla, ale žádná kouřící pistole. Nikdy jsem neudělal nic dobrého. Nikdy jsem neudělal nic špatného. Nikdy jsem neudělal nic jen tak z Bůh darma. Chci sekeru, abych prolomil ledy. Chci teď sestoupit dolů, od popela k popelu, od bázně k zbabělci. Víme, že major Tom je feťák, světý v nebeské výšině. Po celou dobu odstřelující úzkost, máma by mi řekla, aby se věci dali do pohybu, radši se nešpiň s majorem Tomem. To je textík, co? No a závěrečným refrénem této písně moje máma říkala, že když chceš něco dokázat, neměl by se špinit s majorem Tomem. Chce údajně Bowie říct, že aby člověk mohl co nejlépe využít budoucnost, neměl by se zabývat minulostí. A že Space Oddity byla jen lehce zakrytá narážka na drogový trip a že Ashes to Ashes naznačuje, že aby Bowie mohl jít dál, musí se zbavit svých drogových návyků. Pořád drogy. Všimli jste si, bez těch by hodně lidí v showbizu vůbec neexistovalo, nebo by se nic neudělalo. No, a tady je Ashes to Ashes.

Tak to byl David Bowie, Ashes to Ashes. A ještě jedna věc. Je zajímavé, co všechno zdánlivě zcela nesouvislé může ovlivnit vznik nové písně, v podstatě čehokoliv, a přitom zpětně se jakákoliv podobnost nebo spojitost s inspirujícím materiálem vůbec nedá najít nebo vůbec není. Totiž v rozhovoru pro časopis Performing Songwriter z roku 2003 Bowie vypráví, že píseň Inchworm, kterou zpíval americký herec Danny Kaye ve filmu Hans Christian Andersen z roku 52, měla velký vliv na Ashes to Ashes. A Bowie řekl, jako dítě jsem tuhle písničku miloval a zůstala mi navždy v paměti. Pořád se k ní vracím. Nevěřili byste, kolik mých písní z té jedné písně vzešlo. Ne, že byste něco poznali, ale něco jako Ashes to Ashes by nevzniklo, kdyby nebyla píseň Inchworm, což znamená housenka. Je v ní prvek dětské hřínkanky, je v ní něco tak smutného, truchlivého a dojemného. A vždycky mě vracela k pocitům čistého smutku, který máš jako dítě, a k tomu, jak jsou tyto pocity identifikovatelné i v dospělosti. Existuje spojitost mezi pocitem ztraceného pětiletého dítěte, které se cítí trochu opuštěné, a stejným pocitem, jaký máš ve 20 letech. A právě tahle píseň to pro mě udělala. No a dneska já se s váma rozloučím Voskovcem a Verichem a jejich naprosto nadčasovou písní Zlatá střední cesta. Víte, já jsem strašně vděčný rodičům, že do nás prali celé dětství písničky Voskovce a Vericha, a já si jich dodnes majoritu pamatuju. Když jsem se potom trochu naučil hrát na klavír, tak jsem se je snažil zahrát podle sluchu nebo později podle not, které jsme měli doma, a opravdu těch not jsme měli hodně. A je neskutečný, jak spousta jejich textů je i dnes velmi aktuálních. Já jednu z nich na závěr musím zahrát. Je ze hry Osel a stín a ta hra měla premiéru v Osvobozeném divadle 13. října roku 1933. Hudbu k ní složil samozřejmě Jaroslav Ježek a ta písnička se jmenuje Zlatá střední cesta. Osel a stín je satirická divadelní hra s podtitulem 10 obrazů o lidech a pro lidi. Její děj se odehrává v antické Abdéře a vychází z látky připomínající příběh o sporu kvůli oslu a jeho stínu. A Voskovec s Verichem z toho udělali opravdu velmi ostrou politickou a společenskou satiru proti byrokracii, proti manipulaci davů a kultu vůdců. A ve výkladu hry jsou výslovně zmiňováni Hitler, Mussolini, Dollfuss, a to byl tehdejší rakouský kancléř. Ta písnička je dokonalou ironií na přizpůsobivost, pohodlnost a maloměšťácké vyhýbání se

pední cestou. Vůl připojil suše, je to cesta má. Každej po ní kluše je vyšlapaná. Poslouchej, bučí kráva, tou se dej, ta je pravá. Seš mladej, seš hloupej, já jsem stará kráva. A tak dál, a tak dál. Uslyšíte. A pořád mě tak napadá, jak jsou ta slova platná i pro dnešní dobu. No, rozhlédněte se pozorně kolem a tím se s váma rozloučím a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

vnuku naposled podal ruku, zabuněl a pak děl cválej za nevěstou. Strejček hůl, teta kráva, každej půl rady dává. Hochu můj,

0: našli, vypásli všechno, co našli, poslední stéblo trávy slupli krávy.
1: Chudák posel hladem kožen už nemůže dál.
0: Jak tak prostřed zlaté střední cesty hladov stál?
1: Spatřil dvě otýpky, cena ležet opodál.
0: Jedna byla vlevo, druhá doprava. Cesta vede středem, to je otrava. Kam pak já, chudák, dám svou oslí ušatou hlavu,
1: když nemám na cestě vůbec žádnou potravu?
0: Přece.

0: Oček odkrůto tušlí je vyšla. A na na na na na na na na na na.
1: Jak si ten chudák posel velebil tradici. Hlad mu rozleptal břicho a játra i bránici. Vše to, co řekli staří.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy máte naladěný váš pořad na vlnách Českého rozhlasu Na cestách s Petrem Voldánem. No a dnes jsem velice rád, protože budeme cestovat s hostem, o kterého jsem dlouho usiloval a nakonec se to povedlo. Budeme cestovat s Markétou Irglovou. Vítám vás u mikrofonu.
5: Děkuji.
4: Markéta cestuje hodně, představovat jí, no mohli bychom jí trošku představit, protože možná ne všichni, ono už je to 18 let, co jste držitelkou Oscara?
5: Ano,
4: je to 18
5: bude,
4: let.
5: Ano.
4: To už je dost dlouhá doba. No takže první rekvizita z mého cestovatelského kufříku a je to tahle ta figurka, i když vy máte tu pravou, tohle to je takový trošku fake. Je to hodně dávno, ale já myslím, že je to pro vás pořád živé, ten Oscar.
5: No, to víte, že jo, mám ho doma, tu sošku, kolem něho chodím každý den, když jsem ve studiu a znamená to pro mě hodně tady to ocenění a mít tu jako tu fyzickou sošku u sebe doma.
4: Říká Markéta Irglová, dnešní host pořadu Na cestách, rodačka z Valašského Meziříčí, ale nebojte se, my se z Čech dostaneme dál, my se sice zastavíme v Hradci Králové nebo v Pardubicích, ale určitě se podíváme samozřejmě do Spojených států na ty Oscary, ale zdržíme se tam ještě v New Yorku, mrkneme se do Irska, na Island, prostě budeme cestovat.

0: Dozněla úvodní písnička, Oscarová písnička, ve které jsme představili jak Markétu Irglovou, tak jejího partnera, nejenom v té písničce, ale jeden čas i životního partnera, kde si jsem přečetl, že když jste ho potkala, tak jste potkala zrzavého Ira, Glena Hansarda.
1: Ano.
0: Jak se vám poslouchá taková písnička? Po těch letech. Tak vy znáte, vy musíte dávat podle mě na koncertech pokaždé.
1: Ano, pořád ji rádi hrajeme i já, i Glen. Je to duet, takže většinou, když hrajeme, tak si k sobě někoho přibereme. Ale písničku máme dodnes rádi, máme s ní spojené pěkné vzpomínky a vlastně reprezentuje to pořád vrchol naší kariéry dodnes, takže člověk si ji rád zaspívá. A hlavně ví, že co pro ty lidi, posluchače, ta písnička znamená, že s tím mají spojené svoje příběhy, svoje různé lásky a všechno možné, takže je to vždycky tak hodně emočně nabité.
0: Když my slyšíme tu písničku, kteří víme, že to je ta oceněná z Oscaru, tak se tím možná někteří z nás přenesou i za tu velkou vodu do těch Spojených států. Byla jste schopna v té době vnímat ten New York, když přišel ten Oscar?
1: To víte, že jo, New York působí 100% na každého, který se tam podívá, protože je to velkolepé a ta energie je tam opravdu silná a vlastně než to bylo velkoměsto, tak i pro lidi, kteří tam žili předtím, to bylo jako posvátné místo, kde se scházeli a na různé rituály a tak, že to jako pociťovali, že nějak ta země prostě má nějakou energii v sobě a to myslím, že ovlivňuje úplně všechno v tom New Yorku a proto je to takové kulturní středisko a ti Oscaři sice byli v LA a to je zase vlastně úplný protipol nějaký, ale taky se mi to tam líbilo a zažila jsem si tam pěkné chvilky a akorát si myslím, že tam úplně jako nepatřím, že se tam úplně nehodím, ale ráda jsem si to vyzkoušela.
0: Říká Markéta Irglová, která si myslí, že do Ameriky moc nepatří, ale přitom jste tam dost často z poslední doby, když jsem se díval, tak San Francisco, Seattle a další destinace, ale pojďme z těch Spojených států dál. Vy jste vlastně, než jste zakotvila na delší dobu potom v New Yorku, tak jste žila v Irsku. Opět otevřu kufřík a připomenu vám to Irsko. No tak pro Čechy znamená Irsko samozřejmě tu ohnivou vodu, ale vy to budete mít asi víc spojené s tou muzikou. Já tady mám jeden nástroj, který nevím, asi jste to měla někdy v ruce.
1: Bauron, tady miniaturní verze. Ano, já mám doma trošičku větší a mám ten nástroj velice ráda. Počkejte, na to je takový trik. Na to menší se hraje teda o hodně hůř. Ne, to ne, tady na tento nedokážu.
0: Ale jo, netrvalo by to dlouho. Je vidět, že z té základní průpravy jste toho moc nezapomněla hudební. Vy jste chodila do hudební školy, v 7 už jste měla piano, potom hned kytaru, tak teď jsme si zkusili irský bubínek. Když byste zkusila porovnat tu mentalitu Američanů a těch Irů, kdo by z toho vyšel líp pro vás?
1: Já se snažím ty věci tak nezobecňovat, i když určitě mi jsou Irové jako od jak živa blízcí. Máme jako ráda tím, jak oni jsou takový bezprostřední a vtipní, jsou takový trošku nevypočitatelní někdy, ale jsou prostě sami sebou. A od jak živa mně přišlo, že nějakým způsobem jako jim rozumím prostě jako lidem a že mě berou, že jako jak kdyby jednu ze svých a tak. A v Americe je to více takové, přece jenom se tam mísí ty různé kultury a o Americe se říká, že je to země svobodných a statečných, takže tam člověk vždycky cítí takovou nějakou velkolepost, všechny ty velké budovy, všechno je tam prostě velké, lidi jsou hlasití, je tam velké takové sebevědomí a všude má člověk jako možnosti a vlastně všechno se tomu člověku tam nabízí a ti Američani samozřejmě jsou tím nějakým způsobem tvarovaní, ale já si myslím, že jsem jako nějak moc, jakože v tom pravém slova smyslu neocenívala nebo nechápala do té doby, než jsem viděla teďka v poslední době muzikál Hamilton, který je na Broadway a ten je vlastně o té revoluci osvobození se od Britů. Mají můj, nebo měli vždycky můj respekt. Mně se strašně líbí, jak dělají hudbu, jako jak oni tam už děti, jak umí tancovat, zpívat a choreografie, to prostě mají strašně vymakané a myslím si, že nikdo ve světě se jim nevyrovná v tom tomto, takže mě to hodně inspiruje v tom, jako co je možné toho dosáhnout třeba v tom divadle, v hudbě a ty krásné divadla a lidi, jak jsou pro tu kulturu nadchlí, jako je to, já tam ráda do té Ameriky jezdím na koncerty, k nám se ti Američané stavili vždycky strašně pěkně skrz tu hudbu i vlastně tomu filmu v té době dali takovou velkou šanci. Já jsem spíš myslela, že do toho Hollywoodu se možná úplně nehodím, ale jako do Ameriky jezdím rád a tam je to takové hodně od každého trošku, to je tak velké, že každý si musí najít aspoň jedno město, které mu přiroste k srdci.
0: No my jsme teď trošku utekli z toho Irska, ona možná, vy jste zmínila tu statečnost, jestli té statečnosti trošku nepřišlo s těmi Iry, kterých přišlo do Ameriky spousta.
1: No tak samozřejmě, že ta irská krev je tam hodně cítit v té Americe dodnes a lidi se k tomu hodně hlásí, k těm irským původům, takže určitě.
0: Jak na vás působila irská příroda, nebo působí, když tam přijedete? Mně se hrozně líbila, i když je úplně jiná než u nás. Třeba to množství kamení, my jsme tam natáčeli. A vy jste vlastně také natáčeli s mými kolegy a kamarády pořad Postřehy odinut s partou z televize Ostrava a s Tomášem Sněgoněm a spolupracovníkem rozhlasu kdysi. A my jsme tam natáčeli právě ty postřehy a jeden jsme věnovali právě jenom kamenům. Protože podle mě i kameny v Irsku mluví, i když jsou nehybné staletí.
1: No, tak ta příroda je, to má velký charakter tam v Irsku. A lidi k ní mají, nebo měli, možná se ten moderní svět se hodně mění, ale dřív měli k přírodě veliký respekt, protože věřili, že v té přírodě prostě existuje svět těch víl a ten neviditelný svět.
0: Skřítci.
1: A taky si dávali pozor, že se vědělo, třeba farmáři věděli, že tady ten strom na něho nešahají, ten se nesmí skáce, tam to mají víly a oni se začnou mstít. Což to jako jsou plno příběhů takových, kde se začaly dít fakt hodně divné věci, že i člověk, který by na to nevěřil, snad začne věřit, protože proto není jiné vysvětlení, ale oni si dávali hodně pozor a jsou tam takové krásné příběhy s tím spojené, takže já jsem to tam hodně navnímala, tady tohle, to spojení mezi těma lidma a tou přírodou a takovým tím folklorem, který tam vlastně žije a je víc než jenom folklorem.

0: hrouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Na cestách. My dnes cestujeme s Markétou Irglovou. I ve svých písničkách se zabývá láskou, strachem, světlem, temnotami. Má ráda pohádky. Já jsem přijel z kraje pohádek, tak jsem vám jednu přivez. Možná ji nemáte, protože teď bydlím kousek od místa, kde ty pohádky vznikaly, u babičí na údolí. Tak čím vás okouzlují pohádky? Třeba i Boženy Němcové.
2: No, jako pamatuju si je z dětství, že mi rodiče četli. Já jsem z nich jako měla většinou takový spíš, že to na mě tak dolíhalo jako takový smutný pocit, ty pohádky těch bratrů Grimmů a Božena Němcová. Přece jenom to nebyly úplně takové ty...
1: Není to moc optimistické.
2: Není, no, jako a i když člověk to jako vnímá jako dítě, si myslím, že to je takové často smutné, často jako hodně se v těch dětech jako vychovával takový ten strach jako z té smrti a z těch špatných lidí nebo mocí.
1: I když to dobře končilo třeba?
2: No, někdy třeba ne. Ale jo, jako asi to mělo prostě v té době, to mělo svůj účel a taky se nezastávám se toho, že je to správné tady ty pohádky přepisovat v dnešní době a vlastně tam ten špatný konec nebo ty špatné věci úplně vynechávat, jak je třeba moderní verze Karkulky, to mě taky rozesmálo, jakože jak se to mění, aby náhodou děti se nevyděsily, tak...
1: No ale pak jsou méně připravené na život, protože život není až tak úplně mnohdy příjemný a hodný.
2: No a musí se, jako to, jsem to někde četla, že je to dobré pro děti se seznamovat se strachem, se smrtí, se ztrátou v tom dětství, v takový jako malý dávka v tom prostředí toho bezpečí domova, než se s tím jako seznámí naplno potom v dospělosti.
1: Kdy mají ještě děti rodiče za zády a mohou se ptát, mohou dostávat odpovědi. Vy máte 3 děti, budou asi více jazyčné, ale v té češtině nějaké pohádky také už jim dávkujete?
2: No, víte...
1: Oni už jsou starší než pohádky.
2: Oni čtou, jako, aspoň ty moje děti teda čtou úplně jiné knížky, než jsem četla já. Navíc mám 2 kluky, takže to je taky jiné. Že je zajímá jiná literatura. Jako dřív se četly Divoké šípy, jmenuje se to tak?
1: Nebo
2: Rychlé šípy.
1: Nebo Indiánky.
2: No a dneska teda aspoň moje kluci čtou hodně takové ty manga knížky z... ty kreslené z Asie, z Japonska, z Koreji. Mm-hmm. A jako v češtině je čteme doma, ale oni mají tam je hodně obrázků a je to takové hodně akční a je to baví. Tak já čtu to, co je baví, aby jim nějak přiblížila ten jazyk tak, jak to mají rádi.
1: Pojďme k tomu cestování. Jsme na cestách s Markétou Irglovou a na vlnách Českého rozhlasu. My jsme se potkali poprvé při vyhlašování cestopisů roku. Letos je to opět tak. Vy cestujete hodně, čtete i cestopisy, nebo ne?
2: Ne, nečtu.
1: Nemáte čas?
2: Nemám, já vlastně čtu hodně málo, no, v dnešní době, že opravdu toho času. Když mám čas, tak přečtu pár stránek a hnedka u toho usínám, takže jsem teďka spíš poslouchám podcasty, já vím, že to je taková jako moderní možná vymoženost, ale přece jenom třeba teďka čtu Bibli, ale skrz ten podcast, jakože očima bych ji asi nepřečetla, protože přece jenom.
1: No, tak vy jste na tom s tím časem určitě velice špatně, protože já už jsem tu zmiňoval pár destinací z poslední doby a teď vás určitě čeká další spousta cest. Máte vůbec ráda to cestování? On je to takový kočovný život.
2: Ano, je a je to těžký jako život bez z rodinu. Myslím, že dřív, jako když jsem byla mladší, tak jsem to milovala. Mně to přišlo takové osvobozující každý den v nějakém novém místě. Člověk to má tak nalajnované, že vlastně nemusí ani nic sám organizovat, vymýšlet, kde přespí, jako jak se dostane z A do B. A vlastně každý den je v novém místě a moc se mi to líbilo, ale přesto jenom po těch pár letech už mě přestalo bavit jako to žití z toho kufru, že vlastně člověk jenom má to, co má v tom kufru a zbytek někde jinde. A když přišla ta doba, kde jsem mohla jako trošku volnit, přestěhovala jsem se na Island a tam jsem založila tu rodinu a pár let jsem vlastně nejezdila kromě Česka nikam, tak mě to v té chvíli vyhovovalo. A dneska je to takový konflikt toho, že mě baví jezdit po těch koncertech, ale zároveň nerada odjíždím od té rodiny a už je to všechno těžší. No.
1: Většina lidí, kteří mají spojenou tu profesi nebo to, co je živý, nebo ten hlavní svůj objekt zájmu s cestováním, třeba hokejisti, umělci a podobně, tak trošku si stěžují na to, že znají z těch míst, velice zajímavých pro nás ostatní, kam jezdíme třeba za tou turistikou, že znají hotely, koncertní sály nebo hokejové haly anebo podobná místa, a víc nic. Hmm. A většinou už není čas se tam zpátky vrátit. Tak kam byste se ráda vrátila, kde jste třeba koncertovala a nebyl čas si to tam prohlédnout?
2: Já bych se ráda vrátila třeba na Nový Zéland, tam mě to hodně na mě zapůsobilo. I když jsme jako určitě měli příležitost si to tam jako prohlédnout víc, než jak jste teď popisoval, protože přece jenom to byla dlouhá cesta, byli jsme tam poprvé a před koncertem i po jsme měli, myslím, jeden den, jenom tak si prohlídnout, jeli jsme tam na jeden ostrov, na pláži jsme tam strávili celý den, takže jsem to měla, ale bylo tam určitě víc toho objevovat, tak tam bych se vrátila. Do Japonska bych strašně jela, protože tehdy to bylo jenom hotelové pokoje a rozhovory a večeře, to jako všechno, k čemu jsem se tam dostala, tak to bych chtěla jako s rodinou se tam podívat a jet tím vlákem do Kyoto a tam určitě. Pak Jižní Korea na mě zapůsobila velice příjemně, lidi byli skvělí.
1: Jsou zase místa, kam byste se vrátit třeba nemusela?
2: Do Jižní Ameriky jako bych třeba, už by mě to asi netáhlo. Tam jsem se podívala do Brazílie s Glennem, jsme tam měli koncerty a pak jsem později jela do Argentiny točit jeden klip. A jednou jsem jela jako jenom na takovou krátkou dovolenou s přáteli do Mexika, ale ani jedna z návštěv jako pro mě nebyla vyloženě příjemná, takže tam bych třeba, nevím, já si myslím, že někdy je to dané i jako astrologii, já na to třeba věřím, že některé místa tam pro člověka jako nebude úplně dobrá zkušenost a jiné místa se pokaže, když se tam dostane, tak se dějí fajn věci a je to všechno tak nějak plyne samo. No.
1: Co v kufru u vás, když jedete na to turné nebo na nějakou tu šňůru nebo na koncert, jako nesmí chybět? Máte třeba nějaký talisman, když jste přesto trošku víc duchovno a podobně, věříte na něco takového, nebo nějaký rituál máte?
2: Je pár věcí, které si vozím vždycky sebou, jinak mám takový, nevím jak to popsat, takový jako kožený, jako nákrk, to je tak pro ochranu. Mám ho jako vždycky u sebe, když jsem v letadle, protože od té doby, co mám děti, tak přece jenom jako jsem nervózní z takový věcí jako letět letadlem nebo jízda na kolotoči a takové ty. No, takže to si nosím něco na ochranu a mám jako většinou tady ten řetízek panenky Marie na krku a mám taky oné tyčinky se sirkama, které to si vždycky ráda zapálím v šatně, abych se dostala do nějaké, protože to je vždycky takové hodně, někdy jsou to neosobní prostory, člověk tam je na jeden den a tím, že si tam zapálím tu vůni, kterou znám.
1: Udělat si tam příjemně.
2: No, tak jo, přesně tak. A co ještě, svíčku si většinou vozím sebou, sluchátka, abych si mohla poslouchat nějakou hudbu, nebo někdy se učím písničky. A těch věcí asi víc.
1: Tak jsme nahlédli trošku do cestovního kufru Markéty Irglové, dnešního hosta pořadu Na cestách. Je to zajímavé určitě, protože je dost lidí, kteří nevozí nic. Pak jsou lidé, kteří musí mít sebou třeba jednu věc a kdyby ji neměli, tak budou nervózní celou cestu. No a pak jsou ještě lidé, kteří z každé cesty něco si přivezou. Jste také člověk, který si musí něco přivést?
2: Já strašně ráda vozím jako dárky druhým z cest. Vždycky, když přijedu domů, že něco přivezu těm lidem, kteří třeba tam zrovna nemohli být, když vidím něco, co vím, že by se jim líbilo, nebo co se doma nedá jako úplně koupit, tak mě vždycky potěší, když to tam můžu koupit a přivést. Někdy to je věc, která reprezentuje to místo a někdy je to jenom věc, která vím, že se tomu člověkovi bude líbit.

0: dozněla další písnička. Mě je skoro líto pouštět písničky do toho vašeho příjemného vyprávění a do toho vašeho cestování. Teď jsme mluvili o dárcích a o tom, co si nevozíte třeba z cest, tak já nakouknu do kufříku. Já tady pro vás něco jako dárek mám, ale vraťme se zpátky teďka. Tam, kde žijete už, jestli se nepletu, zhruba nějakých 13 let, vraťme se na Island. Proč bych měl jet na Island?
1: Já myslím, že tam by člověk měl jet jenom, jestli ho to tam vyloženě táhne, ne kvůli tomu, že nějakým jako turistickým reklamám, protože ty jsou hrozně klamné. Tam se jako prodává verze Islandu, která existuje, ale každopádně není zaručené, že i člověk ten Island v tady té podobě uvidí, protože on se jako zásadně samozřejmě fotí, když svítí sluníčko, a většinu času je tam prostě zamračené a navíc vítr nejde zachytit na fotkách, což je samozřejmě pro tu reklamu dobré, ale ta realita je taková, že vítr prostě fučí pořád z každého směru. A je to někdy takové, no, že moje oblíbené roční období je třeba léto, protože tam to 24-hodinové světlo je opravdu magické. Tady to vidím na těch fotkách, jak listujete, a je to opravdu magické. Listuju průvodcem
0: při tom vyprávění Markéty Irglové a jsou tady samozřejmě všelijaké vodopády, spojení s vodou je tady velké, pak samozřejmě oceán, ryby a pak nádherná příroda, ptactvo a tak dál, fjordy. Ale jak říkáte, ty fotky jsou takové malebné, je to všechno, není tam ta drsná, odvrácená tvář Islandu. Když je ta dlouhá zima, strašně krátký den, tak chybí světlo, chybí slunce. Mm-hmm. Máte to taky tak?
1: No, máme. Jako tam
0: se jak si pomáháte, když není to slunce?
1: Pomáháme si například takovou speciální lampou, která nám slouží jako budík. To je úplně nejlepší, jako jsem tak šťastná, že jsem toto objevila už před mnoha lety. Máme ji jako v každé ložnici a i děti ji mají, že člověk si nastaví čas, ve který se chce ráno vzbudit, třeba do školy, do práce, a ta lampa jako půl hodiny před tím probuzením vlastně vytváří takový jako umělý výsvět slunce.
0: Rozbřesk, jakoby,
1: tak, jo. Takže ona se tak jakože pomaličku vlastně zapíná.
0: Přibývá světlo
1: a to světlo vlastně proniká přes víčka do těch očí a dává tomu mozku jako signál, že už bude svítat. A já mám potom nastavený budík i na telefonu, ale budím se většinou před tím telefonním budíkem, protože...
0: Takže ten stihnete vypnout.
1: No, já jako vnímám to světlo a říkám, ok, za chviličku jako budu stávat, a opravdu je to úplně jiné probuzení, než když zazní ve tmě ten budík, to je vždycky hrozné a fakt tam dlouho ta tma jako ráno bývá, třeba v té zimě se rozednívá až tak mezi 10. a 11. Si vemte, že v 11 ještě třeba svítí jako pouliční lampy, protože ještě je tam takové šero.
0: A znova se rozsvítí po 3 hodině odpoledne.
1: Přesně tak, už někdy kolem 2 se začnou jako znova zapínat, protože ve 4 už je tma jako v té zimě, tak člověk musí taky brát vitamin D, a když ho nebere, tak jako začne to na sobě vnímat po nějaké době, že má méně energie, že tak jako na něho doléhá už to, no, hlavně to, že tam není to světlo a to teplo, jako člověk, tam teplo třeba je v těch domech daleko větší než v Česku. Já když přijedu v zimě do Česka, tak já jsem vždycky v šoku. Tam na Islandu jsou na to připraveni, tam mají prostě topení v podlahách, ta energie na to vytopení toho domu je levnější, takže lidi prostě nešetří s tím topením vůbec.
0: Tam no, to mají... chtějí si to užít, no, když vyjdou ven, je zle.
1: Jo, tam mají prostě naplno topení a otevřené okno. Tady by vás zabili, kdybyste to tak měli, jako že pálíte peníze.
0: A nežene vás třeba při té tvorbě, když to cestování nebo ten pobyt v téhle té exotice Islandu nebo v Reykjavíku spojíme s tou vaší tvorbou písničkářskou, netlačí vás to trošku víc do takové melancholie nebo do takové nálady. Pro nás třeba jako posluchače pohodové? Pomalejší?
1: Určitě, ale já si myslím, že to je prostě nějaké moje nastavení, že taková prostě já jsem nějak vnitřně už od jak živa a možná proto si vyhledávám místa, které nějak s tím rezonují.
0: A v čem vám chybí rodný kraj nebo Česko?
1: Hrozně mi nejvíc. Chybí tam stromy, hrozně. A taková ta příroda, kde člověk prostě vyjde na procházku a může hodiny chodit bez toho, aby třeba...
0: V něčem zeleném.
1: No, v něčem zeleném, tak to tam třeba vůbec není. Tam si může člověk jako navýšlap na nějakou sopku, která už není aktivní. Teď už se tam jako vybudoval docela pěkný lesík, ale ty stromy nejsou jako vysoké stromy s bohatýma korunama. To jsou jiné stromy, než rostou u nás. Tak to mi chybí. A chybí mi i řeky. Já jsem dřív milovala se koupat v řekách a u splavu sedět. A tam sice je to moře, ale to moře je tam skoro jak nějaká kulisa. Já třeba miluju moře a vždycky, když jsem přijela do zahraničí a byla jsem blízko moře, tak já jsem nemohla u něho být bez toho, aby do něj skočila. Že i když byla zima, nebo i když bylo divoké to moře, tak hned jsem tam prostě šup a byla jsem tam. A na tom Islandu to je tak na smrt, to moře tam do toho skočit, to je tak ledové, že jako to vnímá člověk spíš jako, že ani vlastně jsem na to myslela, když jsem byla na procházce, než jsem se měla, že jsem necítila žádné vůně jako v tom vzduchu, že když je člověk nějaké místě.
0: Ten les, nejsou ty květiny, louky.
1: Právě, že tam ještě nic nekvetlo, ani nerostlo a ty, jak fouká ten vítr, tak jako on kdyby odnáší jako veškerou tu vůni. A ani to moře prostě nevoní, jak moře. To bylo strašně zvláštní, že jsem si říkala, jestli to není ten Island tak unikátní právě, protože to je jak jako čistý papír, jakože člověk si do toho vtiskne jako to, co chce, že mu to vlastně dává takovou jakože trošku odpočinek od toho světa, který je přehlcený jako zvukem, různýma vůněma nebo nějakýma věmama, že na tom Islandu fakt si člověk od toho udělá trošku pauzu.
0: No ale pojďme obrátit list a ta pozitiva Islandu, která byste zdůraznila?
1: No tak je to spojené s tím, že ten Island není přehlcený. Tím, že ta příroda potom má jako větší prostor, tam jako nějak být bez toho, aby byla utlačována těma velkýma městama a pořád se tam roztahuje vlastně ta populace, tak ta příroda je tam prostě, jsem chtěla říct jako král, ale spíš jako královna. A velí si tam a je drsná a prostě nenechá se moc jako nikým utlačit a často dává těm lidem jako najevo, že ať
0: pánem.
1: Si nedovolují, jo. A to se mi
0: ať
1: prostě líbí.
0: Ať už je to sopka, nebo ať je to bouře.
1: Mm-hmm. No, bouřky tam nejsou jako takové deštivé, jak u nás, tam jsou větrné bouřky, což je úplně, já miluju bouřky, jako třeba letní, když prší a do toho ty hromy, a to tam vůbec není, tam jsou jenom větrné bouřky, kde vítr strašně rychle fouká ze všech směrů. Ale jo, je to prostě, ta příroda je tam velice silná a člověk si to, i když si to neuvědomuje jako vědomě, tak to prostě cítí a nějakým způsobem ho to nabíjí, jako energeticky si myslím. A mě to nabíjí v tom kreativním slova smyslu, že já potom přetvářím tu energii do toho kreativního a proudí ze mě prostě všechno možné. Já mám klavír u takového velikého okna s výhledem na moře a na hory a na nebe.
0: To je to půlkruhové.
1: Mm-hmm, přesně tak. A vnímám to tak, že prostě mě to ovlivňuje, no, to, že tam pořád vidím jako ten horizont a taková ta otevřenost toho horizontu tím, že tam právě nejsou ty stromy a člověk vidí prostě daleko, daleko do dále, tak si myslím, že to nějakým způsobem vytváří i prostor jako v mysli, že má člověk nějak, kdyby slyší svoje vlastní myšlenky nebo se k němu třeba dostane něco jiného, co momentálně nedokáže se probít tím hlukem té mysli a nějakým způsobem to je taková jako expanze, mně to přijde, což mě je osobně velice sympatické, ale věřím, že někdo, komu vyhovuje víc takový ten ruch toho velkoměsta, ho to spíš může třeba znervozňovat.
0: Brzy to na něj padne, to ticho a ta samota, no, málo lidí,
1: ale
0: příroda bez zeleně.
1: Ale abych jako tomu Islandu nekřivdila, tak on je zelený třeba v létě, opravdu tam se to zazelená. Ty květiny krásné, divoké, co tam rostou, ten nádherat se tam procházet a oni jsou takové miniaturní, ale taky to má svoje kouzlo a jsou tam ty vodopády, to musí být nádherné. Já jsem třeba ten vodopád zažila v únoru, mě tam můj manžel, když si v tom prvním roku na Islandu mě dovezl k vodopádu v únoru na moje narozeniny a to byla taková zima a déšť, jsem si říkala, jako proč, jako co z toho mám mít, ale když tomu člověku přeje počasí a zažije to sluníčko v té zelení, anebo když tam přijede v zimě a zažije tu polární záři, nebo když tam sedí prostě v tom létě, když je to slunko jako úplně nezapadá, vlastně jde jenom dolů a pak zase začneš plhat kolem půlnoci nahoru. To může třeba si udělat výšlap nahoru. To se mi jednou stalo, že jsme šli na Esja, to je blízko Reykjavíku, taková hora, ne moc vysoká, takže výšlap třeba trvá 2 hodiny nahoru, 2 hodiny dolů. A mně se stalo, že najednou jsme jako šli dolů a jsem si říkala, já jsem nějaká unavená, kolik tak může být hodin, a byly prostě 4 ráno. A mě to vůbec nedošlo, tak jak bylo to světlo, mě to nabíjelo energii, že jsem ani neměla pocit, že bych měla jít spát. Takže je tam prostě něco magického v zimě. To jsou takové momenty, kdy úplně nesněží, ale jenom takový jako námraz na cestách nebo i na trávě a to je jak takový křišťál, jak kdyby pokrýval celé to okolí a to se tak třpití, jak kdyby byly všude diamanty. To je fakt nádhera. Je to tam kouzelné, ale mezi tím je to prokládané prostě tou drsnou, jako nemilosrdno, prostě zimou, větrem, a na to člověk musí být připravený. No já si myslím, že když ví, jako do čeho jde, že si to užije, ale já si myslím, že ten turismus jako často klame, nejenom jako na Islandu, že člověk si udělá téměř nějakou představu. Ano, samozřejmě, že se všude lidi snaží nalákat. Já si myslím, že nejvíc musí být lidi zklamaní z toho, že zaprvé, že je to tam drahé a že jako udělat si to hezké je někdy těžké, když člověk je opravdu omezovaný tím, že se tam nakupuje třeba instantní nudle v bonusu, co je tam jako ten levný supermarket, aby mu ty peníze vydržely na celý výlet, nebo má prostě naplánované nějaké stanování a spaní venku a pak třeba celý týden proprší, že to je potom horší, ale když ví, jako do čeho jde a já jako osobně bych třeba, kdybych to byla já jako turista v Islandu, já bych si radši sama pronajala auto a jezdila prostě po svojí dráze a zastavovala tam, kde ne úplně s tím, jako takové to hromadné cestování.
0: A ne plán, ale tam, kde vás to osloví.
1: Přesně
0: úplně
1: tak.
0: Úplně to na vás vidí.
2: Nejste

0: No a bohužel jdeme do finále, protože čas je neúprosný. Jakou mají specialitu na Islandu, kterou byste poradila, kdyby tam někdo jel, ať si ji určitě dá?
1: Tam jsou nejlepší ryby, jako stoprocentně. Dokonce mi přijdou lepší než třeba v Jirsku ty ryby. A nevím proč, čím to je, ale to si jako člověk fakt vychutná. A jsou tam dobré ty restaurace na ty ryby, že to umí krásně připravit. A to bych stoprocentně doporučovala. Pak jehněčí kýta je výborná. Ať už si to člověk dá v restauraci, nebo si to koupí prostě v supermarketu a doveze domů, to tam je vždycky k mání. Jsem měla i ryby kamarády ve studiu, protože tam je to jehněčí taky velice běžné a lidi to mají rádi. A říkali, že tam na Islandu se to nedá srovnat, kolik je to lepší. Ty speciality bych řekla, to je spíš takový ten žralok zakopaný jakože v
0: to
1: zemi.
0: To jsou ty marketingové speciality.
1: No oni to tam jako dřív jako fakt jedli, to není žádný jako zase trik z jejich strany, ale je to, musíme si jako přiznat, že to je prostě z dob jako vikingu, kde prostě na tom Islandu nešlo nic vypěstovat a nebo jako málo, minimum a museli prostě nějak tu zimu přežít.
0: Žít z toho, co mají.
1: Přesně tak, takže museli umět prostě zpracovat všechno, co měli a nějak to zakonzervovat a prostě bylo to jídlo jako spíš z nouze, než že by to byla nějaká delikatesa, ale do dneška se to tam pořád jí, zapíjí se to tím brenny vínem, to je ta jejich kmínovka a pak o Vánocích tam jí takovou strašně smradlavou rybu, to bych zase nedoporučovala. To míjíme něco jiného.
0: No já jsem viděl jednu fotografii, kde u vás na vánočním stole je i bramborový salát a také české cukroví.
1: Přesně tak, my to kombinujeme ty tradice, že 23. teda někteří jí tu smradlavou rybu a ti, co nejí tu rybu, tak jí uzené jehněčí, že se uvaří ten den a já, mně přišlo, že se k tomu strašně hodí náš bramborový salát, tak já ho k tomu dělám a už se k nám vždycky nastěhuje celá rodina manželova na toho 23.
0: Na ten salát.
1: No, ten salát, že jim strašně chutná, tak už je to z toho taková tradice.
0: No a když cestujete, samozřejmě procestovala jste v podstatě celý svět, kde vás ta kuchyně ještě oslovila?
1: No já jako miluju v Japonsku tu kuchyni, to bylo něco úžasného, to mě moc chutnalo, všechny ty, já mám rád ty polívky, ty rameny, nudle, sushi, to mám moc ráda.
0: A hůlkami?
1: Ano, no já už dlouho, já nevím, kde jsem to měla poprvé, sice to jako i ta představa jíst syrovou rybu první mě přišla zvláštní, ale nějak jsem se to naučila, ale já mám spíš rád jako ty polívky a ty nudle. Protože to možná, že to má, znám z Česka.
0: Ano, v Čechách nudlová polévka nebo i s játrovými kredlíčky, to je prostě specialita, takže možná, že k tomu máme i přesto tak blízko.
1: Italskou kuchyni mám strašně ráda. Doma taky vařím často, děti to milují. Francouzskou kuchyni miluji. Byla jsem tam často navštěvovat kamarádku, tak to mám taky nastudované z části. Jo, jako
0: a
1: já.
0: Co vám chybí z té české nejvíc?
1: Jste české? Asi jídla jako segedinský guláš, knedlíky, takové to. Jako
0: já
1: to
0: si vás
1: nedovedu české.
0: Představit v kuchyni teda, protože vaši poetickou duši u toho, jak loupete brambory na bramborový salát.
1: Já jsem velice často v kuchyni, jsem jako v podstatě hospodyňka doma, že vařím. Děti mají sice teplé obědy ve škole, ale my s manželem ne, protože pracujeme přes den jako v našem studiu, nejsme jako zaměstnanci nějakého místa, který nám to nachystá, takže my si dáme třeba lehčí oběd a větší večeři, takže já vařím často a ráda. Jako problém je, že když vaří člověk pro děti, tak to je jako, že se s tím třeba dlouho pipla a pak za 10 minut oni odchází od stolu, že? A je po večeři, takže jsem se tak naučila spíš jako rychleji vařit a něco, co nezabere tolik času a co chutná všem, ale jo, mám to ráda.
0: Cestovatelský sen, jaký má Markéta Jirglová?
1: Kam bych si chtěla podívat? No, vepředu myslím, mám to Japonsko momentálně. Kvůli tomu, že můj nejmladší syn o tom konstantně mluví, jak by se tam chtěl podívat. A jestli už jsme našetřili dost peněz, aby jsme se tam mohli podívat, čemu říkáme, že je to přece jenom, že to musíme naplánovat, že je to drahé, je to daleko a všechno, ale těším se na to, že to bude takové dobrodružství. My je teda hodně pendlujeme spíš mezi Islandem a Českem a děti strašně rádi jezdí do Česka na takové ty typické české prázdniny u babičky a u dědečka. Za to jsem moc vděčná, ale vždycky je fajn se podívat i na nějaké nové místo, objevovat nové věci. Takže já sdílím momentálně sen s mým synem se podívat jako rodina do Japonska.
0: No, já jsem postřehl i z těch rozhovorů předchozích, které jste dala pro média, že vám to s lety, to Česko začíná víc a víc chybět. Ale vy jste tu teď v poslední době docela často.
1: No, mně to chybí asi v tom úhlu pohledu, že si uvědomuji, jako kolik vlastně ta moje identita je vázaná na to českou kulturu, a uvědomuji si prostě tu zodpovědnost to nějak předat těm svým dětem a pěstovat to v nich, protože přece jenom je to půlka z nich, je Česko, půlka je Island, a já bych si strašně přála, aby měli prostě to pouto s tím Českem, aby se zbližovali s Českem a s českou kulturou, s českým jazykem, takže mi to chybí v tom slova smyslu jako být v tom českém prostředí, mít kolem sebe ten jazyk, aby jako já nebyla vždycky ta jediná, víte, co s těmi dětmi mluví česky, že to hned, jak má lidi kolem sebe, kteří taky mluví česky, slyší to v rádiu, v televizi, tak si připadá jako normální, jako ne jako takový ten jedinec někde jinde.
0: Vystrčený.
1: No, vystrčený, přesně tak.
0: A jak to má manžel s češtinou?
1: Ten se chudák tak snaží už tolik let přes Duolingo si tu češtinu přiblížit, a
0: je to
1: ale je to těžké, když je ten jazyk tak těžký, jak čeština je, tak fakt chce v té zemi bydlet, aby člověk to měl všude kolem sebe každý den, celý den, protože nějakých pár minut na Duolingo moc nepomůže, no.
0: No, tam chybí to prostředí okolo a všechno to, co je k tomu.
1: On říkal, to se všichni jmenují jako Kateřina a Ludvík, nebo jak to říkal, že on tam furt opakuje takové věci jako dokola, ale takové ty věci, co by potřeboval na nějakou jednoduchou mluvu, tam chybí.
0: Chtěl jsem se zeptat na spoustu věcí, na spoustu destinací, ale myslím, že jsme si popovídali a pocestovali s Markétou Irglovou nádherně. Moc děkuju za ty pohledy do světa a hlavně na ten Island, protože ten u nás až tolik neznáme. Moc děkuji i za tu cestu do vaší duše, protože to tam určitě posluchači také našli. Ať se vám dobře tvoří, ať se vám daří získat třeba i nějakou tu cenu, i když já vím, že vám na těch cenách vůbec nezáleží, sice jste byla i v nedávné době nominovaná na další ceny, ale hlavně ať vás zase slyšíme a třeba někdy zase u mikrofonu Českého rozhlasu naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
0: No a s vámi, vážení posluchači, se Petr Voldán těší opět naslyšenou za týden v pondělí mezi 18. a 19. u pořadu Na cestách.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na 2. místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme, skoro studiu. Tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak? Říkám to dobře?
1: Je to tak? Teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachováno, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat. Jsou několikrát
0: to jsou takové košer. Slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl.
0: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
1: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
0: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
1: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
0: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
0: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna světla.
0: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
1: Protože jsem si to už zkoušel a nastrojoval jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
0: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
0: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukr je kolik tady v tom poměru?
1: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě.
1: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
0: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
1: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
0: Tak jenom, abyste věděli, jak to tady Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Mm-hmm. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Jen se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 sestrojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winsler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si týče, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí, a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkové teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně, si myslím, velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď. Já mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vodě, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože dennodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladí se na to ani nedostane.
2: Naladí se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony ty špagety tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, nebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co pod?

i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, naše zahrada je hezky rozkvetlá. Už jsme do dveří a oken nainstalovali sítě proti hmyzu, protože venku už to nebezpečně bzučí a občas k nám zabloudí sršeň, čmelák nebo vosa. Na terase se shromažďují hrdličky, straky a holubě hřivnáči. A dost úžasle jsem včera sledovala datla, který kloval do fasády u sousedů. Objednala jsem si na terasu 3 olivovníky, protože těm se u nás v horkém létě na jižní straně moc daří. Příroda s jarem ožila. A my si dnes budeme povídat o vkusu. Ne o vkusu na oblečení, ale o vkusu zejména na lidi. Omeletky právě začínají a vy jistě víte, že jde o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes si v omeletkách probereme vkus. Ale nepůjde o vkus, který souvisí s módou, designem, uměním a architekturou. Budeme si povídat hlavně o vkusu, který souvisí s výběrem přátel a partnerů. Moje sestřenice se ve 32 letech dočkala toho pravého. Na diskotéce, kam z beznaděje zavítala, ji uchvátil skvělý tanečník a začali spolu konverzovat a měl příjemné vystupování a byl pozorný a povoláním jaderný fyzik a nabídl sestřenici, že ji doprovodí domů. A před diskotékou jí ukradl zloděj kabelku a jaderný fyzik vyrazil rychlostí blesku a na zločince použil bojové umění. A když se s kabelkou vracel, byla sestřenice tak rozrušená, že jí nabídl na uklidnění večeři v jedné z nejlepších restaurací. No a protože byla stále v šoku, pozval jí k sobě do bytu, kde jí v originále na saténových polštářích předčítal Voltaira v originálu. Mimo jiné má totiž státnici z francouzštiny. No a to všechno je pravda pravdoucí. Milého na gymnáziu jsem jednou zlomila a líbala se s ním na mejdanu, ale on chodil s jinou. A já jsem testovala, jak jsem na tom. A ptala jsem se, máš mě rád? A on řekl, mám. A já na to, a Olinu, s tou chodil. A on řekl, tu mám taky rád. Za každou cenu jsem chtěla ulovit svého muže. Po tajné svatbě jsem ho představila rodičům a on pak odešel domů, protože jsme spolu ještě nebydleli. A já jsem nevydržela a šokované matky jsem se zeptala. No tak co? Co mu říkáš? A máma lakonicky odpověděla. Ale jo, k tobě se hodí všechno. Krásný člověk byl podle maminky každý lékař. Podle mé kamarádky byl krásným člověkem ošetřovatel Lachtanu. Jo, a když má matka chtěla, aby byla lékařka, tak mě hnala na pohovor k lékaři, myslím, že patologovi, který měl kdysi pro ní slabost. Jeho uvítací řeč mě zarazila, protože mě nutil, abych se svlékla do půl těla. No to jsem odmítla a rozhorčeně jsem odešla. A když jsem mé matce vyprávěla, kam mě to poslala, nedala na sobě znát údiv a odpověděla. No to víš, je ve svém oboru kapacita.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, vkus na lidi, to je téma, kterým se dnes zabýváme v omeletkách. Podle mého otce mohl být krásným člověkem jednoznačně jen krásná žena, neboli Hárnaja Žínka. To bylo zaklínadlo, kterým se často oháněl. A když se potkala Hárnaja Žínka, tak to byla omluva za všechno, protože Hárnaji Žínce se v žádném případě nedalo odolat. Maminka mi jednou vyprávěla, jak se téměř každý den setkávala v autobuse s jedním stejným řidičem. Většinou si sedla dopředu hned za něj a tam byla umístěna zrcátka, aby řidič dobře viděl po celém autobuse. A málo kdo odolal, hlavně z žen, aby se neprohlížel a neupravoval. A moje maminka si taky jednou zase sedla za řidiče a automaticky si začala česat vlasy, když tu si všimla, že na zrcátkách je napsáno nejhezčí je Sněhurka. Už jsem vám určitě vyprávěla, jak jsem si jednou asi 2 hodiny fintila, hodinu malovala, česala, oblékla se a pak jsem konečně měla pocit, že se mohu vydat na večírek. A v kuchyni jsem se zastavila u své matky. Seděla za jídelním stolem a luštila sudoku. Mami, jak vypadám? Zeptala jsem se jí. A máma vzhlédla, přejela mě unaveným pohledem a řekla dobře. A dodala chudinko. No a pak jděte oslňovat masy. Máma taky razila teorii, že v určitém věku už člověk může za to, jak vypadá. Měla k nám včera nečekaně přijít návštěva. V lednici vymeteno i poslala jsem svého přítele nakoupit a povídám, hele, v kuchyni máš lísteček, co máš koupit? No a šla jsem si po svém. Sedl do auta, odjel a za 15 minut telefon. Prosím tě, jak mám koupit 250 gramů hladké mouky? Místo lístku s nákupem mi sebral recept na buchtu, který jsem měla položený u počítače.

0: Milí posluchači Dvojky, vkus projednáváme v omeletkách. Jedná se zejména o vkus na lidi. Jedno období mého manželství bylo dost krušné. Můj muž měl pocit, že se bez svazku se mnou dusí a odcházel hledat sám sebe. Pomáhala mu v hledání taková mladá sportovkyně. Vždycky, když se muž z hledání přišel domů najíst a vykoupat, no tak jsme to řešili. Když jsem ho chtěla probodnout, tak tam byla moje přítelkyně Jana a protože tam byla taky Zuzana a Milan, tak se jim podařilo mi nůž vytrhnout. A pak po mně manžel hodil lahev, litrovku vína. No a pak jsem jednou v noci volala Janě a brečela jsem do telefonu. Jano, prosím tě, přijeď sem, přijeď. No a Jana přijela, i s manželem. A měli velký srolovaný koberec. A hned, jak vešli do předsíně, tak řekli, kde ho máš? Mí přátelé byli totiž naprosto přesvědčeni, že jsem svého manžela zavraždila a byli rozhodnuti okamžitě mrtvolu zabalit do peršanu a vyhodit někde na skládce. No jo, někdy muž nevkusně ženě předvede svou milenku. Žena někdy nevkusně propadne své žárlivosti. A často někdo dělá hají a s kým to vkusně tají. Já ochotně podléhám tomu, že žena má mít krásnou pleť živenou superkrémy a že má vonět. A na vůni jsem doplatila, když jsem jela se svým milým na romantickou cestu na 3 dny, kdy se urval z práce. A šla jsem si koupit něco do parfymérie, ve Vídni to bylo. No a tam mě postříkali úplně super novým voňavkářským hitem. A on na mě čekal venku. A když jsem se v oblaku vůně k němu vrátila, tak zavětřil, zezelenal a zařval. To je ten Japonec. Toho, když cítím, tak se mi chce zvracet. A vyšlo najevo, že nesnáší vůni toho návrháře a že ta voňavka mu připomíná uleželé maso. Takže ve Vídni chodil po druhém chodníku. A protože mě postříkali kabát s kožešinou, tak jsem musela přes noc pověsit svůj kabát na ramínko ven na mráz před okno. A stejně jsme druhý den jeli zpátky. Kabát byl v igelice v kufru a můj miláček mlčel. A jen když jsme vystupovali, tak prohodil. Ten parfém dostala má ex-manželka před rokem. A to byl právě ten okamžik, kdy jsem se jí naposledy dotknul. Myslím, že tolerantní člověk může být tehdy, když je se svým partnerem přes 20 let. Když si je jist, že partner sice šílí po útlém pasu své asistentky, ale za svůj gauč a vaši svíčkovou by ji nevyměnil. A vůbec nejlepší způsob tolerance je, když jste tak velkorysí proto, že máte své vlastní, mimomanželské, intimní zájmy. Má kamarádka je vdaná 27 let a její manžel je právě v tom obtížném období, jak má dost peněz, a ještě si není jistý, jestli už poznal v životě opravdu všechno. No a tenhle manžel měl najednou v noci strašné bolesti a manželka ho nechala sanitkou odvést do nemocnice a tam jí řekli, že má ledvinovou koliku. A manželka šla domů, no a pak jí to nedalo a zavolala do nemocnice, aby se znovu zeptala, jak se manželovi daří a dozvěděla se, že dostal injekci, udělalo se mu lépe a šel domů. Ale manžel domů nedošel. Došel až ráno. Byl v obličeji šedý, měl pod očima kruhy a na límečku od košile měl rtěnku a hned se zhroutil do postele. Tak si mě tam nechali až doteď. A manželka mu jen trošku falešným, soucítícím hlasem řekla, to jsi určitě užil. Ženy hledají muže, který by je zahrnul láskou, zahrnul květinami, zahrnul šperky, zahrnul něhou. Často místo toho najdou muže, který by je nejraději zahrnul hlínou.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, jací muži se vám líbí a jaké se vám líbí ženy? Máte na lidi dobrý vkus? O tom si dnes povídáme v omeletkách. Na internetu jsem si našla návod, jak připoutat k sobě toho pravého pomocí talismanu. Základem je pomeranč nebo citron, různá koření. A dál text pokračoval. Mletý fialkový kořen, pokud nemáme, nevadí. Žabí stehínko, pokud nemáme, nevadí. Soví pírko, pokud nemáme, nevadí. Upozornění, pokud nemáme, nevadí, pak bylo u většiny ingrediencí. No tak jsem usoudila, že touto cestou nic zaručeného nebude. V Bulharsku v Sofii vypukla před lety na ulici rvačka. 23 zoufalých dívek si totiž o jediném mladíkovi myslelo, že právě on je pro ně ten pravý. Že nám stačí jeden jediný pohled, aby poznali, který muž je pro ně tím správným partnerem. Že nám se sice více líbí muži s vysokou hladinou testosteronu a možnou tváří, ale větší zájem projevují o muže, kteří mají smysl pro rodinný život. Vědci v Kalifornii testovali hladinu testosteronu a vztah k dětem u téměř 40 studentů. Ukazovali jim dvojici obrázku. Na jednom byl dospělý člověk a na druhém děti. A studenti si měli vybrat, který se jim nejvíc líbí. 5 studentů neprojevilo o obrázky dětí vůbec žádný zájem. Vědci potom ukázali studentkám fotografie jejich spolužáků. A ženy pouze na základě pohledu na tváře mužů dokázaly naprosto přesně určit, který ze spolužáků má rád děti a je vhodnější pro dlouhodobější vztah a který je pouze fyzicky atraktivní, ale o děti nemá zájem.

0: Milí posluchači dvojky, omeletky jsou dnes o vkusu, který máme na své partnery. A teď je ovšem na řadě má povídka s názvem Mladší než Kleopatra. Zavolal mi spolužák z gymnázia Jenda. Ve třídě nás bylo 28 holek a 6 kluků. Jenda z nich byl největší, nejhezčí a nejchytřejší. Milovali ho všechny holky. Já taky, i když jsem si racionálně říkala, že nemám šanci. A najednou, po spoustě let, se mi Jenda ozval, že se dozvěděl, že žiju sama jen se svými dětmi, že žije také sám a že ho napadlo, že je to asi osud a my bychom se měli setkat. Naštěstí bylo po prázdninách a já se cítila docela dobře. V Itálii jsem se opálila a u Severního moře jsem zhubla, protože jsem každý den musela ujít 7 kilometrů. Taky jsem si koupila nové šaty a semišové botičky a taky jsem měla kabelku úplně krásně do barvy. A protože jsem na chlapce, po kterém toužily všechny gymnazistky, chtěla opravdu zapůsobit svou úžasností, tak jsem šla ještě na kosmetiku. A tam jsem si nechala udělat masáž obličeje a Kleopatřinu koupel. Ano, trošku jako Kleopatra jsem si připadala, jenže jsem byla blond. Kleopatra, lehce šmrcnutá Marilyn Monroe. Rande jsme si stylově domluvili ve Slávii. Z taxíku jsem vystoupila nonšalantně. Hned jsem nasadila omračující úsměv, kdyby mě Jenda nedočkavě vyhlížel. Mé podpatičky klapaly. Obratně jsem překročila tramvajovou kolej a stalo se to zcela bez přípravy, prostě jednoduše a bylo to. Mé kapry kalhoty prudce opustily můj pas s rozhodností, kterou by od měkké látky nikdo nečekal, sjeli na zem. Bylo to tak neuvěřitelné, že jsem pár sekund nedělala vůbec nic. Jen jsem stála uprostřed rušné křižovatky u Národního divadla a měla jsem vlastními kalhotami pevně spoutané kotníky. Můj mozek dokázal zpracovat tuto informaci až v momentě, kdy jsem v širokém okně kavárny zahlédla Jendův obličej. Ustrnul uprostřed pohybu, šálek s kávou nestačil donést ke rtům. I rušná křižovatka zadržela dech. A pak se zpoza rohu vyřítilo auto s řidičem, který o ničem nevěděl a zuřivě troubil. Kalhoty nemělo smysl vytahovat. Likra v nich si evidentně řekla, a dost, už stačilo. Kalhoty ležely na dlažbě jako mrtvý pes. Nešlo z nich jen tak ležerně vystoupit a nevšímat si jich. Úplně jsem slyšela, jak na mě křičí všímavá stařena, spadly vám kalhoty! Ukliďte si laskavě po sobě. Blesku rychle jsem se sehnula v touze o nenápadnost. Z hlavy mi spadly sluneční brýle a z ramene mi sjela kabelka. Neměla zapnutý zip a tak se mi rozsypala taštička na šminky a vypadl mi zhruba půlmetrový Spider-Man, kterého si u mě zapomněl můj vnuk. Od svých 12 let jsem na sobě neměla minisukni. Teď jsem měla tuniku s těží pod zadek. Už jsem nebyla ani Kleopatra, ani Marilyn. Byla jsem polonahá, veliká a i když na kolejích, tak rozhodně ne dáma. Můj spolužák držel kávu pořád ve stejném úhlu jako před chvílí. A já v předklonu, pozadu, jak gejša po splnění úkolu couvala, dokud jsem se neskryla v průjezdu. Nevolal mi, abych se vrátila. Ani já se mu nevolala. Došlo mi, že člověk věkem nemoudří, že v tom nejlepším případě zůstane stejně chytrý jako za mlada, jako v době, kdy jsem racionálně věděla, že milovat Jendu je blbost, protože nemám žádnou šanci. No a to je všechno. Snad jen, že když jsem přišla domů, tak můj syn se na mě divně díval a já jsem bojovně řekla, no co? Byla jsem v kosmetickém salonu, nezdám se ti snad mladší? A můj syn pravil, mladší než kdo? A žijí babi v pozdním letě na celém širém světě.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Mladší než Kleopatra se jmenovala povídka, kterou jste v rámci dnešních omeletek na dvojce slyšeli před písničkou. A teď vám přečtu příspěvek posluchače pana Karla Krenka, který se jmenuje Moje svatby. Na té vůbec první jsem byl v roce 1980 v třeskutém zimním období. To, když jsem studoval na vysoké škole a můj nejlepší kamarád se v pátém ročníku rozhodl oženit, než mu všemi obdivovanou krásku někdo nevyfoukne. Rodiny novomanželů movité nebyly. Velká trachtace se tedy nechystala. Hlavními sponzory a účastníky jsme se tak stali my, spolužáci. Obřad podobný třídnímu srazu proběhl v Budějovicích a oslava v Krumlově. V Krumlově proto, že tam se nacházel náš společný dar novomanželům. Nejlepší hotelový apartmán v Jihočeském kraji ve stylu Ludvíka 14. s parádní dvojpostelí s nebesy, vše ve zlatě. V hotelu na náměstí, který sloužil často k ubytování papalášů, kteří navštívili kraj. Ve stejném hotelu, v přebudovaném střešním prostoru, byla ubytovna s 15 palandami pro chudé našince. Ta byla pro zbylé svatební hosty. Svatybčanům jsme se složili na taxíka, tím jeli na radnici a pak do Krumlova. My se přesouvali MHD a do Krumlova vlakem. V hotelu pak oni do Ludvíka, my na palandy v ubytovně. Závistivě jsme si všichni prohlíželi apartmán, který jsme předtím viděli jen na zámcích. A radovali jsme se, že jsme novomanželům společně pořídili tak nádhernou kulisu pro svatební noc. Nadšení byli i novomanželé, před kterými se to podařilo do poslední chvíle utajit. Oba stáli na prahu v němém úžasu a nechtěli té nádheře uvěřit. Do té doby se jejich intimní hrátky odehrávaly na vysokoškolské koleji v kamrlíku 6x2 metry na erárních generacemi studentů proležlých válendách. Ubytovali jsme se a v hotelovém baru následovala oslava až do ranní hodin. Pak jsme vyprovodili novomanžele do jejich zlatého luxusu. A když nás z baru vyhnali, pokračovali jsme na ubytovně. 20 lidí různého pohlaví na jednom pokoji, to už je hodně veselo. Ráno spokojení, ale unavení po nespánku, jsme čekali nedočkavě na novomanžele u snídaně. Tak co? Jak jste dováděli v Ludvíkovi? Novomanželé vypadali unaveně, pomochlaně a nevyspale a byli nezvykle stichlí, na rozdíl od nás. Následně se to vysvětlilo. Během noci došlo k poruše topení v apartmánu a v pokoji bylo 10 stupňů. Pomoci se nedovolali a tam místo řádění v posteli a s nebesy si ustlali ve vaně, protože v koupelně bylo možné pustit teplomet a bylo to jediné místo, kde se dalo vytvořit teplo. Převalovali se až do rána ve vaně a záviděli nám naše palandy v ubytovně a vzpomínali na svou postel na koleji. Zmařená investice, řekl by ekonom. Za 7 let jsem byl na další svatbě, na té svojí. Z hlediska účasti to byla klasická malá rodinná svatba. Rodiče, babičky, sourozenci. Moje část rodiny v Liberci, nevěstina v Děčíně. Obřad v Děčíně. Řešila se hlavně logistika přesunu a jak se sestaví svatební kolona vozidel. Ani zde se nejednalo o movité rodiny. Dohromady jsme dali 1x Trabant, 1x Škoda 100 a 1x Moskvič. Ve stavu dobrém tak na jízdu do lesa na houby. Můj otec to však nehodl tak nechat a jako bývalý voják si vzal kolonu na starost. V Liberci se v den svatby sestaví kolona Trabant, posádka sourozenec ženíka s přítelkyní, babička obou, Moskvič, nevěsta s ženichem, ty vyrazí už večer, Volha, otec ženicha s manželkou. V Děčíně se pak kolona doplní o Škodu 120. S ženíkem s rodiči nevěsty přesednou do Volhy. A Moskvič raději k cestě na radnici nepoužijeme, dělal by ostudu. Jo, a ta Volha? No, tu jsme samozřejmě neměli.
V té době to bylo společně s Tatrou 603 honosné papalášské auto, které otec ve své furianské píše, žení přece staršího syna, slíbil zajistit. Celou dobu příprav svatby pak o tom mluvil s takovou samozřejmostí, že jsme si nikdo při přípravách svatby ani jinou možnost nepřipustili. Nadešel termín svatby a scénář se měl naplnit. Odjeli jsme den před svatbou Moskvičem do Děčína, přenocovali a ráno čekali na ustavení kolony a přesednutí do Volhy. V den svatby v 9 hodin se přiřítil z Liberce bratr s jeho přítelkyní a babičkou v trabantu. Vysadil je a volal: "Nezdržujte, obřad byl ve 2, obracím prorodiče do Liberce." "No a co Volha?" volali jsme. "Ta není," odpovídal spěchající bráška. "Co teď? Jedno auto chybí." Některé ženy, včetně nevěsty, nabírali k pláči. "Mám nápad," zachránil to tchán. "Znám jednoho, co má žigula, snad neodjel na chatu." Překvapený soused, který už měl auto plné věcí na chatu a právě se chystal odjet, byl nečekaným pozváním na svatbu překvapen, ale auto vyložil a ozdobil stužkami. Ve vozovém parku se rázem jednalo o nejlepší auto. A tak v něm jela nevěsta. V koloně byl i Moskvič. Za trest ho řídil můj otec. Když kdykoliv pak můj otec zase někdy spřádal smělé plány, stačilo říci heslo Volha.

Moje svatby zněl název příběhu, který mi do omeletek poslal posluchač pan Karel Krat. A musím vás dnes znovu vyzvat, milí posluchači dvojky, taky napište, co se vám přihodilo a co na vás zapůsobilo. Popište své zážitky i zkušenosti. Moc se na vaše dopisy těším. Posílejte je prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. O vkusu na lidi jsme si dnes povídali v omeletkách. A tak se mi vybavilo několik informací. Když je někdo atraktivní, automaticky ho vnímáme jako chytřejšího, lepšího a zajímavějšího. Po určité hranici příjmu peníze nezvyšují přitažlivost, ale status a ambice ano. No a teď vám k tématu vkus zarecituji báseň Jiřího Žáčka. Penzista z města Březnice byl ctitel místní řeznice. To je baba, jak má bejt. Šunky, bučky, ovar, prejt. No a právě tato báseň mě inspirovala, abych vám teď nadiktovala recept. Ale pozor, nenavážu na báseň a nedám vám recept na žádné jitrnice nebo vepřovou pečinku. Nadiktuju vám vegetářský recept na moc dobré a oblíbené kátiny kuličky. Třeba je znáte pod jiným názvem. Já těmto kuličkám říkám kátiny, protože na FAMU nás jimi vždy hostila naše spolužečka ze Slovenska a nejen díky nim jsme si jí moc oblíbili. Na kátiny sírové kuličky potřebujeme 5 bílků, 30 deka síru na strouhání, strouhanku, olej na smažení, tatarskou omáčku, muškátový květ a 1 stroužek česneku. Bílky osolíme a našleháme do tuhého sněhu, do kterého vmícháme nastrouhaný sír. Ochutíme lehonce muškátovým květem a 1 stroužkem rozetřeného česneku. Potom utvoříme kuličky o průměru asi 2 cm a obalíme je ve strouhance, jenom tak zlehka. A hodíme je do rozpáleného oleje. Kuličky zvětší svůj objem minimálně 2x. Vytáhneme je, dáme na ubrousek okapat, zapíchneme do nich párátka a podáváme je s tatarkou a bagetou. A ideální jsou k tomu nakládané nebo pečené kapie, anebo šery rajčátka v octě a oleji, anebo římský salát v medové zálivce. Dobrou chuť! Albert Einstein řekl, hlavní příčinou rozvodu je manželství. A Konfucius tvrdil, je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy. A Jan Werich říkal, manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. A já říkám, že muži si berou život víc než 4x častěji než ženy. Že muži padají z postele častěji než ženy. Že muži chodí k lékaři výrazně méně než ženy. A že muži po 50 by se měli hodně smát. Hlavně sami sobě. V České republice připadá přibližně 95 mužů na 100 žen. S věkem ale jejich počet klesá. Na 100 žen nad 65 připadá zhruba 60 až 65 mužů. Takže, milé dámy, když už najdete a máte doma toho pravého, tak mu odpusťte, že je levej. No a to je pro dnešek všechno. Poslouchejte omeletky a snažte se, ať naše chování je vkusné, i když se dějí věci hnusné. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínáme, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Jasný případ?
2: Jsme tu zbytečně, jasná sebevražda.
1: Nebo promyšlený zločin?
3: Vyměnil obrazy.
4: A co s tím mají co společného obrazy?
5: Jo, vždycky tady něco změnila, když jsem odjela.
6: Něco důležitýho nám pořád uniká, já nevím co.
1: Detektivní film podle Hany Proškové Případ pro malíře.
7: A je vymalováno.
5: Co to má znamenat?
1: Dnes večer na ČT1.
8: Bylo 6 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Prezident Petr Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistů. 70. ročník Eurovize vyhrálo Bulharsko. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačnost deštěm. Teploty až 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda ústavního soudu Jan Baxa. Prezident Petr Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v baziliky v Jablonném Podještědí. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
10: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
8: 35-letý muž ukradl vzácnou relikvii v úterý, zalil ji pak do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidence a oceánoložce bylo 80 let.
11: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
8: Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Darab. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovenskem 2-3 v prodloužení a nenavázali na úvodní vítězství nad Dánskem. Slovinsku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách okolo 8.
9: Doprava.
8: Na dálnici D10 na vjezdu do Prahy z Turnova opravují svodidla za sjezdem na Horní Počernice. Na druhém kilometru je uzavřený pravý pruh. Jinak dálnice jsou v tuto chvíli průjezdné bez větších potíží. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už František Novotný.
3: A ten vás tuze rád vítá spolu s mistrem zvuku Dášou Nejedlou, která pečuje o to, aby se lodičky slov a melodií dostaly až k vašim uškům na vlnách dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Vítám tedy do klubu spřízněných duší tradičně všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří se hodlají připojit k ostatnímu ptačímu švitoření. Všem, kterým nedovolí spát práce, vinčuji, aby jim šla sama od ruky, těm, které něco trápí, ať přinese dnešní den úlevu, a těm, kteří pomáhají druhým, ať je dnešní den poděkování. Vám, který jste si dokonce na šestou nařídili budíčka, patří samozřejmě i dnes můj burianovský hlubokosklon a mé koření. Jednou na jaře vyšel král komiků s Jaroslavem Marvanem před divadlo a se zalíbením poslouchal kosa na drátech nad ním. V tom kos vzlétl a krásně, přesně Marvanovi označkoval klobouk. Zatracená práce a jiným zpívaj, rozčiloval se Marvan. Gliet, Janoušku, konejšil ho principál. Představ si, kdyby pámbu naučil lítat krávy. No samozřejmě ani dnes nevynechám nahlédnutí do antiky. Nabídlo se i májové téma, které za ta léta občas vyklíčí na záhonku našeho vysílacího času. Možná, že někomu z vás je teď blízký pojem jarní únava. O tu se starali v antice lékaři. Jak zaznamenal pan doktor Noha, vlastnit osobního lékaře byla zejména mezi dámami velká móda. Předháněli se, která má mediku se zdatnějšího, vzdělanějšího a urostlejšího. Doktor, dokonce gymnasticky školený, probouzel u žen fantazii. Když nikdo v rodině nemarodil, a lékař si to svým chováním zasloužil, půjčoval jej pán domů svým přátelům a známým. Buď z laskavosti, nebo za patřičný obolus. To ovšem paní domu nevěděla ráda, neboť měla své vlastní plány. Tu potřebovala poradit s účesem, tu vybrat přísady do koupele, ošetřit pleť, nebo si jednoduše poklábosit o vzdálených krajích. Říká se, že v oněch dobách římské ženy vůbec netrpěly jarní únavou. A pokud ano, tak prý velice příjemnou. Ne náhodou konstatoval slavný řecký filozof Platon původním jménem Aristokles, že Eros, bůh lásky, je z bohu největším lidomilem, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co má být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí. Ale i současnost vám dá za pravdu, že jeho snaha je marná tam, kde lidská srdce hladí studené ruce mamonu a moci. A klec zůstává klecí, i kdyby byla ze zlata.

0: To byl Spirituál Quintet a já si vám dnes dovolím nabídnout předpremiéře i ukázky z knížky, kterou teprve dokončí a která vyjde na podzim spolu s reedicí vyprodaných adventních radostí. Bude se jmenovat Sváteční radosti. A následující zamyšlení mě posunulo nejen na práh domova, ale i o týden nazpátek, protože květen nabízí jeden tuze vzácný svátek. Den matek. Staré židovské přísloví říká, že Bůh nemůže být všude a proto stvořil matky. Každý ji máme. Dívám se často na fotografii mojí maminky a říkám si, jak je to přísloví pravdivé. Platí u všech maminek, které s láskou vychovaly své děti. Maminka, máma, slovíčka, které se obvykle vyslovují jako první, slovíčka, která se vybavují v nouzi nejvyšší, slovíčka, se kterými mnohdy opouštíme práh tohoto světa, slova, která nečekají na vděk, slova, která znamenají, že jejich nositelky dovedou plakat pláčem svých dětí a smát se jejich smíchem, které cítí přes vzdálenost času a oceánu, že s jejich dětskem něco je a které bez váhání sáhnou do kapsáře naděje pro poslední peníze k úsměvu, jen aby nestrádali rty těch marnotratných synů a dcer. Znají tajemství života a tajemství věčné lásky a odpouštění. Znají první ozřená kolena kluků i první smutky holčiček. Máma v těch šťastných souvislostech znamená i domov. Vzpomínám, jak naše maminka dokázala z úplně všedních dní udělat sváteční. Maličkostmi, letmým gestem, pousmáním a hlavně pohodou. To biblické, že lepší je kus chleba suchého s pokojem, než dům plný nabitý hovat se svárem, tady platí stoprocentně. Nikdy si nestěžovala, spíš posteskla, když ji něco trápilo. A domov voněl čistotou a jistotami. Tak důležitými ve chvílích, kdy člověk zmatený třeba rozpíváním o jistotách pochybuje. Domov je místo, kde chodíš po paměti, kde žije s tebou smrt, kde hrají si tvé děti. Člověk by mohl v holých větách definovat nové a nové hodnoty, které najdete v pojmu maminka. Její schopnost tích je, nebo alespoň vždy bylo, vytvořit zázrak zvaný rodina. Na to, myslím, nic nezmění ani dovednosti dnešní umělé inteligence. A dnes to vůbec není o něco lehčí než dřív, spíš naopak. Konzumní svět dává do regálů supermarketu i zpochybnění hodnot, které vytvářejí pro děti pevný bod ve vesmíru. V mnoha dopisech ze všech koutů republiky se zmiňujete o svých maminkovských povinnostech i o svých maminkách. O tom, jak vám chybí. Já se bráním tomu, aby moje připomínka nedělního dne matek nevyzněla nějak sentimentálně, ale vím, že jsem jí toho ještě moc nestačil povědět. Že teď už vím, jakou váhu muselo unést její statečné srdce uprostřed nejrůznějších příkozí doby. Zažila dvě války a několik revolucí. Jak statečně se prala s nástrahami věku i chorobou, s jakou pokorou uměla přijmout i to svízelné, co život přinášel. Pomáhala jí víra, pomáhala jí láska. Tak jako pomáhá všem dobrým mámám, pro které vykvětají kytičky vzpomínek svázané s tuškou, třeba jen jediného slovíčka. Děkuji. Nevím, co budete mít dnes po obědě ke kávě. A to slovíčko, které mi teďko naskakuje ke dní matek, tak to k tomu docela pasuje. Existuje spousta zvláštních slov, která nás provázejí na pěšinkách života jako léčivé byliny, když se nám srdce rozestuně. Taková všední, nenápadná slovíčka. Kdyby mi někdo řekl, ty jsi ale bábovka. Chtěl bych být nedělní bábovka naší maminky. Ta přišla na řadu až po obědě a na svátečním ubru se vypadala jako labuť, na kterou pan Čajkovský zasilně vzdychl. Byla nacukrovaná a uvnitř mramorovaná a vonila vanilkou a když se řekne bábovka, uvědomuji si až teď, že to nebylo jen označení moučníků ke kávě, ale takové povýšení jednoho dne na svátek, asi jako když poručík dostane další hvězdičku na výložky. A mojí mamince i tatínkovi ty hvězdičky přibývaly v očích, protože ta bábovka znamenala stvrzení míru ve světě a přilehlém okolí. Jistotu, že jsme všichni ve zdraví a v pohodě pohromadě. A maminka nalila kávu a nám dětem čaj Rozkrojila bábovku na úhledné dílky, tatínek řekl strejdovi a tetě, kteří u nás občas bývali, Nando, berte si. A brali všichni. My děti samozřejmě víckrát. A ta hleda buď šťastně umírala na špičkách našich chuťových buněk a za chvilku zbyl ze slušnosti jen jeden, poslední dílek. A teprve tehdy jsme si obvykle všimli, že jediný, kdo ještě neměl, byla právě naše maminka. A ta si ostýchavě vzala a bylo to jako, když se ta baletka uklání po potlesku na otevřené scéně po obzvláště povedeném padedé. A tak si říkám, kolik je takových obyčejných slov, jejichž význam si uvědomíme až mnohem později. A také si říkám, že by se ani na těch širokých bulvárech dneška neměla z našeho života ztrácet ta slovíčka z polních cest našeho dětství. Taková ta nenaleštěná a přitom milostná jako kožíšky bránků. Abychom chutnali ještě občas studánky, které pramení kdesi hluboko v nás. Taková všední nenápadná slovíčka, jako je babovka a maminka. Ach, vrať se čase, zadrž dech. Chtěl bych mít alespoň malinko tvou něžnou ruku ve vlasech a v srdci slunce, maminko.
1: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
2: Na dvojce a pohodě.

0: Už jsme to tu určitě někdy připomínali. Jaká je to samozřejmost? Otočíme kohoutkem a teče pitná voda. A jaký je to průšvih, když se samozřejmost nekoná, a to nemluvím o zemích, kde chodí ke studánkám kilometry daleko. Voda je život. Pěkně o tom mluvil posledně pan inženýr Duriš. Mnozí ještě pamatujeme, když se i u nás, zejména na venkově, chodilo pro vodu ke studni. U mnohých bývala ještě vahadla nebo rumpály, na některých byla ale zde ještě je malebná litinová pumpa s pákou a po chvíli snažení tekla do kbelíku studená pramenitá voda. Studně si hloubili u staří Egypťané a stejně tak i v antice bývaly zdrojem vody ve městech před vznikem centrálních vodovodů. Studně bývaly jistým společenským centrem, scházeli se tu lidé pro vodu a přitom se probralo kde co a kdo s kým. A jak by mohly existovat bez vody mocné hrady a zámky? Takže mohu připomenout, že údajně nejhlubší zámeckou studnou v Evropě, tak tu studnu najdete u nás a na zámku Tří císařů ve Zbyroze. Jen pro pořádek dodávám, že jde o císaře Karla IV., Zikmunda Lucemburského a Rudolfa II. Jejich studna je tu hluboká 163 metry a nahoře čtvercová, k prameni se vine dokonce ve Šroubovici a dole má základ tradičně kruhový. Tesaná je v tvrdém buližníkovém podloží. Ale proč o tom vyprávím? Než byly studny, zůstávaly zdrojem pitné vody v přírodě vyvěrající studánky, které mají koncem z května svátek. Jen v Praze se jich prý zachovalo 127. A koho by napadlo, že ve studánce se narodily i řeky, které se valí městem, pohánějí elektrárny nebo jen tak ševelí krajinou. Možná si teď vzpomenete na tu vaši studánku, kterou máte někde v lese nebo na louce. A ten pocit, kdy jste nabrali do dlaní a ochutnali modro nebe, které se zrcadlilo na hladině. Tak jak to udělal slovy i báječný vypravěč, kolega dobrojitrník František Nepil.
1: Tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že je to prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí. Žijeme přece v zemi studánek. Vypadlo nám to z paměti jen proto, že skorem ke každé z nich se musí pěšky, že k žádné nejede autobus nebo vlak a že k málo které se dá dorazit bourákem. Ale kdo ty své jedenáctky úzkostlivě nešetří a vyvede je občas na pěšiny a stráně, ten ví, jakým zázrakem je studánka v lesích, na lukách nebo v polích. Ten chápe, že se u studánek dály věci nadpřirozené, že tam se dávaly rusalky a lesní žínky, že se tam zčista jasna objevovaly kouzelné babičky a odpočívaly trojpřejní stařečkové a že tam sídlili žabí princové i hadí králové se zlatou korunkou na moudré hlavě. Samozřejmě, že vedle dnešní velkoměstské vodovodní sítě vypadá každá studánka jako kvedlačka vedle kaplanovy turbíny, ale v životě jsou chvíle, kdy člověk potřebuje právě kvedlačku, protože kaplanova turbína se obvykle nevejde například do rendlíčku, ve kterém vaříte krupicovou kaši. Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky a ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. Pro toho, kdo taky píše, je lepší to raději ani nečíst, protože to se mu pak zcvrkne literácký hřebínek. To si musí honem přečíst někoho jiného, aby se mu to sebevědomí zase probudilo zmrákot. A přesto jsem i v řádcích tohoto svého chovatele našel skulinku, kterou mohu prostrčit svůj malíček a říct si něco, co ho přece jenom nenapadlo, nebo co mu možná ušlo. On totiž napsal překrásné povídání o prostém hliněném čbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, a to on tu a tam je, bude otázkou, kde do něj nabrat tu lahodnou studánkovou vodu, takovou, co nechutná dusíkem, dráslem či hexachloranem. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země, či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se čbánkem, nýbrž s plným demižónem. Kdo projel Řeckem, Bulharskem, Španělskem nebo nějakou ještě vyprahlejší zemí, ten viděl, jakou úctu tam svým vodám projevují. Nad každým pramenem postavili něco jako svatyňku nebo pomník z kamene bílého či růžového, žíhaného či stříbřitého, anebo je postavili z betonu, ale z betonu tvarovaného tak, aby to bylo něco víc než pouhé koryto. A přitom ne, že bych ohrnoval nad jejich vodou nos, obzvlášť když mi jazyk plandá žízní po kolenou, ale to není k srovnání. Voda z našich čistých studánek, to je sekt proti tomu vlahému kafi, co hrká z balkánských skalisek. Svět se svého času obrátil na své národy, ať zachrání a chrání své studánky. Když se má něco takového dělat ve všech světadílech, necítím to jako domluvu, nýbrž jako poplach. U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. Protože ovšem žijí u nás, čítám, že už v něm zase našli nové plechovky. Ale snad už ani jedinou z našich studánek alespoň nenajdou zaoranou nebo zahrnutou skládkou. S takovou, co je pouze zarostlá, zavalená nebo zabahněná, si asi budou jakž takž vědět rady. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeju, ať u ní brzy najde stařečka, který mu splní tři přání. A ať upadne ruka každému, kdo na pramínek křivě sá.

0: František Nepil vzpomínal, jak ho pochoval Karel Čapek. A já jsem vždycky žasl, kolik nádherných a nečekaných souvislostí ten pan spisovatel dokázal najít v horském potůčku obyčejných věd. Třeba i o labičkách milenců a národních zvicích. A rád si vždycky připomenu, jak jsem za ním, co by básník 21. století zašel, a on měl hlas jako Luděk Monzar. A s oběma mistry mi bylo pěkně na světě. Tak honem za Karlem Čapkem, a vy pochopíte, proč taxametry jarních laviček oznamují tak často obsazeno. To už je totiž takový náš národní jarní zvyk.
1: Vida, tady čtu národní zvyky. Do čeho jste se to, pane doktore Čapku, pustil tentokrát?
2: Abych začal definicí. Národní zvyky jsou ony obyčeje, jež nemají prakticky jiného účelu, než ten, aby se dělali. Někdy bývají spojeny s pocitem zábavy. Národní zvyky jsou například stavění májí, vynášení morany, pořádání oslav a podobně. To jsou národní zvyky hromadné. A vedle nich jsou národní zvyky rodinné, jako například rozsvěcování hromniček, sbírání podkov pro štěstí nebo takzvané velké poklízení před svátky. Nejméně pozornosti věnoval dosud národopis národním zvykům, jež vykonává člověk v kruhu nejužším, tedy sám pro sebe. Těmto zanedbaným, ale obecně rozšířeným obyčejům se chci také věnovat.
1: To bylo krásně řečeno. Takhle definovat naše národní zvyky, to vám podepíše každý jako jeden muž.
2: No, vidíte, i tento zvyk uctívání jednoho muže je poněkud záhadný. Musíme předpokládat, že kdysi existovala vynikající mužská osobnost, která se neobyčejně přesně a spolehlivě dostavovala, kde jí bylo třeba. Povstávala zvláště dochvilným a slavnostním způsobem, který dodnes nevymizel z paměti lidí, a jinak jednala naveskrz příkladně. O tomto muži není dále nic známo. Ani jeho jméno, ba ani věk, kdy žil. Uvádí se prostě jako jeden muž. Na jeho zářivý příklad se vzpomíná podnes. Říkáli se, dejme tomu, dostavte se všichni jako jeden muž. Nebo shromáždění povstali jako jeden muž. Je ostatně dobře, že neznáme jeho jména. Zní to naléhavěji a tajemněji, než kdybychom říkali dostavte se všichni jako Václav Říha. A nebo shromáždění povstalo jako František Šedivý. Navrhuje se, aby byl jednomu muži postaven pomník. Doufám, že jste všichni proto jako jeden muž.
1: Když už mluvíme o slávě, já si vždycky vzpomenu na chlapíka v jedné jihočeské hospodě, který se uprostřed debaty vztyčil na značně nejistých nohách a pronesl. Český národ, udělal mistrovskou pauzu, měl tři slavný Jany. Jana Husa, Jana Žižko a Františka Palackýho. A znovu se sesul za stůl. Ale myslím, že přes všechny nářky máme těch jmen, která bychom mohli citovat požehnaně.
2: A jsme znovu u toho. Co je požehnané? I v našem nevědeckém století zůstaly dvě věci požehnány. Tloušťka a jisté stáří. Manželství například už není požehnané, ačkoliv je, řekněme, také nepříjemné jako obě zmíněné věci. V nejlepším případě je požehnáno dětmi. Fakt, že tloušťka platí za požehnanou, je snad atavismus z dob kanibalských. Požehnané stáří je to, ve kterém se umírá. Umřel v požehnaném věku 80 let. Tedy věk 4 let, kdy dostal první kalhoty, nebyl nikterak požehnaný. Ani věk 14 let, kdy se poprvé zamiloval. Ani hodně pozdější věk, kdy dostal trochu rozumu. Je to fatální věc, že požehnaného věku dosáhneš teprve tím, že umřeš. A to už je na požehnání trochu pozdě.
1: No takhle usměvavého skeptika, jako vy, jsem už dlouho nepotkal. Ostatně takovéto věčné pochybování a stejskání je nám, myslím, pokud jde o národní zvyky, jak říkáte, tak trochu vlastní.
2: Řekl jste vlastní? Vlastnictví. Víte, kdo je navzdory tomu, co slyšíme o platech politiků, sportovců a všemožných manažérů, nejbohatší? Milenci. Ano, ne však pro různé duševní poklady a državy, nýbrž pro celou spoustu hmotných věcí, které si beztrestně přisvojují. Pamatuješ se, Pepo, na tu naši lavičku? Víš, tam, v našem lese, co jsme tam tenkrát šli. Vidíte, těm nestydům stačí, aby tamtudy jednou šli a už je to jejich.
1: Karel Čapek v Lidových novinách roku 1923.

Teď se mi vybavil ten celoroční zázrak, který je bezplatně k mání všude. V lukách, na kraji zástavby, u pozemků a mezí ležících ladem, u zahrad, ba i na chodníku. A jmenuje se třeba Jílek, Kostřava, Ovsík nebo Lipnice. A myslím i na takovou tu jemnou trabičku, se kterou jsme hráli hru, zda se nám mezi prsty podaří zadrhnutý kohoutek nebo slepička. A pak takovou tu, co vypadá jako ječmen, a tu plazivou bylinu, která je jedlá, a říkali jsme jí chlebíček. A pak takovou tu vysokou, statnou, královskou trávu a další a další. Bože, ty trávy mladých let stále ještě rostou. No a myslím, že teď by se asi můj vzácný přítel a botanik po bohu vaše Květvička vzal meprobamát, co jsem jmenoval, ale v té přehlídce zelených odstínů se mi najednou vybavil i obraz dětství ve Veleslavíně, kde jsme v létě u vodárničky trhali chytičky z trávy a lapali do krabiček ocedek medáky a přikládali si je k uším, jako si dnes děti přikládají mobilní telefony, aby nám zabručili, než je vypustíme ven. A pak se mi vybavila tráva na lesních pasekách, vyšších, než byla moje dětská postava, a v horizontu očí se třpitila rosa v pavučinách mezi jejími stébly. A pro nás to byla tajemná, bzučící džungle plná zážitku. A pak ta tráva, která vonila radostným dotýkáním, ve které nás viděli jen andělé strážní. A pak ta tráva, kterou nasekala teta Boženka jako krmení, a já se vezl na vonavé šňůře přikrytý jen večerní oblohou, a tou blažeností světa, světa plného fantazie, ve kterém je všechno, jak má být. Neodolal jsem a natrhal si jednou na počátku léta tenhle doušek dětství, aby ho dal doma do vázy. Okouzlený a úžasný z obyčejné trávy. A trochu jsem se styděl za to, jak mě dojalo pár těch zelených stonků. Jak mi na chvilku vrátili klíček vzpomínek od branky všech nadějí a jistot světa. Ale paní, kterou jsem potkal, se na tu moji všední obyčejnou kytku dívala s naprostým pochopením. A vzpomněl jsem na jeden citát, který mi poslala kamarádka Miluška z Volině. Člověk neobjímá všechno dost vřele, dokud to má každý den. Je třeba se vždycky dívat, jako bychom to viděli poprvé nebo naposledy. Jenom tak naplníme čas na světě radostí. Tak nám ta obyčejná šťavnatá májová tráva k tomu pomáhej.

0: Stačí pár trilků a lidská srdce jihnou. Dokáže vyslovit i co se neříká. V té něžné chvíli se třpitky vášně mihnou. Jaká slast znát tu závrať a slyšet slavíka. Tentokrát nemyslím slavného ptačího pěvce, ale slavného českého houslistu Josefa Slavíka, kterému říkali český Paganini. Přímo zářnými momenty hry tohoto mladého umělce byly prý pasáže v dvojmatech a sextách, absolvované v nejvyšší rychlosti a přesnosti. A prédža všech druhů a ve všech polohách, a to jsou jednotlivé tóny hrané postupně rychle za sebou, takže znějí jako jediný akord, podobně jako třeba na harfě. A konečně i hra 96 not staccato na jeden tak smyčcem. A v téže době ohlásil, kdy hrál vlastně Slavík, Paganini také sérii koncertů v Habsburské monarchii, ve Vídni. A po koncertě, na němž hrál slavný italský houslista poprvé své zvonkové rondo, přijal Paganini v kruhu hudebníků i Slavíka, aby vyhověl jeho prosbě předvést mu své umění. Nic netušícímu mistrovi zahrál český houslista i to jeho zvonkové rondo, které si zapamatoval po jediném poslechu. Vypráví si, že Paganini tehdy českému mistrovi pronesl: vy jste ďábel, svět se chvěje, když hrajete. Josef Slavík, rodák z Jinců, květnu roku 1833, přesně 30. ve 27 letech zemřel v Pešti na přechozenou chřipku a byl tu i pochován. Až po 100 letech byly jeho ostatky převezeny do vlasti a uloženy na Vyšehradském hřbitově. A proč to připomínám? Protože podobný osud měl i další český Paganini, bodňanský rodák Váša Příhoda. Jeho jméno tak trochu zapadlo, protože to byl vlastně celoživotní emigrant, kterého ale srdce táhlo domů jen jak to situace dovolila. Například v květnu roku 1956 se zapsal mezi největší okamžiky v dějinách Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, kam se znovu po 12 letech vrátil na pódium Smetanovy síně, aby přednesl jim milovaný Dvořákův houslový koncert Amol. Neutuchající manifestační potlesk už při jeho příchodu na jeviště trval prosím snad neuvěřitelných 15 minut. A když doznělo to, co hrál, zaznělo nekonečné bravo. No a žil v řadě zemí, ale zemřel ve Vídni. A až po 56 letech v roce 2016 se vrátil zásluhou institutu Váši Příhody do rodného města, na tamní hřbitov. A ten institut založil můj první dnešní milý a vzácný host, sama výtečná houslistka Pavla Žilová, které do Vodňan, kde dnes koncertem Václava Hudečka začíná další ročník Příhodova festivalu, přeji to nejpěknější dobré jitro.
1: Dobré jitro, Františku, vám i všem posluchačům.
0: Pavlo, já myslím, že nikdo neví o Vášovi Příhodovi víc než vy, tak jak ho třeba hodnotila kritika nebo...
1: Již ve věku 15 let, to je v roce 1915, uskutečnil úspěšné solové koncerty s doprovodem České filharmonie a od té doby se datuje jeho vnitřní spojení se Smetanovým sálem obecního domu, který jste připomněl. Se jménem Váši Příhody se většinou kritikům vybaví mnohokrát citovaná věta slavného dirigenta Artura Toscaniniho, kterou máme poněkud jinak v podvědomí, ale italské noviny ji otiskly takto. Paganini by mohl hrát takhle, lépe ne. Během svého života dostal různá ocenění a je zřejmé, že se znal se Smetánkou tehdejší společnosti, pro kterou byl celebritou prvního řádu. Tak například 11. května v roce 1927 reprezentoval svoji hrou Československou republiku při recepci pořádané velvyslancem v Londýně Janem Masarykem a jeho sestrou Alicí a koncertoval před vybranou společností 350 ministrů, velvyslanců, vyslanců, princů, princezen, vikomtů, vikontes, hrabat a hraběnek, generálů, vévodů a vévodkyň, doslova z celého světa. A tak bychom mohli ve výčtu jeho ocenění dále pokračovat.
0: No na fotkách je to elegán, ale byla ta jeho genialita v souladu třeba s tou jeho lidskou osobností? Co o ně víme?
1: Mezi okolnosti, které jeho koncertní dráhu přímo ovlivnily, patřila především jeho tři manželství. se svojí první manželkou, houslistkou a neteří skladatele Gustava Mahlera s Almou Rosé, zvažoval nejspíš i odchod do Spojených států, a to ještě před pronásledováním Židů v Evropě. Ostatně její starší bratr Alfred již ve Spojených státech žil. Ale po 6 letech se rozvedli a krátce na to se oženil s Jindřiškou Krojcovou, absolventkou Vídeňské konzulární akademie. O osudu Almy a o jejím úmrtí v koncentračním táboře v Osvětimi se dozvěděl až po válce a těžce ho to zasáhlo. Poslední manželství uzavřel 14 dnů se svojí smrtí s Helenou Hrubou, která mu byla partnerkou posledních 17 let života. V průběhu let se stal otcem 4 dětí, 2 synů a 2 dcer, i když jeho první manželství zůstalo bezdětné. A abych odpověděla na vaši přímou otázku, jeho genialita a mimořádná hudební intuice nebyla vždy v souladu se starostmi každodenního života a jeho mnohdy neuvážlivým rozhodováním.

0: líbilo. Jinak miloval vlaky. Byl majitelem modelového kolejiště a když měl splín, tak si šel koupit nějakou novou mašinku. Ale i to se mu stalo osudným, protože po jednom takovém nákupu si v Salzburku zlomil levou ruku. Dál vášnivě rád řídil a opravoval auta a do jeho domácnosti vždycky patřila zvířátka. Každá kočka se jmenovala stylově podle Čapka Kočička. Ve svém vídeňském bytě opatroval soused opičáka Jimmyho, který s ním ale nesměl vyučovat v obývacím pokoji a proto většinu času číhal a vyhlížel, kdy se páníček objeví, aby mu skočil za krk. Psi mu byli věrnými společníky mnohdy i na cestách, ale jeho nejslavnější pes, statný ovčák Taso, se prosadil až do novinového článku. To když při interview příhoda vypravoval, novinář sáhl mimovolně po pouzdru s houslemi, které leželo vedle něho na pohovce. Ale nepočítal s Tasem, který po něm vyjel jako drak, protože byl zvyklý příhodovi Stradivárky hlídat. Ale jediný pokyn pánův a strážce se uklidnil. Ano, pravil tehdy příhoda, jak byste se dotkl mých houslí, sotva byste se odtud dostal živ a zdráv. To jedno zdá se, že můj pes lépe ví než já, že totiž bez houslí mám menší cenu nežli s ním.
1: Je to krásná představa vaší příhody s opičákem za krkem, ale jaký byl pedagog a jak na něj třeba vzpomínají žáci? Protože jste zmínila, že ve vile vyučoval taky a nejen tam samozřejmě na spoustě konzervatoří.
0: Ano, opičák, když skočil příhodově za krk, tak příhoda křičel Ježíš Maria, zase ta opice. Ale jako pedagog se projevoval již od mládí a od malinka, dá se říct. O to se zasloužila hudební škola jeho tatínka Alojze v pražských Nuslích. A Váša učil již jako sotva odrostlé batole. Když totiž tatínkovu šáček hrál falešně, tak ho zvláštní metodikou tahal za nohavice. Během kurzu v Salzburku soukromého vyučování za války v Praze, dál na univerzitě v Mnichově, potom ve Vídni i právě ve vile v St. Gilgenu mu prošlo mnoho žáků rukama. Jako pedagog v přeneseném slova smyslu působí ještě dodnes. Chtěl ve svém rodném městě založit houslovou školu, jako měl profesor Ševčík v Písku, a tak Vodňany uvítají účastníky mezinárodních mistrovských kurzů Váší příhody letos už po deváté. V Českých Budějovicích proběhne za měsíc soutěž k jeho poctě a ve Vodňanech mu plníme přání, která nestačil v životě zrealizovat. Patří mezi ně i loni uvedená premiéra houslového koncertu C-moll v podání houslisty Milana Al-Ashaba. A jak jste již řekl, 10 let odpočívají jeho ostatky v čestném hrobě na Vodňanském hřbitově. To tedy bylo především přání jeho nejbližších hned po jeho úmrtí. A příhodovi žáci na něj vzpomínali celý život. Alexej Mádle, koncertní mistr státní opery, o něm vyprávěl. Jako starostlivý pedagog znalý poměrů a úskalí pódií, měl před mým koncertem ryze praktické dotazy. Například, máš pohodlné boty? Nebo nevržou ti pod nohama prkna, na kterých stojíš? A jednou mi k mému nesmírnému údivu půjčil své Stradivárky.
1: Pavlo, zajímavé jsou samozřejmě i osudy houslí, na které hrál. Měl tuším i Camposlíče, to byl jeden z nejslavnějších Stradivárek. Tak teď bych prosil dost krátce, jenom on je dokonce snad věnoval nebo prodal naší republice a jak to s těmi houslí dopadlo?
0: S houslemi to dopadlo tak, že v prosinci roku 1959 se československý stát na žádost Josefa Suka rozhodl prostřednictvím ministerstva kultury a školství, že zakoupí Stradiváriho nástroj do vlastnictví státu. Po dohodě s ministerstvem napsal houslař Karel Vávra Vášovi Příhodovi, svému dávnému příteli, zda housle ještě má a zda by je neprodal československému státu. Příhoda své rozhodnutí odůvodnil takto. K K prodeji tohoto vzácného nástroje jsem se rozhodl jen z toho důvodu, že bude vždy v rukou významných českých umělců a že majitelem se stane československý stát. Je to pro mne nejspolehlivější zárukou toho, že mé Stradivárky, které byly spolutvůrcem mnoha úspěchů mé koncertní činnosti, budou českému národu navždy zachovány.
1: Pavlo, já vím, že ale jednu věc, že nakonec na ty housle hrál Josef Suk sám, ale teď v současnosti že je vlastní japonská hudební nadace Nippon. Tak já, že vlastně teď můžu jenom v posledním taktu poděkovat za rozhovor, za který děkuju ředitelce a zakladatelce institutu Vaší příhody Pavle Žilové, a i když u nás ty slavné mistrovy housle nejsou, tak si můžeme aspoň trošičku Josefa Suka a ty jeho housle poslechnout.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Lidé si dnes během tradiční terezínské trizny připomenou oběti nacistické perzekuce. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm, teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva financí. Nenaplnili totiž jeho představy a nenalákali víc uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
0: Finanční škrty ale nebudou pro vysoké školy nějak ohrožující. Jde o část financí, které dostali navíc právě proto, aby se na ně zapsalo víc studentů. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Trizna začíná v 10 hodin. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo přímo být u živého vysílání.
3: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo Halo, halo, zde Radiožurnál.
4: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
5: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
4: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
6: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
4: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech, letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Čeští hokejisté poprvé na letošním mistrovství světa prohráli. Po vítězství nad Dánskem podlehli ve skupině 2-3 Slovinsku v prodloužení. Góly dali Kaut a Sedlák. Další zápas budou Češi hrát v pondělí proti Švédsku.

0: zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách okolo 8.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Přerova do Brna pozorně za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235,5 je uzavřený levý pruh, auto z místa odjelo. V levém pruhu je ale nepořádek a poškozená vozidla. Na silnici 13 Teplice do Děčína je na vozovce sražená zvěř u Chlumce u odbočky na Ústí nad Labem. Dobře dojďte. To byly zprávy. Teď už opět František Novotný.
3: A ten vítá u studánky Dobrého jitra všechny posluchače dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapraní a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkovou báseň. A protože v květnu je i den studánek, s chutí jsem se k tomu tématu vrátil. Nevím, zda máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Jánu pod Skalou, ale některé jsou v dlaní krajiny ukryté uprostřed stromu. Doufám, že nějaké ještě chrání i tu jihočeskou u Trojice, kde bylo i poutní místo. Její voda je prý léčivá a jisté děvečce zachránila zrak. A já vím to, že je z ní skvělá káva. A tak bych mohl studánky dále jmenovat. A dělal bych to, věřte, velice rád, protože mají často jména velice půvabná a vlídná. Jasanka, Srdlinka, Nedbalka, Bezdínka. No v Národním registru pramenů a studánek byste našli bezpočet takových, ke kterým byste se chtěli hned vydat. Tím spíš, že některé jsou léčivé, ale přiznejme si, že léčivá je každá studánka, u které v pokoře poklekneme, stišíme své uchvátané srdce a omejeme si duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní. Já jsem se zmínil o studánkové kávě, z jiné je zase lepší čaj. V té souvislosti mi to připomnělo, že má je i doba přípravy na letní šaty, takže nabízím recept jedné dámy. Uvařila jsem si čaj na hubnutí. S cukrovým je výborný. Za prokázaně léčivými prameny nás lékaři obvykle posílají do lázní a v Karlových Varech jí prý registruje nejvíc na jednom místě, 1,80. Z toho 15 je určeno pro užívání veřejnosti, když nepočítáme Becherovku. Zkrátka, lázně léčí tělo i duši a já neodolal a připomenu jednu hereckou legendu a jeden lázeňský pobyt, na který vzpomínal Miroslav Horníček.
4: To jsem byl šťastný, že jsem s tím Eduardem Kohoutem mohl taky pobývat v Mariánských lázních třeba pravidelně. Tedy ne s ním, ale v jeho přítomnosti a blízkosti.
5: A ty jsi vzpomínal, že on má neuvěřitelný smysl pro humor.
4: Ano, Kohout, jo, ten měl smysl pro humor. My jsme šli po kolonádě a proti nám šla holka, krásná, mladá holka. A on mi zarazil takhle a povídá, Mirku, podívejte se, to je přece krásná dívka. Já si řekl, mistře, jak pro koho? To by se líbila Doležalovi, on je z Bučovic. Ale můj typ to není. On mě zase podržel a povídá, a jaký je váš typ? To by mě zajímalo. Já si říkal, víte, mistře, já mám rád takový ty typy trošku chrobný. A on říkal, věděl bych o jedné pro vás, má lepru.
5: A vy jste raz spolu aj bývali, to byl zájazd Národného divadla?
4: No to jsme jedinkrát bydleli spolu v jednom pokoji a měli jsme všechny své svršky vysypaný na otomanu, na takový starý secesní otomanu a šílený nepořádek. Prostě kupa My jsme tomu říkali mrtvá teta. Zakryté. Mrtvá teta. Jednou jsem se ráno probudil, mistr ještě spal. A ta halda těch šatů a spodků byla převržená na zem. Tak já počkal, až se probudí a říkám, mistře, podívejte se. Nemělo by se přece jenom trochu uklidit? A on mi odpověděl tím hamletovským tónem. Mirku, život je příliš krátký, než aby se uklízal.
3: Svatá pravda, mistře, ale od Švihálku Lázeňských zpátky ke studánkám. Kdo ochutnal vodu ze studánky, ví, že to je úplně něco jiného, než když otočíme kohoutkem nebo uzávěrem upet flašky lahve tedy. I když ani k té vodě nemá každý stejný vztah. Ptali se jednoho starého chlapíka, jak to, že je v tak dobré kondici ve svém věku, jak čelí nemocem. No, ráno, když stanu, dám si panáčka slivovice na tlak, když cítím, že na mě jde nachlazení, dám si grog, na zlepšení trávení piju červené. A když mě pálí žáha, dám si koňak. Proti splínu piju bílé a když mě bolí zub, kloktám rum. Prosím vás, za kdy pijete vodu? No tak, takovou nemoc jsem ještě neměl. Jinu je to tak, na některé choroby je i poezie krátká.

V tuhle chvíli vás obvykle zvu do břevnovského benediktinského kláštera za arciopatrem Šostřonkem. Musel se ale dnes omluvit a všichni vás srdečně zdraví. My se však do břevnovské klášterní zahrady stejně vydáme a zůstaneme i u toho studánkového tématu. Protože barokní pavilon, který byl postaven podle projektu slavného architekta Krištofa Dizenhofera, tam poskytuje přístřeší jedné studánce pravdě historické. Prameny uvádějí, že Vojtěška je stará a legendární studánka, která bývá dokonce označována jako první studánka v Praze. Na tomto místě se podle pověsti sešli roku 993 na základě božího vnuknutí ve snu kníže Boleslav II. S biskupem Vojtěchem a nalezli zde jelena. Ten se nemohl napít, bránila mu břevna přes tůni. Oba muži břevna odstranili a vytryskl pramen, který pojmenovali, a s ním i celé město Břevnov. V tom roce převedl svatý Vojtěch z Říma i 12 mnichů a pomohl jim založit první mužský klášter v Čechách k cti svatého Benedikta. Po mučednické smrti Vojtěcha byla studánka na jeho počest označována i jeho jménem. Říká si Vojtěška, no. Také prý pomáhala uzdravovat oči, a její prameny i pramenem potoka Brusnice, který se pod Strakovou akademií vlévá do Vltavy. Tak vida, jak zjišťujeme, ve studánkách pramení historie. Ale myslím, že to nejcennější na nich je to, že před nimi musíme obvykle zastavit a pokleknout, než svlažíme rty tichou nadějí, která v nich pramení. A to mi zase připomnělo okamžik, na který před lety vzpomínal tehdejší kastelán zámku Kratochvíle Vojtěch Troub. Když restaurovali tamní kostel, vypadalo to s jeho stavem všelijak. Věž se povážlivě nakláněla a měli z toho velkou úzkost. A najednou se restaurátorům objevil pod malbou jednoho renesančního pavilonu do té doby netušený nápis. V tichu a pokoji budiš založena vaše síla. A ten 400letí starý vzkaz byl pro všechny neskutečným povzbuzením a všechno dopadlo nakonec skvěle. V souvislosti s květovým dnem studánek se mi vybavil jeden z příběhů bratra arciopata. Vyprávěl o tom, jak za jedním mnichem přišel člověk a zvědavě se ptal. Co pro tebe znamená ticho? Mnich právě stál u studny a nabíral vodu a řekl svému hostu. Podívej se dolů do studny a řekni mi, co vidíš. Nevidím nic, jen zčeřenou vodu, odpověděl host. Chvilku zůstali stát v klidu, a mnich povídá svému hostu podruhé. Podívej se do studny teď a řekni mi, co vidíš. Teď vidím svůj obraz ve vodě, teď vidím sebe, volal host. Vidíš? To je moje zkušenost s tichem. Vidím v ním lépe sebe sama, řekl mnich. Ticho k soustředění potřebuje každý, nejen mnich. Budu-li chodit se sluchátky a mobilem u ucha vedle nepřetržitě zapnuté televize a dalšího hlasu, nepostřehnu důležité skutečnosti pro svůj život. Myslím, že je to jako vždy poučný příběh i pro dobu, ve které žijeme. Že aniž bych si to nějak uvědomil, pokaždé, když jedu na chalupě pro vodu, z dlaní nebo hrníčku, který tam bývá, ochutnám trochu toho prastarého a přitom tak současného času, který mi tam pramení před očima. A poděkuju za všechno to krásné, co potkávám na tomhle světě, v téhle krásné zemi, ve které žiju. Mám rád čas zrození stěn kamenného džbánku. Je v něm ta chvíle, kdy cepy zněly krajem, kdy ševci sebou šili neklidem na berpánku, kdy Bůh pod lipou seděl a svět byl chvilku rájem. Rozpadlá ošatka a zrezivělé srpy, od staré kůlny cesta až ke studánce v stráni. Vedou tě kopretiny, vlčí máky a chrpy. K pramínku zázraků, tam Bůh se s tebou sklání.

0: To byl Hradišťan, básní Skácel, a vlastně ta voda nebude chybět ani teď. Kotrmelce počasí, které metali ledoví muži, odezní a nastane ten teplý, vonavý, kvetoucí májový čas, plný sluníčka. To se ráno vždycky v otevřených oknech a někdy i na plotech vesnických zahrádek rozespívala kanafasová písnička peřin, dek a polštářů. Na chalupě paní sousedka, paní Placku, jak se na jihu říká, na zelenou stráň dala dvě ohrádky, ve kterých kromě pampelišek zlatě svítilo chmíří, kuřátek a kachňat. Nastala doba mláďátková a doba jarního uklidu. A k tomu patřilo stejně jako ke každým svátkům i velké prádlo. Pojem, který už dnešní generace asi nezná. Dnes prostě otevřete automatickou pračku, dáte potřebné ingredience a ona prádlo vypere, vyždímá a sama ji usuší. Když jsem byl kluk, bylo velké prádlo, tedy doba, kdy se prali i prostěradla po vlakiny na ty peřiny a polštáře, tak to byla záležitost celého dne. Bydleli jsme na rozdíl od venkovských hospodyněk v domě s ostatními se 7 partajemi a tak se muselo velké prádlo naplánovat, aby byla volná prádelna. Měli jsme ji umístěnou ve sklepě, světlo tam šlo okýnkem takové šachtě, která vedla na dvorek, a jinak byly postupy všude podobné. Prádlo se večer předtím namočilo do mohutné kamenné vany, aby se vylouhovalo. Tuším, že se přidávala soda. V prádelně byla i lavice, na kterou se dali takzvaně zatáhnout dřevěné necky, aby netekly. Větší škvíry se utemovaly hadříkem. Tatínek ráno zatopil pod velkým měděným kotlem a šel natáhnout šňůry na dvorek. Maminka zatím uvařila škrob, k neckám přibylo mídlo helada nebo s jelenem a šmolka, bez které by holky od kolků neměly modré oči a prádlo by nezářilo. A samozřejmě valacha. Schválně se zeptejte, kdo dneska ví, co je to. Pravdu budou mít ti, kteří řeknou, že je to hudební nástroj, stejně jako ti, kteří mají zkušenost s ní jako s hazardní hrou, případně i znalci historie, kteří vědí, že to byl dům, kde se valchovalo, tedy splsťovala vlněná vlákna účinkem čpavkové vody. Ale v tomto případě mám na mysli nikoli nástroj hrací, ale prací. Pracovní nástroj, který tvoří jakýsi dřevěný rám, držící zvlněný pech, nástroj prolévaný potem pradlenek mnoha generací. A teď trošku odbočím do historie. Na mnohých obrazech je možná vidět svůdné pradleny u potoka nebo říčky, bouchající prádlem do plochých kamenů. To mělo několik praktických důvodů. Údery prádla o kámen pomáhaly uvolnit špínu z vláken a proud tekoucí vody prádlem procházel pod tlakem a při dopadu na kámen, což efektivně vyplavovalo uvolněné nečistosti i zbytky mídla a hlavně si ženské u potoka mohly báječně popovídat nebo jak boženka dokonce přijít do panovnického stavu. Ale zpátky k nám do prádelny. V kotli se s klokotem vyváří prádlo s nastrouhaným mídlem, což ničí bakterie, pachy a ostraňuje mastné skvrny. Pro páru za chvilku není vidět, je všude. Kondenzuje na stěnách, valí se i tou šachtičkou jako komínem na dvůr a nenajdete suché místečko. Do poslední nitky promáčí i halenky pradlenek přilepené k tělu, takže dnes už vím, proč tam tatínek tak rád pomáhal. Dlouhou vařečkou, kopistem se horké prádlo přendávalo do necek a maminka na valše cvičila svaly. A pak se několikrát máchalo a nakonec škrobilo, předala se špetka šmolky a zase ždímalo a nosila na dvůr. A tam na šňůrách zavlála zářivě bílá vlajkosláva, jako když se Krištof Kolumbus vracel z objevení Ameriky. A sluníčko hltalo celý ten předešlý příběh, laskající dlaně voňavého vánku hladili na fouklé oblinky cích a polštářů. A vyváže to i tehdy nebyly. Ale tu vůni maminčina prádla si pamatuju dodnes. A vonilo, když jsme ho pak přinesli z mandlu a potom, když už tatínek udělal mamince domácí pračku, která pro mě byla jedním z vrcholů technického pokroku. Ale dřevěné kolíčky na šňůrách čekaly stejně jako dřív. Venkovské děti oproti nám zase znali tu sluníčkovou vůni z prádla, rozprostřeného na zelené trávě a kropeného konví. A maminky si přitom všem zpívaly a těšili se, až čerstvě povlečou. až povlečou domov do vůně plné lásky plného času. Vidíte, a slunce od té doby s námi bydlelo a zuje ve vzpomínce i po tolika letech.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Velké prádlo, ale touha po jisté očistě vůbec, to také ke květnu patří. Sotva vykoukne jarní sluníčko, nabídne nám modré z nebe a ohřeje dech ledových mužů. A pak nastává období, o kterém s mistrovstvím sobě vlastním nádherně vyprávěl František Nepil, kterého jsem si dnes pozval i do téhle hodinky.
1: To je pohodlí, to je radost malovat na venkově. Co by takový Pražák za to dal, kdyby měl ve dnech malování dvorek a zahrádku a kůlnu a dřevník? Na venku člověk vezme kredenc a šup s ní ke králíkárně. Vezme gauč a šup s ním pod kurník. V Praze ne, v Praze má člověk na vynesení toho betléma 3 čtvereční metry na chodbě. Tam musí z různých almar, matrací, prken, kufrů, vitrín, věšáků, krabic, polštářů a fuchsí sestavit kompaktní stavbu, kolem níž se mohou prodrat i obyvatelé domu, obdaření velmi nadměrnou zadnicí. Člověk ve městě však trpí při malování nejenom nedostatkem životního prostoru, ale i nepředstavitelným hladem. Kde má chudák najít v té změti barikád a babylonských věží hrnek na uvaření polívky, cukřenku, lžíci, nůž nebo bochník chleba? Kde sůl nebo aspoň tu půlku rohlíku, co se válela na kamnech od minulé neděle? Jistě, že by si to mohl jít koupit, to ano, ale kde má zazděnou peněženku? I tu by ostatně oželel, sousedka by mu určitě půjčila pár korun, ale nemůže jít přece k sousedce, když se nemůže dostat pro kalhoty a když neví, kde jsou vlastně košile, že ano? Myslím, že všechna tato fakta by měl zvážit Mezinárodní červený kříž a vysílat k obyvatelům ve městech, kteří si sami malují, podobné kamiony či helikoptéry s potravinami a šatstvem, jaké posílá do oblastí postižených zemětřesením nebo katastrofální povodní. Když se maluje, musí se tedy napřed všechno vystěhovat a stěhování nemám rád. Trpím při něm komplexem méněcenosti, protože cítím, jak na mě soustrastně civí moje žena a co hůře i ženy cizí a jak mě srovnávají s profesionálními stěhováky. Nemám stěhování rád, protože neumím nosit kredence, almary, kamna a podobná břemena. Vždycky je uchopím tak, že je nemohu zdvihnout a když je přece jen zdvihnu, začnou mě ukrutně řezat někam, kde to nevydržím. Kdykoliv jsem něco stěhoval, vždycky jsem se dal do dvojice s nějakým necitlivým orangutánem, obyčejně s mým bráchou, který mě vlekl i s kamnama po schodech divné poklusem, kamna mi vždycky lámala kosti, přiskřipovala prsty, otloukala kolena, že bych řval bolestí i vzteky, kdyby mě stačil dech a brácha nic. Ještě na mě pokaždé pokřikoval, nazdvihni to, nazdvihni to, a já měl 100 chutí hodit mu ta kamna na hlavu, jenže jsem je nemohl uzdvihnout. Jestliže vedle bráchy vypadám jako motovidlo, tak vedle profesionálního stěhováka jsem úplně směšnej. Věřím totiž, že pro každou ženu jsem jakž takž přitažlivý do té doby, než mě vidí přenášet břemeno. Já ji zrovna vidím na očích, jak jsem všechno projel, jak mě v duchu srovnává s mužným stěhováckým profíkem, který si vezme dospod prádelník, na něj postaví šatník, na šatník mycí stůl, chladničku a pár ingotů ukradených v železárnách a všechno to nese, jako by to byl košík prádla. Hergot, to je přece mužský. Vždycky se utěšují tím, že je to věc cviku a grifu, že on sice unese knihovnu, ale já za to vím, kdy se píše ve slově bydlo měkké i a kdy y. Vůbec jsem se naučil myslet si o každém chlapovi, co má větší bicepsy než já, že je sice silnej, ale za to blbej a já ne, čímž jsem již překonal nemálo mučivých depresí. Byt se dá malovat štětkou nebo pumpičkou a jde jen o to, aby si člověk vybral ty nepříjemnosti, které snáší líp. Štětka totiž líná a pouští chlupy na zeď a když chcete takovou žíni lehonce uchopit do dvou nehtů, strhnete kus malby a stěna i strop jsou samá ďupka. Pumpička to nedělá, pumpička chlupy nepouští, ale za to se ucpává a hned na to vyprskne na zeď takovej plivanec, že by člověk rozšlapal, kdyby to bylo co platné. Ať si zvolíte jakékoliv nářadí a jakoukoliv nátěrovou hmotu, můžete si být jisti tím, že první dojem po posledním nátěru bude strašný. Je úplně neuvěřitelné, jaké zoufalství a jakou beznaděj dovede v člověku vzbudit jeho vlastní práce. Jediné, co zasluhuje obdivu, je fakt, že na každé zdi je víc kocourů než tahů štěcem. Zdecimovaná rodina na to civí, člověk by potřeboval slyšet, že je to docela dobré, že to mohlo dopadnout ještě hůř a že je to každopádně lepší, než to bylo, ale rodina nic, rodina jen a no jo, a člověk by to nejradši stlouk štětkou, kdyby mu ještě zbývaly síly. Následkem toho apokalyptického dojmu nemůže člověk usnout a před půlnocí vyleze spod peřiny a tiše se krade do vymalovaných komnat, jestli se to neobrátilo k lepšímu. Bože mě netrestej, ono to vypadá ještě beznadějněji. Kocouři se jaksi slili do velkých celků, na stropě se dá rozeznat něco, co se podobá Velké Británii, na zdi vlevo to má tvar explodujícího šrapnelu a vpravo rohaté kozí hlavy a ke všemu je všude strašná zima. Člověk kýchne, až to přibouchne dveře a hned někdo volá: co tam děláš, pro Krista Boha, je ti něco? Ale nic, šel jsem na záchod, lže člověk, aby se nemusel přiznat k tomu, co právě viděl. A docela morálně zlomen leze pod duchnu a tiše si přiznává: bože, bože, to jsem tomu dal na frak. No vidíte, a přijde ráno, slunce svítí a nevěříte svým očím. Stěny proschly, nikde ani flíček, ani kocourek, nádherná stejnoměrná barva bije do očí a každý úžasle vejrá, kde se tam ta krása vzala. Tohle, že jsem vymaloval já, na to by se nezmohl ani Rembrandt. To je prácička, co? To mrkáte, holoto. Kdybyste neměli doma tak šikovnýho chlapa, tak byste prodělali na malířích kalhoty. Vyhrňte si rukávy a nanosíme sem ten herberk ze dvorka. Nevím, čím to je. Vlastně vím, čím to je. Já totiž věřím, že existuje hodný a laskavý Pán Bůh, který vždy o půlnoci posílá do nově vymalovaných lidských příbytků své anděly, aby tu fušeřinu po člověku do rána poopravili.
2: Všemocný Pán ti dal železný svaly, aby ti práce prachu voněla.

0: Máj láska a srdce, jak se to rýmuje? To je, myslím, dávno zodpovězená otázka. Ale když budeme mít kapičku štěstí, tak teď bychom měli být ve spojení s někým, kdo toho o lidském srdci ví hodně, bez básnických eufemismů. Protože mým posledním dnešním vzácným a milým hostem je profesor Josef Kautzner, český kardiolog, přednosta kardiocentra a kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny, tedy IKEMu, a mezinárodně uznávaný odborník v oboru arytmologie, kterému teď přeji to nejpěknější dobré ráno.
1: Dobré jitro, Františku, i tvým posluchačům.
0: Děkuju. Úvodní otázka zní, Pepo, kde jsme tě zastihli? Jsi ve světě nebo doma a co tě vlastně dnes čeká?
1: No, zastihli jste mě v Praze a za půl hodiny nebo za hodinu vlastně a půl odstartujeme v posluchárně Ústavu molekulární genetiky Akademie věd v Praze již 28. ročník největšího mezinárodního sympozia s živými přenosy z katetrizačních ablací srdečních arytmií na světě. Existuje totiž mnoho strategií a technologií ablace a jejich rychlý vývoj vyžaduje, aby se s nimi mohl seznámit větší okruh operatérů, zejména těch, kteří mají menší zkušenosti, takže to je ten cíl toho sympozia.
0: No to je úžasný, čili prakticky tam budou všichni najednou na sále, že? Je to tak, je to, rozuměl jsem tomu?
1: To ne, my přenášíme
0: přenosem
1: ze sálu do posluchárny. A je to ze sálu kliniky kardiologie a nemocnice na Homolce.
0: Já se přiznám, že jsem o existenci arytmií lidského srdce vůbec nic nevěděl jako kluk, jako mladík. Až v posledních pár desetiletí se najednou o ní mluví víc, kde se vzala a jak se vůbec vyvíjí a mění se nějak způsob léčby.
1: Tak když já jsem studoval, tak se o nich taky moc nevědělo. Samozřejmě se vědělo, že jsou různé typy, ale nevědělo se, jak je léčit. Těch arytmií je velké množství úplně nevýznamných až po životohrožující, mají různé příčiny od vrozených poruch po arytmie pocházející z jizev, třeba po zánětech, operacích, infarktech. Ale nejčastější arytmie u člověka fibrilace síní, ta souvisí v mnoha případech právě s naším neblahým životním stylem a trpí mnohem častěji touto arytmií lidé s takzvaným metabolickým syndromem, který zahrnuje obezitu, hypertenzi, diabetes druhého typu, poruchu metabolismu tuků, čili této arytmie přibývá, protože naše populace tloustne, málo se pohybuje a žije nezdravým životním stylem.
0: Pepo, já mám tady takovou zvláštní otázku. Já, když třeba jdu do studia, tak já se rozmlouvám, trošku si ty mluvidla snažím rozpohybovat takým úslovím jako černý do koupele, červený z koupele, a když přijdu, pohladím mikrofon úplně kratonce. Máte vy třeba taky jako chirurgové a jako lékaři nějaký rituály?
1: Tak my nejsme chirurgové, my právě
0: máme
1: výhodu, že
0: kardiologové.
1: Že děláme v tom srdci výkony dneska pomocí katetru na dálku de facto z přísla a jsme schopni udělat ten výkon uvnitř srdce. A my nemáme ani tak snad rituály, jako máme úplně jasně dané postupy a čím je lepší pracoviště, tím má vypracovanější ty postupy, aby ten výkon byl co nejbezpečnější, nejúčinnější a aby netrval dlouho. A to je asi to, co my používáme při těch našich výkonech. Samozřejmě ten výkon někdy je delší, tak si ho zkracujeme nebo zpříjemňujeme třeba hezkou hudbou.
0: Mm-hmm. A teď jsi mi trošku přihrál. Já mám trochu provokativní otázku. Jestli pak má rytmus na rytmus srdce vliv třeba rytmus. Ten životní asi ano, to si zmíní, ale mluví se o tom, že třeba právě hudba Mozartova nebo vůbec hudba je lidskému srdci blízká.
1: No to v 90. letech byl na základě jedné studie s Mozartovou skladbou pro dva klavíry D-dur, která zlepšila na několik minut prostorovou představivost studentů, takový boom, že hudba zlepšuje inteligenci a maminky kupovaly dětem desky s touto skladbou. Ukázalo se, že tomu tak není, nicméně hudba snižuje stres, zvyšuje hladiny dopamínu těch odměnových hormonů a zlepšuje náladu a já myslím, že to je ten hlavní efekt hudby. A samozřejmě může ovlivnit tep a jeho rytmicitu, na to jsou také studie.
0: No já jsem to zjistil, taky, že jsem jednou na jednom festivalu při zkoušce heavy metalové skupiny si dal do sálu, rozsvítil svíčku a opravdu ten zvuk pohyboval plamínkem.
1: Tak to jsou ty zvukové vlny, které se šíří zejména u takové agresivní hudby, jako je heavy metal.
0: A registruje její srdce?
1: I u jazzové hudby v New Orleans, kdy mi rezonovala v ruce lahev od nějakého drinku.
0: A registruje to i srdce, ten rytmus, takovýhle ten... Na
1: to jsou studie, že právě to, když je crescendový zvuk, tak se zrychluje tep a obráceně. Je tam celá řada zajímavých interakcí. Ale můžeme tedy hudbu přiřadit k zdravému životnímu stylu, ale nicméně bez tělesného pohybu ten účinek sám nestačí, abychom žili zdravě. A proto bychom měli o své srdce pečovat s láskou.
0: Tak já přeju nám všem dobré srdce a nejen po té fyzické stránce a děkuji přednostovi kliniky kardiologie pražského IKEMu profesoru Josefu Kausnerovi za to, že vstával s námi a dnešnímu jednání aritmologů přejeme úspěch. No a když jsem teď přemýšlel o písničce, kterou zařadit, tak jsem našel jednu májovou, která by jim asi všem rozšířila poznání o schopnosti lidského srdce, která se v medicínských knihách určitě neuvádí a kterou bych ale neléčil. Všecko dobré, Pepo, krásný den.
1: Krásný den a naslyšenou.

17. května roku 2008 za bouře padl památný, přes 300 let starý Špetlův duk u Boušína, proslavený Luděkem Munzarem. Však se mu také říká Munzarův. A Luděk z toho byl smutný, říkal, v těch jeho letech je i můj život. Tomu jsem šeptal, co bych nikomu nesvěřil. Kořeny mnoha jistot a kořeny mnoha stromů ohrozila paradoxně právě jejich mohutnost a síla. A na to by měli mnozí mocní občas vzpomenout. My bychom se měli vůbec mnohem častěji obracet ke stromům, protože jejich paměť je daleko kvalitnější než paměť člověka. A když třeba padne takový dub, který má hráz spevňovat, uteče s vodou z hráze i kus naší lidské historie, která se pak v těch lepších případech změní v dubovou desku stolu, v těch horších nás zahřeje už jen chvilku v kamnech, ale slouží od prvního nadechnutí do poslední chvilky života. Je jakousi zárukou životního řádu. Když má kvést kvete, když má dávat oboce, dává ovoce, když má dávat stín, dává stín, a to i tomu, kdo jde na něj s pilou a střádá lidská léta do kruhu věčnosti. Pamatuje si to, na co my zapomínáme. A když se někdy my, upachtění civilizačním schonem, zastavíme, žasneme nad tím, jaký zázrak strom je. A kdybych mohl, rozpoutal bych kampaň za to, aby každý člověk povinně každý rok zasadil alespoň jeden strom, protože on o nás bude vyprávět, až my tu nebudeme a bude nás nevědomky připomínat našim dětem a dětem jejich dětí. A navíc, když by měl každý svůj strom, svůj les, svůj sad, určitě by o něj pečoval lépe než o anonymní kus dřeva. Někdo si ovšem koupí les, který rostl 100 let, aby ho vykácel, dřevo prodal a opustil. Přitom jsou lidé, kteří přijdou do lesa a okamžitě vědí, že tamhle v tom kmeni šumí violy nebo housle a že je nesmírný hřích topit houslemi. Jsou prostě lidé, kteří vědí, že strom je spojení země s nebesy, že jeho kořeny jsou i kořeny našimi. Po pouštích se dá pouze putovat a většinou směřujeme tam, kde dávají stromy stín. Mám rád stromy solitéry, nastavující tvář nepohodě, určující směr, tvořící dominantu obzoru. A v jedné historické stati jsem četl, že naším národním stromem by snad původně měl být dub. Už si ani nespomínám proč. Nic proti dubům, ale já dávám korunu panovnickou té naší přemyslovské lípě. A jsem rád, že to není ojedinělý názor. Všimli jste si, že lípy jsou na každé pořádné venkovské návsi? Snad žádný strom na světě tak nevoní a nespívá jako lípa. Před okny domu, kde jsem jako dítě bydlel, je řada starých lip. A jejich květy už do smrti budou pro mě symbolem pohody a prvním poslem léta a blížících se prázdnin. A také symbolem neděle, kdy jsem se jako kluk vracíval z tréninku a maminka už doma připravila na čistý sváteční ubrus talíře a v ústrety zavonila nudlová polévka, zelenou korunou prosvítala modrá obloha, rodina byla pohromadě a všechno vonilo pohodou a mírem. Nevím, jak to bylo možné, ale mám pocit, že bylo nějak víc času na život a daleko méně se toho přepočítávalo na peníze. A tak se těším, až si utrhnu alespoň pár lipových kvítků, aby mě ta vůně zkusila vyléčit z nesmyslného chvatu. Nejvíc a nejraději ale trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Vychřice mnohé staré stromy polámal, ale jsem vděčný místním, že hned vysázeli nové. A už se těším, jak těm, které přežili, sáhnu do kštice. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří ale nikomu neublížují, ale spíš musím dávat pozor, abych omámentou vůní netrhal za chvíli i včely. Právě jim totiž bych tuhle tu náves našel i poslepu, protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i tu léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, píchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až půjdete někdy kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry. Zavřete oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny,
které vám hladily dušičku, když se vám ještě vyšla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechejte naslouchat svým dětem a vnukům. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Ve tříčtvrtečním taku jsme dotančili až k poslednímu doušku ze studánky dnešního nedělního Dobrého jitra. Ona už byla spousta převratných vynálezů, klobouk s větrníkem na ochlazování hlavy, houpací kůň, ve kterém děti sloukaly máslo a například guma na druhém konci tužky vynesla svému vynálezci v krátku 100 000 dolarů. Ale ještě nikdo nevynalezl, jak ošálit čas. Jeden z citátů říká, že čas jsou peníze, ale ani za všechny peníze ho nekoupíš. Tak využij těch posledních pár minut k tomu, abych poděkoval dnešním milým a vzácným hostům za to, že vstávali spolu s námi. Ředitelce Institutu Váši příhody Pavle Žilové a přednostovi kardiocentra a kardiologické kliniku IKEMu panu profesoru Kausnerovi. Za prima spolupráci děkuji i mistru zvuku Dáše Nejedlé, ale hlavně děkuji za milou pozornost vám, milí posluchači. Za ten pěkný cancourek života, který jsme byli spolu. A pokud vám to vyjde, a pokud se nepotkáme 29. května večer na Kratochvíli, uslyšíme se znovu o letním slunovratu 21. června. Do té doby se s vámi od mikrofonu loučí autor a průvodce dnešním pořadem František Novotný. Buďte blažení, užívejte darů jara a nezapomínejme, že za co je člověk vděčný, o to nepřijde.

sluneční kamínky do okýnek střílí nezbedné jarní praky. Pochladu v srdci ani stínek, zármutky plaší a budí ptáky. Ručičky lásky dá do hodinek a všední dny změní na zázraky.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Ukrajinské útoky podle ruských úřadů zabily 3 lidi v širším okolí Moskvy. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm a teploty do 18 stupňů. Zprávy Naďa Procházková, dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní piety k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Shromáždění začne v 10 hodin před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu Jan Baxa. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3 až do konce letošního roku. Vyšší maximální rychlost stát testuje od loňského října mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Podle rezortu zatím není dost dat k vyhodnocení bezpečnosti provozu, protože během zimy se zvýšená rychlost kvůli počasí využívala jen omezeně. Policie od října do února eviduje v úseku 39 nehod. Nikdo při nich nezemřel. Během nočního útoku ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 bylo zraněno v blízkosti moskevské rafinerie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že technologické zařízení rafinerie střely nepoškodily, poničily ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani v hloubi ruského území. Cílí na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu podporující válečné úsilí Moskvy. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotou a diváky se svou písní Bangaranga. Finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, během dne kupovitá oblačnost, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8.
1: Doprava.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Ivanovice čekejte dopravní omezení na kilometru 236. Se po nehodě kamionu jede jen odstavným pruhem. Kolona se zatím netvoří. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru je nákladní auto s poruchou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemné nedělní ráno, přátelé. Je čas na další díl Toulek první republikou. Dnes se podíváme, jak u nás vznikaly první zoologické zahrady. Byla to totiž cesta plná obrovského nadšení, ale i nečekaných překážek. Jak složité tehdy bylo vybudovat domov pro exotická zvířata a kdo se o to nejvíc zasadil, to zjistíme už za okamžik.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
4: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
5: Jana Striková
6: a Jiří Vyhorálek.
5: Díl 64. Od ptačího parku k divokým šelmám a neb naše první zoo.
7: Jestli pak víte, kdy obyvatelé českých zemí mohli poprvé na vlastní oči spatřit živého slona?
8: Poučte nás.
7: Bylo to v roce 1570 v Praze, a to na velkolepé slavnosti na Staroměstském náměstí, kterou uspořádal císař Maximilián II. Habsburský při příležitosti zásnub své dcery Anny. A byl tam i lev.
9: Aha, no a jak to souvisí s první republikou?
7: Nepříliš. Ale s naším dnešním tématem zajisté.
8: Aha, chápu. Byl to takový malý oslý můstek vedoucí do historie zoologických zahrad u nás.
7: A pokud bych ještě mohl zůstat u dávných dějin, mohl? Tak v 80. letech 16. století dal Rudolf II. V Praze vybudovat Lví dvůr.
9: Ano, na renesanční budovu Lvího dvora narazíte, když se vydáte na vycházku na Hradčany. Dnes je tam restaurace.
7: Přesně tak. Ovšem za císaře Rudolfa, jak se dočteme, v domě bydleli strážní a ošetřovatelé zvířat a v hlubokých jamách byli chováni lvy, tygři, levharti, medvědi a orangutan, zvaný lesní muž.
8: Pánové, ne, že by to nebylo zajímavé, ale pojďme se držet meziválečných časů, ano?
9: Zdali pak víte, která zoologická zahrada se u nás může pyšnit tím, že je nejstarší ze všech?
8: Já to vím. Pražská to není. Metropoli v tomto směru předběhla jiná města.
7: Je to tak. První na pásce je Liberec, kde byly základy zoo položeny už roku 1904.
8: Ano, její příběh se ovšem začal psát ještě o pár let dříve, v roce 1895.
9: Tehdy členové německého ornitologického spolku pro severní Čechy otevřeli v městské části Perštín ptačí park.
8: Liberečtí si ho zamilovali, velcí i malí.
7: No, ani se nedivím. A co tam návštěvníci mohli vidět?
9: No je, drůbež, holuby a další víceméně běžné druhy ptáků, taky králíky.
7: Taky?
9: No a tak.
8: No, zájem byl velký. A tak, v prostoru za Labutím jezírkem záhy vznikl takzvaný Deer Park.
9: Do zoologické zahrady měl v té době ještě daleko. K vidění bylo pár druhů vodního ptactva a několik srnců.
7: Do areálu byl přenesen dřevěný domek zvaný Čapí hnízdo a kolem něj začaly jako houby po dešti vyrůstat nové a nové výběhy.
9: Údolí se postupně zaplnilo pestrou paletou živočichů.
8: Plameňáci, primáti, vačnatci, tuleni, aligátoři.
7: Vlci, pumy, oceloti.
8: A taky medvědi hnědí, miláčci publika.
9: Už před vypuknutím první světové války měl zookoutek solidní vybavení.
7: Specializované zimoviště pro teplomilné druhy či mořská akvária, v nichž se vlnily sasanky.
8: Po vzniku samostatného státu se tehdejší německé vedení Liberce rozhodlo vybudovat moderní zahradu, která měla být symbolem prestiže a kulturní vyspělosti města.
9: Spolek Tiergarten ji oficiálně otevřel veřejnosti 9. září 1919.
7: Jejím správcem a poté ředitelem se stal Erich Sluwa. Zůstal jím až do roku 1945, kdy co by Němec musel do odsunu.
8: Další v pořadí byla Plzeň. Tam už na konci 19. století měli takzvané vivárium.
7: Jezírko s racky, čápy, supem, labutěmi a dalšími vodními ptáky. Součástí byly i voliéry se sovami.
9: A kde bychom ono vivárium našli?
7: Zhruba v místech, kde dnes stojí divadlo Josefa Kajetána Tyla.
8: Základy plzeňské zoo položil 2. září 1926 akvaristický spolek Iris.
9: Na 20 let si bezplatně pronajal skleník na vojenské plovárně v Plzni Doudlevcích. Chtěl v něm zřídit pěstírnu rybek a okolí proměnit v zoologickou zahradu.
7: Do začátku měli pouze 705 korun.
8: Přesto zahrada rychle vzkvétala. Už v prosinci 1926 se návštěvníkům otevřely skleníky, akvária a 3 voliéry.
9: Pak přibyla srnčí ohrada a 2 opice. Makakové jávští, šorl a minda.
8: Nedlouho patřili k obyvatelům také lišky a šakal. Jejich chov byl ale nakonec zakázán.
7: Proč?
8: Kvůli zápachu.
7: Vstupné do zahrady se neplatilo, provoz se hradil z příspěvků a darů.
9: Spolek Iris spravoval zahradu až do svého zániku v roce 1953.
8: A teď už je konečně na řadě Praha, ne?
7: Ale kdepak, to byste v chronologii přeskočili mou zahradu a to bych byl nerád. No, jen pojďte.
8: Kdo to je?
9: Odhaduji, že rytmistr veryslužbě Julián Kreisel z Mariánských lázní.
7: No, přesně tak. No,
10: Co na to říkáte?
7: Jmenuje se to tu Zoo Amberg.
8: Aha, zoo na kopci.
9: Pan Kreisel vybudoval zahradu na vrcholu Klinger nedaleko lázeňského města.
7: Veřejnosti se otevřela 7. června 1931.
8: Musím říct, máte to tu pěkné. Středem areálu je dřevěný srub.
7: Ano, ano, z masivních smrkových kmenů. Nazval jsem ho Old Shatterhand.
9: Úplně jako z divokého západu. Uvnitř jsou staré lovecké a vojenské zbraně. A na stěnách paruží a rozmanité kůže.
7: Zvířata tu chováme v klecích i ve volných výbězích.
8: Různé druhy ptactva, antilopy, lamy, mufloni, makakové, mýval.
7: A taky jsem založil chov šetlenských poníků. To je veliká atrakce. Děti s vezení milujou.
9: Rittmistr Kreisel byl nepřehlédnutelná osobnost. Vystupoval v indiánském či kovbojském oblečení. Po městě se projížděl starou pomalovanou Tatrovkou s reklamou na svou zoo.
7: No, po druhé světové válce jsem musel zahradu opustit. Pak areál vyhořel a bylo po všem. No a teď už si běžte do té své Prahy s Pánem Bohem.
5: Nápady na zřízení zoologické zahrady v hlavním městě padaly už v 19. století.
9: Podporovala je řada významných osobností, třeba básník Jan Neruda.
7: První výrazná iniciativa přišla na počátku 80. let, kdy hrabě Moritz Schwerz Spork vyzval Pražany k založení zoo jako trvalé památky na svatbu korunního prince Rudolfa.
5: Myšlenku aktivně šířil v tisku a získal i první finanční podporovatel.
9: Jenže tu byl velký oříšek k rozlousknutí, skoro nerudovská otázka.
7: Máte na mysli, kam s ní?
9: Uhodl jste. Nejprve se uvažovalo o lokalitách jako Bubeneč, Jelení příkop či Kanálka.
8: Ale z projektu nakonec sešlo.
7: Následovaly další snahy přesvědčit městskou radu o tom, že vybudování zahrady je dobrý nápad.
9: Například spolek pro chov drobných domácích zvířat ji chtěl mít ve Stromovce.
5: Do debat se zapojili i odborníci a cestovatelé, mimo jiné Vojta Náprstek a Emil Holub, který dokonce sám nabízel zvířata z Afriky.
7: A jak to dopadlo?
9: Radní o podnětech jednali, ale odpovědi na onu nerudovskou otázku se nedobrali.
5: Na samém konci 19. století se zasazoval o vznik pražské zoo Spolek pro povznesení návštěvy cizinců. Iniciativy se chopil kníže Schwarzenberg a založil přípravný výbor pro její zřízení.
9: Adjunkt Muzea království českého Josef Kafka sepsal pamětní spis. Ten můžeme považovat za první seriózní pojednání o zoologických zahradách, jejich významu a cílech.
5: Jako nejvhodnější místo se tentokrát jevila zahrada Kinských na Smíchově.
7: Vše už bylo na spadnutí, ale nakonec zase nic.
5: V téže době přišel spolek pro zoologickou zahradu v Praze s další lokalitou. Nebozízek.
7: Když narazil na nesplnitelné podmínky stavebního úřadu, obrátil pozornost na Letnou.
9: Narazil znovu a tak vytáhl z rukávu velmi inovativní nápad. Schválně, jestli uhodnete.
8: No, když se neshodneme na jednom místě, můžeme jich vymyslet rovnou víc najednou.
9: Přesně tak. Spolek si vysnil, že zoo bude mít různé stanice rozeseté po celém městě.
7: Na Letné nakonec vznikl zoo koutek. Život měl ale jepičí.
5: A máme tu počátek minulého století. O tom, zda má nebo nemá zoo v Praze vzniknout, už téměř nikdo nepochybuje. Ani radnice.
7: Řeší se ale stále jedna a tatáž otázka.
9: Kde má stát a jak má vypadat?
5: V centru pozornosti se ocitají dvě výrazné osobnosti.
7: Cestovatel Vilém Němec
9: a středoškolský profesor Jiří Janda.
5: Oba usilují o stejný cíl –
8: Dohodnout se ale nedokážou.
7: Jejich vleklé a často velmi vyhrocené spory celý projekt výrazně brzdí.
9: Pak se Vilém Němec vydá na dlouhou cestu po Africe a když se vrátí...
7: Zjistí, že mezi tím město rozhodlo o vybudování menší zoologické zahrady na Štvanici a přípravou projektu pověřilo Jiřího Jandu.
8: Ani si nechci představovat, co na to pan Vilém Němec řekl.
7: Nebyl rád.
9: Plány jsou už propracované do detailu, je hotov finanční rozpočet i přesné rozmístění staveb.
8: Vilém Němec je ale zaplaví zdrcující kritikou.
7: Budovat zoo na Štvanici je naprostý nesmysl. Vždyť je tam málo místa. Ostrov rozlohu absolutně neodpovídá tak rozsáhlému projektu.
8: A kde byste si tedy zoo představoval vy, Viléme?
7: No na Strahově!
9: No, nechci se vás dotknout, ale ani Strahov není ideální řešení.
8: Sklání Němec versus Janda. Nakonec vyšel vítězně ten druhý.
7: S Jiřím Jandou jsme se seznámili v díle Ptactvo nezná hranic. A tak si jenom připomeňme, že byl významný ornitolog, zoolog a středoškolský profesor.
9: Narodil se v Praze v roce 1865. V polovině 20. let se stal prvním předsedou Československé společnosti ornitologické a svými články, přednáškami i knihami výrazně ovlivnil vztah veřejnosti k přírodě a zvířatům.
8: Sen o zřízení zoo měl od mládí. Ještě mu nebylo ani 20, když se vydal na cestu po hlavních evropských městech, aby omrknul, jak to dělají jinde.
7: Na splnění snu si ale musel počkat, až utichnou zbraně první světové války.
9: Bylo to koncem roku 1919, kdy v poradním sboru přírodovědecko-matematickém ministerstva školství a národní osvěty dán byl návrh, aby ministerstvo samochopilo se iniciativy ke zřízení zoologické zahrady v Praze. Rok na to jmenován byl i komitét, který se tou záležitostí má zabývat. A ministerstvo školství a národní osvěty později pověřilo mě, abych se přípravných prací ujal.
8: Vzpomínal Jiří Janda.
9: V otázce umístění zahrady se ale stále motali v kruhu.
7: Rozhodující zlom nastal v roce 1922. Tehdy velkostatkář Alois Svoboda daroval státu pozemky v Troji.
9: Z nich bylo 24 hektarů vyčleněno pro vznik zoologické zahrady.
8: Janda zajásal.
9: Máme pozemek, jenž by vzbudil závist všech odborníků. Skály, jež jinde dlouho a nepřirozeně se budují. Rovina, svah i náhorní větrné prostranství a především starý romantický porost.
8: První část pozemků byla zoologické zahradě přidělena až v roce 1928, a to formou pachtovní smlouvy, uzavřené na 99 let.
7: Dobrá, místo je tedy vyřešeno. A teď předpokládám, přijde na řadu schánění financí.
8: Nemýlíte se.
9: Jiří Janda byl přesvědčen o tom, že zoo má být podporována z veřejných prostředků.
7: Stát ani město se k tomu však neměli.
9: Co s tím?
8: Co takhle založit družstvo? Mohlo by se jmenovat třeba Hospodářské nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada v Praze.
7: A tak to taky bylo. Vzniklo k 21. květnu 1926 a jeho čestným předsedou se nestal nikdo jiný než Jiří Janda.
9: Podle návrhu malíře a architekta Karla Maška byl vytvořen sádrový model budoucí zahrady a ten se pak vystavoval na několika místech v Praze.
8: Rok na to Mašek náhle zemřel a projekt převzala hamburská firma Hagenbeck.
7: Mimochodem, ještě o ní uslyšíme.
8: A následně se projektování ujal významný architekt Josef Fuchs.
9: Začalo se s oplocením 8-hektarového pozemku v dolní části areálu, budováním vodovodu a prvních obydlí pro očekávané obyvatele.
7: Zoologická zahrada ještě dávno nebyla hotová a už do ní proudila první zvířata. A zase je tu ta otázka, kam s nimi?
9: Nezbývalo, než si je vzít rovnou domů.
8: Jako do obýváku?
9: Skoro. Jandovi se přestěhovali do domku přímo v Troji. Jejich spolubydlícími se stalo 12 velkých papoušků a mnoho dalších menších ptáků.
8: Jednoho z nich, Amazoniana modročelého, věnovala Hana Benešová.
10: No, a na zahradě chovali srnce Ríšu a lvici Šárku.
9: Bylo tomu vážně tak. Majitel cirkusu Rebernik pro lvíče potřeboval najít nový domov. Nejprve je nabídl jako dar prezidentu Masarykovi a když TGM odmítl, přivezl Šárku Jiřímu Jandovi do jeho vilky.
8: Myslím, že paní Jandová musela mít svatou trpělivost.
9: Zoologická zahrada v Praze Troji byla slavnostně otevřena 28. září 1931.
10: První návštěvníci procházeli hlavním vchodem, jímž se vstupuje dodnes.
8: A nikomu nevadilo, že k dokončení měla ještě daleko. Bylo to spíš jedno velké staveniště. Jiří Janda se tedy stal zakladatelem a prvním ředitelem pražské zoo. Jak pak se mu v té funkci vede?
9: Do rozvoje zahrady může zasahovat jenom omezeně. Provozovatelem je sice družstvo, v jehož čele formálně stojí, ale má nad sebou správní radu a předsednictvo.
10: Stále se musí potýkat s tlakem svých odpůrců. Jeho rival Vilém Němec to nehodlá vzdát.
8: A bohužel ani podpora ze strany státu a města není taková, jakou by Janda očekával.
9: Nezapomeňme, že hospodářská krize je v plném proudu. Není snadné ani získávat dar jednotlivců a institucí.
10: Nikdo zkrátka nemá peněz na zbyt.
8: Janda to měl propočítané.
9: Do začátku bude zoo potřebovat 10 až 12 milionů korun a poté 500 000 ročně na provoz. A co jsem dostal od státu? Pozemek a 500 000.
8: Stejnou sumou přispěla i země Česká, jakožto jedno ze samosprávných území Československé republiky.
10: A město Praha?
9: To zoo finančně nepodpořilo vůbec. To je ale svízel. Hospodářské družstvo není tak početné a silné, aby utáhlo provoz samo.
8: Moje rada založit družstvo padla na úrodnou půdu. Přidám tedy další. Co takhle založit spolek? Mohl by se jmenovat třeba Spolek přátel zoologické zahrady.
10: A tak to taky bylo. Vznikl koncem 30. let a jednatelkou se stala paní Ludmila Jandová, ředitelova manželka.
9: Řeknu vám, vaše rady jsou k nezaplacení. Spolek bude podporovat rozkvět zoo peněžními dary nebo rovnou nakupováním zvířat. O možnosti peněžního daru se veřejnost dozví skrze pojízdnou reklamu či loterii.
8: Pan Janda mluvil o nakupování zvířat. V té souvislosti mi vrtá hlavou, jak se vlastně zvířata do zoologických zahrad dostávala?
9: Různě. Mohly to být například dary od soukromníků a institucí.
10: A byly velmi důležité. Předmětem daru mohlo být buď přímo zvíře, nebo peníze na jeho nákup. Jména dárců se často uváděla v dokumentaci a někdy i v tisku. A
8: další možnost byla, typla bych si, odchyt z volné přírody?
10: Velmi správně. To ale platilo spíš u raných sbírek, ve startovacích časech. Často díky lesní správě, myslivcům a podobně.
9: Například první zvíře chované v areálu Zoo Praha, vlčice Lota, bylo odchycené na Podkarpatské Rusy právě za účelem vystavení v metropolitní zoo a dopravené do Prahy.
8: Jak cestovalo?
10: Vlakem, nikoli ovšem jako běžný pasažér, ale jako zvláštní zásilka.
9: Některá zvířata se do zoo dostávala z cirkusů a soukromých chovů.
8: Chápu, jako lvice Šárka.
10: A další přes specializované obchodníky a firmy, které provozovaly mezinárodní zvěroobchod.
8: Nejslavnější z nich byla firma, kterou založil ve druhé polovině 19. století hamburský podnikatel Karl Hagenbeck, významný obchodník s exotickými zvířaty, drezér a vizionářský zakladatel moderních zoologických zahrad.
9: A také provozovatel čehosi, co bychom mohli nazvat lidskou zoo. Senzacechtivým davům předváděl autentický život divochů, tedy příslušníků cizokrajných kmenů.
11: Mohl bych vás po té naší nové zoo krátce provést?
8: Jistě.
12: Tak koho pak tu máme, pane řediteli?
11: Prvním výběhem je vlčinec.
8: A v něm samice vlka euroazijského, vlčice Lota, naše už známá vlaková turistka z podkarpatské Rusy. Nemám pravdu?
12: Máte.
11: Dále vidíte velkou voliéru dravců, na svou dobu opravdu výjimečnou. Využívá přirozený, tady, skalní masy, jenž tvoří její zadní stěnu.
8: Zřejmě největší expozice svého druhu v Evropě.
12: Orlin, sup bělohlavý a káně lesní pěkné.
11: Ano, ano. A za vlčincem následuje takzvaný šárčin pavilonek.
8: Aha, i lvice šárka se konečně po letech provizoria na zahradě u Jandů dočkala vlastního výběhu.
12: No pěkné, pěkné to tu máte.
11: Děkuji, děkuji. No a za pár let se Šárka už s dalšími šelmami přestěhuje do nového lvince pod skálou a její bývalý pavilon se přestaví na dům exotických ptáků.
12: V novém lvinci si budou lebedit tři lvy.
8: Šárka, Paša a Miss Evropa.
11: Dále tři tygři.
12: Bajkal Bengálí, tygřice Mitau a jejich mládě Remus.
11: Pět levhartů skvrnitých a jedna hyena skvrnitá.
8: A zvířat bude utěšeně přibývat.
12: Pod voliérou dravců záhy vyrostou expozice pro vodní a bažinné ptáky.
8: V sousedství vzniknou výběhy pro malé i velké kopytníky.
11: Ohrada pro první koně Převalského, hřebce Aliho a klisnu Minku.
12: Pavilon pro tlustokožce, slony, hrochy a nosorožce.
11: Ano, ano, děkujeme, pane, ale běžte teďka na pást želvu. Ano, děkuji.
12: Dobře, už jdu.
10: Nový medvědinec osídlil pár mladých medvědů hnědých karpatských, Marko a Dora.
11: A dorazil i první medvěd lední, samice Nora od cirkusu Karlas.
10: Ano, to je ta, podle které továrna Dittmar Urbach vyráběla ten slavný popelník.
11: A taky matka slavné medvědice Ilun, prvního uměle odchovaného ledního medvíděte na světě.
8: Slon indický jménem Baby si v prvních letech chodil volně po zahradě.
11: V pavilonu tlustokožců mu brzy začali dělat společnost hroch obojživelný Petr a nosorožec dvourohý Max. Oba dorazili z cirkusu Kluckí, který zkrachoval a vyprodával zvěřinec.
10: Herec Vlasta Burian daroval zoo dva lachtany tmavé, Hýtu a Batula.
8: No tedy daroval. Jen věnoval částku 14 000 korun na jejich zakoupení. Ředitel Janda dojednal nákup u hamburské firmy Hagenbeck a lachtani pak přijeli do Prahy. Opět vlakem.
11: No a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Zvířata se množila a lidé mohli brzo začít obdivovat i mláďata.
10: Jiří Janda vedl zoo až do roku 1938, kdy 25. srpna zemřel na srdeční selhání.
11: A tím bychom mohli dnešní výlet do československých prvorepublikových zoologických zahrad ukončit.
8: S dovolením ještě ne. Abychom byli ve výčtu kompletní, musíme říci, že kromě už jmenovaných, u nás fungovaly některé menší zvířecí projekty.
10: Například v Ústí nad Labem už v roce 1908 založil tamní významný podnikatel a uznávaný ornitolog Heinrich Lumpe na svazích Mariánské skály ptačí rezervaci,
11: takzvaný Lumpe Park.
8: Areál o rozloze 6 hektarů měl poskytnout městským ptákům klid k hnízdění a tažným druhům bezpečné místo k odpočinku.
10: Pan Lumpe vybudoval také různé vodní prvky, například vodopád či jezírko s vodotryskem.
8: Pohádkové stavby, z nich se dochoval takzvaný trpasličí hrádek.
11: Přidal i srnčí oboru a vysadil vzácné rostliny a stovky stromů.
10: Heinrich Lumpe park rozvíjel až do své smrti v roce 1936.
8: Po druhé světové válce se z původní ptačí rezervace stal zookoutek a poté zoologická zahrada.
10: A ještě o jednom místě se musíme zmínit. Olešné u Zlína.
8: Ano, ano, základy tamní zoo položil hrabě Josef Karel Seilern, významný ornitolog a cestovatel.
9: Nejprve v Lešné vybudoval přírodovědné muzeum, v němž postupně soustředil rozsáhlé ornitologické sbírky.
10: A v roce 1929 zahájil chov prvních oborních a exotických zvířat.
9: Další rozvoj této malé soukromé zoologické zahrady přerušila smrt hraběte a následně druhá světová válka. Po ní byla zahrada zkonfiskována a oficiálně znovu otevřena až roku 1948.
8: A to už je opravdu všechno.
10: Počkejte, a nechtěli jsme udělat výčet československých prvorepublikových zoo, takže co Slovensko?
9: Nic. První zoo na Slovensku byla založena až v roce 1955 v Bojnicích.
3: Doposlouchali jste 64. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Scénář napsali Petra Tanclová a Jitka Škápíková, která pořad i režírovala. Dramaturgie Marcela Hájková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. A ještě, přátelé, připomínám, že další Toulky první republikou příští neděli nesou podtitul Život s cikánskou legitimací aneb Romové v časech první republiky. Příští neděli krátce po 8 hodině raní.
13: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
14: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
14: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
2: Host Martiny Viktorie Kopecké.
15: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Mým dnešním hostem je muzikolog, hudební publicista a popularizátor klasické hudby pan Petr Kadlec. Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako vedoucí vzdělávacích programů České filharmonie, kde stojí za projekty, které otevírají svět klasické hudby dětem, studentům i široké veřejnosti. Poslech Dvořákovi Novosvětské v něm probudil lásku k hudbě, která už nikdy neopustila. Pane Kadleci, vítejte ve studiu, dobrý den.
16: Hezké dobré ráno.
15: Přiznejme, že natáčíme odpoledne. Jakou hudbu jste už dnes stihl vyslechnout?
16: To jste mě zaskočila. Dneska jsem ráno na vstávání poslouchal Voříškovu symfonii D-dur po dlouhé době. To je taková symfonie, která je, říká se, hodně beethovenovská, taková jako zarputilá a v něčem bojovná. Je to vlastně jediná symfonie tohohle, z toho Václava Jana Hugo Voříška. On umřel hrozně mladý, byl to svým způsobem Beethovenův současník, o něco mladší. A kromě té zarputilosti to v sobě má ale zároveň velkou radost. Je to symfonie taková rytmická, tak když jsem se dneska koukal z okna, tak jsem si na ní vzpomněl a říkal jsem si, že to bude taková docela dobrá vzpruha do dnešního
15: dne. To bude ta správná volba. Mně se na vás líbí, že vy automaticky vysvětlujete nám, kteří nemusíme tuto hudbu znát, jak ta hudba působí, co s člověkem dělá. A tak odbouráváte takové to elitářské a mírně nadřazené uvažování některých lidí, kteří pravidelně chodí poslouchat třeba vážnou hudbu a hledí zhora na někoho, kdo nezná i třeba zásadní kousky klasické hudby.
16: No, já se hlavně snažím tím taky trošku vybudit někdy i tu druhou stranu, protože mě vlastně taky čím dál víc zajímá, co poslouchají lidi kolem, protože si myslím, že když se chceme nějak k té hudbě blížit, tak je vlastně úplně nejpřirozenější začít se vlastně povídat o tom, co kdo má rád, co kdo poslouchá. Vy jste mi tady, než jsme začali natáčet, vyprávěla o Zuzaně Navarové, a tak jsem si říkal, neznám to, teda jméno znám samozřejmě, ale ano, taky si to vlastně rád poslechnu.
15: A analyzujete člověka podle toho, co rád poslouchá? Je to určité měřítko toho, jak moc je vám partnerem v dialogu o hudbě, anebo vás ryze zajímá, co každý rád?
16: To asi podle tohohle si myslím, že to neanalyzuju, že spíš mi připadá, že když se právě bavíme o tom, co má kdo rád, tak se taky trochu ukáže, co je nějak třeba blízké našemu srdci, s čím se to třeba taky spojuje, protože samozřejmě muzika je hodně spojená ať už s aktuálními prožitky, ale často taky se vzpomínkami s něčím, co člověk prostě zná. A najednou vlastně to v té hudbě ožije. A pro každého samozřejmě ožívá trošku něco jiného, ale mně se vlastně na muzice líbí to, že zároveň, i když je to pro každého trošku jiné, tak když je to jakoby myšleno upřímně, to, co člověk o tom říká a myslí, tak to vlastně ty lidi nějak propojí, nebo nějak je to trošku přiblíží k sobě.
15: A kde se potom tedy bere ten obraz toho elitářství? V čem to je, že ta klasická hudba sebou nese takový obraz?
16: Tak ono si to ten svět samozřejmě trošku vytváří. Já si myslím, že někdy jakoby v dobré víře nebo v dobré snaze dodat tomu světu hodnotu a třeba ho ubránit před nějakými věcmi, které jsou kolem nás a které se nám nelíbí, tak se vlastně na to jde tím způsobem jako protektorským, ochranitelským a zdůrazňováním toho, že to není pro všechny a že nejprve musíte tohle a tohle a tamhle to. Často se to pak prostě už promění v nějaký snobismus. To je samozřejmě dobře v těch divadlech a v koncertních síních vidět a myslím si, že i když člověk třeba nemá velkou zkušenost, tak jako na první dobrou vlastně pozná, jestli tam někdo je, protože to má fakt rád, anebo prostě protože se
15: že tam taky
16: to nosí,
15: chce být viděn,
16: že se to hodí, že ano, chce být viděn, což samozřejmě neznamená, že nemá mít tu šanci a nemá dostat tu šanci, aby ho to taky oslovilo. To je samozřejmě bez debaty.
15: Ono je to skoro 20 let. Na podzim roku 2006 jste společně s panem dirigentem Marko Ivanovičem stál poprvé zhruba před tisícovkou dětí, kterým jste zahráli, respektive vy jste vysvětlil Janáčkovou symfonietu. Jak vás to napadlo a jak to dopadlo?
16: Napadlo nás to tak, že Filharmonie Česká tehdy dělala veřejné generální zkoušky, na které chodili z části studenti a z části seniori. A vždycky na začátku té generálky zazněly nějaké 2-3 minuty nějakého vysvětlení a pak už proběhla ta generálka v kuse. No a zatímco seniory to bavilo a moc si to užívali, tak studenty to moc nebavilo a když jsme právě přemýšleli o tom, čím to je, tak jsme si říkali, no teď oni vlastně ve chvíli, kdy s touhle hudbou nemají tu zkušenost, tak je to prostě pro ně příliš velká dávka být tam prostě potom hodinu a půl. A napadlo nás, jestli neudělat nějaký typ koncertu, kde bychom trošku zkusili nabídnout nějaké záchytné body nebo nějaká ta stébla, aby případný tonoucí se měl čeho chytit. A nějak jsme se dali dohromady s Markem Ivanovičem, který je nejenom dirigent, ale taky skladatel, takže samozřejmě tahle ta jeho zkušenost si myslím, že těm našim koncertům moc, moc pomáhá. A když jsme přemýšleli o tom, čím začít, tak těch variant a scénářů byla strašná spousta, ale nakonec jsme se vlastně shodli na tom, že máme oba strašně rádi Janáčkovu symfonietu, každý z trošku jiných důvodů. A říkali jsme si tak, když chceme někoho přesvědčit o tom, že má tuhle hudbu mít rád, tak bychom měli začít od něčeho, co máme my taky rádi. Proto ta symfonieta.
15: Takže vaše nadšení nadchlo i zároveň ty vaše posluchače.
16: Tak já doufám, že aspoň některé. Ano, pamatuju si tím, že to byl ten první koncert, že nám přišel ohlas od jednoho studenta, myslím ze Soběslavy. Ten ohlas začínal takovým jako způsobem, že člověku trošku zatrnulo. Bylo to něco jako, stejně jako celá třída jsem se na koncert do Rudolfína netěšil. Poslouchat nějaké fidlání a ještě hudbu, kterou vůbec neznám a tak dále. Ale pak vlastně tam hrozně hezky psal, jak ho to chytlo, jak si v tom Janáčkovi vlastně dokázal najít něco svého a taky tam psal, že vlastně od té doby tu hudbu poslouchá pořád dokola a že se prostě stal tady novým zasvěcencem téhle hudby, takže to samozřejmě byla pro nás velká radost.
15: Tak vidíte, trio Janáček, Kadlec, Ivanovič způsobili to, že mladý člověk získal zaujetí a zápal pro hudbu.
16: No hlavně ten Janáček, já bych řekl hlavně ten Janáček, protože ta hudba má opravdu obrovskou sílu a myslím si, že stačí, když si tuhle sílu uvědomujeme, když ji nepřekrýváme. Často se dneska vymýšlím hodně věcí vizuálních a já pořád vlastně věřím tomu, že ta hudba, že vlastně stačí poslouchat.
15: Vy jste před těmi 20 lety založili zároveň tradici edukačních koncertů, ale také byly položeny základy České studentské filharmonie. Sledujete v průběhu času své hudebníky, kteří odrostli, dokážete vystupovat jejich kariéru nebo hlásí se k vám zpětně?
16: Sledujeme moc rádi a je to velká radost, když člověk potkává třeba dneska i v některých už profesionálních orchestrech lidi, které my známe z té studentské filharmonie a oni na to vlastně pořád vzpomínají jako na dobu jednak těch svých začátků, ale třeba i na dobu takového jako hodně nadšeného způsobu hraní, protože samozřejmě ta profese orchestrálního hráče, profesionálního, to není vůbec jednoduchý úděl, musíte prostě hrát strašnou spoustu hudby, kterou si velmi často ani vlastně nemůžete vybrat, protože to vybírá dirigent nebo nějaký dramaturg a není snadné si třeba někdy tu radost udržet, tak nás vždycky těší potkat ty naše odrostlé studentské filharmoniky a vidět, že se jim to nějak daří a že pořád tu hudbu mají rádi. Ale samozřejmě ve studentské filharmonii hrála i spousta lidí, kteří se tou profesionální cestou nevydali. Nakonec i v současnosti tam máme studentku vysoké školy chemicko-technologické nebo studenta ekonomie, kteří samozřejmě musí hrát na úrovni, aby do toho orchestru zapadli, ale zároveň tím, že mají jiný zájem, tak do toho samozřejmě i pro ty ostatní muzikanty vlastně vnášejí trošku jiný rozměr a tohle nás vlastně vždycky dost těšilo, že to není dostihová stáj, kde jsou prostě všichni ti, kteří teda budou mířit do toho světa hudby a už prostě bez zaváhání a tak dále. Jsou tam i tihle, ale ty cesty jsou dost různé a říkám, těší nás, když se ty příběhy takhle propojují.
15: Já jsem v úvodu zmínila Dvořákovu Novosvětskou. Vy jste si ji tenkrát pouštěl z vynálezu, který už dneska v podstatě ani nepoužíváme, z takzvaného CDčka. Pořád pro vás ta Dvořákova Novosvětská znamená tak silný impuls? Pořád je to něco, co vás oslovuje?
16: Musím říct, že ano. A že ta skladba je v tomhle pro mě velký zázrak. Je to typ hudby, kterou, já nevím, jestli jsem ji slyšel 1000krát, 2000krát, ale pokaždé, když ji slyším znovu, tak mám pocit, že jako by to byla nová skladba, jako kdybych tam slyšel pořád něco, nebo objevoval pořád něco nového. A tuhle zkušenost mám u Dvořáka obecně. On měl prostě takový zvláštní dar nějaké jako ryzosti, která v té hudbě je. A je to trochu podobné, jako když se s někým prostě rádi potkáváme, protože je to člověk, který si na nic nehraje, ze kterého prostě čiší něco, co i když těch setkání je 1000, tak pořád vlastně je člověk rád, že se s tím člověkem může potkávat. Tak tohle asi zhruba u té Novosvětské, já obecně u toho Dvořáka vlastně cítím, ale tím, že ta Novosvětská říkám, trochu tak jako spustila tu povodeň, nebo jak to říct, tak má samozřejmě u mě takové speciální místo.
14: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
2: Host Martiny Viktorie Kopecké.
15: O hudbě hovořím s naším dnešním hostem, kterým je muzikolog, vedoucí vzdělávacích programů České filharmonie, pan Petr Kadlec. Vzdělávání se věnuje většina větších orchestrů. Proč by to měli dělat? A jak na to jdete v České filharmonii případně trošku jinak? Inspiruje vás někdo? A ještě mi dovolte podotknout, že edukativní programy nabízí i Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
16: Já mám hlavně velkou radost, že ty programy orchestrů, ale myslím si, že i divadel, oper, že jich tak jako přibývá, že se to hezky rozrůstá. Myslím si, že to dneska trošku patří k dobrému tónu, právě proto, aby ty instituce nebyly tolik třeba do sebe uzavřené, zahleděné. Samozřejmě i ve chvíli, kdy tam někdo hraje a třeba má děti nebo vnoučata, tak je to, myslím, dost prýma i pro ty lidi zevnitř, když vlastně někdo z těch jejich ratolestí se může přijít podívat. Jak na to jdeme v České filharmonii? Ne, myslím nějak složitě nebo spekulativně. Snažíme se prostě vycházet od toho, už jsem to trochu říkal u těch našich koncertů, těch kroků do nového světa, aby to nějak bylo v souladu s tím, co my máme rádi, nebo co třeba mají rádi naši lektoři nebo hudebníci České filharmonie, které taky do těch programů zapojujeme. A aby se vlastně nějak vycházelo od toho, abychom prostě si nevymysleli u stolu nějaké zajímavé téma, ale aby to vlastně vždycky vycházelo z toho, k čemu má ten člověk vztah. Takže takhle třeba v poslední době, aby taky bylo zřejmé, že nemusí jít vždycky jenom o klasickou hudbu. Máme v našem orchestru pár lidí, kteří mají hrozně rádi folklor, ve filharmonii je dokonce cymbálová muzika, tak jsme, myslím, jeden moc hezký program udělali s nimi, který byl přesně o tom, proč to mají rádi, co jim to dává. A bylo samozřejmě strašně pěkný vidět, že i děti z prvního stupně základní školy k tomu můžou mít vztah, i když to takovéhle písničky třeba do té doby nikdy neslyšeli. Takže asi ten vztah je základ, to, že to prostě máme a děláme rádi, to, že taky se snažíme, aby ta hudba, aby byla živá, aby prostě nebyla zprostředkovaná, aby to byl opravdu živý zážitek.
15: To byl zážitek.
16: V tomhle moc se přiznám, nevěřím na zážitky virtuální, přijde mi, že už jich prostě všichni máme s prominutím plný zuby a že je vlastně dobře vracet se k těmhle s těm opravdickým, živým, nesprostředkovaným setkáním i s tou muzikou.
15: Jakého hudebního vzdělání se vám dostalo v dětství? Chodil jste třeba do hudebky?
16: Já jsem byl součástí takového experimentu, tehdy se tomu říkalo třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Mm-hmm. S tím souviselo i to, že jsme všichni chodili na lekce do základních uměleckých škol, nebo tehdy ano. Do lidové školy umění. Ano. Dokonce jsme chodili i do baletu, byl to balet, sbor a hra na nástroje. Já jsem hrál na violončelo a pak jsem ale šel na gymnázium, pak jsem trošku koketoval s konzervatoří, ale nakonec jsem zabrousil na hudební vědu, ještě jsem trochu koketoval taky s pedagogickou fakultou, s češtinou, ale nakonec jsem skončil tam, kde jsem.
15: Máte zkušenost s prací s dětmi i s lidmi, kteří se s hudbou setkávají třeba poprvé kvůli různým životním okolnostem. Co vás na těch setkáních dokáže ještě překvapit? Co prožíváte, když vyučujete?
16: Vyučování bych tomu rozhodně neříkal, já to spíš beru vždycky jako to setkání nad hudbou. Mm-hmm. Ať už je vlastně ta konstelace jakákoliv. Asi v tomhle tom nejbezprostřednější jsou děti, kterých se opravdu často ptáme na to, co prostě oni v té hudbě slyší, protože já mám někdy pocit, že, a to je možná taky jedna z těch bariér, že se vlastně o té naší klasické hudbě říká, je potřeba, aby právě přišel nějaký poučený pán nebo dáma a teď nám vlastně vysvětlil, co v tom máme slyšet. A někdy je to fajn, ale to podstatné vznikne až ve chvíli, kdy ten, kdo to do té doby neslyšel, začne mluvit o tom, co ho vlastně na tom zaujalo, co mu to říká. Takže tohle se vlastně vždycky snažíme vyvolávat i u těch dětí a samozřejmě jako některé jejich nápady jsou prostě neuvěřitelné, že člověk má přesně zajetý nějaký skladby. Teď se pamatuju, že jsme byli nedávno právě s Markem Ivanovičem v Českých Budějovicích, dělali jsme tam koncerty pro děti, pro školní, pro rodiče s dětmi. Hráli jsme jim Musorgského Kuřátka, ale většina dětí v tom slyšela Mravence. A já jsem si říkal, jo, teď vlastně to je docela trefa, jo, ta hudba v sobě má něco, a samozřejmě, když člověk jako poučený posluchač o tom teda ví, tak teda si říká, ano, Kuřátka, takže bych tam asi měl vidět Kuřátka, ale na těch dětech, které se s tím setkávají poprvé, je právě úžasné to, že v tom prostě slyší něco, co jim
15: tady jsou souvislosti,
16: říká.
15: Něco křehkého, nějaké hemžení, nějaká jako mladost, jemnost, titěrnost, hravost. Existuje něco jako talent naslouchat? Dokáže se taky tříbit ta schopnost dobře slyšet?
16: Určitě ano. A důležité je to, co říkáte, aby se to tříbilo, aby se to pěstovalo. Nakonec to, že děláme spoustu těch našich koncertů a spoustu z nich už děláme dlouhou dobu, tak je právě ve snaze, aby se ten sluch nějak tříbil. A co je zajímavé a co mě se vždycky ohromně líbí na těch třeba velkých koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina, kam fakt přijde těch 1000 nebo 800 studentů, tak když se podaří vytvořit to klidné a soustředěné a pozorné naslouchání, protože já si myslím, že je krásné, když člověk poslouchá muziku sám nebo cokoliv klidně i ticho, Ale když je to v sousedství ještě dalších 800 lidí, kteří všichni mají v tu chvíli vlastně velmi snadnou šanci to narušit. I třeba neúmyslně, ale někdy taky úmyslně samozřejmě. Ale když se vlastně podaří v téhle z té velké skupině vytvořit to společné naslouchání, tak jednak je to vždycky teda obrovský zážitek i pro nás na pódiu. I třeba muzikanti ze studentské filharmonie říkají, jak je to pro ně silné, samozřejmě i pro pana dirigenta, i pro mě. Ale já věřím, že i pro publikum v tom sále. Jestli ještě můžu, tak jsem, kdy to bylo? Začátkem února jsem jel kolem 10. večer tramvají a vyslechl jsem zajímavý rozhovor dvou teenagerů, který mě zaujal a postupem jsem vlastně zjistil, že se baví o klasické hudbě. Jen říkal, víš co, kámo, dneska, jako kde můžeš zažít vlastně jako to bytostné soustředění? No prostě v té klasice. Jo, tam prostě třeba 80 minut je symfonie a ty to musíš prostě poslouchat. A je to úžasný, že tě v tom jako nic neruší, prostě nemůžeš bejt na mobilu. Pak zmiňoval, že byl v obecním domě na 80-minutové Šostakovičově symfonii a pochopil jsem, že to prostě nebyl dlouholetý posluchač klasické hudby, ale že se s tím právě setkává a že si vlastně uvědomuje, jakou obrovskou sílu to má. Tak tolik o tom naslouchání a o tom, jestli se to dá pěstovat.
14: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
2: Host Martiny Viktorie Kopecké.
15: O tom, jaký je smysl vzdělávání v oblasti hudby, hovořím s dnešním hostem, muzikologem Petrem Karlecem. Od skupin žáků, které provádí světem hudby, se posuneme k běžné společnosti. Žijeme v době, kdy máme hudbu v podstatě neustále na dosah. Ve sluchátkách, v telefonu, v pozadí každodennosti, v ruších města. Co se podle vás s hudbou děje, když se z výjimečné události stane nepřetržitý proud?
16: No tak asi to hlavní, co v hudbě je, tak nějak zmizí nebo se vytrácí, protože vlastně když té hudbě nevěnujeme pozornost, no tak je to podobné, jako když bychom četli knížku a nečetli vlastně ta slova.
15: Jo? Prohlíželi si písmena, ale nesledovali ten obsah.
16: Přesně tak, takže vlastně přijdeme úplně o všechno a vzhledem k tomu, že u té hudby je právě jedna z těch věcí, které jsou na ní silné, je to, že taky oslovuje naše city, to, co prožíváme, tak tím vlastně trošku se připravujeme, jednoduše řečeno, o nějaké obohacení toho vlastního citového světa, toho prožitku, taky toho, že i díky hudbě se v nás může něco nového probouzet. Ono to není jenom o tom, že si vzpomeneme na něco, co už bylo, ale to, co zažil asi každý u nějaké hudby, která pro něj byla opravdu silná, takže zjistil, že to v něm fakt něco nového probouzí, že najednou ten svět není, jako byl předtím, ale něco se vlastně změnilo a třeba se i pro něj objevila nějaká jako nová zajímavá cesta, po které ho v chvíli baví se vydávat. Tak tohle všechno tím kulisovým poslechem můžeme ztratit.
15: A co podle vás ztrácí společnost, která přichází o kontakt s živou hudbou?
16: Ztrácí tu schopnost naslouchat, ztrácí schopnost se soustředit, ztrácí schopnost se ponořit do hloubky, ponořit se do nitra, ztrácí schopnost se taky někdy úplně obyčejně sklidnit, protože to si myslím, že je taky jeden z těch zázraků hudby, který můžeme často pozorovat na dětech, o kterých se dneska často říká, že už prostě té hyperaktivity a takové té nesoustředěnosti je tam hodně. Ale zase i v tomhle tom hudba umí docela dělat zázraky a někdy stačí fakt málo, někdy stačí jenom opravdu navázat ten kontakt, opravdický kontakt, vážně míněný kontakt, upřímný kontakt, ryzí kontakt, nebo jak to říct. A najednou děti, které do té doby jste měla pocit, že jsou takové tak jako zvláštně rozstřelené a nedokážou se vlastně
15: skoncentrovat,
16: sjednotit, tak s pomocí té hudby je to najednou takhle.
15: To skoro zní, jako kdyby hudba mohla být považována za lék pro naši nesoustředěnou společnost a nakonec nejde rozhodně jenom o děti. I my dospělí máme problém číst souvislé texty, naslouchat toku řeči. Je nějaký způsob, jak z toho rušného života opravdu systematicky vstupovat do světa vážné, ale nakonec třeba i populární hudby tím soustředěným poslechem? Je nějaká funkční metoda, kudy na to jít? Co si třeba z kraje pouštět? Nebo zdali se opravdu rozhodnout pro nákup vstupenky a jít si poslechnout živou hudbu do nějaké koncertní síně? Co byste doporučoval?
16: Já bych doporučil opravdu jako první krok přísnost na sebe sama.
15: Ano.
16: Protože ve chvíli, kdy člověk začne něco poslouchat, tak znám to od sebe, nechci tady kázat a tak.

0: složitějšího než o tohle.
1: Nově zvolený arcibiskup Stanislav Přibyl ve vysílání, jak to vidí, v neděli 5. dubna. A samozřejmě rozhovor si můžete pustit i ze záznamu. Pověděl jako bývalý varhaník, že hudba zušlechťuje lidského ducha. Dává našemu uvažování hloubku, učí nás harmonii, čili uspořádaným vztahům. Učí nás také kázni, to je zase ten rytmus. A když se člověk ztratí, tak se musí zase někde najít. Souzníte s tím, co říká pan arcibiskup? Jaký na to máte pohled vy? Co je hudba?
0: Mně to přišlo krásně řečeno, těžko říct, co dodat. Možná taky to, že hudba, a zase, ne všechna hudba a ne vždycky, museli bychom pak trochu víc povídat o tom, která hudba a za jakých okolností, ale hodně si cením taky toho, že hudba dokáže propojovat lidi, kteří jsou hodně různí. Mm. Taky v tomhle trochu mluvím ze zkušenosti toho, co zažíváme v České filharmonii, protože dlouhodobě spolupracujeme s Idou Kellerovou a s jejím romským sborem Čavorenge, a uvědomovat si někdy tu sílu hudby, kterou má jednak pro ty děti, protože ve společnosti, která jim to úplně snadné nedělá, tak se vlastně cítí být tak nějak jako napříjmení, narovnaní, najednou cítí, že díky té hudbě jsou přijímaní a lidi je berou vážně, a zároveň, že díky té hudbě, kterou oni zpívají nebo na ní tancují, tak zase dávají něco té společnosti kolem, a že si zase ti ostatní lidé můžou uvědomit, aha, tak to není jako jenom tady nějaký folklor nebo jenom nějaká taková jako zájmová hudba, ale pro ty děti v té muzice je opravdu ten život, opravdu je tam to srdce, a mám já v něčem takhle to srdce, jako to dokážou oni. A to není nutně o tom, že nemají nebo že to nemáme, ale že jsou to prostě zajímavé otázky, které to klade, a samozřejmě krásné, silné zážitky. Takže díky těm projektům z Čavorenge si uvědomuji hodně tu sílu hudby, která může propojovat lidi, kteří se neznají, třeba by se i potenciálně vlastně neměli v lásce, nebo by vůči sobě měli hodně velkou nedůvěru. A hudba aspoň na chvilku dovede tohleto vlastně úplně zrušit. Ve chvíli, kdy je tam to vzájemné naslouchání a nějaká otevřenost, a dokáže dát impuls zase k tomu, aby se třeba tímhle směrem šlo dál, abychom se pak zase nevrátili k tomu, jak to bylo oddělené předtím.
1: Děkuji vám za to, jak to vidíte. Přeji vám i nadále radost z hudby, vážím si toho, čemu se věnujete. Naším dnešním hostem byl muzikolog, vedoucí vzdělávacích programů České filharmonie, pan Petr Kadlec. Vážení posluchači, děkuji za poslech a přeji vám krásnou a požehnanou neděli. Od mikrofonu se loučí Martina Viktorie Kopecká.
0: A já děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vysokým školám se nedaří naplnit plán ministerstva na zvýšení počtu studentů. Rybáři chtějí zamezit vyhnutí Lipana Podhorního na Jižní Moravě. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na

0: Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm. Teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Plán ministerstva školství na zvyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna ze zapojených univerzit. Přišli proto o část peněz. Například Ústecká univerzita od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové počty studentů ovlivňuje taky zájem samotných maturantů o další studium i další hlediska.
1: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
0: Ministerstvo školství má zájem navýšit počty studentů hlavně na lékařských, zdravotnických a pedagogických oborech, kde je dlouhodobě nedostatek absolventů. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO je společně s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů na návštěvě Izraele. Doprovází je skupina poslanců. Delegaci pozval místopředseda izraelského Knesetu. Jednání oficiální podnikatelské mise se zaměří například na IT a kybernetickou bezpečnost, biotechnologii, zdravotnictví nebo sport. V Izraeli by měly být do středy. Rybáři vypustili v Blansku do řeky Svitavy lipany podhorní. Chtějí tak zamezit jejich vyhnutí. Vysazování ryb plánují opakovat minimálně po dobu 5 let a pak vyhodnotí výsledky. Lipan podhorní je na Blanensku původní druh lososovité ryby. Jeho úbytek způsobilo dlouhodobé sucho a vyšší teplota vody, říká předseda blanenských rybářů Martin Sklář.
2: On žije v hejnu a především v zimních měsících obývá hlubší tůně, kde se sice cítí bezpečněji, ale bohužel pro predátory je to významná kořist a tudíž jeho stavy jsou velmi decimovány, ať už kormoránem, anebo především vidrou.
0: Trojhalí Karolina v Ostravě dnes rozezní 8. symfonie Gustava Mahlera. Jedno z nejnáročnějších děl klasické hudby společně nastudovali profesionálové s amatérskými hudebníky. Na jednom pódiu se sejde 600 lidí.
3: Kolikrát jste brečel?
4: Dneska v koupelně, no.
5: Tak to odpovídal Jan Soukup první den po společných zkouškách. O tom dát dohromady Mahlerovu symfonii tisíců snil přes 8 let.
4: Mi přijelo pomoct asi 500 lidí, přátelé nebo přátelé mých přátel.
5: Když na spolupráci kývnul ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar, moc si nedokázal představit, do čeho se vlastně pouští.
6: Řekl, abych tady chtěl udělat koncert v pořádku. Dělejte si koncert.
5: Nakonec z toho bylo 7 let příprav. To vše pro zhruba hodinu a půl dlouhý výlet do vesmíru, tak jak Gustav Mahler svou 8. symfonii zamýšlel. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Slovensku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude zítra.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
0: V Čechách bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zataženo místy s deštěm. Teploty až 18 stupňů.
8: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 35. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, mírně se tam vybočuje. Na dálnici, tedy na silnici 21 z Chebu do Plané, se na obchvatu Drmoule srazila 2 osobní auta. Na místě jsou hasiči, průjezd je omezený, ale výrazně se nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Michal Jagelka.
8: Český rozhlas 2.
7: Rádio, které vás baví.
8: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
7: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
9: Přeji dobrý den a pěkné dopoledne, milí posluchači. Týden utekl jako voda a já jsem opět nastoupen na značkách s dalším vydáním našeho magazínu Aktualit a zajímavostí ze zákulisí vysílání dvojky. Co vám letošní 21. život na dvojce nabídne? Začneme tradičně rozhovorem a já už za chvíli u mikrofonu přivítám vedoucího oddělení zvukové grafiky Českého rozhlasu Pavla Foltána. Potom se ohlédneme za stříbrným větrem, do kterého si kolegyně Jitka Novotná pozvala umělce obdařeného mnoha talenty, Rosťu Nováka mladšího. Pozvu vás také k poslechu předposledních dvou dílů hvězdně obsazeného seriálového zpracování detektivního románu z renesanční Itálie Perspektivy anebo premiérového dílu Historie českého zločinu. Nebude chybět anketa s osobnostmi dvojky a kolem 9:45 zatelefonujeme panu doktorovi Ivo Šmoldasovi, aby nám prozradil, kdo usedne v jeho legendární lenožce už za 2 hodiny. Tak věřím, že si i dnes tu naši společnou hodinku o dvojce na dvojce užijeme a že vám třeba naším pořadem zpříjemníme to 17. květnové dopoledne. Ještě jednou tedy dobrý den a příjemný poslech. To vám přeje z vln Českého rozhlasu Dvojka, tak jako obvykle v tento čas, Michal Jagelka.
8: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Zvukové znělky, džingly, hudební předěly, podkresy, to vše se dá dohromady označit jako takzvaná zvuková grafika. Zní vám tohle dvouslovné spojení poněkud zvláštně? Věřím, že po následujícím rozhovoru už tom budeme mít všichni jasno. Naším dnešním hostem je vedoucí oddělení zvukové grafiky Českého rozhlasu, pan Pavel Foltán. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, hezký víkend.
2: Pavle, tak nám to prosím nejprve vysvětlete. Co je to vlastně ona zvuková grafika? Co si pod tím máme představit?
3: Zkusím být málo technický a spíš trošku lidský. V podstatě my do téhle práce jdeme se záměrem, aby to konzument nebo posluchač ani vlastně nepoznal, aby jsme ho ničím nevyrušili, ale aby nějakým svým mentálním vjemem podprahovým zjistil, že se děje nějaká změna ve vysílání. Takže když teď budu trošku techničtější a pojmenuju, tak cokoliv, co připomíná jingle, předěl, sebepropagaci, self-promo, možná i reklamu bych do toho zahrnul, tak v podstatě spadá pod činnost našeho oddělení a dá se tomu říct, že je to nějaká forma zvukové grafiky.
2: Takže když se před tím naším dnešním povídáním ozvalo život na dvojce, osobnost dvojky, tak to byl právě ten jingle, o kterém se bavíme a na kterém vy třeba pracujete.
3: Přesně tak.
2: Pavle, od kdy se vůbec používají v rozhlase znělky a nejrůznější identifikační zvuky? A proč vlastně?
3: No upřímně, od kdy historicky, to vám nepovím. Ale proč se to používá? Je to přesně ten vjem posluchače, aby se oddělil od nějakého původního tématu k jinému tématu, nebo od původního obsahu k jinému obsahu, anebo v rámci jednoho obsahu, aby mentálně oddělil a dal posluchači čas na to si buď to odpočnout, anebo připravit se na nějakou byť lehkou změnu.
2: A možná i v tom množství rozhlasových stanic v České republice, když jede člověk autem a neustále přepíná, tak vlastně zjišťuje, kterou stanici zrovna poslouchá, protože je to někdy chaos, je jich zkrátka moc.
3: Přesně, identifikace je důležitá, za samozřejmě jí nesmí být moc, ale je pravda, že posluchač, když přelaďuje, tak by si měl aspoň jednou za půl hodiny připomenout, kde vlastně teda je a čí obsah poslouchá a co může to vysílání čekat.
2: Jak taková zvuková grafika, dejme tomu třeba stanice Český rozhlas dvojka, vzniká? Předpokládám, že je to složitý proces a že to není jenom nahodilé spojení zvuků, hudebních motivů a hlasů, že to musí být nějak promyšlené, držet pohromadě a mít nějakou filozofii. Tak jak to vzniká?
3: Pro nás už je to denní chleba, pro nezasvěceného to může být složitý proces. V podstatě jde o to se stanicí, respektive s dalším managementem Českého rozhlasu, si říct, jaké zadání, když vzniká nová zvuková grafika, to zadání nějak vymodelovat do nějakých návrhů, jak s hudebním autorem nebo s někým, kdo by si představoval, jaké staniční hlasy bychom měli třeba nově použít, nebo jestli zůstaneme s původními hlasy. Potom celý ten proces uzavřeme a začneme na tom pracovat. Autor hudby vytvoří nějaké návrhy, z nich vypracujeme jednotlivé jingly, předěly a tak dál a tak dál. Přijdou staniční hlasy, ty natočí základní balík a potom přesně toto, kromě té práce hudebního autora, se opakuje, dejme tomu každých 14 dnů nebo každý měsíc podle aktuálního zadání stanice.
2: Jak se pozná dobrý zvukový předěl, znělka nebo jingle? Má člověka hlavně překvapit, potěšit nebo se mu prostě nenápadně dostat pod kůži?
3: Je to asi dost individuální, tohle si těžko sjednotíme, ale podle nás a podle mě osobně by to právě mělo být tak, že toho diváka neznepokojí, že ho nevytrhne z kontextu vysílání.
2: Máte nějaký zvuk, motiv nebo znělku, na kterou jste osobně opravdu pyšný, protože přesně vystihla to, co mělo a jak jste to zamýšlel?
3: Upřímně nemám favorita, já svého osobního, ale na druhou stranu práce kolegů mě kolikrát opravdu, nechci říct přímo dojme, ale udělá mi velkou radost, protože člověk z nějakého zadání vůbec nečeká, že by mohl vzniknout tak nádherný výsledek, jaký kolegové i na dvojce předvedou.
2: Mění se nějak v čase zvukový vkus posluchačů? Funguje na lidi pořád totéž jako před 10 či 15 lety? Zněly by nám dnes někdejší moderní a úderné džingly archaicky a staře?
3: Určitě můžou znít, ale v základu si myslím, že ty základní podprahové vjemy a ta signalizace na naši nervovou soustavu, že je pořád stejná. Takže v základu podle mě platí pořád to stejné, ale musíme samozřejmě se pořád přizpůsobovat a omlazovat a nějakým způsobem kontrolovat to, co ještě děláme, jak to na toho diváka nebo posluchače působí.
2: No, protože ona doba se zrychluje, tak předpokládám, že i v těch džinglech je to všechno rychlejší. Já když jsem nedávno slyšel nějaké starší znělky, třeba Českého rozhlasu, při našem výjezdu s Rozhlas jede za vámi, tak jsem se až divil, jak je to fakt staré a archaické a bylo to až jako legrační.
3: Máte pravdu, já třeba teď nedávno jsem chytil v televizi film Hey Rup s Verichem, že? A já ho miloval jako dítě. A upřímně se přiznám, že jsem dospěl až do takového barbarství, že už dneska jsem měl problém ten film dokoukat. Takže je to tak, jak říkáte.
2: Čistě osobně, slyšíte už svět kolem sebe trochu jinak než ostatní? Tedy jako někdo, kdo pořád přemýšlí, jak ty zvuky okolo něho zní?
3: Přesně tak to je. Moje žena mi říká, že slyším trávu růst, že prostě je to profesionální deformace. Ano, je. A ještě to povýším o úroveň výš. Dokonce jsme s kolegy při praktické práci naší zjistili, že v rámci frekvenčního pásma, které je pro člověka slyšitelné, stejně každý slyšíme něco jiného.
2: A to je zajímavá
3: málo kdy se všichni shodneme, že slyšíme to tam všichni, to, co jeden z nás řekne, hele, je to tam. A dva řeknou ano a tři řeknou ne.
2: Tak zamyšlení. Tak my moc děkujeme za vaši dnešní návštěvu u nás v Životě na dvojce a za tento zajímavý rozhovor, díky kterému už si všichni dovedeme představit, co je to ta zvuková grafika. Kolega Pavel Foltán byl naším hostem. Díky, ať se daří a pěknou neděli.
3: Taky děkuju a příjemný poslech.

0: Včera dopoledne si do svého premiérového vydání Stříbrného větru pozvala kolegyně Jitka Novotná herce, režiséra, multižánrového umělce a principála cirku La Putica Rostislava Nováka mladšího. Musím vám říct, že mě tedy tento talentovaný muž fascinuje a moc se mi líbí to pojetí takzvaného nového cirkusu, který v sobě spojuje akrobacii, klauniádu, tanec, divadlo, hudbu a vizuální poetiku a který už bývá bez zvířat a bez klasického konferenciéra v manéži. Na rozdíl od tradičního cirkusu už nejde jen o sled čísel a atrakcí, ale spíš o ucelené představení s atmosférou, příběhem, emocí a tématem. Nový cirkus je zkrátka cirkus bez pilin a drezury a to je mi osobně tedy velmi sympatické. No a jak a kdy to s tím uměleckým směřováním u Rosti Nováka mladšího začalo? Nebylo to tak přímočaré a i na to přišla v pořadu řeč.
1: Já jsem se narodil do divadelní rodiny, jsem osmá generace loutkáře Matěje Kopeckého, táta hrál 25 let ve studiu Y a asi do svých 18 let jsem velmi ostentativně dával najevo, že nebudu pokračovat v té rodinné tradici a teprve před pár lety jsem si odpověděl proč, že to byl čistý strach z toho, že nedokážu naplnit ta očekávání. A já jsem snil o kariéře vrcholového sportovce. Já jsem snil o Sydney nebo o Atlantě. Snil jsem o 10 boji a pak, když jsem zjistil, že jsem nedorost do té 10 bojařské fyziognomie, tak to byl oštěp právě. A v té době samozřejmě světová ikona Jan Železný. Ten sport mě pomohl hrozně s mojí diagnózou, která mi byla diagnostikovaná, když mi byly 3 roky a to byla lehká mozková dysfunkce. Takže ten sport mi pomohl tu energii všechnu, kterou má to tělo nadbytečnou, tak se dostat do nějakého neutrálu a ta kreativita mi pomohla zase pracovat s tou fantazí a s těma nápadama, který jsem měl.
0: Cirk La Putica před rokem vystoupil v rámci Českého národního dne na expu v japonské Osace s Českou filharmonií a dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. A to se pochopitelně neobešlo bez velkých emocí. Ten úspěch byl tehdy nevídaný. A tak se povídání ve Stříbrném větru stočilo i na emoce a na to, zda s Rosťou dovedou zamávat. A věřte, že dovedou.
1: Já jsem hodně emotivní, dojímám se často. Rodina se baví, když se dojímám u filmu a začnou mi cukat ramena a začnu tak pomalu posmrkávat a vzlikat. Ale to může být opravdu úplně banální film s velmi jednoduchou zápletkou. Může to být pohádka, může to být drama. A v tom divadle jsou okamžiky, které se zaryjou hluboko do toho člověka, do těch emocí, protože to v hlavě nosí třeba několik let. A samozřejmě o tom, o čem jste mluvila, Osaka byla pro mě o hrdosti, o nějakém docenění těch v té době 17 let práce a o tom, že já jsem tam od začátku nejel reprezentovat cirk La Putica a naše divadlo, ale snažil jsem se ten koncept připravit tak, aby to reprezentovalo hlavně téma svobody, svobody tvorby u nás doma v České republice. A to, že v hledišti seděl pan prezident a japonská princezna a dokonce někteří diváci přiletěli z Prahy se podívat, protože věděli, že budeme společně vystupovat s Českou filharmonií, tak to byl výjimečný moment a byly to extrémní podmínky. Opravdu jedny z nejtěžších podmínek, kde jsme vystupovali, protože to byl, říká se tomu, semi-open prostor, sice je pod střechou, ale ty boční stěny a ta zadní stěna tak byly otevřeny. A vlhkost byla skoro 90%. Nám stačilo jenom na to jeviště vylézt a v tu chvíli každý ten akrobat, každý ten performer, který tam stál, byl jak když ho polejete konví vody.
0: Tolik tedy premiéra dalšího Stříbrného větru Jitky Novotné a nadmíru zajímavý host, principál cirku La Putica Rostislav Novák mladší. Pořad si můžete i tentokrát poslechnout zpětně na webu Dvojky v našem audioarchivu a já už jen připomenu, že Stříbrný vítr vysílá Dvojka každou sobotu dopoledne krátce po 9. hodině.
2: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.

kapli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Přesně před 3 týdny jsem vás na tomto místě zval k poslechu nového detektivního rozhlasového seriálu Perspektivy z pera francouzského spisovatele Lorana Binného. A protože tenhle výpravný příběh z renesanční Itálie vzbudil u vás, našich posluchačů, opravdu velký ohlas, vrátíme se k němu i dnes. Večer ve 20 hodin totiž na dvojce odvysíláme jeho předposlední 2 části a právě v dnešní 7. a 8. epizodě už půjde opravdu do tuhého. Perspektivy nás přenášejí do Florencie 16. století, kde se umění, politika, lidské vášně i mocenské intriky proplétají ve vyšetřování jednoho záhadného případu. Když je přímo pod svou nedokončenou freskou nalezen mrtvý malíř, začíná pátrání, které postupně odhaluje nejen tajemství ukrytá za obrazy, ale i zákulisí mocných rodů a jejich zájmů. Jak už dobře víme, tak autor rozehrává celý příběh formou dopisů a právě z těch rozdílných hlasů, úhlů pohledu a osobních zájmů skládá mozaiku jedné vraždy. Každý z pisatelů vidí svět jinak, každý má své ambice, své slabosti i vlastní pravdu. A posluchač tak brzy zjistí, že právě perspektiva je v tomhle příběhu klíčem ke všemu. Rozhlasové zpracování dává každému z těchto hlasů vlastní barvu a proměňuje historickou detektivku v poutavý, napínavý a místy i jemně ironický příběh o moci, umění a lidské touze zanechat po sobě stopu.
3: Vincenzo Borghini, Giorgio Vasarimu, Prato, 3. března 1557. Pane Vasari, do kláštera svatého Vincence jsme dorazili krátce před večeří a nechali jsme si zavolat sestru Kateřinu de Ricci. Jíž jsme pak ukázali její dopis a ji to nijak zvlášť neznepokojilo. Avšak nedokázala nám dát žádné uspokojivé vysvětlení k tomu, co nazývá oplzlými pontormovými malbami. V jejím pokoji jsme naopak nalezli díla dominikánského mnicha Girolama Savonaroli a v krbu ležely zuhelnatělé zbytky něčeho, co by mohl být obraz formátem v podstatě odpovídající tomu, který hledáme. Ovšem, jelikož byl spálený téměř na úhel, nelze to říci s jistotou. Předpokládám, že se do Florencie vrátím už večer s dotyčnou řádovou sestrou, kterou odvedu do paláce signorie, abyste ji hned zítra ráno mohl vyslechnout.
2: Tak tedy Perspektivy. Z původního románu v překladu Michaly Markové pro rozhlas připravila Iveta Novotná. Režii měl Lukáš Hlavica, dramaturgovala Klára Novotná a v bohatém herckém obsazení se můžeme každou neděli večer těšit na Petra Lněničku, Viktora Prajze, Kamila Halbicha, Danu Černou, Helenu Dvořákovou, Jaroslava Plesla, Vasila Fridricha, Anešku Burdovou, Matěje Převrátila, Vojtěcha Franců a další. 7. a 8. část 10-dílného rozhlasového seriálu si vychutnejte dnes ve 20 hodin večer na dvojce. No a za týden si potom rozhodně nenechte ujít veliké finále. Na závěr připomenu, že všechny díly najdete už teď na webu dvojky a v aplikaci Můj rozhlas.

Posloucháte Život na dvojice s datem 17. května a já bych teď rád pozdravil všechny ty, kteří se za námi zastavili včera v rámci našeho tradičního Dne otevřených dveří. Ve všech našich regionálních studiích, ale i tady u nás v Praze na Vinohradské 12 bylo doslova nabito a ten zájem ze strany vás, našich ctěných posluchačů a ona podpora Českému rozhlasu jsou nejenom nádherné a dojemné, ale především zavazující. Takže děkujeme velmi pěkně a na příští neděli pro vás připravíme do Života na dvojce krátký sestřih pozdravů od některých skalních příznivců a fandů dvojky. Abyste se jednou na našem pořadu mohli podílet i vy sami. Tak se na to můžete už teď těšit. A na co se můžete těšit ve zbývající půlhodině dnešního Života na dvojce? Řeknu to heslovitě, anketa, historie českého zločinu a pan doktor Ivo Šmoldas. Tak přejeme z dvojky i dál, pěkné dopoledne a příjemný poslech.

0: Je s vámi stále náš třetí letošní květnový život na dvojce s datem 17. května. A teď už je ten nejvyšší čas na pravidelnou anketu s osobnostmi Českého rozhlasu Dvojka. Představte si, že dnešek je Světovým dnem informační společnosti, který vznikl proto, aby bylo zvýšeno povědomí o přístupu k informacím a o dalších možnostech internetu a komunikačních médií. Odkud nejčastěji získáváte informace? Z rozhlasu? Televize? Čtete ještě noviny? Nebo už vše jen na internetu? Tak to zněla otázka a takto mi na ni odpověděli Tereza Stýblová, Mirek Vaňura, Tereza Kostková a Lukáš Bárcaj.
1: No, to je otázka pro člověka, který pracuje v médiích. Tak když jsem v práci, tak mě to zkrátka nemine, tak to poslouchám rozhlas a slyším, co se děje. Jinak to tak nějak nasávám asi od rána spíš z internetu. Tisk už moc nečtu v papírové podobě, to se přiznám. Když jsme odbírali pravidelně noviny, takže to byl jediný zdroj, dneska se to úplně změnilo. Ale musím říct, že se od některých informací záměrně distancuju, protože si chci zachovat zdravý rozum. Takže sleduju třeba titulky, vím, co se děje, ale už se cíleně nedívám na televizi, na žádné debaty, protože si někdy říkám, že je toho příliš mnoho a člověk se má zabývat informacemi, se kterými může něco udělat. Takže když se potom stresujete tím, co se děje na druhé půlce světa, tak je dobré o tom vědět, ale abyste si to tahali moc do svého života, když to nemůžete nějak ovlivnit, tak úplně dobře není. Takže nějakou takovou mediální informační hygienu si snažím sama sobě ordinovat. Ale na otázku, abych odpověděla, tak je to hlavně rozhlas a pak je to internet a někdy i sociální sítě.
2: Já najezdím 70 tisíc kilometrů ročně tím, jak natáčíme kriminálku a další pořady po celé republice. Takže já všechny informace, téměř všechny informace získávám od Českého rozhlasu. Chtěl jsem říct z rádia, ale není to pravda, ze stanic Českého rozhlasu. Samozřejmě jsem doma na dvojce, poslouchám Radiožurnál a miluju debaty, takže i plus. Ale bez Českého rozhlasu bych skoro nic nevěděl. Když přijedu domů, tak zkusím zalistovat ještě, co se týká nových informací v televizi a samozřejmě na internetu. Ale Český rozhlas je pro mě nejen, ale i zdroj informací.
3: Samozřejmě dobrý dotaz pro moderátora, kdekoliv jsou informace prostě alfa omega velmi důležité. Já velmi věřím rozhlasu a pokládám rozhlas za jeden z nejlepších zdrojů, Český rozhlas. Samozřejmě, že internet, samozřejmě, že se dá občas nahlédnout i do umělé inteligence, ale s velkou rezervou. Takže já mám ráda kombinaci věcí, vlastní mozek a normálně jako lidské zdroje, máte se i ptát, a tak nějak to dát jako dohromady, ale rozhlas určitě. Pak mě k tomu napadá ještě úplně jiná věc. Při tom Světovém dni informační společnosti, že by bylo hezký mít taky nejenom jeden den, ale možná celá údobí neinformační společnosti a chvíli si od těch informací odpočinout, protože je hrozný nevědět nic a být úplně tupej a je hrozný vědět všecko, co nepotřebuju. Takže něco mezi.
4: V tomhle případě se snažím o mix úplně všeho. Jsem sice internetové dítě a s internetem trávím téměř veškerý svůj čas. Na druhou stranu ale dodnes nedám dopustit na časopisy a především televizní a rozhlasové zpravodajství. Protože právě to třeba tady u nás v Českém rozhlase je televizní a rozhlasové zpravodajství v tomhle případě, které má ověřené informace, což se o internetu říci nedá. Internet je totiž plný neověřených informací a často záměrných lží. Takže rozhlas a televizi kvůli zpravodajství poslouchám naprosto pravidelně.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou. Nad

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Historie českého zločinu patří k pořadům, které už řadu let dokazují, že skutečné kriminální případy bývají často napínavější než lecjaká fikce. Cyklus se vrací ke skutečným zločinům na našem území od 19. století až do poloviny 20. století. Stojí na pomezí dokumentu a rozhlasové hry a vzniká ve spolupráci s Muzeem policie České republiky. Premiérový díl, který uvedeme dnes krátce po 18. hodině a který je součástí té zbrusu nové desítky dílů, o kterých jsme si tu podrobně povídali před týdnem s autorkou projektu Broňou Janečkovou, nese název Pozor při zatýkání střílejí a připomene případ, v němž se česká protektorátní policie střetne s velmi zkušenou dvojicí zločinců. Uprchlí pachatelé nemají co ztratit a právě proto jsou tak nebezpeční. I tento příběh potvrzuje, že zločin kvete v každé době a že práce kriminalistů bývá mnohem složitější, než se na první pohled zdá.
2: V noci uprchli z pankrácké věznice dva největší bytoví zloději. 37-letý Vilém Glekle a 33-letý Oldřich Semerák. Byla to esa ve svém oboru a ještě loni řádili v Praze jako špičky lupičské tlupy. Pohotovost několika desítek policistů a četníků nebyla nic platná. Hlídky stovek policistů na důležitých místech v Praze a nejbližším okolí nic nepřinesly. Po uprchlých vězních jako by se slehla zem.
3: Už budou mít slušnej náskok a jsou v civilu. Máme hlášenou krádež v oblečení z prádelní šňůry z jednoho dvorka nedaleko věznice. Majitelka říkala, že ještě nemohlo být suchý, aby se nám tak nastydli.
4: Tak ale víme, co mají asi na sobě. Dva chlapy v mokrém oblečení.
3: Už budou někde za Prahou. A určitě každej zvlášť. Jo, Vilém Glekle je extra třída. A Olda Semerák není o moc horší.
2: Fotografie a popisy obou uprchlých vězňů dostaly všechny policejní stanice se zvláštním a důrazným upozorněním. Pozor při zatýkání střílejí. Dalo se čekat, že Glekle a Semerák si už zbraně opatřili. Policisté vyslýchali pražskou galerku, ale všechno bylo marné. Zatím.
1: Tak tedy ještě jednou. Historie českého zločinu. Premiérový díl s názvem Pozor při zatýkání střílejí vysíláme dnes, a to krátce po 18. hodině tady u nás na dvojce.

0: Dnes krátce po 11. hodině dopoledne odvysíláme premiéru dalšího dílu pořadu Lenoška Ivaš Moldase. A jak znám pana doktora, jistě to bude nejenom noblesní a chytré, ale také vtipné a originálně neotřelé. Pěkné dopoledne anebo ráno, pane doktore, vyberte si.
1: Já bych to nazval ránem. No, jako pěkné ráno vám přeji.
0: Tak tedy dobré ráno. Pane doktore, prozraďte, kdo dnes usedne vedle vás v oné legendární Lenošce?
1: No, dnes to bude taková pánská jízda, neboť se tam sejdou dva skvělí herci a taky tanečníci, jak jsem zjistil. Jo, já si vždycky zjišťuju, co mají ti mý hosté společného a tam jako je to evidentně tanec. No, přijdou pánové Jiří Hána a Jan Cina. No a řeč teda bude jako o tom tanci, tak hlavně jako o věci mnohem jaksi obšírnější a obsáhlejší, a totiž o vesmíru.
0: Prosím vás, proč o vesmíru, pane doktore, s těmito dvěma pány? Já je oba znám a nemyslím si, že jsou nějak jako erudovaní v oblasti kosmického výzkumu.
1: No, jako to se mylíte, jo, protože... Páně Hánovým koníčkem jest hleděti vzhůru ke hvězdám.
0: No, tak to já mám taky, ano.
1: No, a dokonce jsem se někde dočetl, že plánoval zbudovat si observatoř na nějakém stromě, tedy v zahradě, takže to byla taková na stromě skromně, ale dojde na to, dokonce i na úvahy o mimozemšťanech. No a taktéž, jak si vzpomeneme můj oblíbený seriál televizní Kosmo, neboť tam pan Hána měl jaksi významnou roli a já si vždycky vybavím jako takovou tu téměř politologickou scénu, neboť tvůrci krásně zpracovali principy jak ruské, tak americké diplomacie.
0: Ano, i já si dobře pamatuju tento seriál, byl velmi povedený a půvabný a našel si své publikum. No a pane doktore, co Honza Cina, co ten má společného s vesmírem a s kosmem?
1: No, u něj jsem zase zjistil, že on v mládí jako očekával návštěvu mimozemšťanů a toužil potom. No tak možná se mu to vyplnilo právě při natáčení Lenošky. No.
0: Že konečně si splnil sen a potkal mimozemšťany. Pane doktore, a dostali jste se vůbec také k herectví, k divadelním prknům, která znamenají svět, a vůbec jako k jejich profesi nebo k tomu tancování u Jirky Hány a Honzy Cina?
1: Jo, k tancování jsme se dostali tak okrajově a k herectví snad trošku taky. Jo, já jsem zjistil, že tak pan Cina, že má jaksi trofej ze Stardance, že jo, a pan Hána, ten je taky vítězem taneční soutěže, o které já jsem netušil, ale to se jmenuje Roztančené divadlo. No, to byla herecká taneční soutěž. To jako byla pro mě novinka, no, tak oba jsou takový jako svižný a je evidentní, že se umějí otáčet. No.
0: Jsou to zkrátka talentovaní pánové. Pan doktor Ivoš Moldas dnes po 11. hodině přivítá ve svém pořadu s půvabným názvem Lenoška herce Jana Cinu a Jiřího Hánu. Pane doktore, děkujeme za pozvánku a pěknou neděli přejeme.
1: Bylo mi potěšením a přeji všem hezký den.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

6. května krátce po 9. hodině dopoledne. Do té doby se mějte pěkně a zachovejte přízeň dvojce, což je stanice, která nabízí pro každého něco. Za chvíli třeba kolegu Vaška Koptu, potom pana doktora Ivo Šmoldase a pak třeba popolední Halinu Pavlovskou. Michal Jagelka už se s vámi pro dnešek loučí a přeje krásnou neděli. Mějte se fajn.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Tresty v době protektorátu jsou přísnější. Za velkou loupež hrozí i trest smrti.
2: Fakt je, že si teď málo kdo troufne dělat větší loupačky. Všichni drbani se bojí, že se dostanou do rukou německým policajtům.
1: To ale neodradí dva kasaře, kteří utekli z pankrácké věznice.
3: Cítíš to napětí, Vildo? Přímo rozechvění? Lepší jednou vidět, než třikrát slyšet. Jo, není nad to bourat káču.
1: Pozor, při zatýkání střílejí.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu. V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: V Terezíně začíná tryzna za oběti nacistické perzekuce. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm, teploty až 18 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomínají v Terezíně. Tradiční terezínská tryzna, která právě začíná, připadá vždy na třetí neděli v květnu, nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Ministerstvo dopravy

0: prodlouží testování rychlosti 150 km za hodinu na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím pro vyhodnocení bezpečnosti podle rezortu nestačí. Rychlost se mění podle počasí nebo provozu na proměnných dopravních značkách. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod, o 17 víc než rok předtím. Popisuje Michal Hodboď z policejního prezidia.
1: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10. A těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
0: Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav, může si ale taky vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
2: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Epidemie eboly v Kongu a Ugandě nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Šíření nákazy označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle agentury Reuters je cílem připravit okolní země na možnou zvýšenou pohotovost a získat podporu mezinárodního společenství. Strážci parku Šumava Národního parku se teď při kontrolách víc zaměřují na okolí Plešného jezera a Stožecké kaple. Právě tam hnízdí kriticky ohrožení sokoly stěhovaví. Někteří návštěvníci je ohrožují používáním dronu, které je v parku na celém nezastavěném území zakázané, říká ornitolog Aleš Vondrka.
3: Tím plašení té samice může dojít k rozkutálení vajíček, rozbití vajíček, anebo v omylem vyhození mláďat z hnízda, anebo předčasnému opuštění mláďat. A hrozí tam riziko přímého kontaktu s tím dronem a poranění toho zvířete.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, přechodně kupovitá oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8.
5: Doprava.
0: Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Valeč na 83,5 kilometru havarovalo osobní auto. Je na boku, na místě je vrtulník. Čekejte zastavený provoz. Možná je trasa z exitu 83 přes Mokrou a Čichalov. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy se na obchvatu Slaného na 19. kilometru střetla dvě osobní auta. Kolonu čekejte za odbočkou na Smečno, zdrží vás asi 10 minut. Praze v Liberecké směrem do centra je za sjezdem na prosek dopravní omezení, uzavřený je pravý pruh fronta, tam je zhruba na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké dopoledne.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Zlaté časy s Václavem Koptou.
6: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy. Od mikrofonu vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta, který má pro vás ještě jedno nezbytné upozornění. A sice Zlaté časy. Víte, to je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví, pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, a nebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A samozřejmě, že nemůže chybět ani úvodní citát. Jeho autorem je dnes Romain Rolland. Čím více poznávám lidi, tím více miluju psy. Příjemný poslech.

Sony a Cher a také Jiří Popper, to je trojice interpretů, kteří se postarali o hudební rozjezd dnešního dílu Zlatých časů. Velice často se tu zamýšlím nad pojmem životní optimismus. U nás v rodině, jak mnozí víte, jsme si ho lehce adaptovali, ten výraz na životní optimismus, ale princip zůstává pořád stejný. A ten tkví v pozitivním vnímání světa a života běhu. Protože víme všichni, že často se naše životní cesty všelijak zašmodrchají a máme pocit, že nevíme, jak ven z nich. A v tu chvíli, protože takové situace potkávají i mě, v takové chvíli velice často vzpomínám na babičku mé ženy, na paní Marii Bustovou, jinak se jí neřeklo než babička Máňa. Z Jihočeských Vodňan je to stálice ve Zlatých časech i v mých knížkách. Dáma, která pro mě byla velmi inspirativní. Už jenom proto, že sám jsem neměl to štěstí, abych zažil byť jediného dědečka či babičku. Proto jsem měl takový silný a hezký vztah právě k babičce Máně. A vždycky si vzpomenu, když mám pocit, že se mi nedaří, nebo když začnu ztrácet chuť dívat se na věci pozitivně, tak si vzpomenu na finále jejího dosti náročného a složitého života. Ona se bezmála dožila 100 let a přesto za ty roky, co jsem měl možnost se s ní potkávat, jsem ji neslyšel byť jedinkrát si na cokoliv stěžovat nebo nedej bože nějak zafňukat. Nikdy, nikdy, nikdy. Ať už byla situace jakákoliv a v závěru jejího života jí už nic moc veselého nečekalo, protože přestala chodit a bylo jasné, že v tom pokročilém věku už se žádné výrazné zdravotní proměny k lepšímu konat nemohou. Přesto, kdykoliv jsem za ní zavítal, ať už domů do ulice Mokrého či do nedalekého domova seniorů v Jihočeských Vodňanech, vždycky mě zásobovala spoustou pozitivních zpráv. Veškerý její pohled na svět a na život byl vždycky prozářen optimismem a takovým vnitřním sluncem. Ona nikdy neřekla, že tam špatně vaří nebo že jí komplikuje život nějaká spolubydlící. Ba právě naopak. Vždycky mě zahrnula informacemi o tom, jak skvěle se kuchařkám daří, jak skvělé a báječné jsou ošetřovatelky, jak moc si rozumí s některými dámami v jejím okolí. Zkrátka byly to samé pozitivní zprávy svědčící o tom, že vycházejí z jejího životního optimismu. No a když se podařilo jí třeba na pár hodin o víkendu odvést do jejího milovaného domu, tak už z toho byla jenom zásoba informací o tom, že rozkvetly tulipány a že hrušky nasadili do květu. Zkrátka jenom hezké zprávy. A víte, v takové situaci já vždycky na babičku vzpomínám a řeknu si, no jasně, vůbec není tak zle. Ono se stačí jenom podívat trošku jiným krasohledem na to naše slzavé údolí. A v tom mi pomáhá poslední měsíce také jedna dáma. Já jsem ji neznal, nevím, jak se ani ta paní jmenuje, ale ona už od jara sedává v takovém chodítku, je to trochu protimluv, ale moderní chodítka jsou vybavena i sedátkem. No a vždycky v ulici s Hanspalkou přímo naproti naší Sokolovně tato dáma sedí, když se ukáže první jarní sluníčko a venku je hezky, tak se tam posadí i se svým pejskem, což je takový typický český voříšek, spokojený pes s bílým čumákem, svědčícím o tom, že už tu taky nějaký pátek pobývá. A ona se vám tak hezky usmívá na celý svět a i na nás, kteří jí míjíme, ať už ve voze, na kole, či jako v mém případě třeba na skútru. A já si vždycky kousek toho jejího úsměvu vezmu sebou do duše a i když jedu třeba unavený na nějaké náročné představení, vždycky si na tu paní a na toho pejska vzpomenu a hned je mi na světě o trochu líp. Podobnou službu nám ale v životě může vykonat i dobrá muzika, co říkáte? A od toho jsou tu zlaté časy. Pojďme si tedy pustit kapelu The Spokesman.

0: Pozor, pozor, nikdy před Václavem Koptou neříkejte své historky, protože jinak okamžitě skončí ve vysílání Zlatých časů. Pronesl nedávno na mou adresu můj kamarád Aleš Háma. No ano, Aleši, zdravím tě jako pravidelného posluchače našeho pořadu a dávám ti za pravdu, ale uznej, já myslím, že naši posluchači si zaslouží být informováni o tom, co se vám v životě přihodilo a abych v tom také nebyl pořád jenom sám, v tom, co se mi zrovna třeba nedaří. Mezi takové situace patří i různá přeřeknutí. Jsme herci, jsme moderátoři, tak je logické, že tyto situace, tak říkajíc, přitahujeme. Mimochodem, nedávné fopa kolegyně Terezy Kostkové v pořadu Blízká setkání, který je vysílaný na téže stanici, jako teď posloucháte Zlaté časy, tedy Blízká setkání, no to je něco tak famozního, že vás přeci o to nemůžu ochudit. Totiž Tereza vyprávěla, že nedávno byla jejím hostem půvabná herečka Eva Podzimková, dříve Josefíková. Určitě si vybavíte tu nádhernou tvář, ty velké krásné hnědé oči. No a Eva už byla s kolegyní Kostkovou ve studiu a Tereza se pustila s typickou vervou do toho uvítání a povídá: dámy a pánové, jsou tady další Blízká setkání. Já jsem nesmírně šťastná, že dnes tady se mnou ve studiu je kolegyně, kamarádka, kterou vám za chviličku hned po písničce představím. Jenom vám mohu říct, že už teď jako jediná hledím do těch nádherných hnědých uší. A začala hrát hudba a neštěstí bylo na světě. Vidíte, stačí zaměnit uši a oči a už je malér. No a když už jsme u toho Aleše Hámy, taky si mi neměl říkat o své vlastně první moderaci, kde se tak fatálně přeřekl, že skoro ani není možné ten příběh doslovně převyprávět v tomto typu pořadu, protože my vysíláme v čase, kdy to slovo, které ti jistě nedopatřením ujelo, tak já ho zkrátka použít nemohu, ale využiju představivosti, fantazie svých posluchačů, když jenom připomenu, že během jedné z prvních moderací Aleše Hámy se stal následující malér. Aleš byl pozván svým kamarádem lékařem, aby odmoderoval slavnostní otevření jakéhosi nového oddělení v takovém tom legendárním ústavu pro péči o matku a dítě. Neskušený moderátor se toho ujal, byl hodně nervózní, jak mi Aleš vyprávěl. No a došlo k tomu, že v tom spojení ústav pro péči o matku a dítě došlo k tomu fatálnímu, no vlastně znemožnění, protože slovo pro péči, tak ta péče byla zaměněna o jedno velice blízké slovíčko, které ovšem má úplně jiný význam, je velmi hrubé, abych tak řekl, v tomto pořadu nepoužitelné a v určitých souvislostech i maximálně nevhodné. Ale zatímco zmražení návštěvníci té akce byli úplně paralyzováni tím, co zaslechli z úst moderátora, dotyčný přítel lékař se k Alešovi naklonil a říká: Aldo, klid, ona je to v podstatě pravda. No, vidíte, takové situace, o ty byste byli ochuzeni, kdybych, jak říká kolega Háma, nekradl, ale já to dělám velice rád. Mimochodem, legendární jsou i herecká přeřeknutí. Dokonce taková slavná herečka, jako byla Leopolda Dostálová, ta dle slov pamětníků a inspicientů Národního divadla měla vlastní knihu, do které se zapisovaly její slavné přeřeky. Snad mi pamětníci prominou, když nebudu úplně přesný, ale domnívám se, že to byla právě paní Dostálová, která vstoupila do dějin svým slavným přeřekem, kdy měla v situaci přinést na jeviště podnos s čajovým servisem, odložit ho na stolek a zeptat se dotyčných, bude si někdo přát šálek čaje? A ona byla tak strémovaná, že z ní vypadlo pouze ša, ča, vidíte. No a legendární historka je na světě a my se z ní můžeme radovat i po tolika desítkách let. Pořád to platí a pořád nás to baví. A stejně tak je tomu i v našem pořadu. Protože bez přeřeku by přece Zlaté časy ani nebyly. Promiňte, Věra Racková a Milan Směták.
1: Zrodil se za horou pramenek malý, pospíchal dolů a spěchal vždy dál. Když

Je to vlastně pár hodin, co jsme se s mou ženou a s dětmi vrátili z mé, a já si troufnu říci, životní cesty. Ten prožitek a ta spousta příběhů, které se během toho jednoho týdne odehrály, mě nutí k zamyšlení nad tím, že vlastně udělám celý jeden speciální díl. Byla to totiž cesta do Skotska. Já jsem o ní celý život snil a teprve, když dorazila k mým dveřím ta obludná šedesátka, tak se mezi dárky objevil dojemný dopis, který jsem tady, myslím, už skoro před rokem přečetl, který končil slovy: milý tati, víme, že nemáš moc času na odpočinek a proto tě společně s mámou vezmeme na výlet poznávat krásy Skotska. Děkujeme ti za vše, tvé dcery Jana a Fanny. A protože jsme děvčata dobře vychovali, tak jsme se dočkali splnění toho slibu a opravdu jsme se před pár okamžiky vrátili z fantastické cesty, které budu věnovat celý jeden z příštích dílů Zlatých časů. Naštěstí jsem si sebou vzal, kromě nezbytné publikace o Tomáši Baťovi, také knížku nejrůznějších úvah, esejů, rozhovorů a povídek dalšího mého životního šampiona. Mám na mysli Miroslava Horníčka. A když už jsme se tady několikrát dnes zmiňovali o štěstí, o pocitu štěstí, který se tak neidentifikovatelně na okamžik rozlije v naší duši, jsem si zatrhl v té knížce Miroslava Horníčka následující slova. Je to úvaha právě o tom, co je pro něj štěstí. Pěstovat lze lecos, říká Horníček, kůřata, růže, pleť a tak dále. Štěstí není nic mimo nás. Štěstí je přece vnitřní dispozice či nadání. Štěstí je schopnost být šťastný. Ale i talent se musí pěstovat, a tak tedy do jisté míry je možno říci, že štěstí pěstovat lze. Jak poradit někomu, kdo šťasten být neumí, nebo někomu, kdo neví, že šťasten by mohl být, či vlastně je? Jsou lidé, kteří nebudou šťastní ve vlastní vile, na vlastní jachtě s vlastními miliony, a jsou lidé, které obšťastní pohled na kvetoucí třešně či vyhlídka na zítřejší výlet. Mé osobní štěstí je mít dobrý domov, končinu klidu, pevného zázemí, jistot, prostředí, kam se těším. Mít rád svou práci, či naopak, dělat jen to, pokud mohu volit, co mám rád. A za třetí, cestovat. Poznávat svět, získávat odstup, který je zdravý a nutný, a u mne už především možnost vracet se do jistých míst. V poměrech tuzemských jsou to Mariánské Lázně, ale jinak jich. Jugoslávie, Jadran, Jižní Francie, Provence. No a kdyby ta slova měla být ode mne, tak ještě dodám za tedy Václava Koptu, že bych tam přiřadil i to Skotsko. Ale o mé životní cestě do Skotska si promluvíme, jak jsem slíbil, v některém z příštích dílů. Teď si pojďme společně poslechnout Patty Duke. Why?

morning, and I wonder why everything's the same as it was.

Když už jsem se zastavil u Miroslava Horníčka, je těžké nepřipomenout nejenom jeho herecké kvality, ale i jeho, já si troufnu říct, geniální schopnost pohotově a vždy vtipně odpovídat na leckdy i přitroublé otázky novinářů, nejen novinářů. On se zapsal do paměti svých diváků už dávno v hloubce 50. let minulého století, kdy v pořadech, které uváděli v kavárně Vltava, uváděl úplně do šílených extází své publikum, protože reagoval okamžitě a tak vtipně, že se některé jeho odpovědi uchovaly dodnes. Já ve svém srdci nejraději nosím jeho geniální odpověď na otázku, co se stane s tmou, když se rozsvítí. Horníček okamžitě odpověděl, no tma je tam pořád, akorát není vidět. To je vlastně v kostce celá ta jeho genialita a schopnost nesmírně rychle a pohotově reagovat. Dostával ale i méně sofistikované a nápadité otázky. Například v jednom z rozhovorů, tuším, že to bylo pro časopis Stadion, který se věnoval sportovní tematice, dostal tuhle dosti prazvláštní otázku. Novinář se Miroslava Horníčka zeptal, pro masové rozšíření skoku o tyči radil byste našim závodníkům tyče laminátové nebo cenově dostupnější pařený buk? Zkusil bych pařený laminát, odpovídá Horníček. Snad by mohli závodníci tento pařit po domácku, čímž by se ušetřilo. Ostatně pochybuji, že by cokoliv z toho vedlo k masovému rozšíření skoku o tyči. Snad jedině lze věřit v masové paření. Odpověděl Horníček, to bylo pro změnu pro lidovou demokracii. Ten rozhovor byl z roku 1966 a právě zmiňovaný Stadion se například Mirka Horníčka zeptal, zdali umí lyžovat. Horníček odpověděl, zkoušel jsem to kdysi za mého mlada a zjistil jsem, že ta dlouhá dřeva jaksi komplikují chůzi. Hrajete v týmu pražských herců a na kterém postu? Horníček odpovídá, ne, já nemám rád tyhle zápasy, kde prvních 5 minut, včetně nástupu, je bráno jako zábava a pak nastanou vždycky velké rozpaky, co jako dál, hrát jako vážně nebo pokračovat v humoru. Například se ho ptali i na velmi tehdy populární heslo buď fit, nyní to slyšíme na každém kroku a na všech stranách. Prosím o vámi užívaný recept na svěžest. Horníček pohotově odpověděl, já nemám rád, když mi někdo říká buď fit. Já nemám vůbec rád, když mi někdo říká buď takový nebo makový. Dávám přednost autosugestci a říkám si jsem fit. Další otázka. Patřil tělocvik k vašim oblíbeným předmětům ve škole? Miroslav Horníček odpovídá ne, ale marně přemýšlím, jestli vůbec některý z předmětů k mým oblíbeným patřil. Snad jedině kreslení. Umíte si představit, jak by vám bylo, kdybyste se ocitl se skočkami na lyžařském můstku? Odpovídá, na lyžařském můstku jsem stál, bez lyží a v létě. A postačí mi to na celý život. A ještě jedna otázka. Který svůj sportovní výkon považujete za největší? Cestu na kole z Plzně do Beskyd. Bylo mi tehdy něco přes 20, ale přesto nevím, proč jsem to jel. Jak říkám, Horníček byl nejenom skvělý herec, ale také vynikající glosátor a velmi pohotový muž, pokud šlo o zvídavé otázky, ať už novinářů, či publika. Připomeňme si někdy, bude-li to možné a čas nám to dovolí, například jeho hovory H. Ty jsou tak legendární, až se na ně skorem zapomnělo. Já ovšem na Horníčka nezapomínám nikdy. Posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka pořad Zlaté časy. No a teď je před námi další dvojice zpěváků Věra Benešová a Josef Zíma.

Přišlo jaro a s ním i spojené povinnosti nás, mužů, kteří okamžitě, jak to jenom trochu jde, mimo jiné vytáhneme své zahradní grily. A protože už i já se řadím mezi ty poněkud, no jak to říct slušně, mezi takové ty masňáky, kteří zavrhli dřevěné uhlí a grilují na plynových spotřebičích, tak jsem dostal za úkol zajet do jednoho z chrámů nás, tedy kutilů, abych tam koupil novou propanbutanovou lahev. A s touto povinností dorazil také pocit, že za kliku bere už i skleróza, tedy v mém případě. Pojmenoval jsem si to jako tři v jednom. Totiž během jediného odpoledne jsem třikrát na tuto nepříjemnou dámu zvanou skleróza narazil. No posuďte sami. Úkol číslo jedna zněl vzít starou prázdnou propanovou lahev naložitý do vozu a odjet do té prodejny, vyměnit, přivést, zapojit. Nic složitého. Úkol číslo dvě, při zpáteční cestě zastavit se u spřáteleného veterináře a koupit jakýsi prostředek, který slouží k ochraně psů proti klíšťatům. Úkol číslo jedna, nalož bombu, odjeď. Splnil jsem pouze odjeď. Po 5 kilometrech jsem si uvědomil, že prázdná bomba zůstala doma. Ve složitém a velmi hustém pražském provozu jsem se tedy vracel znovu pro bombu. To byl první dotek se sklerózou. Ten druhý následoval už hodinu po nákupu, kdy jsem si tedy velice složitě tuto bombu vyměnil a po dohodě s personálem jsem si ji tam nechal, že si ještě nakoupím pár drobností, které každý zahrádkář a kutil na jaře musí přivést domů. Takže jsem naložil všechny věci, které jsem nechtěl a nepotřeboval a odjel jsem zpět domů, samozřejmě zanechav propanbutanovou lahev u zmateného personálu, který stále vyhlížel mou maličkost, kdy si pro bombu přijede. Takže znovu návrat už během 3 hodin velice složitě s houstlou dopravou zpátky do obchodu, znovu na parkoviště najít místo, jít pro bombu, naložit bombu a nyní došlo tedy k úkolu číslo 3, vyzdvihnout jakýsi lék, který za brání usídlit se klíšťatům v kožíšku naší barunky. Jak prosté. Nesměl by ovšem být veterinář vaším kamarádem, se kterým proberete úplně všechno možné, až tedy na tu jedinou okolnost, a to jsou ty léky, které máte přivést domů. Vracel jsem se do vozu, uvědomil jsem si, že mám všechno, co potřebuji, tedy propanbutanovou lahev, asi 100 kilo zeminy, mulčovací kůru. Jediné, co nemám, jsou ty zatracené léky proti klíšťatům. Takže už po třetí, možná po čtvrté, návrat, tentokrát do veterinární ordinace, veselý rozhovor s kamarádem, který na to zapomněl taky. A já, vracejí se domů, velmi intenzivně přemýšlel o tom, že ty ataky dámy zvané skleróza jsou čím dál tím častější, ale vzhledem k té číslovce, která mne zdobí, už se není čemu divit a tak zůstávám nadále k optimistou a beru to jenom jako taková drobná selhání, které snad odvanou s prvním úderem letních veder, že se vrátí můj mozek zase do původní kondice. Já jsem rád, že jsem si zapamatoval alespoň jména následující dvou skladeb, které uslyšíte ještě dnes ve zlatých časech. Ty půjdou hned za sebou. Brenda Holloway a také zpěvák, na kterého už se skoro zapomnělo. Jmenoval se Pavel Benš. A vy stále posloucháte Zlaté časy.

Odkud, odkud je to štěstí? Jasných azurových rán v dáli tam, odkud přišel jsem. Zem lidským jarem voní, toužím vzít tě taky do ní. Vždyť jsi mým osudem, jak ta zem.

zem starých alejí. Tam za stříbrnou duhou neznám, neznám zemi druhou tak plnou nadějí. Pojď se mnou, odcházím za svojí nadějí.

nám se to smí, že se smí zem starých alejí. Tam za stříbrnou

Před několika dny jsem prožil velmi traumatizující zážitek, který jsem si vlastně na sebe přichystal sám. Já mám velice rád jedno jméno, které kdysi použil, tuším, že Felix Holzmann v jedné ze svých legendárních povídek či scének, chcete-li. To jméno znělo Voptáhlo. Já jsem si k tomu přidal své populární křestní jméno Dušan a tak vzniklo mé alter ego Dušan Voptáhlo. Nevím už, kdy to vzniklo, toto trochu naivní, lehonce, dvojsmyslné a víceméně velmi pitomé jméno se mnou vleče vlastně nějakých možná 30 let a kdykoliv jsem na úřadě či v situaci, kdy se mě někdo zeptá, jak se jmenuji, jako první smečuji, já jsem přece Dušan Voptáhlo. Spousta přátel už mě tak i tituluje, píšou mi nejrůznější vzpomínkové SMSky v případě, že svátek slaví zrovna Dušan. No a pochopitelně, že Voptáhlo mě provází v tom vtipném slova smyslu skoro celým mým životem. Problém ovšem nastal před několika dny, kdy se z velice závažných, řekl bych téměř existenčních důvodů, byl nucen aktivovat jednu ze služeb na sociálních sítích, které provozuji možná nějakých 10 let. A k tomu, abych se mohl dostat dál, po mně celý systém začal vyžadovat takzvaný záložní e-mail, na který mi odešle přihlašovací hesla. Ten e-mail zněl, a já si nevymýšlím, dušan.voptáhlo, tedy dusan.voptáhlo@gmail.com. A teď baboraď. Já jsem se dušoval dotyčnému ajťákovi, který tu byl se mnou u počítače, že neznám takovou e-mailovou adresu. A on neznaje, mé alter ego se mě neustále vyptával, dobře, ale kdo je tedy ten Dušan Voptáhlo? A jak to máte vysvětlit člověku, který neoplývá zrovna smyslem pro humor a nějakou fantazí, že je to vaše alter ego, ale já jsem proboha především nevěděl, proč a kdy jsem tuto adresu vytvořil. A systém, a kdo jste se do podobné situace někdy dostali, mi potvrdíte, že ten systém s vámi nediskutuje, on vám nepoloží alternativní nabídky k tomu, jak situaci řešit. On prostě trval na tom, abych se spojil s Dušanem Voptáhlem a na jeho e-mailové adrese si vyzdvihl ona hesla. Nešlo to prolomit, protože ten e-mail v podstatě neexistoval. Neměl se totiž k němu další přístupová hesla. Vznikla naprosto bizarní situace, kdy jsem si vytvořil sám svého vlastního Voldemorta a vlastně jsem si tak strašně zkomplikoval život a celé skupině ajťáků, protože pak už to řešilo hned několik lidí, aby se pokusili z mého života odstranit někoho, kdo za prvé neexistuje a za druhé, koho jsem si vlastně sám na sebe ušil. Ten bič třímal v ruce neexistující Dušan Voptáhlo a ještě teď se prohýbá smíchy nad tím, jak strašně mi zkomplikoval život. A tak, abych si do budoucna podobné situace mohl odpustit, slibuji před vámi, mými věrnými posluchači Zlatých časů, že to, co teď uslyšíte, platí a bude platit až do skonání světa. Dušan Voptáhlo nikdy neexistoval a už toto jméno z mých úst nikdy nikdo neuslyší. Dušan Voptáhlo je mrtev, ať žije Dušan Voptáhlo.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínám, že po 11. budeme lenošit v Lenošce Iva Šmoldase. Dnešní hosté Jan Cina a Jiří Hána jsou herci veskrze známí nejen z divadelních prken, ale i z televizních obrazovek. Navíc jsou oba ceněnými tanečníky a oba rádi pozvedávají zraky k hlubinám i záhadám všeho míra. Bude to určitě zajímavá hodinka, tak si nenechte ujít Lenošku hned po zprávách.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 prodlouží ministerstvo do konce roku. Německý Pforzheim evakuoval skoro 30 000 lidí kvůli zneškodňování bomby z druhé světové války. Počasí v Čechách bude většinou slunečno, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
3: Odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
1: Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým nebo chyby při online prodeji. Inspekce ve spolupráci policií a celníky některým obchodníkům zakázala pyrotechniku dál prodávat nebo uzavřela jejich provozovny. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz, třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí 3 miliony 800 tisíc korun z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odsouhlasili to radní na posledním jednání. Peníze mají pomoct zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, říká mluvčí krajského úřadu Martina Žítková.
4: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
1: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 000 lidí. Informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu o váze skoro 2 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace občanů v okruhu 1,5 km od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s HIV bojují.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: V Čechách bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8.
2: Doprava.
1: Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů ke konci dálničního úseku za sjezdem na Valeč vyšetřují nehodu. Na kilometru 83,5 čekejte omezený průjezd. Výraznější fronta se ale netvoří. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného odklízejí následky nehody za odbočkou do Smečna a čerpací stanicí Shell popojíždí krátká kolona. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Přeji vám příjemné dopoledne. Nikoliv ovšem ze Sokolovny v Týně nad Vltavou, nýbrž z rozhlasového studia na Pražských Vinohradech. Ani tady se však od člověka, zaplať pán Bůh, nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Oba mý dnešní hosté jsou herci, a to herci veskrze známí jak z divadelních prken, tak z filmů či televizních obrazovek. Na to jsou oba ceněnými tanečníky, oba mají sklony k zahradničení a oba rádi pozvedají zraky k hlubinám, jakož i k záhadám všeho míra. U mikrofonu vítám pány Jana Cinu a Jiřího Hánu.
1: Dobré dopoledne.
0: Buďte vítáni.
1: Děkuji.
0: No, Jiří, vy se dokonce nějak netajíte tím, že byste rád do vesmíru zavítal, třeba jako turista, že jo? A vy, Honzo, jste se kdesi dal slyšet, že jako kluk jste doufal, že tedy přinejmenším se setkáte s ufony, tak jak se to vyvíjí, jako v obou případech.
2: Já ten sen pořád mám a pořád ho nějakým způsobem vnitřně žiju. Já bych se opravdu do vesmíru moc rád podíval. Já jsem vlastně teď naposledy sledoval tu posádku lodi Artemis,
1: co letěla všichni. Asi všichni, taky velmi a moc jsem to prožíval.
0: No. Takže vy se na to chystáte?
2: Já se na to chystám, já už jsem začal běhat.
0: Jo.
1: To se musí trénovat, ano.
2: Ne, to v každém případě, on ten vývoj je strašně rychlý, jde kupředu. Věci, které podle mě byly nemyslitelné, jsou dnes prakticky dosažitelné a já pořád čekám na to, že se to nějakým způsobem ten vývoj ještě urychlí, že se ta cesta do vesmíru asi trošku zlevní, že to nebude jenom pro vyvolené, bohaté lidi, ale zase jsem idealista. V některých věcech jsem dost tvrdý realista, ale v tomto jsem idealista, protože já myslím, že je důležité plnit si sny.
0: No tak doufejme, že na to dojde, že jo? Mě trošku děsí představa nízkonákladových letů do vesmíru.
1: Děsí i ty lety normální nízkonákladový. No, teď jsem někam letěl a vlastně jsem byl tak opět nemile překvapen. Jo. Do vesmíru nízkonákladový lety, to si nemůžu vůbec představit.
0: Co ti mimozemštěni jako už se objevili, nebo?
1: Mně se neobjevili. Je pravda, že jsem je podle mě trochu přestal jako hledat nějak cíleně. Když jsem byl jako malý, tak jsem to podle mě potom pátral víc. Ale taky si myslím, že jako tady nejsme sami a že ten prostor je tak veliký okolo nás, že jako z nějaký logiky věci tam prostě něco někde musí být. Jakou to má formu, to jako nikdo neví. Ten vesmír je fascinující a myslím, že je hrozně neprozkoumaný. Já teda teď jsem četl knížku od Davida Attenborougha a ještě nějakého jednoho autora o oceánu. Což je teda taky zajímavý, to je takový jako druhej pohled a je to taky nějaká hlubina, která je tak neprozkoumaná, přitom se nás to hodně týká, ale to je taky teda vesmír takovej sám pro sebe. Taky nás podle mě čeká ještě spoustu objevů v oceánu.
0: To určitě tam budou zajímavý tvorové takhle někde v Mariánském příkopu. Nevím, jestli bych to je chtěl vidět.
2: Já, mně se to strašně líbí, to jsou tak krásný oblutky, vždycky ty ryby, že to jsou takový monstra, nádherný, krásný, osvícený, tak jako...
0: Ale to ty mimozemšťani taky...
1: Taky asi budou monstra, krásně osvícený.
2: Ale jak jsi říkal, to, že jako malý kluk, že tě to zajímalo, tak já si pamatuju, že vždycky, když jsem usínal, tak já jsem měl přesně postel, takže jsem viděl jako na okno prostě. A my jsme neměli záclony v pokoji, my jsme měli jenom závěs a já měl vždycky dostažený. A koukal jsem prostě na to nebe, plný hvězd. A teď jsem čekal na to, kdy nějaká, přesně, že se tam něco objeví a že to začne se přibližovat nebo nějak přistávat, jo, prostě fascinovalo.
1: Ale teda, co je skvělý, tak existuje aplikace, kdy vy můžete živě sledovat tu vesmírnou stanici ISS, jestli to říkám správně, a víte, kde přesně je. Ona vlastně letí hrozně rychle, jako obletí tu planetu nevím kolikrát za den. A vy pak opravdu ji můžete vidět i jako lidským okem, vlastně, když je jasno, tak to vidíte i, kdy letí. A to mi přijde taky hustý, že víte, že tam jsou ty lidi prostě, kteří tam žijou nevím kolik měsíců, nebo možná už i let.
0: Vy jste se, Jiří, zmínil, že si budujete nějakou observatoř dokonce na chalupě.
2: Já jsem začal vlastně stavět synovi domek v korunách stromů, když to řeknu. My jsme tam měli takovou nádhernou třešeň ale bohužel už měla svá léta a hlavně ty třešně byly asi v 8 metrech, takže my jsme nikdy z toho neměli ani jednu, protože to všechno spadalo a bylo to skvělý nebo tak dále, nebo různě ozobaný od ptáků. A když jsem potom viděl, že už to není úplně
0: cajt. To je taky trošku paradox. Touží vyletět do vesmíru a třešně v 8 metrech.
1: Nedá, to je nedostupné. No, více se, tréninku by to chtělo.
2: Já jsem to říkal, že se to otočí. Tak jsem vlastně ten strom jakoby seříznul a začali jsme tam s tátou a se synem. Vlastně jsem si nastudoval tyhle ty domy v těch stromech, jako jak to může vypadat, a postavil jsem tam takovou věc, aby mám takový jako základ, a synovi jsem potom koupil k narozeninám hvězdářský dalekohled. Tak vlastně bych si hrozně přál, až to dokončíme, aby jsme tam potom večer seděli, koukali se na ty hvězdy.
0: Když už jsme teda tady u toho vesmíru, tak si vybavuji velice živě televizní seriál Kosmo. jste účinkoval. Ano. Bylo to krásné. Jo, já nikdy nezapomenu na ty skvělé scény dokládající diplomatické školy, jak ruskou, tak americkou.
2: No, myslím, že teď se to tak docela hodně vrací. Protože zjišťuju, že se to začíná na YouTube i jinde
0: hodně
2: objevovat, tak mě to fascinuje vlastně, co jsme před 10 lety natočili a jak je to teď aktuální. No. Já si pamatuju, že my, když jsme měli premiéru, kde se promítalo všech těch 5 dílů najednou, tak potom v jedné fázi ta raketa letí do toho vesmíru, že jo, ty Číňani, jak se to tam počítá a tak dále, asi si to pamatujete, chyby v číslech a tak, a ta raketa letěla a my jsme takhle seděli v první řadě, já už teď nevím, jaký to bylo kino, to se přiznám, že to nevím.
1: A myslím, že to bylo v Oku.
2: V Oku?
1: Myslím, že jsem tam byl.
2: A v Oku, děkuju ti, vidíš to, no, děkuju ti, děkuju. A já jsem normálně seděl takhle v první řadě a když ta raketa letěla do vesmíru, tak já jsem měl normálně úplně husí kůži a já vám přísahám a dodnes mě mrzí, že jsem to neudělal, že jsem se chtěl zvednout, otočit se prostě na ten plný sál, zvednou ty ruce a začít řvát a prostě Češi letí do vesmíru. A pak jak z toho prostě vypluje ta tramvaj, že jo, no tak jako prostě.
1: Ne, ale je vtipný, protože já jsem fakt na té premiéře byl, protože tehdy v tom seriálu hrál můj bývalý partner, protože jo, fakt jo. Jsem byl dojatej, ano. Protože jsem si představil, že opravdu tohle se děje a vlastně jsem říkal, ano, prostě pojďme tohle udělat, my Češi, pojďme, máme na to.
0: Je to hezký. Já myslím, že nejvlastenečtější na tom je právě to, že my si z toho dokážeme udělat tu legraci. No, když jsme u těch seriálů a taky u těch mimozemšťanů, takže vy jste se, Honzo, podílel na seriálu, to se vysvětlí soudruzi, to bylo něco obdobného. Jak na to vzpomínáte?
1: No, já na to vzpomínám jako opravdu velmi rád, protože pro mě to bylo jako velmi intenzivní a vlastně fakt krásný taky nějaký období. Ten seriál se jako s nějakým masovým úspěchem, jako tehdy mělo třeba Kosmo, jakoby nesetkal, ale třeba mě překvapilo, že to spoustu lidí s dětma, prostě, že se z toho stala fakt taková trochu rodinná věc a to, co bylo v podtitulu toho seriálu, nebo se o tom tak mluvilo, že by to mohli být takový noví návštěvníci novodobí a my jsme se tomu furt snažili nějak vyhnout tomu srovnávání, ale vlastně si myslím, že se to trochu tak stalo a že vlastně svýho diváka si to nějak našlo. Zároveň na té naší profesi je taky fascinující, jak něco děláte sice třeba s takhle čistým úmyslem, dáte do toho všechno a prostě pak se to nějak namixuje a třeba to není tak úspěšné, jak jste si mysleli. Někdy naopak si říkáte, no tak tohle je takový, to tak prosviští a najednou si toho někdo všimne a je z toho nějaký třeba hit. Je to taky prostě taková chemie, někdy těžko ovlivnitelná, ale vzpomínám na to velmi rád a ty záhady byly zajímavý. My jsme v prvním díle měli přesně mimozemšťany. A já jsem měl teda hrozně rád díl, kde se řešilo samovznícení.
0: No já to stačí být zapálený pro svůj obor.
1: Rozhodně.
0: Už to jde.
1: Rozhodně. No,
0: ale čas nějak běží a tady je zvykem taky dát prostor muzice a to bude, Honzo, na vás.
1: Malý princ, což se prostě ve smíru nějak rozhodně dotýká, to je skladba s Matějem Čípem, která vznikla v New Yorku, tam při mojí návštěvě. Matěj Číp je skvělý cymbalista, který tam žije.
0: Tam se spojuje dvojí téma, ne ten vesmír, ale i to zahradničení, na které taky dojdeš. Takže zkusíme, odkud jsme a kde je naše doma.
1: Ano.

0: Takže děkujeme za píseň. Cymbál byl úžasný, vy taky, a ještě to jste natáčeli v Novém Yorku.
1: V Novém Yorku, ano, to vzniklo tak, že Matěj Číp studoval na Berkeley, na slavné hudební univerzitě, kde vlastně kvůli němu, když tam přišel, tak otevřeli obor cymbál, protože tam cymbál prostě neznali úplně. On měl tu možnost, že díky tomu, že byl bývalým studentem, tak jsme se dostali do takových studií přímo na Manhattanu, které jsou hrozně slavné, jsou pro ně takový jako retro. Já jsem se tomu smál, protože to tam vypadá trošku jako v české televizi nebo v českém rozhlase, ale pro ně je to vzácnost, protože tam prostě, nevím, dřevěný obložení a takové věci. Ale je to fakt studio, kde prostě točili Rolling Stones a Lady Gaga a tak. Tak my jsme tam měli takový čas si takhle zkusit něco nahrát, tak je to takový celý raw, ale byl to jako velký zážitek a já jsem měl možnost poznat vlastně jeho spolužáky bývalý, který právě jsou třeba zvukoví inženýři nebo prostě pracují s tou hudbou, tak to bylo zajímavý nahlídnout prostě na jiném kontinentu do tohohle toho odvětví taky.
0: Hezký, no já bych ještě trošku se vrátil v čase zpátky, jo, protože já se tady setkávám pravidelně s tak talentovanými lidmi, jo, a vždycky pátrám, odkud se to bere, tak trošku potřebuji probrat genetické a rodinné záležitosti a začneme u vás, Honzo. V rodině máte nějaké takové umělecké sklony?
1: Lehounce. Máma i táta se jako v mládí amatérsky věnovali jistému druhu umění. Máma chodila na nějaký tancování, takovou rytmiku. Ona je z Blatny, tak tam chodila, tančila v Sokole. A táta dělal vlastně, to určitě někteří posluchači budou vědět, konzervatoř pro pracující, která v nějakých 80. letech plus minus vznikla, a měl to štěstí vlastně veliký, že ho učil Ivan Vyskočil, slavná prostě divadelní postava, která stála u zrodu Divadla Na zábradlí a vůbec nějaký alternativní jako odnože divadla. Tak tam chodil a nějak pracovali, ale pak se tomu dál nevěnoval. Bylo to fakt jenom tohleto období. To je vlastně všechno. A jinak v rodině nikdo nic.
2: Nikdo nic.
1: Ne, jako co se umění týče. Jako děda byl třeba dělal na dráze, babička taky. Druhý děda byl prostě uhlíř. Ale to jsem nepodědil nic, myslím, z toho. Jako rád jezdím vlakama.
0: Jo, ale ne na uhlí.
2: Hele,
0: ale
2: to máme podobný.
1: Ne na uhlí, no.
2: To máme podobný. Nevím. Babička dělala na dráze, no. Jaký rád jezdím vlakama. No.
1: To je taky jediný.
2: Jo.
0: To je tak, že Matička je z Blatný, z Jižních Čech. Ano. Tam je to hezký, že?
1: Tam je to krásný.
0: Jezdíval jste tam?
1: Jezdíval a snažím se tam jezdit. Rodiče tam mají chalupu. A jsem tam trávil hodně času u babičky právě a Blatnou prostě mám hrozně rád i to okolí. A teď shodou okolností prostě díky umění nebo mojí profesi se tam minimálně jednou ročně vždycky vracím, protože v Zámeckém parku, krásného blatenského zámku, hrajeme vždycky v červenci plus minus jedno, dvě představení Šíleně smutné princezny, kterou hrajeme s divadlem Studio 2. A tam ji hrajeme venku, v těch zahradách, obklopeně prostě daňkama a pávama, teď tam jsou myslím nějaký lamy a tak. A je to samozřejmě mimo jiné proto, protože ta spojitost s Blatnou je taková, že se tam vlastně nějaký scény z filmu Šíleně smutná princezna natočily, takový ty úvodní, kdy zpívají prostě na loďce pan Neckář s paní Ondráčkovou. A pak i takový ten poslední zápas těch dvou rádců v bahně, který mám hrozně rád, tak ten se taky točil tam na nádvoří zámku.
0: Takže jedna část rodiny z Jižních Čech a ta druhá část
1: ta je pražská, protože táta je Rom, tak ty byly opravdu jako z Libně, což bylo takový hodně v těch plus minus 50. letech taková hodně jako romská čtvrť. Tam byla velká komunita ze Slovenska právě, odkud byli můj děda s babičkou. Táta už se narodil v Praze, normálně Čech.
0: Jiří, vy Ústí nad Labem.
2: Ano, Ústí nad Labem.
0: Tam je to taky zajímavý.
2: Ano, vyrůstal jsem tam asi do svých 19 let. Měl jsem to tak, že vlastně moji rodiče nejsou nebo nebyli nějak umělecky založení. Taťka pracovala v severočeské armaturce, moje maminka vlastně vystudovala původně teda aranžérku, ale vlastně potom, když odešla na mateřskou, když se vrátila, tak začala pracovat ve zdravotnictví. Můj mamky otec právě, děda můj, tak ten se věnoval amatérskému divadlu. No a moje maminka, ta byla z Ústí nad Labem, že jo, ale půlka našeho rodu pochází z Milovic, kousek od Lysé nad Labem. Tam jsem vlastně měl všechny ty tety a strýce, co tam vlastnili ty statky a ty různý pole. Dokonce jsem se dozvěděl, že můj praděda byl myslivec, který se staral o lesy v Milovicích, jo, že měl docela vysoké postavení tehda. A potom jako kluk, když jsem tam jezdil, tak už to samozřejmě bylo období, kdy tam spousta těch lesů byla uzavřených, protože se tam proháněly ruský tanky a tak dále. A paradox je ten, že já teďko bydlím v Čelákovicích, takže vlastně to mám asi dvě zastávky vlakem, navazuju na tebe, já tím vlakem jezdím moc rád, protože jednak mě to do Prahy trvá asi 29 minut, jednak je tam vlastně krásně postavený, upravený nový koridor, všechna ta nádraží byla zrekonstruována, jezdí tam ty city elefanty, takže já dost často ten čas trávím tím, že si tam právě čtu v tom vlaku nebo se dělám různě jako práci, co potřebuju. Ten život tomu Ústí nebyl úplně jednoduchý, zažíval jsem tam ty inverze, zažíval jsem tam ty inverzní prázdniny. V Labě se skoro nedalo koupat, protože když jste šel podél Labe, tak jste viděl na těch kamenech ty mastní fleky a tak dále. Tohle se samozřejmě za tu dobu strašně moc jako zlepšilo. To město bylo krásné, když se podíváte na staré fotografie Ústí nad Labem jako takového, to centrum toho města, no, pak to prostě bolševik tam všechno zničil, vyboural, jako kluk si pamatuju, že jsem chodil po městě a všechny ty staré domy byly pokrytý takovýma těma hadrama a oni to schazovali dolů, že jo, a pak tam stavili ty naprostý vobludáry, který tam bohužel teďko stojí, takže mě to hrozně mrzí, protože to město je na krásné místě. Vy, když jedete třeba z Lovosic do Ústí nad Labem podél toho koryta řeky Labe, přijedete k tomu městu, je krásně položeno to město, jo. A hlavně to město bylo bohaté, tam dřív jako ten průmysl, který tam byl, tak to město žilo. Takže všem těm, kteří se tam snaží s tím něco dělat, tak opravdu držím jim palcem. Ale to musím, pardon, ještě jenom teda doplnit, že samozřejmě rodiče si tohle moc dobře uvědomovali a moje babička, zase navážu na tebe, jak jsem mluvil, pracovala u Českých drah a potom vlastně, když byla v důchodu, tak šla do Velké Úpy, ta byla chata Liška a ta patřila právě Českým drahám a samozřejmě tím, že rodiče se nám snažili, mě a mojí sestře, to dětství maximálně jakoby nějakým způsobem, pokud to šlo, tak nás posílali právě za babičkou do těch Krkonoš, posílali mě prostě jako k Baltskému moři s babičkou zase druhou Hánovou, tak aby jsme nějakým způsobem se zbavili těle těch různých, co jsem měl, těch exemů a tak dál, aby jsme byli prostě zdraví, no, takže za to samozřejmě děkuju.
0: Jo, takže jste se odvětrávali.
2: Takže jsem se odvětrávali.
1: Pravidelně. Odmejvali a no, odvětrávali.
2: No. Prostě. Já už jezdím k moři od 5 let, heč, jo, takže.
0: No dobrý, a ještě u toho Baltu tam.
2: Jo, no to je.
0: To taky není žádný hejčkání.
2: To ne. No. To je právě to, co hrajou v představení Berlín teďko, tak tam hrajou agenta Štázy. Tam právě je scéna, kdy jednu svoji kolegyně tam hrozně balím a ukazují fotografie z Alba a tak dále a říkám, a podívejte se, a takhle jezdíme jako na dovolenou. Říká, Ježíš, moře v zimě je krásné. A říkám, kde pak to je v létě, že jo? A pamatuju si, že právě babička Hánová vždycky, ona nakoupila látku a oni to museli našít tak, aby ty si vlastně do toho potom nastrkal takový jako dřevěný tyče.
0: Ano.
2: A ty, když si přišel na pláž, tak si to musel jako trošku vykopat
1: a schovat se
2: prostě a tou látkou si to jako by přesně tak ohraničil. Jako, to byla výhoda potom, že když si přišel z toho ledového moře, tak si potom lehnul a tam jak nefouká ten vítr, tak člověk měl pocit, že je teda u toho moře. Jako.
0: Vy jste vlastně oba měli takový štěstí na to, že jste nepadli do žádný škatulky herecký.
2: Já jsem za to moc rád, protože mě vždycky moc záleželo na tom, jakou třeba příležitost jsem dostal, ať už je to vážná věc, nebo je to komedie, tak vždycky to vnímám jako výzvu. Mm-hmm. Snažím se prostě tu práci maximálně odvést.
0: Ale abych se vrátil ještě k tomu Ústí, že jo, tam ano. Jako co se divadla týče, tak tam bylo vždycky dobře, že jo.
2: Ano.
0: Vás vlastně to divadlo vtáhlo už na gymnáziu a tak, protože pokud no. se dobře pamatuju, tak byste se zmiňoval, že jste napřed toužil být
2: lékařem.
0: I lékařem ano, a taky ano. V jednom rozhovoru ano. jste dokonce přiznal toho řidiče autobusu. Jako, to je pravda, nebo...
2: To bylo, takže já jsem...
0: Aby nebyl kopta v ohrožení.
2: No, fascinovaně sledoval vždycky řidiče autobusu, když jsem měl ráno do školy a já jsem potom dělával doma to, že jsem si vzal pokličku od hrnce mezi tu matraci a to, tam jsem si strčil tu vařičku a já jsem měl naspaměť linku číslo 24, která byla ze severní terasy, kde vlastně jako rodiče bydlí do centra. Nejenom, že jsem měl nakoukáno, kdy ten řidič řadí, ale já jsem měl nakoukáno i to, jak on se dívá do toho zpětného zrcátka, jak otevírá, zavírá ty dveře, prostě úplně všechno. Ale tak samozřejmě to byl jenom takový, jako no, já, pravda je ta, že když jsem potom šel na to gymnázium, tehdy nastoupil do divadla Karel Tománek, který mě učil filozofii, ze který jsem potom maturoval a on přišel s tím, že založil dramaťák. Tehdy v činoherním studiu v Ústí nad Labem dělali představení Tři mušketýři a potřebovali mladý kluky na souboje. No a tak jsme se tam mydlili a pak přišel za mnou Jirka Pokorný, jestli bych nechtěl dělat Procitnutí jara od Verekinda. No a ono se to vlastně nabalovalo a já, když jsem potom maturoval, tak já jsem v tom černoherním studiu hostoval asi v 6 inscenacích. Hmm. Ten divadelní svět mě začal strašně fascinovat něčím, takže jsem rád, že to dopadlo takhle a doufám, že to dobře dopadlo a že když divák přijde, tak ho to baví.
0: Honzo, vy jste také jako záhy se dostal před kameru. Hmm. A to jako rodiče nějak tak přitáhli pana režiséra Týce, aby jo, to, vás odchytil, ano, nebo to, jak to bylo?
1: Takhle zjištěný, všechno hezky. Je pravda, že nějakým způsobem, že jsem začal chodit na nějaký konkurzy a myslím si, že dokonce úplně první věc byla, že hledali nějaký dítě do filmu Matěje Mináče, všichni moji blízcí, ale hledali jo. tam prostě hlavní dětský představitele. A já jsem chodil na několik konkurzů, tehdy jsem asi už chodil na nějaký dramaťák, nějak se to takhle, to mi bylo třeba 8-9. Bylo to hrozně dlouhý ten proces, nakonec to dostal Braňo Holiček, já vím, že jsem to tehdy tak jako těžce nesl, ale vlastně bylo skvělý, že už na těch konkurzech jsem se potkal s paní Šafaránkou a s panem Abrahamem a tak a bylo to vlastně hrozně zajímavý. A tam si mě pak všimla asistentka režie paní Kropáčková, to bylo takový velký jméno. A ta o mě nějak řekla podle mě Zdeňku Tycovi, který hledal děti prostě do filmu Smradi a vybral si mě a pak vlastně jsme začali točit film Smradi a tato první jako nějaká opravdu profesionální zkušenost mě vlastně trochu odradila potom, protože jsem viděl, jak to funguje v té realitě, že to je celkem náročný, že to není rovnou cesta na červený koberec, že musíte brzo vstávat, točit, když se vám nechce, točit, když jste nemocný, hrát nějakou emoci, kterou zrovna nemáte, ale teď ji musíte teda tam předvíst. Spoustu takových jako zážitků a já jsem si říkal, no to nevím, to herectví teda, ale možná být režisér, to mi přijde dobrý, že ten Zdeněk mi přišlo, že ho všichni poslouchají, on tak jenom jako říká, co a jak a všechno se to tak děje nějak samo. Takže u toho jsem pak trochu skončil. Je pravda, že potom, po konzervatoři herecký, tak já jsem přemýšlel, co dál, protože nějak se mi nechtělo ještě do toho jako dospělýho života. Aha. Dostal jsem nějaký nabídky divadelní, ale taky nějak jsem to necítil. A řekl jsem si, že půjdu ještě na DAMU. Přihlásil se na herectví na katedru alternativního a loutkovýho divadla a zároveň jsem si dal přihlášku na režii, na tu alternu. A vlastně jako jeden ze svých největších úspěchů považuji za to, že mě pozvali do takového předkola na tu režii. A došel jsem k tomu pohovoru, dál už mě jako nepustili do dalšího kola, ale pro mě vlastně to je jako, že jsem na sebe trochu hrdej za tohle, že jako z nějakých nevím kolika uchazečů taky už jsem prošel nějakým sítem, že tam možná něco jako ve mně zahlídli. Ale nakonec jsem se dostal na tu alternu na herectví, kde jsem pokračoval a za to jsem hrozně rád, protože oproti konzervatoři myslím, že bylo skvělý, že jsem tam šel prostě v nějakých 19 letech, kdy už jsem trochu věděl, co chci. a kdo jsem, velmi trochu jsem to věděl, ale rozhodně víc než v těch 15 na té konzervatoři, kdy si myslím, že fakt člověk je hrozně křehkej.
0: Takže si zase zahrajem.
1: Dobře.
0: Co to bude tentokrát?
1: Tak já bych dal nějaký ty ťupíky. Jsme tři, jsme Bára Poláková, Marek Adamčík a já. A říkáme, že jsme kapela na 5 let. My jsme se řekli, že prostě si dáme nějaký omezený čas a uvidíme, jestli se nám povede prorazit a udělat nějakou kariéru za 5 let. Už rok nám tak jako utek, ale teď pracujeme na novém albu a rádi bychom vydali fakt jako desku.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku. V Lenošce dnes usedli pánové Jan Cina a Jiří Hána. Já myslím, že by bylo dobré taky pohovořit trošku o tom tanci. Jo? Protože vy jste oba jako oceňovaní tanečníci, jak jsem zjistil. Jiří, vy jste šampionem roztančeného divadla.
1: Ano, to je pravda.
0: Jo, což je soutěž mezi pražskými divadly v tanci, rozumím tomu dobře?
1: Já si pamatuju tehdy, když mě oslovili, tak já jsem shodou okolností už nebyl v angažmá v městských divadlech pražských. Já myslím, že jsem právě městská divadla pražská, zase jako, že jsem potom jakoby reprezentoval, když to takhle řeknu.
2: Jako emeritní člen prostě.
1: No, tak byl jsem tam dlouho.
0: Opouštěl tanečním krokem divadla.
1: No a vlastně ano, je to pravda, že jsou vybraní herci z různých divadel, ta divadla jakoby zastupují a myslím, že to byl rok 2019 nebo 2020, já už to nevím, ale že jsme to roztančené divadlo vyhráli s Verunkou Jirku, kterou moc zdravím takhle. Ona mi strašně moc pomohla a ten večer byl krásný, to bylo nádherný, bylo narvaný divadlo a že když to srovnám s Honzou, tak to je něco jiného. My jsme zkoušeli 2 měsíce, tančili jsme jeden večer a byl konec. Ale rád na ně vzpomínám, no.
0: Já jsem nabyl dojmu, že stáden tahle televizní soutěž, že to je opravdu jako pro masochisty trošku.
2: Tak vlastně, co jsme tam byli herci, tak jsme se shodli, že jsme čekali, že to bude horší. A že to je možná tím, že jsme jako herci, mám pocit, a sportovci to mají taky, že jsme zvyklí na nějaký jako drill nebo na nějakou činnost podobnou tomu, co vás čeká ve Stardance. Takže já jsem vlastně zase tak překvapený nebyl. A je pravda, že já jinak jakoby pohyb, tanec miluju, prostě mám rád, jako když nějak můžu jako makat. Přesně vždycky se mě někdo ptal, jestli bych do toho šel znova, že to musí být hrozně náročný a něco. Já bych do toho šel jako každý rok klidně. Kdyby to šlo, tak prostě to budu dělat pořád. To byl jeden z nejradostnějších časů v mém životě a bylo vlastně velký štěstí, že jsem byl teď u Stardance Tour prvního, který propojilo různý účastníky, vlastně nejenom vítěze, ale různý účastníky Stardance za celou tu historii a bylo to v těch velkých arénách a to byl teda velký zážitek pro všechny.
0: A to bylo koncipováno jako soutěž nebo jako exhibice?
2: Trochu oboje, ale diváci v těch arénách měli šanci hlasovat, oni opravdu posílat SMSky, takže po každý tam byl nějaký vítěz, ale nikdo nevypadával.
0: Paráda. A potom jsou tam ty kategorie, tedy jako ty standardní ano. Tance a latina. A to je taky nářez, že jo. A vy jste tíhli ke které této kategorii.
1: My jsme měli právě 2 tance, my jsme měli valc. Právě, že si pamatuju, že za ten první tanec jsme dostali 40, tak jsem byl takovej to a říkal jsem si, tak a ty ta latina, ty to jako rozjedeme a to. No ty krásu, a měli jsme tam přesně vymyšlenou jednu věc, kde já jsem byl za Verunkou a teď se měl jako roztočit. Ona se skrčila přede mnou a měla se roztočit prostě 3 otočky a pak se měl jako zvednout nahoru. No a jak to bylo na tom jevišti Vinohradského divadla, tak jak jsou tam ty prkná, tak byla jedna otočka, druhá otočka, třetí otočka, a teď jsem jako ten její podpatek se tam prostě zarol do nějaký tý mezery a teď to jako chyba. Sakra. A co teď? Ale nic, jako zvedli jsme se a tancovali jsme dál a to si pamatuju, že nám právě dal Lambora 9. Tomu v životě nezapomenu.
2: Lambora.
1: Ale nakonec jsme to potom vyhráli i s touhletou jako chybou, tak to bylo krásný. No,
0: no jo, tak jeviště není parket, že?
2: Není, no.
0: Tam se dá uvíznout, kde jaké škvíře.
2: No, ale zase parket je taky skvělý v tom, že on je, taky má nějaký specifika a to mě naučili tanečníci, což mi přijde jako hrozně takový cool, že vlastně, aby vám to tolik neklouzalo, protože on naopak hodně klouže, když je správný, tak oni si některý ostřejší tanečníci to dělají, takže si prostě plivnou na zem a do toho si šlápnou tou botou, aby se trošku navlhčila a tolik neklouzala, anebo si tam prostě nalejete vodu, ale je to vlastně hrozně dobrý trik.
0: Možná vteřinový lepidlo ještě.
2: No, jako kdybyste chtěl uškodit, tak těch variant je určitě mnoho, ale tohle to pomáhá.
0: Spíš. No a když jsme u těch naschválů u tanečníků, tak co tak na jevišti? Když hrajete, já nevím, s tou reprízou, něčeho a je třeba
2: jako já mám
0: to oživit.
2: V tom, já vlastně mám takový 2 představení. V jednom jsem úplně sám, to je Malý princ, a pak mám představení těžký, Měsíční kámen, kde jsem jako většinu času taky sám. Takže já jako spíš celou dobu, nebo vždycky bohu s tím, abych žádný nasval jsem si já neudělal, nebo se mi nestal. Samozřejmě to tak nejde a v tom je kouzlo toho živého divadla a živého umění, že se vždycky něco stane. Prostě cokoliv, co nevymyslíte.
0: No jo, to taky před kamerou se to dělá při natáčení.
1: Hele, já na rovinu říkám, že já zlobím. Já, když s někým hraju představení, strašně mám rád kontakt s tím hercem, oční kontakt. Mám rád, když se vám daří být jako nějakým způsobem propojen, co se týče, když budu mluvit o komedii, co se týče nějakého žánru, nějakého tempa, těch věcí, které tomu patří. Baví mě ale i to, že se někdy třeba něco stane. A vy přesto přeze všechno jste schopný, nejenom, že ten oční kontakt držíte, ale nejenom v těch očích. Já tomu říkám svět ve světě, se vám promítne to, že o tom víte. Takže vy prostě hrajete dál, vy se třeba jenom tím pohledem odkejvnete, ano, víme, je to tam, stalo se to, jdeme dál, nic se neděje.
0: Vím, že ten oční kontakt jako je na druhou stranu velmi nebezpečný, protože tím se přenáší různé náhlady rychlostí blesku, takže stačí pohlédnout a už to přeskočí dál.
2: Takhle třeba právě s Berenikou Kohoutovou, no, s kterou hrajeme tu šíleně smutnou princeznu, hrajeme to taky už dlouho, jako ona stihla porodit dvě děti zatím, nevím, co hrajeme, 8 let.
1: Je šíleně veselá.
2: No, šíleně těhotná, už byla několikrát, ale tam je takový místo v druhý půlce, kdy prostě my zjistíme, že teda ty tatínkové nedělají to, co by měli dělat. Je takový moment, kdy jako ona na něco přijde a říká, no to je teda, co budeme dělat, to je hrozně špatný. Ona to jako hraje opravdu dobře, jakože opravdu je tím jako zasažená a že neví, co bude dělat, ale vždycky se u toho na mě dívá a já jsem fakt ani jedno představení, když se na ní pokusím dívat, tak mě to hrozně rozesmívá jenom to, jak je vážná.
1: Jo, opravdu strašně přesně záleží, s kým hraješ, protože já mám třeba kolegy, se kterými ať hrajou cokoliv, tak je to úplně jedno, protože tam se nikdy nic nestane, jo. A pak jsou prostě kolegové nebo kolegyně a tam vím, že je zlé. To prostě, to je přesně, to už potom se jako ani vlastně na toho člověka nedíváš. A v ten moment si to jako uvědomíš a je to úplně v pytli, protože ty si říkáš, teď se na ní nedívám proto, abych se nesmážil a teď se to jakoby znásobí, jako jo. Jo, je to tak? No.
0: Takže co si zahraje?
2: No tak teď mě napadlo, to je teda taková možná přesmyčka veliká, ale všechno tady dává smysl podle mě. Mluvil jsem o Berenice Kohoutové a vlastně náš nějaký profesní život je relativně už nějak propojený delší dobu. Zažili jsme toho spoustu. Jsme, myslím, dobří přátelé a jedna z věcí, kde jsme se potkali mimo Studio 2, tak je projekt Marta o Martě Kubišové, který vznikl k jejím 80. narozeninám na Kampě, na letní scéně divadla Kampa. V představení zazní samozřejmě spoustu písní. Já jsem se zamiloval do spoustu písniček, který jsem vůbec neznal, ale myslím si, že vlastně vzhledem i k dnešní době, v jaký se nacházíme, tak nejslavnější prostě modlitba pro Martu. Tu myslím všichni máme rádi, každý k ní máme asi nějaký osobní vztah, provází nás všechny životem a myslím, že budeme všichni spokojeni, když opět zazní v podání Marty Kubišové.
0: A vy jste zpíval modlitbu pro Martu, že jo,
2: taky,
0: na národní,
2: ano,
0: třídě.
2: To byla velká,
0: ano,
2: věc.
0: To mě zajímá, jaké pocity u toho jsou, když jste na tom balkoně, ještě se to zpívá a kapela, že jo, davy pod váma.
2: Všichni mě varovali, včetně Bereniky, která to taky zpívala. Když mě oslovili v létě, tak já jsem jednak vůbec nechápal, proč zrovna já, protože jsem necítil nějaký propojení s Martou Kubišovou, ale vážil jsem si toho. Jak jsem to přijal a řekl jsem si v hlavě dopředu, že nebudu nervózní a že si to chci užít. Vydrželo mi to opravdu až do odpoledne 17. listopadu. Dopoledne ještě generálka byla v pohodě, já jsem byl šťastný, že můžu touto písní oslavit 17. listopadu, že fakt jsem to cítil tak úplně bytostně, skvěle, hrdě. A když se blížil ten čas, protože se to zpívá 17. listopadu v 17.11 symbolicky, tak já jsem třeba půl hodiny předtím přijel na tu národku a teď tam už jako stály nějaký davy a začalo to. Ta nervozita a zodpovědnost byla veliká, já jsem stoupal, ono se to zpívá z balkonu Polského institutu v paláci Metro, tak jsem tam došel do knihovny, tam už jsem se jako málem zhroutil, přestal jsem dýchat, začal jsem se hrozně klepat a říkal jsem si, no takhle já nemůžu ani mluvit, tak jako jak teď to zaspívám, to prostě nejde, takže musíš se sebou něco udělat. Tak jsem začal fakt nějak jako zhluboka dýchat, cvičit nějak, něco s tělem dělat, ale vlastně moc to nepomohlo, na ten balkon jsem ale byl vystrčen a mám to tak, že první půlku té písně mám doteď fakt v mlze a vlastně moc nevím, pak jsem to viděl z nějakého záznamu. Pak až od půlky jsem začal vnímat, že jako tam jsem, že tam jsou ty lidi. Vlastně hrozně jsem vnímal to ticho, že ta národka, to bylo fascinující, že jako byla úplně v tichu ty tisíce lidí. A ke konci se nějaké mě jako přidali lidi, začali zvonit lidi klíčema, což se prej taky jako dlouho nestalo. A pak jsem zales a úplně jsem se tak sesypal, ale vlastně to bylo fakt radostný a jsem za to vděčný, protože to se podle mě děje jednou za život, nikdo z těch interpretů se tam neopakuje.

0: No a my bychom se měli dostat taky jako k hlavnímu tématu tohoto pořadu, a to je lenošení. Jo? Já jsem zvyklý na to, že tady mám samé čiperné hosty, který vlastně lenošit neumí, ale snad se mi z vás podaří vytáhnout nějaký originální způsob lenošení. Pánové, můžete k tomuto tématu nějak přispět tvůrčím způsobem.
1: Jako já lenoším opravdu hrozně rád. A myslím si, že jsem z podstaty líný člověk, který se občas aktivizuje a dokáže být velmi aktivní, ale jsem jako velmi líný. Trochu se za to peskuju, ale někdy si to prostě užívám. A ty způsoby toho lenošení jsou jakoby nic nedělání, že já občas mám takový zásek, že se jako opravdu tak zaseknu a je to nějaký čumění do blba. To nevím, jestli úplně lenošení, protože lenošení podle mě trochu bych o něj předpokládal, že je jako promyšlen. Tohle to není promyšlený často moment, to je takový nějaký, nevím, se mi zasekne prostě software. Co mě tak jako dobíjí a zároveň, no nevím, jestli budete spokojený, jestli je to lenošení, ale já hrozně rád řídím auto. Protože je to pro mě způsob nějaký relaxace, soustředění se na to řízení. A vlastně si tím odpočinu, překvapivě, pokud to není, já jsem teď byl třeba v Maroku, kde jsem prostě řídil ve velkých okolnostích asi 11 hodin v kuse a to opravdu lenošení nebylo, už jsem to nenáviděl a pohádal jsem se s policajtama a bylo to hrozný.
0: Ale já jsem si teď vybavil, že jste se svěřil, že řidičák jste dělal na 3x, tak... To možná jako pro ostatní na té, že silnici to lenošení nebude.
1: Já doufám, že jsem se posunul za tu dobu. Já jsem začínal to, že jsem řidičák vůbec nechtěl, že jsem nechtěl být vlastníkem auta. A teď jsem, myslím, velmi spokojený řidič a troufám si tvrdit. Asi důkazem může být to, že to tak podle mě každý jsme měli, že můj táta, to vypadalo, že si se mnou do auta v životě nesedne, tak mi jednou řekl, že jako řídím celkem dobře. Což považuji, že
0: to,
1: jako,
0: je
1: to je vlastně uznání velký. Tak to a potom pobyt v přírodě, jakkoliv aktivní, neaktivní pozorování přírody. Já teď bydlím kousek od Petřína, což je taková příroda v Praze, ale mě to fascinuje a je to podle mě fakt národní poklad, že my v centru Prahy máme tuhle tu vesnici, tenhle ten vlastně prales pořád. A je to pro mě fascinující a tam já taky dokážu jenom tak jako bejt a čumět.
0: To je krásný. Já když provádím něco takového, tak tomu říkám, že se věnuji čirému bytí.
2: Já strašně rád odpočívám tím, když můžu takzvaně čistit hlavu, ale to většinou nějakou činností. Před 5 lety jsme pořídili chalupu, takže vlastně pro mě bylo nejkrásnější vždycky z té Prahy odjet. Tam se snažím tu hlavu čistit nějakou fyzickou činností a mě tohle to hrozně pomáhalo vždycky, že spoustu věcí, které jsme mohli udělat sami, tak jsme si sami udělali. Samozřejmě spousta věcí, jako byl třeba nová střecha nebo rozvod vody nebo prostě jako topení po baráku a tady ty věci, tak to samozřejmě se na to musel mít jako odborníky. V každém případě mě tohle to hrozně pomáhá a já třeba někdy jsem jako fyzicky i psychicky jako vyčerpaný člověk a když potom začnu tím tělem do něčeho bušit nebo sekat dříví nebo já nevím, prostě se rozhodnu, že uděláme nový plot a tak dále a všechny ty práce, co k tomu jako patří, tak se tím ještě víc fyzicky zničím, že potom večer sedím jako v křesle a když si chci dojít pro pití, tak si skoro nemůžu fakt jako zvednout a to nepřeháním, jo. Ale někdy je to potřeba. A ještě navážu taky na tebe i auto. Dost často rád řídím, protože je takový to období, kdy člověk ráno stává ve 4, jede na plác, točí od 6 do 4 hodin do odpoledne, pak sedne do auta, jede někam prostě do Český Třebový na zájezd, tam to odehraje, večer přijede o půlnoci domů a už se dívá na další texty na další den, aby mohl v 5 ráno vstávat, jo?
3: To je ten bohemský život.
2: Bohemský život těch herců, co furt jenom chlastají v baru, přesně tak. Takže tam taky to auto dost často jsem bral z toho důvodu, že jsem si vypínal hlavu, že jsem si pouštěl hudbu, kterou mám rád, že jsem třeba během cesty nepromluvil ani slovo, nebo no a pak jsem si vedl jako nějaký vnitřní monology, jo, že si člověk vlastně povídá nálas i v autě.
1: Já to často dělám. Jako mě napadají věci, nebo vlastně nějak jako často to je taková, jak se říká, taková ta hladina alfa, že přesně člověk jako vnímá, ale nějak ten mozek jde v jiný trochu jako vlnový délce a vymyslím často nejlepší věci.
2: Třeba jo, jo, jo, nebo co bys si chtěl říct, že jo?
1: No.
2: Takže na to v životě nespomeneš. No, přesně. A ta druhá fáze, jak jsem říkal, ta opravdu lenošská, je ta, že já jsem schopnej ráno vstát, udělat si prostě kafe, přenést si peřiny do obýváku, tam si prostě roztáhnu tu sedačku, rozložím, tam si jenom ty peřiny a tak. A říkám si, dneska nebudu vařit, dneska nebudu uklízet, dneska se nic nebudu učit, budu jenom já a jsem schopný si pustit televizi a jenom si volat takhle telefonem pro to jídlo, aby mi přivezlo tu pizzu nebo prostě něco. Fakt, jako nedělám to často a to, ale prostě snažím se nějak jako vnímat své tělo a když mi dává najevo, hele, potřebu odpočívat, tak ho prostě poslechnu.
0: To je dobrá rada. Myslím, v podstatě v nejlepším můžeme skončit, že jo. Takže to vypadá, dámy a pánové, že čas se navršil, lenoška je u konce. Dnes byli mými milými hosty pánové Jiří Hána a Jan Cina. Já vám za to velice děkuji.
2: Já moc děkuji.
1: My taky děkujeme.
0: No a s nimi i s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Dámy si ještě zahrajem a to bude blízko?
1: Bude to blízko, blízko. Ať jsme si blízko.
0: Jsme blízko u konce, vlastně už za koncem, tak se to bude hodit. Tak tupíci blízko.

0: v i-vysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možno.
4: Spíš patrnou.
2: Ne!
1: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Zvony z chrámu svatého Víta nám oznámí poledne.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Nová příručka radí pacientům, jak používat umělou inteligenci, a experti úspěšně vyňali z betonu lebku svaté Zdislavy. V západní polovině území bude polojasno, při zvětšené oblačnosti přehánky, ve východní polovině území zataženo s dešem, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. S používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech chtěli určit diagnózu nebo léčbu. Umělá inteligence totiž na rozdíl od lékaře nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky a má taky tendenci utvrzovat člověka v jeho názoru, pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
2: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
0: Na příručce spolupracovali i Česká lékařská společnost a Ministerstvo zdravotnictví a je dostupná na webu České asociace umělé inteligence.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, ale ještě bude muset být v rukou odborníků. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí podle kriminalistů 35-letý muž. Zadrželi ho ve čtvrtek. Muž zalil relikvii do betonu s cílem ji pochovat. Je vyšetřován na svobodě. Soud návrh na vzetí do vazby neakceptoval. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje vyšší rychlost od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat až do konce roku.
3: Odpovědné rozhodnutí potřebujeme další a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky v loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z výsledků kontrol České obchodní inspekce, která se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým anebo chyby při online prodeji. Vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva financí, nenaplnili totiž jeho představy a nenalákali více uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně ji zvýšit o 3%, což některé školy nesplnili. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
0: Finanční škrty ale nebudou pro vysoké školy ohrožující. Jde o část financí, které dostali navíc právě proto, aby se na ně zapsalo víc studentů. Nejlepší odchov loňského roku v kategorii savců měla Jihlavská zoologická zahrada. Porota organizace Česká zoo ocenila úspěšný odchov mláděte kočkodana Loveova. Rozmnožování těchto primátů v zajetí přitom podle mluvčí zoo Simony Kubičkové není vůbec jednoduché.
5: Není to běžné, ono ty kočkodany obecně jsou takový jako náročnější na chov, protože žijou v rodinných skupinách, není jich mnoho v těch zoologických zahradách, takže najít ten správný pár, který si sedne, může být někdy komplikované.
0: Cíl celkem zahrady přihlásili do soutěže 51 mláďat.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V západní polovině území převládne polojasno, při zvětšené oblačnosti se na západě a jihozápadě místy objeví přehánky. Ve východní polovině území bude zataženo až oblačno a ve východní polovině Moravy a ve Slezsku pak čekáme déšť a může být i trvalejší. Nejvyšší teploty většinou 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8, v Beskydech asi 4. Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě území bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 14 a v 1000 metrech na horách 11.
1: Doprava.
0: Na 54. kilometru D10 směrem na Prahu velmi opatrně mezi pruhy leží paleta, náhle se tam brzdí a vybočuje. D6 směrem od Prahy byla u Bošova nějaký čas uzavřena po tragické nehodě osobního auta. Už se pomalu projíždí aspoň jedním pruhem, počítejte tam s kratším zdržením. V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra je omezení u čerpací stanice MOL, jezdí se jedním pruhem a zdržíte se tam v koloně do 10 minut. A na výjezdu z Prahy po Strakonické na úrovni z Braslavy opatrně leží tam v odstavném pruhu sražená srna. To byly zprávy, po nich Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači dvojky, byla bouřka, oblohu křižovaly blesky a u mě v pracovně, kdy mám od covidu i ložnici, se mi naskytl pohled na celé nebe. Blesk stíhal blesk, hromy děsivě duněly a já si vzpomněla na všechny své dětské strachy. A to mne inspirovalo k tématu dnešních omeletek. Budeme si povídat o strachu a o fobiích, které mě nesmírně vzrušují. Ještě vám musím prozradit, že u nás včera byla fyzioterapeutka a že řekla, že naše Tortilla by mohl být skvělý asistenční pes a mohla by pomáhat při kanisterapii a že je nesmírně klidná a laskavá, na rozdíl od naší bouřlivé zebríny. A že při pohledu na ty naše dva psy stejné rasy, ale jiné povahy, si vybavila slova Vladimíra Menčíka, který pravil: lidi, co mají nadváhu, jsou většinou klidní a srdeční. Tuk jim obaluje nervy. Kdežto vychrtlíci jsou často plní zloby a podráždění. Protože vlastně, i když si to neuvědomují, mají pořád hlad. Naše tortilka je hodně macatá. A omeletky právě začínají. A snad víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek je strach a fobie. Určitě jste si všimli, že je to mé oblíbené téma. Ano, nádherně se mi o strachu a děsu přemítá v klidu mého pokoje. Fobie je prostě příběh, který mysl vypráví sama o sobě a tělo mu věří víc než pravdě. Je to stín, který padá i tam, kde nestojí žádná hora. K odvaze nutí mě strach, řekl Publius Ovidius Naso. A já vám odvyprávím svou zkušenost z Londýna. Když jsem tam přijela poprvé, tak si nás na letišti vyzvedla průvodkyně, která mluvila česky s roztomilým přízvukem. Jela s námi v mikrobuse. Říkala, co nás na zájezdě všechno čeká. A náhle se odmlčela a vyhrkla. A taky se u vás mrtvým před pohřbením do země přeřezávají tepny? Šokovalo nás to. A pak vyšlo najevo, že v Anglii právě propukla další vlna panického strachu před pohřbením zaživa. Tahle fobie ovládla Evropu i Ameriku v minulém století a v Londýně byl dokonce založen spolek pro prevenci pohřbívání zaživa. Vydával příručky, jak tomu zabránit, a v brožuře byly návody, co v takové nepříjemné situaci dělat. Nedávno se na jednom londýnském hřbitově pořád ozývala z útrob země paradoxně Beethovenova Óda na radost. A nikdo nechtěl na hřbitov jít, přestal tam zastavovat autobus a lidé z okolí hřbitova nechtěli bydlet. No takže se po Odě na radost pátralo a přišlo se na to, že posledním pohřbeným byl jeden vytížený obchodník. Zemřel na infarkt, měl na sobě sváteční oblek a v kapse měl mobil a jeho zahraniční neinformovaný partner nebo Štíkovi pořád telefonoval. Jedním z nejslavnějších případů strachu z pohřbení zaživa byl příběh ženy jménem Octavia Hatcher z amerického Kentucky na konci 19. století. Po smrti malého syna upadla do hlubokých depresí a začala trpět zvláštní nemocí podobnou kómatu. A jednoho dne přestala reagovat úplně a tehdejší lékaři ji prohlásili za mrtvou. Kvůli horkému počasí ji rodina rychle pohřbila. Jenže krátce poté začaly podobnými příznaky trpět i další lidé ve městě a lékaři si uvědomili, že mohlo jít o vzácnou nemoc a ne o smrt. A rodina proto nechala rakev znovu otevřít. A když ji vykopali, údajně našli uvnitř děsivé stopy. Poškrábané víko rakve, roztrhanou počívku a tělo otočené na bok, jako by se žena po probuzení snažila dostat ven. Příběh tehdy vyvolal obrovský strach z pohřbení zaživa a právě v 19. století kvůli podobným případům vznikaly takzvané bezpečnostní rakve. Rakve se zvonkem, trubkou nebo signalizací, aby mohl člověk dát vědět, pokud by se probudil pod zemí. Strach z pohřbení zaživa má vlastní název – tafefobie. A trpěl jí třeba i Alfred Nobel nebo Hans Christian Andersen, který si přidával před spaním vedle postele cedulku. Jen vypadám mrtvě. No já tak často vypadám i ve dne.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o strachu a fobiích si dnes vyprávíme v omeletkách. Četla jsem si jednu americkou statistiku, která uvedla, že každý čtvrtý člověk v Americe viděl ducha. V Evropě dokonce každý třetí člověk. A jedním z těch lidí byl i můj otec. Když jsem byla malá, tak mi vždycky vyprávěl, jak šel z vinárny noční krajinou, šel po cestě vedle řeky a skoro vždycky se k němu připojilo čudo. To v překladu znamená divná bytost, duch. No a tatínkovo čudo mělo na sobě velmi elegantní oblek. To tatínek viděl, když se zhmotnilo. A taky bylo to čudo trošku podobné Oldřichu Novému. Jen bylo delší a tenčí a občas bylo průsvitné a zhmotňovalo se jenom částečně. Fakt prý je, že čudo šlo vždycky po hladině řeky a že jeho, když nebylo zhmotnělé, nohy čeřily drobné vlnky. Čudo bylo náruživý kuřák. Vždycky chtělo po otci cigaretu. Tatínek mu ji vždycky dal a oheň šel pak sám nad řekou jako děsivá bludička. No a někdy taky čudo kouřilo na plotě. Fakt je, že tatínek o čudu všem vyprávěl a jako dokonalý důkaz duchové existence ukazoval prázdnou krabičku cigaret. Jedna moje přítelkyně trpí poměrně zvláštním strachem. Má hrůzu z velikých soch. V dětství totiž tatínek s dědečkem odvedli v jižních Čechách k soše Žižky a nutili ji, aby se na něj podívala zblízka. A kamarádka tvrdí, že od té doby ještě nikdy nic obludnějšího neviděla. A když s ní náhodou někam jedu, tak ona ve všech průvodcích pátrá, zda v okolí není nějaká nadživotní socha. No a když je, tak je pro ní ztraceno nejenom město, ale často i celá země.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes vás trochu budu děsit. Povídáme si totiž o strachu. Má přítelkyně se přestěhovala a pak se začala bát. V noci byl vždycky někdo v její koupelně a splachoval. Byla se tam podívat s nožem, nic. Byli jsme tam i my. A taky jsme slyšeli splachování. No a taky jsme nikoho neviděli. A šlo to tak daleko, že kamarádka šla k jednomu mystikovi a ten řekl, že v její koupelně je zvláštní časoprostor, v kterém se objevují bytosti z jiné dimenze, galaxie. No a že musí zapálit černou svíci. No a potom možná mimozemštěna zahlédne. No tak Helena zapálila svíci, byliny rozsypala, byla sama a uviděla ho. Mimozemšťan byl sousedův kocour, který okénkem do světlíku rozverně tahal za splachovadlo. Moje maminka byla velmi realistická. Ona neměla ani tak děsivé představy, ale nejvíce bála doma. Určitě jsem vám to už vyprávěla, jak máma bydlela na statku a bála se housera. Houser prý byl obrovský. Věděl, že se ho maminka bojí a neměl jí rád a schválně jí děsil. A vždycky prý stál na horním konci dvora u zahrady. A když viděl, že na dolním konci dvora maminka otevřela branku, tak se divoce zlomyslně rozkejhal a hnal se ke dveřím domu. A maminka od branky a on od zahrady měli ke dveřím zhruba stejně daleko. Maminka se srdcem v krku vždycky doběhla první a rychle za sebou zavřela. Jen jednou byl houser pohotovější. Byl u domu dřív a děsivě po mamince natahoval krk a syčel a otvíral zobák. A maminka, jak se tak strašlivě bála, tak ho za ten krk chytila a začala s houserem točit kolem dokola. A houser lítal jako letadýlko. A když ho maminka pustila, tak už jenom seděl a rovnal si krční páteř. No a protože si ji úplně nenarovnal, tak ztratil jiskru do života a dědeček ho šoupnul na pekáč. Maminka sice svůj děs překonala, ale na pečenou drůbež si od té doby rozhodně nepotrpěla. Mám strach z nemoci, strach z rakoviny, kancerofobie se tomu říká. Jednou jsem byla přesvědčená, že ji mám v hrdle, ale neřekla jsem to rafinovaně a jen jsem šla k lékařce, aby se mi tam podívala, že tam něco mám. A ona mi dala antibiotika a za týden, když jsem pořád v krku něco měla, mi dala další antibiotika a pak ještě jeden druh. No a pak mě poslala ke krčaři a ten se mi do hrdla dlouze díval a pak řekl, jestli si myslíte, že ten čep na vaší mandli je rakovina, tak není. Ale když vám to pomůže, tak vám tu mandli vyndám. S potřebnou informací a s čepem na mandli jsem byla a jsem dodnes spokojená. Strach mě vybičoval k aktivitě asi dvakrát. Jednou to jsem jela stopem a bylo to jako ve filmu. Chlap zabočil na postranní cestu, sjel k lesu a tam mi řekl, dám ti stovku, když mi dáš. Byl to takový hnusný chlap. Měl krví podlité oči, no fuj. A bylo mi jasné, že mě zabije. Koukla jsem mu tedy statečně do těch rudých očí a řekla jsem, na to nemám žaludek ani za milion. A on chvilku mlčel, pak rozrazil dveře a zařval. Tak si koukej stopnout někoho krásnějšího.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes jsem omeletky naplnila strachy a fobiemi. Před písničkou jsem vám řekla, že mě strach k aktivitě vybičoval dvakrát. A zmínila jsem historku, jak jsem jela stopem. Tak podruhé to bylo v Africe. Když jsem si v Africe v Tanzánii zlomila nohu. Všichni se radili, co se mnou. A tehdy mi řekli, že mě posadí do helikoptéry a jeden Tanzaniec mne helikoptérou dopraví do Keni. A tam si mě někdo z Keňanů vyzvedne a odveze mě do keňské nemocnice a tam mi nohu zoperují a já tam budu ležet. Helikoptéra. Tanzaniec, Keňan, operace, nemocnice v Nairobi. No, když jsem tohle slyšela a zrekapitulovala si to, tak mi kosti v noze, lýtková i holení, okamžitě srostly hrůzou. S lovcem Zdeňkem Wagnerem jsme v Africe jeli přes údolí komárů a on mě nabádal, abych se nechala po příjezdu do Prahy prohlédnout u lékaře kvůli malárii. Je malárie nebezpečná nemoc, pane doktore? Zeptala jsem se pak po příletu. No, velmi nebezpečná. Na tu člověk buď zemře, nebo zblbne. Já jsem jí prodělal, řekl doktor. Psychologové odhadují, že existují stovky až tisíce pojmenovaných fobií. Lidský mozek totiž dokáže proměnit skoro cokoliv v existenciální hrozbu. Název pochází z řeckého phobos, to je strach. Fobie je úzkostná porucha, charakterizovaná chorobným strachem z určitých věcí, situací či jevů, ať skutečných nebo neexistujících. Většinou se uvádí, že fobie je strach, no ale tahle definice není úplně přesná. Ty nejznámější fobie jsem vám už mnohokrát jmenovala. No tak to zopakuji, arachnofobie, strach z pavouků, klaustrofobie, strach z uzavřených prostor, akrofobie, strach z výšek. Tanatofobie, to je strach ze smrti a je to pravděpodobně nejstarší lidská fobie vůbec. Pak ovšem existují absurdní a neuvěřitelné fobie, třeba strach z dlouhých slov. Hypopotomonstrosekvipedaliofobie. Ano. Fobie z dlouhých slov má absurdně nejdelší název ze všech. Alektrofobie. Lidé jsou to fobií, se bojí slepic, peří, zobáků, někdy dokonce i vajec. Internet miluje historky lidí, kteří v panice přebíhají silnici před slepicí velikosti holuba. Existuje strach z plešatých lidí, peladofobie. Někteří lidé tvrdí, že děsí odlesk hlavy anebo nečitelnost výrazu. Taky existuje strach z čísla 666. Hexakozio i hexakontahexafobie. Je to jedna z nejznámějších numerických fobií a některé hotely na světě dokonce vynechávají pokoj 666. Stejně jako jiné hotely vynechávají číslo 13. Fobofobie, to je úzkost z toho, že člověk dostane další fobii, neboli panický záchvat. Mozek se tak začne bát vlastního strachu a vytvoří nekonečnou smyčku. No a existuje i strach z příliš šťastných lidí. Cherofobie, tito lidé mají pocit, že po štěstí automaticky přijde katastrofa. A nomofobie, to je strach z toho, že nebudeme na mobilním signálu a nebudeme moci dát zprávu svým blízkým. A potom existuje strach z veřejného vystupování, glosofobie. Kolem 75% lidí přiznává výraznou nervozitu nebo strach při mluvení před publikem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Omeletky Haliny Pavlovské.
1: V sobotu a v neděli v pravé poledne
0: na Dvojce.
2: No a teď je na řadě příspěvek posluchačky Lenky s názvem Magnetická rezonance. Jsem posera, tak všeobecně. Mezi mé strachy patří i dobře živená samička klaustrofobie, to je strach z uzavřených prostor. Tím chci jen vysvětlit, že magnetickou rezonanci, vyšetření v těsném tunelu, považuji za vynález doktora Mengeleho a absolvování této hrůzy zatýrání nevyňátek. Zpráva, že mám toto vyšetření podstoupit, mě zaskočila stejně jako jeptišku pozitivní těhotenský test. Protože lékaře poslouchám jak evangelium, netroufla jsem si vzdorovat. Vydržím to. Jak říkal Ivan Hlinka hokejovému týmu, základ je nepo se z toho dopředu. No, tuto alternativu jsem úplně vyloučit nemohla, ale pro jistotu jsem nasadila s předstihem tvrdý dietní režim. Sama jsem zahájila trénink a strkala cvičně hlavu do vyřazené pračky, na kterou manžel bušil kladivem. A simuloval tak vyšetření. Patřičně vylačněná a naládovaná léky, cítila jsem se připravena na steč stejně jako tučňák na návštěvu solária. Mé několika denní přípravy zhatila porucha přístroje. Poprava se odkládá na neurčito. Druhý den jsem byla bez jakékoliv psychické, tím méně jiné přípravy, vhozena do jámy lvové. Na vstřebání děsivé skutečnosti jsem měla celých 30 minut. Vyšetření provádějící sestřička by mohla svatozáří sundávat pavučiny ze stropu kostela a trpělivost jistě trénovala s matkou Terezou. Dorazila jsem, oči vykulené, že by mě při troše dobré vůle za ně uvázal. Jukla jsem na zázrak moderní medicíny a hned jsem věděla, co znamená v praxi světlo na konci tunelu. Ač jsem pověstná tím, že do všeho jdu po hlavě, bylo zjevné, že magnetická rezonance to nebude. Dobrá, nasoukají mě tam na ruby, hlavou ven, což jsem odsouhlasila. Ve své naivitě netušíc, že z hlavy mi i tak budou koukat jen tři chlupy z culíku. Ani tudy cesta nepovede. Andělské stvoření v podobě sestry rezignovalo. Obstaralo kolegu k obsluze přístroje s tím, že zůstane se mnou uvnitř a v případě akutní hysterie mě neprodleně vytáhne ven. No jak řekli, tak udělali. Nasadili mi sluchátka, takže tím okamžikem jsem byla celý otík z vesničky střediskové. No a akce začala. Jak jen jsem se chválila za dietní režim, protože v normální kondici by mě přístroj jistě škrtil v pase a o rozměru přes hrudník ani nehovořím. Prvních pár minut jsem čekala, kdy se rozhrne opona a zahrají Až mě andělé, no a pojedu směr spalovna. Podobnost scény byla velmi sugestivní. Má tepová frekvence dosahovala takový hodnot, že kolibřík byl proti mně břídil těsně před zástavou srdce. Útroby svou činností výrazně připomínaly pračku. Jen jsem trnula, aby nezačaly ždímat, což naštěstí neučinili. Všechny končetiny mi zcela synchronně vibrovaly v rytmu kvapíku a předpokládám, jestli nějaká meziobratlová plotna na začátku vyšetření nezdvořile vykukovala, nepochybně se mi během vyšetření naklepala spořádaně na místo. Jediné, co působilo uklidňujícím dojmem, bylo brumen do přístroje. Připravovali mě na odporné, nepříjemné rány, ale já, přirozeně hluchá, se sluchátky na uších, jsem to vnímala jako společenské mrmlání, na které jsem mu celou dobu zdvořile odpovídala. Každopádně jsem vydržela až do konce. Moje páteřní kanalizace je prozkoumána a kromě pohmožděné ruky sestřičky, kterou jsem celou dobu svírala, k jiným škodám nedošlo. Jen nevím, proč má personál magnetické rezonance od včerejška časově neomezenou dovolenou.
0: Omeletky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.

0: Omelet.
1: O magnetické rezonanci nám napsala do omeletek posluchačka Lenka. A milí posluchači dvojky, popište mi taky nějaký svůj traumatizující zážitek. A nebo když se nechcete při psaní stresovat, svěřte se mi s nějakou veselou vzpomínkou. Těším se na vaše texty, které mi pošlete buď na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Marfy říká, hrozný konec je vždycky lepší, než prožívat hrůzu bez konce. No a já říkám, kdo života se bojí, tak je v loji. Takže se ničeho neděste a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: drbani se bojí, že se dostanou do rukou německým policajtům.
1: To ale neodradí dva kasaře, kteří utekli z pankrácké věznice.
2: Cítíš to napětí, Vldo? Přímo rozechvění? Lepší jednou vidět, než třikrát slyšet. Jo, není od to bourat káču.
1: Pozor, při zatýkání střílejí.
3: Premiérový díl Historie českého zločinu. V neděli po 18. hodině na Dvojce.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
3: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
4: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí. Takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
3: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
5: Viník je ve Florencí. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
3: Perspektivy.
1: Premiéra 7. a 8. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
6: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Koaliční rada se bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat koncem května. Světová zdravotnická organizace varuje před šířením eboli v Kongu. V západní polovině území bude polojasno, při zvětšené oblačnosti přehánky, ve východní polovině území zataženo a s deštěm. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Koalice se bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v meziresortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i televize.
8: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
7: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Chybí v ní například jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto onemocnění. V několika českých městech budou červeně nasvíceny některé budovy, třeba tančící dům a nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo Moravské divadlo v Olomouci. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli šíření eboli stav ohrožení mezinárodního významu. V Demokratické republice Kongo a Ugandě je přes 80 obětí této nemoci a několik stovek nakažených. Přesný rozsah šíření zatím není znám.
9: Laboratoře zatím formálně potvrdili jen jednotky případů, nakažených je ale nejspíš mnohem více a nemoc se rozšířila do několika regionů. Šíření podle WHO usnadňuje i to, že jde o odlehlé oblasti, ve kterých lidé často cestují i přes hranice. První případy potvrdila i Uganda. Nemocní se navíc podle Světové zdravotnické organizace nakazili méně obvyklou variantou Bundibugyo, na kterou zatím na rozdíl od častější varianty Zaire neexistuje schválené očkování ani léčebný postup. Ebolu vědci poprvé odhalili v roce 1976, na lidi nejspíš přešla z Kaloňů. Krvácivá horečka je sice vzácná, je ale také velmi nebezpečná. V případě nákazy na ní zemře každý třetí člověk. Jakub Lucký, Český rozhlas.
7: Miliony turistů očekávají španělské úřady 12. srpna, kdy bude v pevninském Španělsku po více než 100 letech viditelné úplné zatmění slunce. Deník El País sestavil interaktivní mapu míst, z nichž bude možno úkaz nejlépe sledovat. Potrvá asi 2 minuty.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
7: V západní polovině území převládne polojasno, při zvětšené oblačnosti na západě a jihozápadě místy přehánky, ve východní polovině území bude zataženo. A na východě Moravy a ve Slezsku čekáme déšť a může být i trvalejší. Teplotní maxima většinou 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 a v Beskydech asi 4.
3: Doprava.
7: D6 směrem od Prahy byla u Bošova nějaký čas uzavřena po tragické nehodě osobního auta. Jezdí se teď pomalu jedním pruhem. Stále tam zůstává uzavřen nájezd na dálnici směrem od Prahy. Stojí tam auta záchranářů. A na silnici číslo 6 u Petrohradu se kvůli pracím silničářů jezdí kyvadlově. Zdržení oběma směry asi 10 minut. Zprávy končí. Hezké chvíle s Dvojkou.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkné nedělní odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň nabízím k poslechu proslulou pohádku Karla Čapka, pohádku Tuláckou, o tom, kdo je vlastně člověk spravedlivý. Zdramatizovali František Pavlíček a režisér Jan Berger, do ní v roce 1983 obsadil Luďka Munzara, Ivu Janžurovou, Rudolfa Hrušínského či Iliu Prachaře. Tak se hezky bavte.

0: Je na kventlík 8.
1: Za 5 minut, Bouro.
0: Pan soudce Šulc jde ouřadovat, Janečková. Seberte svý smetáky, rejžáky a kbelíky a koukejte vypadnout.
1: Jen co panu Radovi otřu prach z parapetu, aby si neumazal rukávy, až bude koukat z okna na rynek.
2: Dobrej, trhové spolek.
0: Podle rozkazu, pane Rado.
1: Nápodobně, pane soudce. Říká se, že veselý ráno jsou ty nejlepší vrátka do šťastného dne.
2: Strážníku Bouro, podejte raport.
0: A poslušně hlásím, že máme úterek 4. října.
1: Je. Dneska mají svátek Františkové.
0: Nepřerušujte služební výklad, osobo. Je 4. října a v noci na dnešek si v hospodě u Zelený žáby vjeli do vlasů 2 tesarský tovaryši.
1: Kvůli moc pěkný holce, pane Rado.
0: Dále se stalo, že pana starostu rafnul toulavej pes, když šel domů z hostince.
2: Moment, Boura. To šel z hospody starosta nebo ten Alík?
0: Ano, ale pokousaný lejtko náleží panu představenému.
2: No a jinak, nějaká raubírna či podobná nepřístojnost.
0: Za celou noc jsem, pane Rado, neměl příležitost zatknout jedinýho nezdárníka.
2: Takže náš arest je prázdný.
0: Sedí tam akorát, no, král. Ten známej tulák.
1: František, věda, zrovna dneska má svátek.
2: Král, moment. Král. Snad ne zase ten vandrák.
0: Doslova tak, pane sudí. Ten šupák, pobuda, lajdák a otrapa.
1: Pomalu. Toulá se, to je pravda, ale jináč je to z gruntu hodnej člověk.
2: Mám tu o něm ve spisek, že je to známá firma. Vagabund a budiš k ničemu. A proč pak jsme ho vlastně zavřeli?
0: Zase za potulku, jako vždycky.
2: A neměli my jsme ho propustit už nějak koncem předešlého týdne?
0: Když vy jste měl, pane Radu, zrovna kalup s úřadováním, já vám nechtěl přidávat práci a královi je podle mýho zakatrem líp než venku.
2: A dneska už ho musíme pustit. Amálie Janečková mi nejdřív uvaří kafíčko, vy odnesete na hejtmanství tady ty lejstra a Málka mi pak dojde ještě naproti pro teplý párek a čerstvou makovou housku a nakonec mi, pane Boura, předvedete Františka krále, abych mu dal cestou mravní ponaučení a poslal jej ze šatlavy mezi spořádané lidstvo.

0: Františku, hoď se do gala, Boura tě jde pustit z lapáku.
1: No, ten jo, ten zrovna.
0: Povídám ti, že mu to poručil pan soudce Šulc.
1: A já ti povídám, že Boura by mě nejradši viděl v Hladomorně, kdyby tu někde byla.
0: Proč on má na tebe takovou pivku?
1: No, protože on je strážník a já se toulám. To máš jako psa a kočku.
0: Jenže dneska má útrum a ty budeš hnedle volnej jako pták.
1: Jo.
0: No, kam pak se chceš vrtnout?
1: No tak, na Trutnov nejspíš, anebo k Hronovu, já ještě nevím.
0: Že už tě to věční pekelcování neomrzelo nocovat někde ve stohu a mít k večeři leda s cvrklou švestku.
1: A co mi zbývá? Tady o práci nezavadím.
0: No, on by se třeba někdo našel, že by ti popřál střechu nad hlavou.
1: Tak na jednu noc, na nejvíc, na dvě.
0: Možná i na měsíc.
1: Jo.
0: Nebo třeba na celou zimu.
1: No tak, o takovým Lidumilovi nevím.
0: A co kdyby to byla Lidumilka? Co má sice chalupu nevelkou, ale pro nás dva by byla akorát.
1: Je to... Myslíš, abych se nakvartíroval k tobě? Tak děkuju ti, Amálko, jsi moc hodná.
0: Tak si plácem.
1: Ne, to nejde, copak můžu vyjídat služebnou děvečku?
0: Nedělej ze mě chudinku, tolik zas vydělám, aby jsme neměli hlad.
1: Ne, když já jsem spíš zvyklý vandrovat, než si hřát záda u pece.
0: Tak to je vděk za mý starání. Já mu podstrojuju, aby strážník neviděl, Macka se mu přinesla pod hlavu, aby nespal na tvrdým, a on by mi dal košem.
1: Amálko.
0: Tak to ne. Chci slyšet poslední tvý slovo. A to slovo bude ano. Víš, že se ke mně přistěhuješ.
1: Já nemůžu, Amálko.
0: No?
1: No nemůžu. To půj z hlavy.
0: Tak.
1: A nemrač se. No. Víc ti sluší, když máš pusu od ducha kuchu.
0: Mou pusu nech na pokoj. A pamatuj, že mezi náma je na dosmrti konec. Navlíkni si honem ty svý křápy. Pan soudce už na tebe čeká.

0: Františku Králi, než tě pustím ze Šatlavy, musím ti dát ponaučení. Předně ti kladu na srdce, aby si přestal se svým touláním, vandrováním a pekelcováním.
1: To je těžká věc, pane Rado, když člověk neane najít práci, to pak nezbývá, než chodit sem a tam a pískat kudlu.
0: Pískat kudlu? Co pak to je hudební instrument?
2: To se jen tak říká, pane Rado.
0: Já se ptal tadyhle Franty Krále, co to znamená.
1: No, jednoduchou věc. Ráno sušit hubu, v poledne vozit jazyk po opratí, večer se párat dřívkem v zubech a když vám pak kručí v břiše,
0: tak se říká, že pískáš kudlu.
1: Jo.
2: V pískání na kudlu by král mohl dávat koncerty.
0: Ale to taky můžeš umřít hlady.
2: Však on si sem tam něco štípne, když se nikdo nekouká.
1: To teda ne, pane Boura, ale pane Boura, to ne, já si jak těživ nevzal z cizího ani sousto. Tulák jsem, to jo, to jsem, ale jináč poctivej, žádnej raubě.
2: Jen počkej, však já tě jednou nachytám na švestka.
0: Žádný zbytečný řeči, Boura, delikventovi se dostalo náležitého ponaučení a tím naše práce končí. Akorát vy ho ještě vyvedete na rynek a ukážete mu cestu k městské bráně.
1: Ale není potřeba, pane Rado, není potřeba, však já trefím sám.
2: Čertí věřku, jo, ne. Já ho, pane Rado, pro jistotu vyprovodím až ke stanici lokálky. Tak jdeme, král, řežem a upadneme.

0: Hej, pane konduktére, počkejte na mě! Vážený pane výpravčí, no tak zastavte tu lokálku! Přece ji nenecháte ujet! Zpropadení až zmboňáci! Ufrhne mi před nosem. Co byste tomu řekl, pane?
1: Cože?
0: No povídám průvočímu, že si odskočím tamhle do krámu koupit nový klobouk. No prý klidně, jen si poslušte a teď jsou fuč!
2: Ale klobouček jste si pořídil hezkej.
0: No, vidíte, no. No mně se taky líbí.
2: A jo.
0: Jenže mi kvůli němu ujel vlak. No, teď ještě začal foukat severák, no to je mi zpropadená situace. Kdy pak jede další?
2: Tak v tom vám neporadím, vašnosto. Já cestuju po svej.
0: Protivný fukér. Leze do kostí, no. Hnedle se začne stmívat a co já tady v cizím městečku? Přece tu nebudu stát uprostřed rinku jako morovej sloup s kufříkem v ruce.
2: Vašnosto, tu bagáž bych vám radil postavit na chodník. A radši si podržet klobouk, aby vám ho neodnesl vítr.
0: No, však vy si ten svůj taky nedržíte.
2: No tak, moje hučka je stará, ta se už nenechá vyvést z míry bláznivým větrem. Ale váš klobouček je mladíček, neposednej parádník se čtyřbarevnou pentlí, pozor na něj, aby se nedal do skoku.
0: Ale co je? No tak stůj, povídám. Zpropadený klobouk. Hnedle se vrať. Jak jste to uhád, pane, že mě chce ulítnout?
2: No holem, jděte si ho chytnout, dokud poskakuje po rinku.
0: Zastav se. No tak povídám, stůj. No tak vidíte, on mě to snad dělá na schvál. Okamžitě se vrať na mou hlavu, ty neposedo.
2: Je to filuta, co?
0: Prosím vás, pomozte mi ho dohonit. Zkuste mu nadběhnout.
2: Nepak, vašnosto, to je vykutálený ferina. Kličkuje líp než zajíc. Jenom, aby se nevykutálel z městské brány.
0: Musím ho polapit. Vždyť mě stál skoro celou zlatku. Podržte mi, příteličku, ten kufříka. No, buďte tak laskav. Já ho dohoním. Počkej na mě, drahoušku, no, tak na mé hlavě ti bude líp, než někde ve škarpě. Povídám, stůj! Nezdobo zpropadená, nebo na tebe zavolám strážníka.
2: Kde pak, vašnosto, v tomhle závodu nemáte velkou čáku. Už je venku z města. Teď ho můžete honit třeba až do Kostelce. A neli do Náchoda. Ne? No jo, co já tady s tím kufříkem? Vašnost? No, nic, Franto, no. Sedneš si na chodník. Snad se pán s kloboukem vrátí dřív, než se smrkne.

0: Dobrý podvečír. Kdo pak to tu sedí jako hříbek v mechu?
1: Nechceš si přisednout? Amálko? No, na chodníku je místa dost.
0: Podívejme. Ty jsi ještě ve městě?
1: A co mi zbývá, když musím opatrovat tohle zatrápený zavazadlo?
0: Panečku, to je Noblku Fírek. Kde jsi k němu přišel?
1: No tak, on přišel spíš ke mně. A teď tu s ním tvrdnu jako rampou.
0: A tvoje chyba. Mohl jsi zhovět v teple, kdybys nebyl paličák.
1: Jak pak hovět, když musím hlídat kufřík?
0: Však není přibitej k chodníku. Vem ho sebou a můžeme jít.
1: A jak mě najde ten pán, co honí svůj klobouk? Musím počkat.
0: Tak tu třeba zmrzni, když jsi jako beran.

0: Tak já nevím. Stojí tu někdo, nebo mám vědění, že bych si byl dal o skleničku víc?
1: Dobrý večer přeju, pane Rado.
0: Človíčku, chodník je tu, aby se po něm chodilo. A vy tady strmíte zrovna uprostřed kopatník.
1: Už necítím nohy, vždyť tu stojím. Kolik hodin, to mi byl čert dlužen tohleto.
0: Máte povědomý hlas. Pootočte se kapku klucern.
1: Prosím.
0: No jo, náš známý, František Král. Tak ty jsi se rozhodl udělat všemu toulání konec.
1: No tak ani ne, pane Rado, za to může ten pán s kloboukem, teda vlastně bez klobouku.
0: Co to bré ptáš, člověče? Že jsi se taky přebral o skleničku víc?
1: No, kde pak skleničku? Já nemám ani na suchou housku, pane Rado.
0: Takže tu vlastně pískáš kudlu.
1: Ano, a to už odsetnění.
0: No tak si pískej, Františku Král. Pískej si kudlu o 106. Ale tak, aby si nebudil ze spaní naše počestné měšťanstvo.
2: Pšt, pane Rado.

0: Safr, Porte, ale profukuje nám to dneska, co?
1: A jo, vítr jako když má čert svatbu.
0: A proč vy tu okouníte v nečase a čině, místo abyste si hověl u kamen?
1: Mám tu práci, pane strážník.
0: Nebo chystáte nějakou nepřístojnost?
1: A kde pak? Čekám tu na jednoho pána.
0: Aha. A jak pak se jmenuje ten váš pán?
1: To já prosím nevím. Jelikož není můj, nýbrž naopak cizej.
0: Co to máte v ruce?
1: No, kusík toho dotyčného pána.
0: Jak jste k němu přišel?
1: Dal mi ho podržet, než se vrátí.
0: A kam pak šel?
1: Honit svůj klobouk, ještě než se začalo stmívat.
0: Ale teďka jsou 3 hodiny po půlnoci. To je mi podezřelý. Co jste vůbec zač, osobu? Já si na vás posvítím svou erární svítilnou.
1: Ano, tak to jste nemusel, pane Boura, vždyť jsme starý známý.
0: Ale král František.
1: No jo.
0: Tak ty si myslíš, že já budu věřit pohádkám, co mi tu navykládáš, jo? Teď hned půjdeš se mnou na komisarství, já se ti podívám na zoubek.
1: To nejde, pane Boura, to nejde, já se odtáď nemůžu hnout.
0: Povídám, že půjdeš se mnou rovnou za nosem direktně do Šatlavy i s tím kufříkem.
1: Pane Boura.
0: Co je bez tak ukradené.
1: Já nepůjdu, dokud se ten člověk nevrátí.
0: Ale já tě ve jménu zákona zatýkám. Pochodem, vchod!

0: Amálie, utřete mi tady prach na stole. Ono se z těch lejster hrozně práší.
1: Račte do kouta, pane Rado, abyste si neumazal klotový rukávy.
0: A vy, pane Boura, přiveďte zatčeného.
2: Podle rozkazu,
3: pane Rado.
1: Proč pak ho vůbec sebral? Vždyť František nic neproved.
0: To se hned ukáže, jen se ho vyspovídám. Chci říct, vyslechnu.
1: Smím přitom pobejt tamhle v koutku.
0: Ale jako pěna, Amálie, jako pěna.
1: Ani nepípnu, to vám svatosvatě slibuju.
2: Už ho vedu, pane soudce. Zlosine králi, předstup před soudnou stolici.
4: Dobrý den, přeju milost, pane. Dobrý den, tobě taky, Amálko.
0: Ach, ty lajdáku. Ty člověče nanicovatý. Včera jsem tě propustil a ty jsi tu zas? Myslíš si, že mám na starosti jenom tebe?
4: Tak já bych se bez vašeho starání docela obešel.
0: Co jsi zase proved? Toulal ses, viď?
4: Ne, tentokrát jsem stál. Teda, než mě pan Boura sebral.
0: Vidíš, jaká jsi slota. Kdybys nebyl stál, nemusel jsi sedět. A co máš ještě na svědomí?
4: No, nic jsem neproved. Akorát jsem hlídal kufřík, co mi svěřil ten pán.
2: To se říká, kdo ví jestli.
1: Pane Rado, je to pravda. Já ho tam viděla ještě před setměním.
0: No jo, já taky. Neplejte se mi do výslechu, Amálie Janečková. Nebo vás nechám vyvést ze soudní síně.
1: Já jen kvůli pravdě.
2: Od toho je soud a ne bába, co moje schody.
0: Františku králi, já ti toho pána s kloboukem nevěřím. Když někdo něco ukradne, vždycky se vymlouvá, že to dostal od nějakého cizího pána, jenomže mě tím holenku nenapálíš. Pane Boura, podejte mi ten kufřík.
2: Podle rozkazu, pane Rado.
0: Co je v něm, králi?
4: Nevím, pane Rado.
0: Boura, koukněte se.
2: Je zamčenej.
0: No tak vemte šperhák, potažmo majzlík.
2: Hnedle to bude, podle rozkazu.
0: Opatrně, člověče. Vy se k tomu stavíte jako drvoštěp k pařezu. Takový kufřík je věc delikátní a křehká.
2: Houby delikátní. Koukněte, jak povolil.
0: No ne.
2: Himl, šiml.
1: Pro pána Jána.
0: To je peněz? To je peněz. Celá hromada bankocetlí.
2: Pane Rado, ten kufřík je našlapanej penězma.
0: Tak tohle ti, Františku králi, přijde asi draho.
4: Mně? A proč pak?
1: Co pak ty peníze ukrát?
0: Ticho, Janečková. Opusťte soudní síň. Ne, počkejte, ne. Radši nám pojďte pomoct počítáním. Uklidte mi tuhle stůl, Boura. Vy naskladejte listra do kouta, semhle budeme dávat tisícovky, vedle stovky, padesátky, pětky a tak dále. Král! Pojď nám taky pomoct počítat, co jste uloupil.
4: Ale já nic neukrad, pane Rado.
1: To je svatá pravda. František v životě nikomu nevzal ani peříčko.
2: Peříčko třeba ne, ale pár tisícovek to je jiná.
1: Pane Rado, vždyť v tom není ani zamák rozumu. Kdyby tuhle Franta opravdu chtěl ty peníze ukrást, mohl se už dávno vytratit z města i s kufříkem. Jenže on tam stál skoro až do rána.
0: Vy mi nic nevykládejte, Amálie. Já už si nějak poradím i bez vás. Tak co, král? Kolik toho máme?
4: Tak tahle hromádka je milion.
2: Himmel, šiml. Celý milion.
0: A tady máme navíc 367 tisíc.
1: A tuhle 815 korun 92 halíře.
2: A ještě kartáček na zuby hrom do toho.
0: Člověče, králi, takových peněz. Kde jsi je ukrad? Ale čistou pravdu. Ani slovo o pánovi, co ti dal podržet kufří, když mu vítr odnes klobouk.
4: No, ono to spíš vypadalo, pane Radu, jako, že mu ten klobouk schválně ufrnk.
2: Ty lháří, prolhaná.
0: Co pak se tomuhle vůbec dá věřit?
1: A proč pak by ne, pane Rado? Však vám František jak těživ nezalhal.
0: No to bych na mou věru rád viděl, kdo by takovému člověku svěřil takovou hromadu peněz.
2: Jo, a navrh kartáček na zuby.
0: Františku králi, já tě naposledy vyzývám, aby ses přiznal.
4: Ale když nemám k čemu?
1: Pane Rado, proč ho pořád máte za zloděje? To není spravedlivý.
0: Už ani slovo, Janečková. Soud toho ví zrovna dost, aby mohl vynést rozsudek.
1: Jen aby byl spravedlivý.
0: Nefušujte mi do řemesla. Já Já si teda důkladně vyšetřím, jak to bylo doopravdy. Zaveďte ho zpátky do šatlavy. Pane Boura.

0: Dobře ti tak. Kdyby ses tenkrát dal říct, mohl si přečkat zimu za pecí v mý chalupě.
1: Kdyby jsou chyby, Jamálko. No, už se stalo.
0: Zimu za pecí, jaro na zahrádce, v létě jsme spolu mohli chodit na houby. A ty místo toho sedíš za mřížema.
1: A oni mě zase pustí. Jen co se vrátí pán s kloboukem.
0: Kdo snechal rozum? Blázne bláznivej. Když se nevrátil za víc než 11 měsíců, víckrát ho neuvidíš.
1: Ale...
0: A spadneš z bláta do louže.
1: Jednou se musí ukázat, už kvůli těm penězům.
0: Jenže, kdo ví, jestli ty se toho dočkáš.
1: O.
0: No, víš, co si na tebe vymysleli?
1: No.
0: Že jsi nejspíš toho dotyčního pána někde připozabil, zakopal a kufřík si vzal.
1: To by mohlo napadnout leda troubu.
0: Jo, trouba bude mít nápad a ty budeš viset.
1: Leda by se všichni minuli s rozumem.
0: Vem si to, jsi tulák, chudák bez groše, pro pány od soudu darebný stvoření. Budou jen rádi, že mají záminku, jak se tě zbavit.
1: Zatrápená práce, to je... No, to mě nenapadlo.
0: Protože si nedáš poradit.
1: Amálko, a nešlo by to nějak mi pomoct ven?
0: Depak. Budou si tě hlídat. A nakonec tě nechají pověsit. Co já jsem se natěšila, jak nám bude spolu dobře, až si ke mně přistěhuješ ten svůj tulácký raneček.
1: No, tak to jsem teda zmeškal, no. A holka, no nebreč. Věčná škoda každý slzičky pro takovýho tuláka.
0: Když já tě mám, Františku, celý čas ráda.
1: A že jsi mi to neřekla?
0: Dávno jsi to mohl poznat.
1: Oh, ono bude rozumnější na mě zapomenout.
0: Co pak to jde? Ty, radši mi pomoz vyšpekulovat, jak tě přece jen zachránit.
1: Já si ti pořád myslím, že ten pán s kloboukem se tu zčista jasna zjeví.
0: A víš, co si myslím já? Že jsi tululum a trumbera a tulipán.
1: No, tak proč mě máš ráda?
0: Co pak já vím? Nejspíš právě proto.

0: Strážníku, zavřete okno, ať nám průva neodnese lejstra. A vy, Amálie Janečková, uklidte kýbl. Smeták přece. Tu nejste jako služebná osoba, ale jako veřejnost. A ty, obžalovaný Františku Králi, povstaň a bedlivě poslouchej, k čemu dospěl slavný soud po dlouhém vyšetřování a zkoumání. Právě před rokem si byl dopaden s kufříkem, ve kterém si ukrýval 1 367 815 korun 92 haléře.
1: A kartáček na zuby.
0: Protože se za celou dobu majitel kufříku nepřihlásil. Došlo slavnému soudu, že si toho dotyčného zamordoval a šikovně ukryl. Takže jsme tě nakonec odsoudili za loupežný mord. A na to je, jak známo, pro vás. Jsi s tím srozuměný?
2: Já nikoho nezamordoval.
3: A já mu to dosvědčím.
0: Vy buďte sticha, Janečková. A ty se, Šelmo, radši přiznej, kde z toho chlapíka zakopal.
3: No, a když vám to poví, pane Rado, pustíte ho?
2: Co to plácáš, holka, já to přece neudělal.
3: Já myslela, kdyby tě pustili.
2: No kvůli tomu nebudu lhát.
3: Pro pána, ty jsi ale mezulán.
0: No, samozřejmě ho nepustím, ale myslel jsem, že by se mu třeba líb viselo, když přizná barvu.
2: Povídám naposledy, pane Rado, že jsem to neudělal.
0: Tak to, halt, s tebou provedeme bez přiznání. Pane Boura, vemte si to na starost.
1: Podle rozkazu, pane Rado.
0: A ty, Františku Králi, vyslov poslední přání.
2: No, to... Já... Pane Rado.
0: Ano.
2: Pane Rado, kdybyste dovolil otevřít okno.
0: Proč pak to?
2: No, mně se zdá, že tamhle na rynku jsem zahlíd toho pána, co mi dal kufřík do opatrování.
0: Kde by se tu vzal?
2: No jo, jo, je to on, je to on.
0: Tak tedy otevřeme okno. Kde je zas ten Boura?
2: Odešel skrze vátu mou šibenici.
3: Já otevřu sama, jestli pan Rada dovolí.
0: Slavný soud nemá námitek.
3: Tak co? Je to on?
2: No pravda, že? Támhle jde od apatiky k hospodě.
3: Tak na něj zavolej.
0: Opovažte se povykovat mi v soudní síni.
3: Hej, pane!
0: No co je to?
3: No vy přece! Ano, vy!
2: No přijďte si pro svůj kufřík, vašnost to!
3: A hezky si přichvátněte! Nebo se František kvůli vám pohoupá na provázku!
0: No tohle přestává všecko, vy mě ze soudní síně děláte jarmark. Co je to za člověka? Já ho neobeslal, ani nepozval, proč se sem hrne jako velká voda?
2: Jde si jenom pro svý zavazadlo, pane Rado.
4: Má poklona, vážení pánové a dámo. O, chci říci vážená dámo a pánové. Tak už jsem zase šťastně zpátky.
3: Ale trvalo vám to.
2: A co váš klobouk?
4: No, dopaden a vrácen do rodinného kruhu.
2: Ano.
4: No pro jistotu jsem si ho schoval do kabely, aby mi zase neulít. Prosím, račte se podívat. Můj jedinečný z prvotřídní zaječí chlupatiny zhotovený klobouček.
2: A není kapku opelichaný?
3: A v dýnku má díru, jako
4: odláň. No to víte, po takové strasti plné cestě.
0: Lidičky, nejste na táčkách. Nýbrž před zdejším soudem. Tady smíte odpovídat pouze na moje otázky. Vy, pane. No vy. Jak to tedy bylo doopravdy s tím kloboukem?
4: Ale hotový cestopis, ctihodný pane sudí. Tak nejdřív to vypadalo, že má namířeno k Sichrovu a přes zálesí Kertyni, ale najednou vybere zatáčku a kutálí se vám neřád jeden vykutálený o 60 stupňů na severovýchod.
0: No stručněji, prosím.
4: No tak a zase zatáčka doprava směrem na Kostelec, ke Zbečníku a přes celý Hronov až k Náchodu.
2: No jo, ne. Tam to znám.
0: No, ne. No. Tady je soud. A ne zeměpisná fakulta.
4: Představte si, že mi tam ulít přezmetují na protější břeh.
2: Jo.
4: A no tak než já jsem doběh k mostu, tak byl v trapu. No tak přišel jsem mu na stopu, přišel ale až někde u Chválkovic.
2: Prosím
4: no, ale
2: vás.
4: To už si to šinul do dvora Králové.
2: Cezíreč.
0: No jo. Prosím vás, klid.
3: Do dvora Králové.
0: Klid. Proč jste vlastně tolik stál o to dohonit ho?
4: Ale tak promiňte, tak vždyť je můj. A stál mě celou zlatku. A za druhé jsem si mu pod pentli zastrčil zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, no. A zrovna o tu jízdenku mi šlo. No, tak nebudu ji přece kupovat dvakrát.
0: No, to chápu, pokračujte.
4: No, tak já za ním upaluju jako šnelcuk. Jenže on už uhání přes Novou Paku do Semil, po větru, přes jízeru a k Malé Skále, ale já za ním, vaše ctihodnosti, a u Železného Brodu už se mně zdálo, že ho mám na dosah.
2: No a jak?
4: No, on mě utekl.
2: Ale děti.
4: On utekl mě okolo Jablonce a pod Krkonošema směrem na Vrchlabí. Aha. A tam jsem vám ho ztratil z očí bezmála na 3 neděle.
2: Prosím.
4: No, on si zatím neřád udělal výlet do Pardubic na Pernikářský jarmark.
2: Yeah.
4: No. O tamtuť peláši přes Vysoké Mýto, dolů na Vysočinu, tam udělá čelem zad a míří k Chotěboři a do Železných hor. A tam se mě vám na hradě Lichnici schoval do sklepení.
2: Ne.
4: No tak nejspíš chtěl do služby za Kastelána, ale jak mě zvětřil, zamířil na sever. A já jsem pochopil, že se vrací sem.
3: Aha.
4: No, tak je to právě 15 minut, co jsem ho konečně dopad. Zrovna se chtěl všourat do hospody na guláš, víte, můj Ferino. To byla historická chvíle, dámo a pánové. No, tak teď už jen sáhnu po pentli, jestli někde cestou nevytrousil ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, prosím, račte se podívat, panstvo tady je. Za moment sednu do lokálky a pojedu jako gratis.
0: Ale, pane... Ten lístek vám dávno propadl.
4: Jak to, pane soudce?
0: Přece zpáteční lístek platí 3 dny. A vy jste svůj klobouk honil hnedle celý rok.
4: Ale to je zpropadená věc. To mě ani nenapadlo, no tak já nevím, co teď. Na nový lístek nemám ani findu.
3: A neměl jste, pane, nějaký drobný třeba v kufříku?
4: No, no, no ovšem, můj kufřík s penězí. A ano, ano, já jsem ho tenkrát dal podržet nějakému mužskému.
3: A nebyl to náhodou tuhle Franta Král?
4: A víte, víte, že ano, mladá paní? Tak to mě těší, že vás zase vidím, velevážený pane králi.
0: Klidičky, počkejte. U soudu musí mít všechno svůj řád. Vy, pane, říkáte, že jste svůj kufřík svěřil tady tomu tulákovi.
4: Ano, ano, slavný soude. Zdál se mě nejdůvěryhodnější ze všech lidí, co byli kolem.
5: Pane soudce, poslušně hlásím, šibenička už stojí v celé kráse. Můžeme se dát do práce.
0: Nevyrušujte, boura. Teď vypovídá tady ten pán. Račte mi povědět, jestli ve vašem kufříku byla nějaká peněžní hotovost.
4: Hmm.
0: A kolik obnášel?
4: Moment, ctihodnosti. Jestli se nemýlím, tak to byl 1 367 815 korun 92 halíře.
5: A kartáček na zuby.
4: Ale vidíte, na ten bych v tom schonu zapomněl.
0: To tedy znamená, že František Král vás ani nezamordoval, ani neoloupil.
5: Ale my už jsme ho za to odsoudili, s tím se nedá nic dělat.
0: Buďte radši sticha, boura.
3: Já vám to říkala, pane Rado, že šlapete koni na ocas.
0: Nekybicujte, Janečková, připomínky až jindy.
3: To tak. Já myslím, že slavný soud by měl slavnostně prohlásit, že František nic neukrad, ani neštíp, že si ze svěřených peněz nevzal ani krejcar, třeba si neměl ani na suchej dalmánek.
0: No tak dobrá, já to vyhlašuju.
3: A taky, že se nedopustil mordu ani jinýho násilí, nýbrž celou noc čekal na fleku a teď všechno pěkně poctivě vrátil.
2: Ale tak už dost, Amálko.
0: No jo, tady spustí, to je jako když se upouvalí velká voda. Podívejte, lidičky, soud zprostil Františka Krále obžaloby a tím to končí.
3: No, snad byste měl dát slovo obžalovanýmu, ne?
0: Návrhu se vyhovuje.
2: Ale dejte pokoj, co bych ještě povídal.
4: Ale mě by zajímalo, jestli jste ani na chvilku nebyl v pokušení vzít si z těch peněz aspoň 100.
2: Kdepak, vašnosto, kdepak, na to já nemám náturu.
4: Tak to jste, příteličku, bílá vrána.
2: Bílá vrána? A co to má být?
4: No tak něco jako mimořádná zvláštnost, skoro div. To by se mělo zaznamenat, pánové.
0: Slavný soud s uspokojením konstatuje, že tulák František Král je bílá vrána.
5: To je nějaký štráchu s pobudou.
3: A já si zas myslím, že by měl být nějak odměněn.
2: Co tě to napadlo, ženská? Co pak to byla nějaká práce držet kufřík?
4: No ba ne, tady mladá paní má pravdu. Tak já vám, příteli, dám, já vám dám tolik, abyste si mohl koupit, no, tak co pak byste rád?
2: Ale ne.
4: Dům?
2: Ne.
3: Vždyť nechce ani ke mně do chalupy.
4: Ha, tak velký dubový stůl a na něm talíř a 5 liberní klobásu.
3: Já mám v komíně klobásek na 3 tucty a stejně si nedal říct.
4: Tak já vám aspoň dám tuhle 1000.
2: Milej pane, já mám obě kapsy děravý, ještě bych ji ztratil, ale jste hodnej, jako by se stalo.
4: Opravdická bílá vrána, takového člověka jsem ještě nepotkal.
5: Zatrápenej tulák, takhle si šlapat po štěstí.
0: Tím pádem prohlašuju soudní líčení za ukončené.
4: A já vás všechny zvu na guláš.
0: Se slaným rohlíkem.
3: A co ty potom, Františku, co takhle k vyhřátý peci?
2: Pane Amálko, já se vydám k náchodu.
3: Ty nejsi žádná bílá vrána, ty jsi černej nevděčník.

0: Kráš, trádo vandrácká, co na mě koukáš jako na zázrak? Neviděl jsi nikdy bílou vránu?
1: Já myslel, že se to jen tak říká, když je někdo divnej.
0: Krá, co pak já jsem divná?
1: Ne, tak jsi moc krásná.
0: Krá.
1: Peří jako padlej sníh, oči jako maličký rubíny.
0: Krá.
1: Můžu k tobě blíž?
0: A nepraštíš mě kamenem?
1: A na to já nemám náturu. Ty, jak to, že umíš mluvit?
0: Bílé vrány všecky mluví. My umíme cizí slova. Schválně, zkus to.
1: No, tak řekni krám.
0: Krám.
1: Řekni křáp.
0: Křáp.
1: No, podívejme.
0: Krá. Holečku, bílá vrána není žádnej. Hej, počkej. Vem si třeba černou vránu, ta umí počítat jen do tří. A bílá? Do pěti.
1: No, já umím do deseti.
0: Nepovídej.
1: Ano, devatero řemesel, desátá bída.
0: Krá, ty jsi teda úžasný pták. Jak to, že mrzneš ve staré hlídačské boudě za vesnicí?
1: No to bude tím, že jsem taky bílá vrána. Na to mám úředně, od soudu. Ale jináč jsem František Král.
0: Král, co to povídáš? Král?
1: No jo.
0: Ty, že jsi král?
1: Už od narození.
0: Žádný král nechodí takhle otrhaný.
1: Já jsem otrhaný král, víš?
0: A v které zemi jsi králem?
1: Všude. Tady. Ve Skalici, ve Smiřicích, nebo v Trutnově.
0: Krá. A co kdybys přijel do Anglicka?
1: No tak tam bych byl taky král.
0: Ale ve Francii ne.
1: Bajo, i ve Francii.
0: A mezi bílýma vránama bys byl taky král.
1: No to víš, že jo. A proč se vyptáváš?
0: Protože my dneska zrovna máme tamhle na Krákorce s ním. A budeme tam volit krále všech vrán.
1: Aha.
0: Takovým králem je vždycky bílá vrána, krá. A protože ty jsi bílá vrána a k tomu ještě opravdický král, třeba bychom si zvolili tebe, krá. Víš co, počkej tady a já ti popolední přiletím říct, jak to dopadlo.
1: No tak já bych teda chvíli počkal. Ale přileť radši před polednem. Mrzne jen to praští a od včerejška sem nejet.
0: Krá, řeknu jim, aby si přichvátli. Krá.

0: Amálko, můžu na chvilku dál?
1: No ne. Nešálí mě oči? Ha, sám pan král osobně. Oho, čemu chudá služebná Amálie Janečková vděčí za královskou návštěvu?
0: Ale nedělej si legraci. Stojím od rána tamhle na louce a koukám, z čího komína se tak utěšeně kouří. No a jak jsem byl celý proksehlý jako preclík, tak mě napadlo, že si sem odskočím a kapku se ohřeju, jestli mě pustíš přes práh.
1: No, to bych si musela stokrát rozmyslet po všech těch tvých drahotách.
0: No jo, tak já zas půjdu.
1: Opovaž se! A honem dovnitř. Vždyť chrastíš jako došek z hrachoviny, jak si promrzlej. Sedni si k peci, já ti ve chvilce ohřeju talíř zelňačky.
0: Ty jsi moc hodná, Málko. Ale já se tak dlouho nemůžu zdržet, víš?
1: To bych ráda věděla, proč. A vůbec, co se pořád vrtíš, jako bys měl za košilí rampou?
0: Já mám ti takovou starost, no. Vždyť já vlastně přišel kvůli tomu.
1: Tak honem vyklop, co máš na srdci.
0: No, čekám tamhle za psí, až se vrátí Bílá vrána, jestli mě jejich sněm na Krákorce zvolil králem.
1: No,
0: a najednou ti na mě padla úzkost, víš? Taková úzkost, proč já bych měl někomu královat?
1: Aha.
0: Vždyť na to nemám náturu.
1: A oni si tě zvolili?
0: No to já ještě nevím. Nejspíš se nemohli shodnout, protože ta Bílá se dlouho nevracela. Tak jsem si řekl, poradíš se s Amálkou, jestli se ujmout toho králování vranám, anebo...
1: A nebo co? Toulat se po světě, jako dřív?
0: No, víš, taky mě napadlo. Zima, jako když břitvou řeže.
1: Aha.
0: Nebylo by lepší přečkat i v teple? Teda jako ve tvý chalupě?
1: To si budeš muset, milej zlatej, rozmyslet sám.
0: No ne, já už se rozmyslel, že bych radši s tebou, víš?
1: Tak přilož do sporáku a já ti postavím ohřát zelňačku.
0: Amálko,
1: no.
0: Koukej to hejno nad polem.
1: Panečku, to je ourodička. Coživa jsem neviděla tolik vran pohromadě. No, nejspíš letí složit hold svýmu králi.
0: Pozdě, holky, pozdě, zkuste štěstí jinde.
1: Slyšíš je, jak krákají? Král, král, král. Oni si tě opravdu hledají. Neukážeš se jim aspoň na zápraží?
0: Ale však oni si najdou jinýho.
1: No, abys třeba jednou nelitoval.
0: A Málko, milá, k vranám patří vrány. A lidi zase k lidem.
1: A ty jsi ode dneška po všechny časy jedině můj král. To si pamatuj.

Tak tedy končí pohádka Tulácká. Na motivy stejnojmenné pohádky Karla Čapka napsal František Pavlíček. Dramaturgie Eva Košlerová. Účinkovali Luděk Munzar, Iva Janžurová, Rudolf Hrušínský, Ilja Prachař, Bohuslav Čáp a Jana Andresíková. Technická spolupráce zvuk Jiří Suchánek, záznam a střih Božena Kubíčková, zvukové efekty Miroslav Kokeš, asistentka režie Pavla Chytilová. Příběh natočil v roce 1983 režisér Jan Berger.

pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Terezíně se sešli politici i pamětníci, aby uctili památky obětí nacistické perzekuce. A pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km v hodině na D3 se prodlouží až do konce roku. V západní polovině území bude polojasno, při zvětšené oblačnosti přehánky, ve východní polovině území zataženo s deštěm, nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba i skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 ji do Terezína deportovali němečtí nacisté jako šestiletou.
2: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
0: Pamětnice připomíná, že zhruba 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, ale ještě bude muset být v rukou odborníků. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí podle kriminalistů 35-letý muž. Zadrželi ho ve čtvrtek. Zalil relikvii do betonu s cílem ji pohřbít. Je vyšetřovaná na svobodě, soud návrh na vzetí do vazby neakceptoval. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle resortu ale nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc, pokračuje šéf ředitelství dopravní policie policejního prezídia Michal Horboj.
3: Těch nehod, kdy tam byla 150, tak těch tam bylo těch větších nějakých 10 a těch menších, bavíme se o nějakých 4 nehodách.
0: Nikdo při nich nezemřel. Při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila pro více než 40% motoristů. Fotbalisté už mistrovské Slavie nastoupí v předposledním kole nadstavby šance ligy v Hradci Králové. Zápas začne v 17 hodin, stejně jako další dva duely ve skupině o titul. Slovan Liberec přivítá Spartu a Viktorii Plzeň čeká Jablonec.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: V západní polovině území máme polojasno, při zvětšené oblačnosti místy přehánky. Ve východní polovině území zataženo až oblačno a ve východní polovině Moravy a ve Slezsku déšť i trvalejší. Nejvyšší teploty většinou 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 a v Beskydech asi 4.
1: Doprava.
0: Na 41. kilometru D56 směrem na Frýdek-Místek havarovalo osobní auto. S opatrností projedete bez většího zdržení, ale pozor, hustě tam prší. Opatrně v nájezdu na D5 směrem od Prahy na 89. kilometru překáží tam nákladní auto. A na silnici 6 u Petrohradu se kvůli pracím silničářů jezdí kyvadlově, zdržení oběma směry už skoro asi 15 minut. Zprávy končí, po nich Tereza Kostková.
4: Milí posluchači, vítám vás u výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. O představení Klan Baťa jsem se v Radiokafe Vinohradská 12 povídala se zpěvákem Tomášem Klusem. O své profesi vyprávěla Marku Němcovi advokátka Dagmar Raupachová. Propagátor architektury Adam Gebrian porovnal architekturu v zahraničí a u nás. Herečka Petra Špalková zavzpomínala natáčení filmu Jana Svěráka Pět švestek. O malování si povídala Adélka s výtvarnicí a herečkou Ivou Hitnerovou. A my vám děkujeme, milí posluchači, že jste stále s námi a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s Tomášem Klusem a byla by veliká škoda, kdybychom po krásném vyznání o snech, o tom ovlivnit věci, přispět nějakým způsobem ke společenskému rozvoji, se nedostali k tomu, co chystá, a rozhodně to bude přínos kulturnímu našemu životu a rozhodně to i připomene lidi, kteří přispěli, a to je klan Baťa. Mm-hmm. Pojď ty o tom povídat, protože máš velmi zajímavou roli, právě že ne, Tomáše,
3: ano.
2: Ale možná o to zajímavější, protože všichni se držíme těch stručných kliše, která známe.
3: Já musím říct, že já jsem jako strašně šťastný, že jsem součástí celého týmu klanu Baťa, protože jednak ta parta, která se tam sešla, já jsem úplně fascinovaný. A tam jsou tak strašně šikovní a talentovaní lidi.
2: Projistovka, vy už zkoušíte?
3: My už zkoušíme. A já jako dost často jenom koukám s otevřenou pusou, jak jsou prostě skvělí. A do toho je tam strašná jako pohoda, takže jsem za to moc rád. A zároveň já mám velmi intenzivní vztah ke Zlínu, protože tam jednak moje maminka tam má sestru, takže tam máme rodinu, jezdili jsme tam na prázdniny prostě. A takže se mě ten Baťa už tenkrát jako dotýkal. A do toho potom jsem tam ve svých 19 vyhrál vlastně soutěž Czech Talent Zlín, která mě takzvaně udělala jako toho Tomáše Kluse, který zpívá ty písničky. Takže tam jezdíme
2: točit. A ještě před Radskem. Jako.
3: Ještě před Radskem.
2: To byla první fáze slávy a pak
3: Bez Zlína by vlastně nebyl Racek, si myslím, že to byl jako ten první impuls. A dneska už tam zase jezdíme, starý Tomáš tam jezdí na to staré místo točit desky k Luďkovi Malárovi, takže se kruh tak hezky uzavřel. Ale k tomu Baťovi, abych se dostal, tak já jsem nějaký povědomí o něm měl, nebo o nich, ale především o tom Tomášovi. A jenom bych rád řekl, že bych v této době strašně přál Tomáše Baťu, protože to byl člověk, který byl jako velký workoholik, on pořád pracoval a nebylo asi lehký s ním jako úplně vyjít kolikrát, ale jeho uvažování a jeho pocit zodpovědnosti vůči společnosti, kdy on říkal, že je v pořádku, že lidi mají peníze, když jsou šikovní a vydělají si je, a když jich mají hodně, ale tak to znamená, že čím víc peněz máš, tím větší zodpovědnost máš vůči společnosti a musíš té společnosti sloužit. A tenhle ten sociální jako aspekt toho miliardářismu je jako by nám v dnešní době strašně jako slušel. A on se opravdu, jejich filozofie rodina byla jako o tom, že oni se snažili jako vychovat novýho člověka, sebevědomýho člověka, který, on všem říkal spolupracovníci, že zkrátka pojďte jako se mnou podnikat, pojďte na vlastní zodpovědnost, že každý ten dělník vlastně byl svým způsobem podnikatel. Jo. On motivoval velmi jako vizionářským a novátorským přístupem k věci. A do toho všeho pak vstoupil ten Antonín, který je o 22 let mladší a který vlastně tu firmu udělal pro svět. Jako Tomáš samozřejmě taky jako už expandoval, ale ten obrovský boom, to, že se prostě, že jsou v Brazílii do dneška prostě města, který zakládal Baťa, že jo, tak to je práce Jana Antonína Bati. A já jsem, ačkoliv jsem původně byl teda ctitelem Tomáše a pořád jsem, ale tak teď jsem jako ještě větším ctitelem Jana Antonína. A to z toho důvodu, že nás pojí i podobný jako příběh. On byl velký bohem a hodně se jako užíval ten život.
2: Kdyby byl v Indii, taky by si ji nepamatoval.
3: No, on tam byl.
2: A
3: podle mě si ji nepamatoval, protože on byl opravdu jako velký bohem. A ten Tomáš, to bylo jediný, co mu Tomáš vyčítal, protože on byl velmi šikovný podnikatel, ale jako žil velmi naplno. A pak přišla do jeho života Marie a ta mu řekla, takhle ne. A v tu chvíli to začalo fungovat jako hodinky. A to já mám podobně ve svém životě, taky přišla Tamara a řekla, takhle ne. A od té doby máme hodinky. Ale musím říct, že mě strašně záleží na tom, aby se nám skrze to představení podařilo i Jana Antonína trošku očistit, jo? Protože on vlastně tím, že on byl majitelem té firmy, když tam byly spory ještě s Tomášem Baťou mladším, to tady nechci rozebírat, ale zkrátka po druhé světové válce při nástupu komunismu byl Jan Antonín Baťa majitelem té firmy a byl z něj udělán jako kolaborant s nacistickým režimem. A není to pravda. Nikdy mu nic nedokázali a on vlastně zemřel ve strašné hanbě, bolesti a zapomnění a je to velká škoda, protože pro Československo udělal obrovský kus práce.
2: Tak další důvod, proč se na klan Baťa na Kampě těšit.

0: dokola.
1: Je tedy advokacie spíš racionální, nebo je to obor, který je plný emocí a vy jako advokát musíte ty emoce umět správně zařadit, správně jim přiřadit nějaké místo v té jurisdikci a pak s nimi pracovat i skutečně, protože leckdy, představím si, že ve vztazích lidských, ať jsou to rozvody, ať jsou to bolestivé různé situace, vypořádání majetku a tak dále, to je vlastně kolbiště, které je plné emocí.
2: Já si myslím, nebo aspoň já to tak vnímám, že nerozděluji, jestli je ten či onen obor racionální, či jestli je plný emocí. Já se domnívám, že to vychází z člověka samotného, který ten daný obor dělá. Takže já, která se považuji za emocionálního člověka, byť ta racionalita tam taky samozřejmě nastoupí, když je potřeba, takže i já umím bouchnout do stolu anebo rozumně uvažovat, aby posluchači nemysleli. Nicméně bojovník jsem a takže já v té advokaci cítím ten boj. Já jsem kdysi absolvovala takový proces či soutěž o podnikatelku roku a tam jsem byla právě za ten obor advokacie a já jsem říkala, že stále ještě občas vnímám ve společnosti to, že ti lidé volí raději muže a že je tam, domnívám se já, pořád ta představa, že ten muž je větší bojovník. A já vždycky zdůrazňuji, že ale v právu se nebojuje těmi svaly, ale hlavou. A tam se domnívám, že jsme naprosto v rovině jak muži, tak ženy.
1: Zeptám se, dá se podle vás dnes dobře rozvést?
2: To je případ od případu. Já vždycky říkám, že by člověk měl všechno vyzkoušet, jestli to přece jenom nejde ještě nějak poopravit, i když já sama mám také za sebou rozvod. U mě to probíhalo celkem v pohodě, i když samozřejmě to konkrétní období bezprostředně kolem rozvodu je vždycky emocionálně nabité, ale my máme s mým bývalým manželem extrémně dobré vztahy a myslím si, že právě naše dcera to jako ocenila v dospělosti a občas se o tom zmiňuje, že je nám vlastně vděčná, že my spolu dokážeme úplně normálně komunikovat a já bych vždycky svému ex-manželovi pomohla, pokud by to bylo potřeba a doufám, že by to bylo i obráceně, on by pomohl i mně.
1: To mě přivádí k otázce, jak poznat dobrého advokáta. A zejména tedy, teď se na to dívejme perimetrem opravdu rozvodu, to znamená bolestivé situace.
2: Já bych řekla, že to...

0: Uznání je velmi obtížné v té praxi, ale možná by tím vodítkem mohlo být to, zda je ten člověk empatický, ale ono je to pro všechny obory, tohleto pravidlo, domnívám se já, jestli je to lékař nebo jestli je to advokát. Prostě když máte proti sobě empatického člověka, který se dokáže vcítit do toho, jaký máte vlastně problém, tak vás tím problémem potom ve zkratce řečeno dokáže dobře provést, dokáže v těch emocionálně vypjatých chvílích za vás rozhodnout, co je pro vás dobré, byť to třeba vy v ten daný emocionální okamžik tak necítíte.
1: Jsou, předpokládám, advokáti, kteří jsou dravci a opravdu se perou beze zbytku o požadavky, které vychází z nějakého emočního rozpoložení, třeba toho rozváděného.
0: A tak to já umím taky.
1: Perfektní, to je nádherná reklama. Takže to, milí posluchači, paní Roupochová také umí. Není jen citlivou, empatickou právničkou, ale je zároveň i piraňou, což je skvělé a je to nutné. Ale
0: je to nutné. Je to prostě nutné.
1: Mě to zajímá právě v souvislosti s tím advokátem, kterého máte naproti sobě, protože tohle to není jednostranný proces, ale je to nějaký vztah, který je potřeba nějak jako zdárně, ideálně lidsky ukončit.
0: Já vím, že vám do toho skočím, omlouvám se, ale já osobně se domnívám, když přece jenom nějakou tu praxi mám za sebou a někdy si tak říkám zhovívavě, když vidím toho kolegu naproti v té soudní síni, tak si říkám, no tak máš velké ego, ale nedospěješ k dobrému výsledku, takže někdy je to zbytečně velký boj, mnohdy si říkám, a jsem si vědoma v tento okamžik toho, že střílím do svého oboru, ale někdy to tak skutečně je, že někdy ten boj mezi těmi advokáty, mezi sebou, že je kontraproduktivní.
1: Kdy má podle vás smysl se obrátit na advokáta a kdy si člověk může říct, tohle zvládnu sám. A teď se nemusíme bavit zrovna o rozvodové situaci.
0: Já bych si velmi přála sama za sebe, byť zasedu proti své profesi, ale jako člověk bych tak přála lidem, aby se dokázali orientovat ve většině případů sami, aby nemuseli žádat tu službu toho advokáta, protože to taky není nic levného a mnoho lidí si nemůže dovolit toho advokáta. To já považuji za nespravedlivé, byť třeba samozřejmě jsou tady služby, které jsou bezplatné, ale přesto. A já říkám, že to právo v té dnešní současné situaci je natolik komplikované a mnohdy zbytečně, že se v tom někdy neorientují sami právníci. A já bych si velmi přála, protože já to nazývám džunglí, ten náš právní systém, že mnohdy tam nenacházíte logiku. Takže já bych si přála, aby to bylo daleko jednodušší, protože ono to má i dopad do té společnosti, že když ti lidé, ta společnost vnímá to právo, dokáže se v něm orientovat, tak ho potom daleko snadněji také dodržuje, protože tomu rozumí. A když ti lidé se v tom právu přestanou orientovat, tak mají pocit, že občas něco mohou risknout, protože si neuvědomí, co přijde za následek. A mělo by to fungovat tak, že musím vědět, že když udělám tento krok, bude následovat taková a taková sankce. A to by té společnosti a chování v té společnosti, domnívám se já, velmi pomohlo.
1: Tak bojujeme všemi prostředky za osvětu a za větší právní gramotnost. A tohle se netýká jenom záležitostí práva, ale i svobody
0: oborů.
1: A všech oborů.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Veřejný prostor, architektura, věci, které znějí tak trošičku sošně nebo odtažitě, ale zjistíme, že jsou to vlastně bytostné potřeby formovat prostředí, ve kterém žijeme. I o tom si povídáme s mým dnešním hostem Adamem Gebrianem. Adame, cestování, fenomén cestování. A klidně to pojďme vzít ze široka, pojďme dál od naší země a pak se pojďme vracet zpátky. Jak vy vnímáte vlastně tohleto občerstvení se v jiných biotopech, v jiných prostředích?
1: Já myslím, že to je úplně zásadní, že cestování je pro mě v podstatě jako skoro nejdůležitější věc, ale za několika podmínkama. Ty podmínky jsou, že na to musíte mít čas, takže nespěcháte a nejedete tam za něčím jako super výjimečným, jako to, co byste chtěl vidět, protože jste to viděl někde na Instagramu, ale jedete tam za opravdu jako jiným prostředím a jiným chováním lidí. A pak to může být nesmírně obohacující a osvěžující, protože tam uvidíte spoustu věcí, pomocí kterých vám ta realita u nás nebude připadat dobrá a naopak tam uvidíte spoustu věcí, kde si začnete nesmírně toho našeho prostředí vážit a řeknete si, že má velký kvality. A tady to srovnávání si myslím, že je důležitý a já bych si strašně přál, aby přibývalo mladých lidí, kteří jsou ochotní cestovat takzvaně po své vlastní ose a být překvapovaní tím, co tou cestou vidí a být otevření k tomu, co vidí a cestovat bez předsudků. A to se týká jak zahraničí, tak Česka, protože já jsem 100% přesvědčený, že kdekoliv je možný vidět něco zajímavého, když si na to ten čas uděláte. Takže neexistuje situace, že byste řekl, to je blbost, tam nemá cenu jet, tam nic není, jako to je vyplýtvaný čas. To se mi v životě nestalo, ať jedete úplně kamkoliv, když si ten čas uděláte, vždycky narazíte na něco zajímavého.
0: Vzpomenu si na jeden takový zásadní moment, kdy mě velmi ovlivnila opravdu architektura. Věděl jsem to jenom v učebnicích, protože jsem studoval to pozemní stavitelství na střední škole a hrozně jsem toužil vidět v Besançonu Corbusierův kostel v Ronchampu. Kostel, který vypadá vlastně jako krab otočený, je to betonová stavba, monolitická, nádherná věc. A já si pamatuju, jak moc mě to ovlivnilo a dalo, zejména potom ve vztahu k těm sakrálním stavbám, který jsem vnímal tenkrát zkostnatěle a měl jsem rád jenom gotiku, že barokový přehoval takový nafouklý trošičku, takový opulentní zbytečně. Máte vy nějakou stavbu, která víte, že bezprostředně vás ovlivnila a nějakým způsobem vás nasměrovala, ať už tedy třeba už ke studiu architektury, anebo už potom jako architekta?
1: Já jich mám hrozně moc, ale vezmu jednu, teda takovou trochu jako netypickou, je to státní galerie ve Stuttgartu od Jamesa Stirlinga, což je taková jako postmoderní stavba, nad kterou je jednoduchý jako ohrnovat nos, protože spoustě lidí nemusí připadat zajímavá. A ona je to ale stavba, která je na rozhraní mezi dvěma částmi města, dá se říct mezi starým městem a novým městem, který jsou v různých výškových úrovních. A on si vymyslel dům, který jednak je prostě zajímavý svým obsahem, ale zároveň vám nabízí zkratku a vy tím domem můžete projít, aniž byste zaplatil vstupenku. A když vstoupíte, tak jdete po takových rampách a najednou nastane takový moment, že ta rampa se zatočí dovnitř a vy se ocitnete ve válcovém atriu, akorát o podlaží výš a pod váma dole si prohlížejí sochy lidi, kteří zaplatili a vy jste nad nima nezaplatil jste a jenom procházíte. A najednou v tom jednom prostoru dochází k tomu zmixování mezi tím veřejným prostorem, veřejností, neplatícíma těma, který to nezajímá a těma, který si to zaplatili a děje se to naprosto přirozeně a vy jste najednou v šoku a říkáte se, co se tam stalo. A já jsem to od té doby tohle téma zažil mockrát, takže vy, když chcete do Národní galerie v Praze, tak si musíte koupit vstupenku ještě než vstoupíte a když jdete do Tate Modern, tak vstoupíte v Londýně do obrovského prostoru, kde můžete dělat cokoliv a vstupenka je až v pátém patře. Takže ta hranice není na fasádě, ale je někde daleko hloubš a to je jako znak velice vyspělého veřejného prostoru.
0: Jsou naopak nějaké stavby, které vás v cizině opravdu zdegustovaly, že jste si říkal, tohle to je opravdu jako špatný výsledek jako přemýšlení o prostoru, něco opravdu signifikantního, co můžeme jmenovat jako odstrašující příklad?
1: Jo, taky jsem ty věci jich viděl víc, můžu zmínit takhle některé novostavby v Tbilisi, ale jde mi spíš zase o téma. Je to téma, že vy postavíte nějakou špičkovou věc za spoustu peněz a normálně ji jako hodíte do bordelu a nemáte schopnost ho skultivovat a nějak smysluplně propojit a vždycky to poznáte na té hranici, já jsem tomu říkal, tady skončila práce architekta a ta hranice je tragická a občas se to děje i u nás, kdy najednou vidíte, že si někdo jako spraví ten pozemek jako opravdu jenom na to minimum, co musí, a dál ho to nezajímá, a takhle dobrý věci a dobrý prostory nevznikají.
0: Dokážeme teď jmenovat příklad nějakého dobrého funkčního využití architektury v českých městech? Pojďme mimo Prahu.
1: My jsme se odpíchli o to, že já jsem ze Zlína a vy jste z Chebu, a to jsou obě dneska takový jako středně velký města, které se nacházejí v periferní oblasti republiky. Mm-hmm. Vlastně dalo by se říct jako z hlediska infrastruktury možná jako ve složitý pozici. A já myslím, že Zlín je na tom opravdu špatně a je to na dlouhý povídání, teď se tím zabývám. A naopak z Chebu jsem při posledních návštěvách měl dobrý pocit, mm-hmm. a zdálo se mi, že se tam podařila jako navázat dobrá spolupráce s přeshraničím a že tam je jako práce na zlepšování veřejného prostoru, a mě udělala radost pěší zóna od A69 a mm-hmm. velký sportoviště a hřiště a lávka od Davida Vávry, a viděl jsem tam při několika návštěvách jako poměrně živej veřejný prostor v úplným centru, mm-hmm. a toho si vážím, protože my ty centra moc u nás neumíme. My tu energii sypeme někam na ty okraje a ty centra se nám dost vybydlujou.
0: Čím to myslíte je způsobené? Je to způsobené tou dávnou urbanizací nebo jenom tím, že nedokážeme smysluplně ten prostor využít?
1: Ta naše touha po tom individuálním úspěchu nás vedla k tomu individuálnímu bydlení a stavění, který se nezřídka konalo na levných pozemcích. A ty nejsou v centru.

0: herečkou Petrou Špalkovou si povídáme o filmu Pět švestek, který míří do kin. Ty ho ještě neviděla.
1: Já ještě ne.
0: Je moc hezký a točila z ho. Tak nechám na tobě, kam nás vemeš v tom natáčení. Jako těch dnů možná nebylo tolik, vy jste menší postavy.
1: Ano, my jsme menší postavy, my jsme ty děti. Děti těch hlavních protagonistů, těch pěti švestek. A já jsem teda dcera té hlavní postavy, řekněme, té Lenky Termerové, jako jejíž příběh je tam vyprávěn. Takže já jsem měla první takový dva natáčecí dny v Praze, takový divoký, protože se potřebovalo stihnout poměrně během těch dvou dní spousta prostředí. Takže jsme si hráli na banku v Belgii, kdy jsem zpívala ze studenty francouzského lycea nějakou francouzskou píseň. Pak jsem se někde v lodičkách a v kostýmku Hugo Boss jsem někde běhala prostě po nuslích, jako různý, to bylo jako takový divoký, ale netušila jsem, že mě čeká ještě to Řecko. Respektive jsem věděla, že pojedu do Řecka točit prostě jistou část toho filmu, kdy přijedeme za našimi rodiči s Petrem Lněničkou. No, to, že jsem vezla tvýmu tátovi léky na srdce, mě mělo jako vlastně tak nějak připomenout, že většina mých kolegů již je ve věku.
0: Ano, kdy jsou sklerotičtí, pojďme to říct.
1: Kdy prostě, jako, no, kdy jsou sklerotičtí, ale prostě, že už třeba ty léky patří k jejich běžný rutině. To, že mi cestou si zrakví kotník Petr Lněnička natolik, že já budu běhat po řecký kavárně a schánět mu led, otvírat si svůj kufr a mazat ho mastí, kterou jsem si naštěstí vzala, kterou jsem si koupila na nějakých thajských masážích, tak jsem mu ošetřovala kotník. Petr téměř nemohl chodit, takže jsem ty kufry víceméně tahala já, přestože je Petr gentleman, tak ale na mě byla tahle ta práce. Takže jsem tam vezla už Lněničku s vyrakveným kotníkem, vezla jsem tvýmu tátovi léky na srdce.
0: Ano, které zjistil až po týdnu, že si zapomněl k radosti mé maminky, zjistil, ano, že ten prášeček, co má brát
1: ten každý jedinej, den. A pozor, v Řecku nebyl k sehnání, samozřejmě, že produkce udělala všechno pro to, aby po všech řeckých ostrovech sehnala Petrovi ten lék, nebyl k sehnání, takže jsem to vezla Petrovi, takovou krásnou od tvý maminky vypravenou taštičku Petr léky, vypadalo to v podstatě jak milostný dopis.
0: Tak vypadají milostné dopisy po 80. ano.
1: No a tam jsem zjistila, že Dana si slova už měla antibiotika, Lenka Termerová tam chodí k místnímu zubaři, prostě, prostě se ukázalo, že...
0: Rozpad starců.
1: Ale v podstatě jasný. Jsem pochopila, proč, protože na tom katamaránu byli tak jako, já jsem si myslela, že mořská nemoc se mě netýká, protože já jsem jako vodák, měli jsme houseboat, jo, tak je člověku občas lehce nevolno od žaludku, ale i já jsem čtvrtý den, když to házelo, tu mořskou nemoc v podpalubí, když jsem se převlíkala, protože to zázemí, ta kostymérna, bylo v podpalubí. A tam vás to chytne jako nejspíš, jo, protože když se trošku vám dělá blbě a stoupnete si jako ke kormidlu a díváš se jako dopředu na tu hladinu, tak tě po pár minutách vlastně ta mořská nemoc přejde.
0: Tahle rada i v tom filmu je dokonce.
1: Jo, to ani nevím.
0: No, to až neviděla. Uvidíš, tam je tahle rada, držte se kormidla, ano, koukejte na horizont.
1: Ano, třeba jako když v autobuse se ti udělá špatně, tak máš jít za řidiče, dívat se dopředu, zpívat si, protože tím samozřejmě spravidelní dech a dívat se před sebe, tak se ti udělá líp, když se třeba v autobuse.
0: No, kromě s tím zpěvem, to jsem ještě nedělala, zkusím příště zpívat.
1: To mě učila maminka jako dítě, protože mě se dělávalo špatně a ona vždycky říká, zpívej, a zpívali jsme spolu dvojhlas. Jednak na to zapomeneš trošičku, protože se soustředíš na to, abys trefila ten dvojhlas a na ten text té písničky, ale hlavně podle mě začneš pravidelně dechat.
0: To je dobrý.
1: A tu bránici si usadíš, takže přestaneš mít takový to psí dýchání. A dobře se ti dejchá.
0: Co jsi zpívala ve spodku katamaránu? Zpívala jsi teda?
1: Neměla jsem vůbec odvahu si cokoliv zpívat. Držela jsem se tam prostě někde kalhoty navlečený do půl kolen. Bála jsem se, že někdo přijde a uvidí mě v týhletý naprosto
0: šílený.
1: Ale potom jsem pochopila, protože jsem si říkala, již ten Petr Kostka, to je takový pankáč. On takhle jako nosí, už má asi plínu, chudák. A takhle jí nosí, že mu kouká jako z kalhot a nevadí mu to. To je opravdu takový odvážnej, otevřený. Pak jsem pochopila, že to je v rámci jeho postavy. No prostě...
0: Děkuju za vysvětlení.
1: Dostala jsem se tak blízko k těm všem jako kolegům. Ale bylo to úžasný, protože... Oni jednak, protože my jsme tam přijeli s tím Petrem Lněničkou ke konci toho natáčení, tak bylo na všech vidět, že to je pro ně obrovský občerstvení, že přijel někdo mladý. Dokonce ta vlastně u nás se staral ještě ten doprovodný katamarán s takovou dvojící úžasnou, takových starých mořských vlků, teda vlka a vlčice. Oni říkali, Olda Kaiser si dal druhý kafe a povídá, to je nebývalý, takže jsme evidentně s tím Petrem jako probudili takovou jakoby novou jako krev, se dá říct. No a prostě vlastně jsme seděli u stolu a celou dobu nejvíc teda tvůj táta sypal jednu historku za druhou, takže v podstatě já jsem si jako vlastně ani nestihla všimnout toho, že pracujeme, jo, protože vlastně to byl taková dovolená se staršími kolegy, kdy jako v podstatě to vypadalo jako takový bezalkoholický mejdánek, během kterého se natáčelo. Bylo to úžasné.
0: Je vlastně hrozně vzácný v týhle, jako ve světě vůbec v době a i v naší profesi možná s někým být takhle v klidu, protože ten katamarán a to moře tě v zásadě odstřihne od možnosti dělat ano. něco jiného, nikdo se ti moc nedovolá.
1: No vlastně mobilní telefon tam neměl nikdo, no. že jo, protože co ty jako chytneš v prostřed moře, že jo?
0: Já bych to vyprávěl, že vám to vlastně krásně s láskou závidím.
1: Jako, bylo to boží, fakt, to bylo boží. To a ještě navíc se třeba řeklo, budem moc točit až od 4 odpoledne. Doufám, že jste si vzali plavky. Já říkám, ano, Lněnička. Ne, to mě nenapadlo, říkám. Petr říkal, no jasně, jak budu v trenkách, že jo. A Honza Svěrák říkal, takže máte do 4 do odpoledne volno. A já, to je bezvadný. Svlíkla jsem si to, co jsem měla, skočila jsem šipku do moře, že jo. A odplavala jsem a tam jsem ležela na mořské hladině. A pak jsem si říkala, a už je mi to dlouhý, asi půjdu zase za nima. Takže jsem si vzala ručník. Žena Honzy Svěráka, která zároveň se starala o catering, byla skriptka a zároveň kostymérka, tak měla ve zvyku, protože je velmi pořádná, neustále všechno uklízet, ale obrovskou rychlostí, takže vlastně můj ručník nebyl k nalezení, protože já jsem se vždycky pověsila na to lanko, aby mi uschnul a ona ho během chvíle sklidila. Bylo takový boží, vlastně jeho synové dělali zvuk a kameru, Franta a Ondřej, Honzovi a Evy, tak vlastně to bylo takový rodinně krásný vlastně dobrodružství na moře, bylo to boží. No.
0: Biologicky i nebiologicky rodina, prostě ano, se to tam spojilo.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.

0: S Ivou Hitnerovou v Blízkých setkáních myslím, že můžeme začít rovnou tvojí novinkou vlastně v tvém životě. A to je výstava, která je u nás tady v Českém rozhlase. Je konkrétně v galerii Vinohradské 12, což je vlastně, když přijdete, to teď říkám posluchačům, ne tobě, samozřejmě ty to víš, ale když přijdete do Českého rozhlasu, do budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12, tak půjdete dolů podle šipek a tam najdete nádhernou výstavu. Mimochodem, já už jsem tam byla, jestli ti mohu přečíst, co tam ti lidé píší.
1: Už tam.
0: Ano, už jsou tam reakce. Aha. Milé pohlazení v dnešní době. Moc děkuji, pohlazení po duši a takhle dále. Ty jsi na tady ty reakce asi zvyklá, ne? Že
1: to ano, pohlazení po duši, to je taková formulace, která mě vždycky rozněžní, protože to napíše jeden a pak všichni jsou pohlazení po duši. A slyšela jsem reakci, ne na mě, ale jen tak říkal jeden výtvarník, že nejhorší, co se může malíři stát, když ho obrázky hladí po duši. A, no, protože člověk jako má asi správný výtvarník, takový ten opravdický, jako třeba objevovat nové věci, nové ukazovat i druhou stranu života, hrůzy a tak, ale já jsem nikdy nepochopila, proč mám malovat něco, co nikoho nepotěší, nikomu se nebude líbit. Já si prostě maluju, protože mě to pořád i po těch víc než 50 letech baví. A když to někoho v uvozovkách pohladí po duši, tak jsem fakt ráda, protože nechci udělat díru do výtvarného světa nějakým novým směrem a tak. Ne, skutečně tohle je moje meta. V divadle to mám naprosto jinak, že jo, tam vlastně si nevybíráš, ale když tu možnost u toho malování mám, tak radši hladím po duši, než abych ji rozervávala.
0: Tak to se určitě stalo. Jak to máš s těmi výstavami? Máš pořád ještě po těch letech trému třeba před tím začátkem, nebo je to už pro tebe taková rutina, je to běžná věc, zkrátka jednou za čas ty obrázky někde vystavíš? A
1: to je úplně jiný druh trémy, než co známe z divadla. To je nesrovnatelně milejší tréma. Taková ta, to je spíš, že se těšíš na ty lidi, nebo tak není tam ta hrůza kolem žaludku, co máme na divadle, který jsem se mimochodem za víc než 50 let, co to divadlo hraju, nikdy nezbavila. A nikdy se zbavím se při druhý, třetí repríze, ale většinou na premiéře je ta tréma po každé stejná. A nebo když tam mám někoho, na kom mi záleží, někoho z kolegů nebo tak, tak mě ta tréma opět přepadne a napadám, jestli vlastně to nehraju blbě. Ale v tom malování je to daleko svobodnější. To je prostě moje věc a když se to někomu nelíbí a chce trhat prostě zajetá témata takový, tak to nemám. To prostě jsem nikdy nepocítila.
0: Abychom nalákali naše posluchače, tak nám řekni, co tam vlastně uvidí, jaké obrázky si vybrala pro tuto výstavu. Všechno, co máš.
1: Všechno, co mám, to je takovej průřez, já vždycky říkám, to je buď takovej deníček nebo vzpomínky, nejčastěji samozřejmě vzpomínání na starý čas. Je velmi ráda maluju lidi, který jsem se třeba s nima nikdy nesetkala, ale ráda bych, protože když maluješ ten obličej, tak to je, to se k tomu člověku daleko blíž dostane, že se na něj tak dlouho musíš dívat, protože já to většinou, ty moje obrázky jsou nějak veliké a když třeba maluju tvář, tak tam uděláš jednu nepatrnou čárečku navíc a ta podoba naprosto zmizí. Já jsem třeba malovala před lety, dokonce k 80 nám Jiřině Bohdalové obrázek a chtěla jsem tam namalovat takové jako staropražské, tak chtěla jsem tam namalovat její přátele a všichni se mi hezky povedly, prostě tak jsem, někdo je lehkej, třeba pan Brodský, jo, nebo to jsou tváře, které mají něco tak výrazného, typického, že to trefíš, ale chtěla jsem namalovat Vladimíra Dvořáka a pořád se mi to nedařilo, už jsem to malovala, vždycky to smažu a znova začnu, protože ten volej, ta technika malování olejem je v tomhle vstřícná, že to můžeš opravovat, aha, a tak, což třeba v něčem jiném tak snadno nejde. A pořád jsem to nemohla trefit a když jsem měla pocit, že je to opravdu Vladimír Dvořák, tak šel kolem můj muž Petr a řekl, ta Zázvorková se ti fakt povedla, to je výbor. Takže je to hrozně těžký a strašně se s tím člověkem jakoby zblížíš během toho malování, ale zrovna tak je to, když třeba maluju domy na malé straně, tak když to maluješ, tak si vlastně poprvé všimneš to, co nikdy neuděláš, když jdeš po ulici, aby si se podívala, jak je to vymyšlený, jak prostě i ty střechy jsou dotažený těch starých domů, jakou to má eleganci, když se třeba podíváš, já nevím, ze střechy z Hibernie, jak vypadá střecha obecního domu, tak to je taková krása, kterou když to nemaluješ, tak si nikdy tak neužiješ.
0: A ty si to fotíš a podle toho potom doma maluješ, nebo si to zkrátka pamatuješ, když jdeš po té malé straně?
1: Něco pamatuju, něco, že bych si to fotila, to ne.
0: Aby jsi to zapamatovala nějaký?
1: To ne, ale třeba si najdu obrázek, že často listuju knihami o staré Praze nebo tak a dívám se, jak to je poskládané.
0: Malujeme s výtvarnicí Ivou Hitnerovou.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. V západní polovině území bude polojasno, při zvětšené oblačnosti přehánky. Ve východní polovině území hodně oblačnosti s deštěm a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
2: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek, hrozí mu až 8 let vězení, ve vazbě není. Na rizika spojená s využíváním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určovat diagnózu anebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav a navíc si může také vymýšlet. Pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
1: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Šéf představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v České televizi uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun. Systém totiž nemá oporu v legislativě. Venkovské prodejny s potravinami mají letos opět šanci získat dotace na provoz nebo třeba na platy zaměstnanců. Konkrétně Jihomoravský kraj mezi zájemce rozdělí skoro 4 miliony korun z programu Ministerstva obchodu. Peníze mají pomoci zachovat jednu ze základních služeb v obcích. Žádosti začne hejtmanství přijímat v polovině června, řekla mluvčí úřadu Martina Žítková.
4: O dotaci mohou žádat podnikající fyzické i právnické osoby nebo samotné obce. Prodejna musí být v obci jediná svého druhu, musí mít otevřeno minimálně 5 dnů v týdnu celoročně. V obcích do 350 obyvatel stačí 3 dny v týdnu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: V západní polovině území bude polojasno, při zvětšené oblačnosti místy přehánky. Ve východní polovině území čekáme hodně oblačnosti a ve východní polovině Moravy a ve Slezsku déšť i trvalejší. Nejvyšší teploty většinou 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8 a v Beskydech asi 4.
0: Doprava.
1: V Praze v Průmyslové ulici směrem k jižní spojce ukřížení s Teplárenskou ulicí stojí v pravém pruhu auto po defektu, brzdí se tam do kratší kolony. S obousměrnými kolonami teď počítejte na silnici číslo 2 po nehodě dvou osobních aut mezi Vyžlovkou a Louňovicemi. A na silnici 56 na výjezdu z Ostravy k D56 havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením provozu, kolony se ale netvoří. To byly zprávy, hezké nedělní odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Meteor právě začíná.
7: Novinky, zajímavosti i záludnosti ze světa vědy.
6: To vás čeká, pokud následující hodinku strávíte ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky
7: a Kateřiny Březinové.
6: Spolupracují vlci a krkavci?
7: Případ ozónové díry.
6: Původce tuberkulózy.
7: Jsou ve vesmíru jiné civilizace?
6: co ovlivňuje naši chuť.
7: Losos, který roste jako z vody.

0: Víte, co je obrovskou výhodou člověka?
1: Napadá mě dlouhá řada věcí. Od velkého mozku přes komunikační schopnosti až po všechny ty vynálezy, které nám ulehčují život.
0: Podle mě je důležitou výhodou schopnost spolupráce.
1: Souhlasím. Mnoho věcí by jedinec absolutně nezvládl.
0: Zajímavé je, že dokážeme spolupracovat i se zvířaty.
1: Myslíte třeba lovecké psy?
0: No, to už jsou přímo vyšlechtěné a vycvičené druhy, ale umíme to i s volně žijícími živočichy.
1: Znám případ ptáků afrických medozvěstek. Jejich české jméno jasně říká, že dokáží pro člověka hledat med. Lovec zapíská, medozvěstka mu ukáže včelí hnízdo, člověk vybere med a nechá ji za odměnu včelí plástve s larvami.
0: Nebo v Austrálii. Původní obyvatelé, když chtěli chytit velrybu, spolupracovali s kosatkami. A v Brazílii zase rybářům nahánějí ryby delfíni.
1: To vše ale řídí člověk. Dokážou zvířata spolupracovat i mezi sebou?
0: Ptáme se biologa profesora Jaroslava Petra.
2: Spolupráce mezi živočichy může vypadat jako něco, co je proti přírodním zákonitostem, protože všichni máme v mysli to, že přežívají ti nejschopnější, nejsilnější, nejzdatnější. A teď si představte, že ten nejzdatnější pomůže tomu nejslabšímu a tím se o tu výhodu tak trochu připraví. Ale v přírodě se spolupracuje a člověk spolupracuje skutečně enormně a my jsme mistři světa ve spolupráci, co se týče všech živočichů na téhleté planetě. U živočichů je to často tak, že spolupracují živočichové, kteří jsou příbuzní. Když se podíváte do úlu na včely, tak jsou tam včely, které sdílejí 3/4 dědičné informace. Takže všechno, co ta včela dělá pro druhé včely, tak dělá ze 3/4 sama pro sebe a vyplácí se jí to. A nebo to funguje na principu dneska já tobě, zítra ty mě. Že ti živočichové ani nemusí být příbuzní, ale když se poznávají, když poznají, že tenhle ten mi včera pomohl, tak já mu dneska pomůžu a tenhle ten mi včera nepomohl, tak tomu já dneska taky nepomůžu na oplátku, tak to taky může fungovat.
1: Spolupráce mezi svými je logická.
0: Ale jak je to se spoluprací živočichů různých druhů?
2: I to v přírodě najdeme. Není to tak časté, ale je to. Představme si třeba takovou chobotnici a dravou rybu, jak se pohybují podél korálového útesu. A teď před nimi všechno prchá, protože všichni vědí, co to znamená. Někdo uteče do skuliny v korálovém útesu, ale nepomůže si, protože tam za ním vleze ta chobotnice. Někdo prchá do volné vody, ale nepomůže si, protože tam za ním vyrazí ta dravá ryba. A tihleti dva živočichové, kteří se ani nijak nedomlouvají, tak tímhle způsobem uloví víc, než kdyby se každý vydal na ten lov sám. A máme i spolupráce na souši, můžeme vidět v podobné situaci kojoty a americké jezevce, když vyrazí lovit psouny prériové, kteří si vyhrabávají hluboké nory, tak když ten psoun zkusí utéct do té nory, tak za ním jde jezevec a když zkusí prchat po té prérii, tak ho honí ten kojot.
1: Obou straně výhodná spolupráce.
0: Někdy se přímo nabízí.
2: My se dneska podíváme na spolupráci mezi vlky a krkavci, protože ta je známá od nepaměti. Když se podíváme do bájí severoamerických indiánů, třeba kmene Cree, tak najdeme báje, které vysvětlují vznik světa právě hlavní hrdinové jsou tam krkavci a vlci. A když se podíváme u nás, v našem kulturním okruhu, abychom nemuseli za Atlantik, když se podíváme do severských mýtů, do Edy třeba, tak tam najdeme, že ten bůh Odin severský, tak měl dva krkavce k dispozici a to byl Munín a Hugín. A ti uměli všechny jazyky světa, dokonce těmi jazyky mluvili. Takže to byla taková výzvědná služba. Ten Odin je poslal do světa a oni naslouchali a sbírali ty informace. A aby měli materiální zabezpečení tihleti špehové, tak k ním poslal ještě dva vlky. A to byl Gary a Freky. A ti lovili a na té kořisti se potom přiživovali ti krkavci.
1: Dávné pověsti a bajky. Ale jaká je realita?
2: Takhle to funguje i v přírodě. Tam skutečně krkavci a vlci spolupracují. Můžeme se o tom přesvědčit třeba v americkém národním parku Yellowstone. Tam byli vlci vyhubení. A pak je tam věci znova vysadili. A jedna z věcí, které byly pozoruhodné, bylo to, že se úplně změnilo chování krkavců místních. Ti se najednou začali vyskytovat přednostně tam, kde se pohybovala ta vlčí smečka. Proč? Protože ten krkavec ví, že když ten vlk něco uloví, tak po něm vždycky něco zbyde a to je pro ty krkavce hostina. Takže vidíme různé způsoby spolupráce. Někdy ti krkavci sledují stáda sobů třeba. A samozřejmě, že číhají i na to, když tam bude nějaký zraněný, nemocný, slabý kus a padne, uhyne, tak samozřejmě, že ta mršina je pro ty krkavce úžasná věc. Ale zároveň ti krkavci, kteří jsou vysoko na nebi, tak signalizují vlčím smečkám v okolí, tady se pohybuje stádo, tady je kořist pro vás a přijďte a ulovte něco, my si pošmákneme na tom, co zbylo. Někdy ti krkavci sledují tu vlčí smečku, když už ta vlčí smečka vyrazí na ten lov, tak ti krkavci sledují tu smečku a teďka vědci náhodou objevili, nebo s velkým překvapením objevili strategii krkavců, která je zaskočila.
1: Vlci sledují, kde jsou krkavci a krkavci zase sledují vlky.
0: Jenomže podrobný výzkum ukázal, že vše může být poněkud složitější.
2: Měli vlky označené těmi obojky s GPS systémem, takže měli přesný přehled o tom, kde se ti vlci pohybují a ještě se rozhodli, že si označí krkavce. A píšou, že to byla šílená práce, protože krkavec je nesmírně chytrý pták a chytit ho je opravdu nadlidský úkol. Takže oni tam píšou, že třeba opravdu si museli dávat pozor, jakou návnadu a kde straží. Když to třeba bylo u nějakých tábořišť, tak to byl kus pici nebo zbytek klobásy nebo něco takového. Kdyby tam bylo něco přírodního, těm krkavcům by to bylo divné. Jo. A zase tu past museli maskovat nějakými odpadky, které se tam můžou vyskytovat kolem toho tábořiště. Takhle nachytali 69 krkavců a sledovali, jak se pohybují v závislosti na pohybu té vlčí smečky nebo těch vlčích smeček a byli z toho nesví. Někdy skutečně ti krkavci sledovali tu smečku, někdy byli před tou smečkou, ale pak tam byly případy, kdy ti krkavci se pohybovali naprosto nezávisle na té smečce.
1: Asi neměli hlad, nebo si třeba dokázali najít potravu i bez pomoci.
0: Mohlo by se zdát, ale bylo to právě naopak.
2: To bylo v situaci, kdy ti krkavci scháněli potravu a nemohli nic najít. A v té chvíli se zamysleli a zavzpomínali, kde byli s vlčími smečkami, na kterých lokalitách a kde to stálo za to, kde ti vlci byli opravdu úspěšní, kde se jim velmi často povedl úlovek. A na tahle ta místa se ti krkavci v těch dobách nouze vydávali. Letěli třeba 150 kilometrů a letěli na místo, kde měli největší šanci, že se nažerou. Takže vidíme, že ta spolupráce funguje velmi dobře a ti krkavci navíc jsou ještě velmi flexibilní. Mají několik strategií a podle potřeby, podle situace využívají tu, která je pro tu situaci nejlepší.
1: Kombinace chytrosti s dobrou pamětí.
0: Pokud by se takhle důkladně sledovali i další druhy zvířat, věřím, že bychom podobných případů našli hodně.

0: Když se řekne díra, člověk si představí něco, co se dá obejít, přeskočit nebo aspoň zaplácnout.
1: Pokud ta díra není příliš velká.
0: Nebo neviditelná.
1: A ještě k tomu vysoko nad našimi hlavami.
0: Přesně, to byl případ díry ozónové.
2: Stalo se tento den, 16. května. V roce 1974 chemici Sherwood Rowland a Mario Molina z Kalifornské univerzity zveřejnili svůj poznatek, že chlor uvolňovaný z freonů hromadících se ve stratosféře rozkládá tamnější ozon. Freony neboli fluorchlorované uhlovodíky se tehdy hojně používaly v ledničkách a klimatizacích, v hasicích přístrojích i sprejích. Sami škodlivé nejsou, nicméně meteorologické balóny a družice odhalily, že po uvolnění pronikají do stratosféry a tam, jak objevili Rowland s Molinou, konají svoje zhoubné dílo. Žel? Zhoubné doslova, poněvadž ozon chrání Zemi před nadměrným ultrafialovým zářením a tedy i před vyšším rizikem rakoviny kůže. Připomeňme, že ozon O3 je tříatomová forma kyslíku, která vzniká ve vyšší atmosféře z kyslíku O2 působením záření slunce. Na oba badatele se okamžitě vrhly chemické koncerny, obávající se o zisky. Přitom satelity americké vesmírné agentury NASA žádný úbytek ozonu nenašly. Chtělo to další výzkum. Jako první se do něj pustili tři badatelé z britské antarktické služby. Meteorologové Joseph Farman, Brian Gardiner a Jonathan Shanklin. Počátkem 80. let odjeli na polární stanici Halley. Po prvním měření si pomysleli, že jejich 25 let starý Dobsonův spektrofotometr začíná dosluhovat. Detekoval totiž drastický pokles hladiny ozonu nad jižním pólem. Pořídili si tedy nový, pokročilejší analyzátor, ale ten dával stejné výsledky. Téměř 5 roků pečlivě měřili, ověřovali, zpřesňovali, až konečně 16. května 1985 uveřejňují v renomovaném časopise Nature výsledky, které ukazovaly pokles obsahu ozónu o 40%. To se už nedalo ignorovat. Hned na přes rok vyrazila speciální americká výprava na stálou stanici McMurdo. Tam odhalila stenčení ozonové vrstvy nad Antarktidou až na polovinu, což v říjnu 1986 oznámila světu. Zrodil se termín ozonová díra. Zároveň vyšlo najevo, proč NASA nic nezjistila. Její satelity a přístroje úbytek ozonu sice detekovaly, avšak vyhodnocovací software byl nastaven tak, aby tak vysoce neobvyklé údaje ignoroval jako hausnumera. Další vývoj je jedním z nemnoha případů, který slouží lidstvu ke cti. Národy světa se dokázaly domluvit a v roce 1987 podepsali takzvaný Montrealský protokol, který výrobu a používání freonů zakazuje. Při současném tempu obnovy by se ozonová díra mohla plně zacelit do roku 2080. Její objev zveřejnili Joseph Farman, Brian Gardiner a Jonathan Shanklin na den přesně před 41 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Ten příběh má vlastně překvapivě dobrý konec. Ne dokonalý, ale rozhodně lepší, než jsme u podobných problémů zvyklí.
0: Montrealský protokol bývá dodnes označován za nejúspěšnější mezinárodní environmentální dohodu. Bez velkých řečí, státy se prostě domluvili a začali jednat.
1: A výsledky jsou měřitelné. Koncentrace freonů v atmosféře klesá a ozonová vrstva se pomalu zotavuje.
0: Opravdu pomalu. Bavíme se o desítkách let. Atmosféra má dlouhou paměť.
1: Zajímavé je i to, jak ten objev změnil přístup vědců k datům. Dnes se mnohem víc řeší, jestli různá divná čísla nejsou spíš stopou k objevu než chybou.
0: Protože, jak ukázala ozonová díra, někdy nejsou hausnumera chyba, někdy jsou varováním.
1: A na pozoru se musíme mít nejen před ultrafialovým zářením, ale i před nemocemi různého druhu.
0: Jednu si teď připomeneme.
1: Přichází tajemný host Meteoru. Schválně, jak rychle ho poznáte.
0: Dnešní host je starý známý. Doprovází lidstvo tak dlouho, že ho archeologové nacházejí i v kostech egyptských mumií či pravěkých kostrách.
1: A přesto se ho lidstvo dodnes úplně nezbavilo. Vítejte.
2: Děkuji. Je milé být označena za starého známého, když lidé obvykle používají méně přátelská slova.
0: Kde vlastně žijete?
2: A kde se dá? V kostech, ledvinách, mozku, uzlinách, ale vůbec nejraději v plicích savců. Tam mám ideální podmínky. Spoustu kyslíku a krásně jemnou tkáň.
1: Takže jste parazit?
2: Kdepak? Jsem bakterie.
0: Jak se dostanete do lidského těla?
2: Velmi nenápadně. Stačí, když nakažený člověk zakašle, do vzduchu se uvolní mikroskopické kapénky a v nich cestuji já.
1: Takže se šíříte vzduchem.
2: Ano, stačí, když mě někdo vdechne.
0: A pak se usadíte v plicích.
2: Tam se setkám s buňkami imunitního systému, které mají jediný úkol. Pohltit vetřelce.
1: To pro vás asi není dobrá zpráva.
2: Naopak, já jsem na to připravená. Tyto buňky mě sice pohltí, ale nedokážou mě zabít.
0: Takže žijete přímo uvnitř obraných buněk?
2: Geniální, co? Jako kdyby se zločinec nechal nepozorovaně vozit v policejním autě. Schovám se v nich a pomalu se množím.
1: To je docela rafinované.
2: Řekněme, že využívám infrastrukturu nepřítele.
0: A jak na vás tělo reaguje?
2: Imunitní systém kolem nás začne stavět obranou pevnost. Vzniknou malé uzlíky v plicní tkáni.
1: Takzvané tuberkuly?
2: Přesně. Podle nich dostala nemoc jméno. A já jsem celým jménem Mycobacterium tuberculosis.
0: Znamená to, že jste v těle uzavřená?
2: Často ano. U mnoha lidí zůstanu jen v takzvané latentní formě. Spím, čekám.
1: Jak dlouho?
2: Klidně desítky let.
0: Takže člověk může být nakažený a ani o tom neví.
2: Přesně tak. Odhaduje se, že asi čtvrtina lidstva mě někdy v těle měla nebo má.
1: To je obrovské číslo.
0: Kdy se tedy nemoc skutečně projeví?
2: Když imunitní systém zeslábne, pak se probudím a začnu se množit a poškozovat plicní tkáň.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Dlouhodobý kašel, únava, horečka a někdy vykašlávání krve.
0: V minulosti se vás lidé hodně obávali.
2: Ano. V 19. století jsme byli jednou z nejčastějších příčin smrti v Evropě. Říkalo se nám souchotiny. Dle českého slovesa souchnout neboli usíchat, tedy chřadnout, vysychat, hubnout.
1: Přiznejte se, kolik lidí máte na svědomí dnes?
2: Kolem milionu ročně.
0: No, takže patříte mezi nejnebezpečnější infekce planety.
2: Ano, i když o nás lidé často tolik neslyší.
1: Existuje proti vám obrana?
2: Očkování. To jste vymysleli už roku 1921. Pro neočkované nebo pro ty, kterým očkování nepomohlo, máte antibiotika. Ale musí se brát dlouho, někdy i půl roku.
0: A proč tak dlouho?
2: Protože rosteme velmi pomalu. A pomalý protivník vyžaduje trpělivý boj. Léčba tedy trvá klidně půl roku nebo i déle.
1: Naším dnešním hostem byla bakterie tuberkulózy.
0: Tuberkulóza je zvláštní protivník. Neútočí rychle jako chřipka. Spíš se usadí, čeká a trpělivě přežívá někdy celé desítky let.
1: A přesto patří mezi největší zabijáky v dějinách lidstva.
0: Bakterie s názvem Mycobacterium tuberculosis hovořila hlasem Karolíny Křišťálové.

0: Americký fyzik Steven Weinberg patří k trojici fyziků, která sjednotila elektromagnetickou a slabou jadernou interakci do jedné teorie, takzvané elektroslabé. Za to dostal v roce 1979 Nobelovu cenu.
1: Jeho teorie předpověděla existenci částice, která dává ostatním částicím hmotnost. Dnes je známe jako Higgsův bozon. Byl potvrzen měřením v urychlovači až v roce 2012, tedy víc než 40 let po teoretické předpovědi.
0: Weinberg také napsal jednu z nejvlivnějších populárně vědeckých knih s názvem První tři minuty. Ta vysvětluje vývoj vesmíru po velkém třesku. Prodali se jí 100 000 výtisků a pro mnoho lidí byla vstupní branou do kosmologie.
1: Teď nás čeká jedna Weinbergova myšlenka, zapsaná ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
2: Čím více se zdá vesmír srozumitelným, tím více se také zdá být bezúčelným.
1: Opravdu nemá vesmír žádný účel?
0: Nebo ho zatím nevidíme?
1: A budeme právě my prvními, kdo ho odhalí?
0: No, asi nemyslíte nás dva, že ne?
1: Myslím, my jako lidstvo.
0: No a kdo jiný by mohl?
1: Přece jiná civilizace.
0: Víte o nějaké?
1: Myslíte, že už ve vesmíru nikdo jiný nebydlí?
0: To už je otázka pro astrobiologa doktora Tomáše Petráska.
3: Zdá se, že existence inteligentních bytostí bude mnohem méně pravděpodobná než existence života jako takového. Vidíme to i z hlediska života tady na Zemi, kde se člověk objevil až po nějakých 4,5 miliardách let vývoje. Těžko říct, co nám to říká, jestli vývoj inteligence je pravděpodobný všude, kde je k dispozici dostatek času, ale i to už nám docela omezuje to herní pole, protože zdaleka ne všechny planety zůstanou třeba obyvatelné po tak dlouhou dobu. Zdaleka ne na všech budou stabilní podmínky, někde třeba může ten život vymřít vlivem nějaké katastrofy. Ale taky je možné, že nám to říká, že ta evoluce k té inteligenci nijak zvlášť nesměřuje, že je to v podstatě jenom takový náhodný výstřelek, který se tu objevil jednou.
1: Možná je opravdu pravděpodobnější planeta plná dinosaurů než lidí.
0: A když už by se inteligentní bytosti objevily, nemají žádnou jistotu přežití?
3: Máme tady i velkou neznámou, jak se takové civilizace vlastně chovají, jak dlouho existují, jestli třeba mají přímo ve své podstatě zakódovánu schopnost sami sebe zničit a v důsledku toho se většinou nedožijí příliš vysokého věku, nebo jestli se vyvíjejí třeba nějakým způsobem, kterým se zase tomu našemu současnému stavu rychle vzdálí. Jestli třeba přejdou do nějaké jiné dimenze nebo do virtuální reality a přestanou být pro nás viditelné a vůbec třeba rozpoznatelné.
1: S přechodem do virtuální reality máme své zkušenosti už i my.
0: Jenom to nepřehnat.
1: Dobře, ale v naší galaxii jsou biliony planet. Civilizací vyspělejších než jsme my by měla být spousta. Proč nás ještě nekontaktovali nebo přímo nenavštívili? Je to důkaz, že neexistují?
3: Může to znamenat, že nejsou. Může to znamenat, že se chovají nějak jinak, než jak my si je představujeme. Může to znamenat, že se nám třeba záměrně vyhýbají, ať už proto, že považují, dejme tomu, oživené planety za něco vzácného, co si zaslouží ochranu. By byla taková ta ušlechtilejší představa. Možné je, že se jednoduše pro ně cizímu životu vyhýbají z důvodu, řekněme, opatrnosti, protože nevědí, co od něj můžou čekat. Je možné, že k tomu mezihvězdnému osidlování třeba vůbec nedochází, že to není funkční strategie, což taky by se mohlo zdát, protože kdyby nějaká civilizace opravdu byla schopná rychlého mezihvězdného cestování i třeba pod světelnou rychlostí a rozmnožovala by se geometrickou řadou, tak jako jsou schopni se rozmnožovat lidé, tak by byla schopná osídlit celou galaxii, včetně Země, během několika málo desítek milionů let. K čemu však víme nedošlo, protože na Zemi se vyvinul život zřejmě přirozenou cestou a nemáme doklady o tom, že by někdy kolonizovala nějaká jiná civilizace. Nebo pokud se sem někdy dostala, tak po sobě nezanechala nějaké jednoznačně interpretovatelné stopy. Takže se zdá, že opravdu je tam někde nějaký zádrhel. Buď ty civilizace jsou úplně jiné, než si myslíme, a nebo jim zkrátka není souzeno expandovat do vesmíru.
1: Napadá mě spousta otázek, spousta proč, ale je jasné, že odpovědi neznáme ani znát nemůžeme.
0: Můžeme si být vůbec něčím jisti?
3: Čím si můžeme být relativně jistí, je, že jestli někde existuje civilizace, která je byť jenom o trochu vyspělejší než my, tak určitě bude vědět o Zemi jako o planetě. My už teď docela dobře detekujeme exoplanety, takže kdyby oni byli o nějaké stovky let před námi, tak zřejmě budou mít docela dobrý katalog všech planet v galaxii, včetně Země, a budou vědět, že tady je kyslíková atmosféra, že tady jsou rostliny, že je tady biosféra.
1: Pokud o nás vědí, tak by nás klidně mohli sledovat. I hodně zblízka.
0: Třeba už tu jsou a jsou pro nás neviditelní, nebo tu mají nějaké své sondy.
3: Myslím si, že o tom opravdu nemůžeme vlastně nic říct rozumného. Protože když uvážíme, jaké objemy energie by potřebovali k tomu, aby překročili mezihvězdné vzdálenosti, ať už by to dělali jakoukoliv cestou, ale můžeme si být jistí, že by potřebovali o mnoho řádů víc energie, než kolik máme vůbec k dispozici my. Tak to zároveň znamená, že aby vůbec tohle mohli udělat, tak by museli být natolik nesouměřitelně vyspělejší, než jsme my. Že jejich technologie by pro nás byla opravdu nerozlišitelná od magie. To znamená, že by mohli dělat v podstatě cokoliv si zamanou a my bychom pro ně nejspíš neznamenali ani hrozbu, ani nějaké relevantní partnery, ale skutečně asi jenom objekt k pozorování. A pokud by sami se nerozhodli dát o sobě vědět, tak by asi měli velkou šanci, že bychom si jich vůbec nevšimli.
1: A ulehčujeme to cizím civilizacím? Dáváme o sobě vědět?
3: Zatím to, co je nejnápadnější a co bychom, když si představíme, že bychom byli my v pozici těch mimozemšťanů nebo nějaká civilizace s velmi podobným přístrojovým vybavením, tak to, co máme reálnou šanci zaznamenat, jsou jednak cílená vysílání mimozemšťanům určená, ale těch bylo velice málo, skutečně hrstka, a vždycky jsou cílená na nějakou konkrétní hvězdu nebo jiný kosmický objekt. Takže šance, že se skutečně trefíme a ten náš velmi krátký záblesk zasáhne nějakou mimozemskou civilizaci zrovna v době, kdy ona je připravená jej přijmout, je velice nízká. Druhá docela dobře zachytitelná skupina signálů jsou signály meziplanetárního radaru, kdy zaměřujeme vzdálenost třeba k nějakým blízkozemním asteroidům. Často se k tomu používají ty samé radiové antény. A těch signálů uvádí se, že to pokrytí v čase a prostoru je zhruba milionkrát větší než to, co vysíláme přímo pro ty mimozemšťany.
0: Známá je třeba zpráva vyslaná roku 1974, tehdy největším radioteleskopem světa, ke kulové hvězdokupě M13 souhvězdí Herkula. Obsahovala pouhých 210 bajtů dat.
1: I kdyby ji někdo zachytil, dojde k tomu až za...
0: No, asi 25 tisíc let.
1: Jenže nic rychlejšího než světlo neznáme.
0: Vesmír je příliš velký.
1: Otázkou také je, co by nám ten vysněný kontakt s mimozemšťany přinesl.
3: Často si lidé do těch mimozemšťanů promítají nějaké svoje vlastní tužby a ideály. Ať už teda jsou to ty vysněné ideály toho, jaký bychom chtěli být, že tedy mimozemšťané jsou ušlechtilí, pokročilí, mírumilovní a pomohli by nám se povznést. Nebo naopak si do nich promítáme svoje obavy a strachy, že si představujeme, že by to byly bytosti zlé, zlomyslné a snažili by se nám uškodit. V podstatě nejpravděpodobnější je, že mimozemšťané by byli podobní jako my. Tedy, že by byli schopní jak úmyslů dobrých, tak i zlých a chovali by se více či méně pragmaticky, tak jako my lidé. Že by byli třeba technicky vyspělejší, to je samozřejmě možné, ale myslím si, že taky ve vývoji lidstva se jasně ukazuje, že od pravěku až do dneška lidé pořád mají v sobě ten potenciál k tomu dobrému i zlému, a jenom mají jiné možnosti, jiné dovednosti a jiné způsoby, jak tyhle ty své základní vlastnosti projevovat. A myslím si, že mimozemšťané nebudou ani ďáblové, ani andělé, takže můžeme si od nich slibovat třeba, že se od nich něčemu naučíme, ale rozhodně bych od nich nečekal ani spásu, ani to zase, že se nás budou jen tak jako pro zábavu snažit vyhubit. Můžou s námi válčit, to je možné pochopitelně.
1: Tím vyvstávají zásadní otázky. Je vůbec chytré dávat o sobě vědět?
0: A proč nás nekontaktují jiní? Žádný umělý signál jsme z vesmíru nezachytili.
1: Znamená to, že jsme ve vesmíru sami?
0: Nebo cizí život vypadá úplně jinak?
1: To si povíme za týden.

0: Všechny milovníky dobrého jídla a pití teď určitě potěší, že se budeme bavit o chuti.
1: Sliny se mi zbíhají, jen co jste to zmínil.
0: To je dobře, hrají totiž velmi důležitou roli. Rozpouštějí jídlo, co je suché, je bez chuti.
1: Na jazyku máme chuťové buňky, pohárky v docela velkém počtu až 10 000.
0: Možná vás překvapí, jak krátká je jejich životnost. Jedna chuťová buňka žije jenom zhruba 10 až 14 dní a pak se obnoví.
1: Skvělá zpráva. Chuť se díky tomu může po spálení jazyka nebo při nemoci relativně rychle vrátit.
0: Princip chuti je znám dlouho. Molekuly jídla proniknou do chuťového pohárku malým otvorem a navážou se na receptory na povrchu chuťových buněk. Ty převedou chemickou informaci na elektrický signál a pošlou ho po nervech do mozku. Teprve tam vznikne vjem chuti.
1: Ano, bez mozku si nepochutnáme. A taky si nepochutnáme, když máme rýmu.
0: Což naznačuje, že to je s vnímáním chuti složitější. Do tajů chuti nás zavede doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
2: To, co vnímáme jako chuť na jazyku, tak není jenom tou samotnou chutí, kterou zaregistrujeme receptory na našem jazyku, ale je s tím zároveň spjatá i vůně, to znamená to, co se dostane do našeho nosu. Vliv má teplota, vliv má textura té látky v ústech a vliv má především náš zrak a i psychologicky naše očekávání, co vlastně máme s tím nápojem spojené. Takže to, co vnímáme jako chuť, tak je velice komplexní vjem a opravdu každá drobná změna to dokáže překvapivým způsobem upravit. To znamená, když máme nějaký hrnek, tak to není jenom nějaký obal, ale mění to, jak celý ten vjem náš mozek zpracovává. Je to podobné, jako kdybychom třeba hráli nějakou písničku a hráli to jednou na housle a jednou na klavír. Byla by to samá melodie, ale samozřejmě ten zážitek toho posluchače by z toho byl velice odlišný.
1: Nějak se nám to komplikuje.
0: Klíčové je propojení chuti s vůní.
2: Vůni vnímáme dvojím způsobem. Jednak můžeme vnímat vůni tak, že si přičichneme k nějaké látce zhora, ale můžeme ji vnímat i tak, že se napijeme, polkneme a ty molekuly se dostanou do našeho nosu zezadu z nosohltanu. A tohle je mimochodem způsob, jak vnímáme typicky vůni jídla. Posluchači si to mohou vyzkoušet tak, že si ucpou nos a dají si na jazyk malinké množství skořice. A s tím ucpaným nosem nejsou schopni rozlišit skořici od pepře. Prostě bude to taková intenzivní pálivá chuť. A teprve v okamžiku, když tu nos povolí, tak ucítí tu typickou vůni skořice, která se dostane právě dovnitř do toho nosu tím nosohltanem. A to je také mimochodem jeden z důvodů, proč se někdy říká, že když si někdo bere kávu v té termosce sebou, takže ta káva má takovou plochou chuť, takovou nevýraznou. Tak je to především z toho důvodu, že ta káva se nedostane do toho nosu zepředu, ale pouze tím nosohltanem zezadu, to znamená, že nám chybí 50% vjemu, který bychom měli, kdybychom měli ten náš hrnek před sebou a dokázali nasát tu vůni té kávy, která se odpařuje z povrchu toho horkého nápoje.
1: Jako milovnice kávy to mohu potvrdit. Uzavřené kelímky opravdu nerada.
0: Z toho mi vychází, že je nejlepší široký hrnek. A čím širší, tím lepší.
2: Nesmíme to přehnat. Protože na druhou stranu, když budeme mít příliš široký hrnek, tak ty molekuly se tam nezadrží. Kdybychom se třeba srovnali nějakou širokou mísu s nějakým uším, já nevím, třeba kdybychom měli nějaký sud nebo něco podobného, tak když strčíme ten nos do toho sudu, tak ten vjem je daleko intenzivnější, samozřejmě podle toho, co v tom sudu je, ale je intenzivnější, než když to máme volně ložené třeba na nějakém tácu. A tohle se projevuje i u těch nádob. Dobře to znají vinaři a ti vědí, že každé víno si žádá jinačí tvar sklenice, protože ty těkavé molekuly, které odchází z toho vína, tak jsou vhodným způsobem zadržovány právě v té úrovni nad tou hladinou a když si přivoníme, tak je dokážeme nasát. A ukazuje se na studiích, že tohle neplatí jenom pro kávu nebo pro víno, ale dokáže se to projevit i třeba u piva. I u piva se ukazuje, že podle toho, jaký tvar má sklenice, jestli je třeba rovná nebo jestli je spíše baňatá, tak ovlivňuje, jakým způsobem vnímáme jeho chuť. Jestli nám připadá, že to pivo je ovocnější nebo intenzivnější a více hořké, tak sice drobným způsobem, ale dá se to rozlišit podle toho, jak je ta sklenice zakřivená.
1: Vážně? A tohle někdo měřil?
0: Možná vás to překvapí, ale opravdu se tomu vědci věnovali.
2: Vědci se u piva zaměřili na to, že se pokusí kvantifikovat, do jaké míry tvar sklenice, tedy především její zakřivení, změní hodnocení toho piva. A ukázalo se, že u sklenic, které jsou zakřivené, tak lidé vnímají to pivo jako ovocnější, přibližně o 13%, a dokonce i trochu intenzivnější, asi řádově o 6%, než když ty sklenice byly zcela rovné. To znamená, že ten tvar té sklenice dokáže sice mírně, ale zcela zaznamenatelně doladit to, jak to samotné pivo vnímáme. A tady je zcela oprávněné, že marketingové týmy těch jednotlivých pivovarů se snaží vyladit, aby ta sklenice byla unikátní pro to jejich pivo.
1: Zajímavé. Dvě stejná piva nalitá do různých sklenic a máme po každé jiný vjem?
0: Je znát, že mozek nikdy nevnímá smysly odděleně, ale kombinuje všechno dohromady a pak se v tom snaží vyznat a dopředu odhadovat.
2: Samozřejmě kromě našeho hmatu a zraku tam má vliv i naše očekávání. To, že si vezmeme pořádně těžký tuplák do ruky, tak vyvolá jiné očekávání, když je to tenká, elegantní sklenice, kde sotva vidíme tu stěnu. A to, jak je tlustá ta nádoba, tak se neprojevuje jenom teda u té psychiky, ale ten důvod, proč nám chutná třeba z tenkého skla něco jinak než z tlustého, tak má důvod i fyzikální. Že když nasáváme tu kapalinu přes rty, tak to proudění do těch úst vypadá jinak. Buď třeba pijeme více nebo menší doušky, může dojít tomu, že se i jinakým způsobem promíchává ten vzduch v těch ústech a díky tomu se uvolňují ty látky v jinakých poměrech. Takže je to velká věda a ukazuje se, že opravdu ten tvar, materiál a i tloušťka té nádoby dokáže změnit to, co z toho si odnášíme.
1: A co třeba barva hrníčku na čaj nebo kávu?
0: I to má vliv.
2: Ten důvod může být čistě objektivní, například to, že když je ten hrneček světlý, třeba bílý, tak ten obsah vypadá světlejší, oproti tomu, když je tmavý, tak to vypadá koncentrovanější a vypadá, že to teda asi bude třeba hořčí ta káva. Ale důvod může být i to, že my máme ty barvy asociované s různými věmi. Když je něco růžové, tak to zřejmě bude sladké, oproti tomu, když je to zelenožluté, tak by to asi mohlo být spíše kyselé. A už jenom této očekávání může mít dopad na to, jak ten obsah pak vnímáme my. To znamená, že to, jakým způsobem někomu naservírujeme kávu, tak můžeme ovlivnit i tím, že se zamyslíme, do které nádoby tu kávu dáme.
1: A jak vyjde srovnání pití z keramického hrnku nebo ze skla?
0: I to je podstatný rozdíl.
2: Když se podíváme na materiál, tak je tam několik různých složek. První věc, kterou známe z horkých nápojů, je to, jak je ten hrníček horký nebo není horký. Pokud máme materiál, který dobře vede teplo, například nějaký plecháček, tak máme problém téměř ten nápoj do toho vzít. Oproti tomu, když je to nějaký polystyrenový kelímek nebo je to silný materiál z dvojitého skla, tak ten vjem se ztratí. A nejde jenom o ten vjem té teploty, ale ty haptické vjemy se rozlišují i na té úrovni té povrchové struktury. Jestli je to něco hladkého, nebo jestli je to porézní a naše prsty se do toho jakoby zaboří. A jakým způsobem ten materiál interaguje s našimi články prstů, tak to ovlivňuje ten celkový pocit, který si z toho odnášíme.
0: Různý materiál hrníčku má vliv i na rychlost toho, co se s kapalinou v něm nalitou děje.
2: Čím je ten nápoj teplejší, tím více z něj odtěkávají ty různé vonné látky. A samozřejmě, když si to dáme do tenkého hrnečku a necháme to vystydnout, tak ten požitek je daleko menší, než když ten nápoj pijeme horký. To znamená, že to je další důvod, proč třeba tlustá sklenice nebo tlustý hrnek může být příjemnější na pití, protože delší dobu vnímáme to silné aroma, protože to může stále odtěkávat. Oproti tomu v tenkém skle nám to vystydne a kouzlo té kávy se ztratí.
1: Recept na nejlepší prožitek z kávy tedy zní: dostatečně široký keramický hrneček.
0: Fyzikálně, chemicko-fyziologicky to tak vypadá, jenomže každý z nás je jiný.
1: Chápu. Milovníky kávy ve skle nikdo nepřesvědčí.

0: Představte si, že máte na talíři dvě ryby stejného druhu. Obě jsou stejně staré, ale ta druhá je dvakrát větší.
1: Ta druhá asi hodně papala.
0: Kde pak?
1: Tak je někde nějaká chyba. Nebo trik.
0: Přesně. A ten trik není v kuchyni, ale hluboko uvnitř jejich buněk.
1: Takže žádné lepší krmení, žádné hormony v injekci?
0: Jenom úprava, která se děje už ve chvíli, kdy ryba teprve vzniká. Uvádí to v dnešním dílu své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Pedr. Čte Ivo Tajmr.
2: Losos, který roste jako z vody. Ty dvě ryby, jako kdyby ani nepatřily k jednomu živočišnému druhu. Jedna je velká, stříbřitá, druhá podstatně menší, je zbarvená do hněda. Jsou to však lososi obecní a kupodivu jsou i stejně staří. Zatímco ten malý losos patří k běžným zástupcům svého druhu a mohli bychom si ho snadno splést s rybami, které čeští rybáři vysazují například do Ohře či Kamenice, ten velký, stříbřitě zbarvený, je v mnoha ohledech unikátní. Díky zásahu do dědičné informace roste doslova jako z vody a také rychleji dospívá. Jeho tvůrci pro něj nechali zaregistrovat označení Aqua Advantage. Patří k jedněm z prvních živočichů s upravenou dědičnou informací, kteří byli schváleni nejen pro chov, ale také ke konzumaci. Zelenou dostal od amerických úřadů v roce 2015 a prodávat se začal v roce 2021. Doporučením jeste ryby, jsou zdravé, se můžeme řídit, jen když bude ryb dost. Rybolov ve světových mořích a oceánech ale v 21. století víceméně stagnuje a nárůst produkce ryb, a to už dokonce z 50%, zajišťuje jejich chov v takzvaných akvakulturách. Ty ale probíhají v nádržích, ať už na souši, v jezerech či mořích, a silně znečišťují životní prostředí. Vědci proto hledají způsoby, jak ekologickou zátěž chovu ryb snížit. Pokud by losos v akvakultuře rostl rychle a lépe využíval krmivo, jeho chov by se zkrátil. Ubylo by odpadů a znečištění, nespotřebovalo by se tolik krmiva. Vědci vědí, že růst řídí růstový hormon. Pokusy na laboratorních myších prokázaly, že zvýšená produkce tohoto hormonu v těle nabudí intenzivnější růst. Stejné experimenty s prasaty ale skončily fiaskem. Ani u ryb se dlouho nedařilo nastartovat rychlý růst. Úspěchu dosáhli vědci důmyslným trikem. Do lososího zárodku vnesli gen, který genoví inženýři slepili z dědičné informace dvou naprosto odlišných ryb. Jednou z nich je losos čaviča, druhou arktická slimule americká. Zatímco náš losos obecný migruje mezi evropskými řekami a Atlantikem, jeho americký protějšek, čaviča, je doma v Pacifiku, odkud migruje do řek na západě amerického kontinentu. Gen pro růstový hormon čaviči spojili genoví inženýři s úsekem dědičné informace, kterým slimule uvádí do činnosti gen pro takzvaný protimrazový protein. Ten chrání ryby před zmrznutím. Mořská voda sice mrzne při necelých 2 stupních Celsia po nulou, ale v těle ryb se začnou tvořit ledové krystaly o poznání dříve. Mořská voda stále ještě teče, ale rybám už v ní začínají narůstající ledové krystaly trhat tkáně. Slimule a některé další ryby si proti tomu vyvinuli účinnou ochranu. Vyrábějí protimrazový protein. Jeho molekuly se přilepí na vznikající ledové krystaly a nedovolí jim narůstat do větších rozměrů. Protimrazový protein vyrábí každá buňka v těle slimule. Když genoví inženýři vnesli do zárodku lososa gen pro růstový hormon čaviči, regulovaný způsobem, jakým slimule řídí produkci mrazového proteinu, zajistili lososovi tvorbu malých porcí hormonu v každé buňce těla. Ryba nemá v krvi zvýšené hladiny růstového hormonu a přesto roste mnohem rychleji. U ryb s uměle upravenou dědičnou informací panují největší obavy z jejich úniku z akvakultur do volné přírody. Mohly by se tam množit nebo křížit s příslušníky vlastního druhu z divoké populace a kdo ví, jaké škody by v říčních i mořských ekosystémech napáchaly. U lososa Aqua Advantage se vědci proti těmto rizikům několikanásobně pojistili. Plůdek se odchovává v oblastech, kde na zimu kryje vodu silný ledový příkrov, pod kterým malé rybky nepřežijí. Vlastní chov se odehrává v sádkách v Panamě. Pokud by tam ryby unikly do řeky, pak nepřežijí, protože voda je pro ně příliš teplá. Vznik divoké populace rychle rostoucích lososů ale nehrozí, ani kdyby tyto pojistky selhaly. Líhně produkují pouze samice a ty jsou navíc neschopné plodit potomstvo. Divoké protějšky v Pacifiku nenajdou, protože losos obecný žije v Atlantiku. V experimentech se navíc prokázalo, že ryba s upravenou dědičnou informací by v přírodě nijak zvlášť nenarostla. Její růstové schopnosti se uplatní, jen když jí lidé zajistí optimální podmínky, především co hrdlo ráčí vydatné potravy. A tu by v přírodě marně hledala.
1: No nevím, zasahujeme do něčeho, co jsme dlouho nechávali být, do samotné podstaty života.
0: Na druhou stranu, bez podobných řešení možná jednou ryby na talíři nebudou vůbec.
1: Asi nejde o to, jestli genetické úpravy ano nebo ne, spíš jak opatrně a s jakým cílem je budeme používat.
0: Více ryb z přírody už asi vylovit nejde. Naopak bychom jim měli spíš pomáhat, aby jich tak neubývalo.
1: A pomoci můžete i vy, naši milí posluchači, a to Meteoru, uspět v anketě Podcast roku.
0: Ano, i Meteor se řadí mezi podcasty, neboť si ho kdykoliv můžete pustit na internetu, třeba prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu.
1: Podpořte nás prosím svým hlasem na www.podcastroku.cz a nezapomeňte svůj hlas potvrdit v e-mailu, který vám bude automaticky zaslán.
0: No a za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
1: Naslyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
2: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí. Takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
1: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
3: Viník je ve Florencí. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
1: Perspektivy.
0: Premiéra 7. a 8. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na dvojce.
1: Kriminálka na dvojce.
0: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
4: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
1: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
5: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
0: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
1: Kriminálka.
6: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
0: Každou středu po 18. hodině
1: na dvojce.
0: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřován na svobodě a hrozí mu až 8 let vězení. Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech stanovit diagnózu nebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytnout nepřesné a nebo i smyšlené informace. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která provedla skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla, včetně online prodeje zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí inspekce František Kotrba.
2: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
1: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám 4 prodejcům zakázala dodávat pyrotechniku na trh. Ve 2 případech také zakázala zacházet s pyrotechnikou a 2 dalším inspekce zavřela provozovny. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a také celníky. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto onemocnění. V několika českých městech budou červeně nasvíceny některé budovy, třeba tančící dům anebo Žižkovská televizní věž v Praze, anebo také Moravské divadlo v Olomouci.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer čekáme na západě místy přehánky, jinde se objeví jen výjimečně. Na východě a severovýchodě území bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě území místy kolem 14 a v 1000 metrech na horách 11.
4: Doprava.
1: Na 28. kilometru D1 ve směru na Prahu se srazila 3 osobní auta a brzdí se do kilometrové kolony, která patrně bude narůstat. Pak počítejte s kratším zdržením před omezením na 24. kilometru. Na 42. kilometru D5 směrem od Prahy je odstavena dodávka a nákladní auta tam mohou náhle vybočovat. A v Průmyslové ulici směrem k jižní spojce ukřížení s Teplárenskou stojí v pravém pruhu auto po defektu kolony od Českobrodské. Zprávy končí teď písničky s Martinem Hrdinkou.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
5: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další 3, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před 5 lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V tom roce, v roce 2021, 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa. Yeah.

0: 61. novinka letošního roku, Perpetuum mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A děkuju. Já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše a jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já tebe
0: to taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela, co?
2: Ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě, když
0: já jsem... Já mám nejpohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Taky. Ano, to hrajeme taky. To hrajeme
0: jsem
2: taky.
0: To asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, jasně. To jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár, ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Smikmátor, Starší kluk a Mladej pán.

Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a In Too Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Tresty v době protektorátu jsou přísnější. Za velkou loupež hrozí i trest smrti.
2: Fakt je, že si teď málo kdo troufne dělat větší loupačky. Všichni drbani se bojí, že se dostanou do rukou německým policajtům.
1: To ale neodradí dva kasaře, kteří utekli z pankrácké věznice.
3: Cítíš to napětí, Vldo? Přímo rozechvění? Lepší jednou vidět, než třikrát slyšet. Jo, není nad to bourat káču.
1: Pozor, při zatýkání střílejí.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu. V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Nová příručka radí pacientům, jak používat umělou inteligenci, a v Německu zneškodňují bombu z druhé světové války. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne na západě přehánky, na severovýchodě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Podílelo se na ní i Ministerstvo zdravotnictví. Lidem radí, na co se chatbotů ptát a na co ne.
5: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho opatření a že

0: Jazykové modely jsou nepředvídatelné. Oni vás někdy těší, oni někdy říkají to, co vlastně chcete slyšet.
1: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Pforzheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informovala o tom agentura DPA. Pumu o hmotnosti až 2 tun objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Pyrotechnici by ji měli zneškodnit ještě během dneška. Pražští silničáři zítra začnou rekonstruovat křižovatku mezi Ďáblickou a Žernoseckou ulicí. Práce potrvají 10 dnů a řidiči musí počítat s omezeními, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: V místě, kde se stýká křižovatka Ďáblická a Žernosecká, bude zúžena na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena kyvadloby.
2: Řidiči, kteří pojedou ve směru na Kobyly, se budou muset křižovatku objet přes Střelničnou. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Na hradu Kost v Českém ráji budou po dokončení rekonstrukce Lobkovického paláce pokračovat další opravy. Modernizovat se musí pokladna a spodní nádvoří, popisuje další plány kastelan Jan Macháček.
4: Máme tam takovou směs asfaltu a dlažby a tohle to bychom chtěli odstranit a zároveň tam vytvořit trošku i odpočinkové zóny, aby jsme to co nejvíc příjemnili.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě území zpočátku čekáme oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na východě kolem 14 a v 1000 metrech na horách 11.
6: Doprava.
2: Na D1 směrem na Prahu se brzdí na 38. kilometru. Na 27. vyšetřují 2 nehody k omezení na 24. kilometru. Pojedete asi 20 minut. V Praze na Barandovském mostě směrem k jižní spojce odstranili následky nehody nákladního a osobního auta. Kolony ve Strakonické a také v ulici k Barandovu se zvolna rozjíždějí. A hustý provoz čekejte na Štěrboholské spojce směrem k Průmyslové ulici, zdržení asi 10 minut. Zprávy končí po nich Monika a Honza.
7: Dobrý den a příjemný poslech, vážení a milí příznivci příběhů z kalendáře. Tentokrát jsme připraveni odvyprávět vám je v sestavě Jan Kovařík
8: a Monika Valentová.
7: Je 17. května a my bychom dnes chtěli zavzpomínat na ženu, která nás v tento den roku 1944 navždy opustila.
8: Už takovým zažitým zvykem je, že vám dáváme v úvodu 3 nápovědy, které by vám mohly napovědět jméno hlavního hrdiny anebo té události, o které hodláme hovořit. Tak dnes tou první nápovědou jsou dopisy.
7: Ano, můžeme totiž směle říci, že hlavně díky knižně vydané korespondenci pro ní, nikoli od ní, se naše hledaná osobnost stala všeobecně známou.
8: Druhým slovem, které by vám mohlo napovědět, je Minerva.
7: Počkej, Minerva, to je přece nějaká řecká bohyně, ne?
8: No, to je, ale tohle pojmenování neslo také první ženské gymnázium u nás.
7: A už vím, tam chodil i Zimmermann, dokud mu rodiče tvrdili, že je žena. Dobrá, někteří už možná tuší a já přidám ještě další nápovědu a to je kavárna Arko.
8: A já přihodím ještě jednu. Ďábel u krbu.
7: No, nevím, jestli si něčemu pomohla, milá kolegyně, ale budiš. Dopisy, Minerva, kavárna Arko a Moničin Ďábel u krbu. Co to má všechno společného? Po písničce se to dozvíte.
6: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Příběhy z kalendáře na dvojce mají datum 17. května a naznačili jsme, že budou patřit ženě. Víte, co o ní napsal? Ona je živý oheň, jaký jsem nikdy neviděl.
1: A přitom na výsost jemná, odvážná, inteligentní.
0: Řeč je o Mileně Jesenské. A kdože to napsal?
1: Tato slova o ní pronesl Franz Kafka. Jehož knižně vydané Dopisy Mileně přispěly k tomu, že se dostala do širšího povědomí.
0: Musíme ale dodat, že novinářka, překladatelka a také aktivní účastnice protinacistického odboje Milena Jesenská si naši pozornost rozhodně zaslouží, i kdyby se byla se slavným spisovatelem nikdy nepotkala.
1: To jsem ráda, že to říkáš, Honzo, ale i tak myslím, že posluchače bude zajímat, jak se Milena vlastně s Francem seznámila.
0: No, schováváš to za posluchače, ale vím, že to zajímá hlavně tebe. Takže zjistil jsem to, poprvé se ti dva zřejmě viděli v pražské kavárně Arco. Někdy před rokem 1919.
1: Tehdy ještě neznámý spisovatel Franz Kafka tam docházel do kroužku německy mluvících židovských spisovatelů.
0: Ten kroužek navštěvovala i Milena a její budoucí manžel Ernst Polak.
1: V roce 1919 se novomanželé Polakovi stěhují z Prahy do Vídně.
0: A Milena se tam snaží uplatnit jako překladatelka, takže dopisem požádá France Kafku, zda by směla do češtiny přeložit jeho povídku Topič.
1: Kafka je samozřejmě potěšen a tím začíná korespondence, která postupně přeroste v milostné vzplanutí.
0: U France Kafky totiž Milena nachází pochopení, které u svého manžela Ernsta Polaka ztratila.
1: Její manželství je v krizi. Polak je pověstný svým nevázaným sexuálním životem.
0: Když Mileně začnou vycházet články v novinách, Kafka neváhá Mileně adresovat dopis plný obdivu.
1: Znám v češtině pouze jediný jazyk znějící jako hudba, a to je jazyk Boženy Němcové.
0: To zde je sice jiná hudba, podobá se však té první svou rozhodností, vášní a především jasnozřivou chytrostí.
1: Tito dva slavní milenci ale neměli na růžích ustláno, protože se fyzicky setkali jenom dvakrát.
0: Paní Milena se rozvedla až rok po Francově smrti a zřejmě jí ani nenapadlo, že dopisy, které jí tolik těšily, budou jednoho dne číst lidé po celém světě.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 17. května vám na Dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme o životních osudech Mileny Jesenské. Jednou z našich nápověd v úvodu dnešního setkání bylo i slůvko Minerva.
1: Ano, a už jsme si také řekli, že Minerva bylo první ženské gymnázium u nás.
0: Jeho založení bylo výsledkem národní i ženské emancipace v Rakousku-Uhersku.
1: A v roce 1907 11letá dívenka Milena právě na toto prestižní gymnázium nastupuje.
0: Milenin otec Jan Jesenský je známý pražský stomatolog a už teď myslí na to, že by chtěl mít ze svého jediného dítěte lékařku.
1: Tohle povolání má totiž rod Jesenských v genech.
0: Monika nejspíš naráží na fakt, že lékař Jan Jesenius, který, jak jistě dobře víte, provedl první veřejnou pitvu u nás a byl léta páně 1621 popraven s českými pány, byl mileniným
1: Ano, přesně tak. Ale vraťme se k Mileně. Jak se jí dařilo na tom prestižním gymnáziu?
0: Tak Milena byla zvídavé a živé dítě, tak logicky se okamžitě stala vůdčí osobností třídy.
1: Bohužel Mileně šťastné dospívání nebylo souzeno, protože u její maminky se brzy projevila vážná nemoc a zemřela, když bylo Mileně 13 let.
0: Svůj smutek tehdy vložila do dopisů, které adresovala svojí milované učitelce.
1: A měla k ní asi opravdu blízko, protože se jí svěřila také s první láskou a touhou dotáhnout to hodně daleko.
0: Milenina žízeň po životě se projevovala také v nejrůznějších výstřelcích, které musel její tatínek, uznávaný profesor Jesenský, často zahlazovat.
1: Dospívající dívka ráda provokovala a výstředně se oblékala.
0: Ráda lidi zahrnovala dary, dělala přitom dluhy, vyzkoušela také morfium, které ukradla z tatínkovy lékárny.
1: No potěš. Ve svém fejetonu mládí o tom období později napsala.
0: Nikdy bych nechtěla mít znovu 16 let. Jakým vlastně zázrakem jsem přežila?
1: Po maturitě se Milena na přání tatínka zapisuje na lékařskou fakultu.
0: Vydrží tady ale jenom 4 semestry.
1: Do jejího života vstupuje o 10 let starší Ernst Polak, do kterého se bezhlavě zamiluje.
0: Tatínek Jesenský zuří a snaží se vztahu zabránit tím, že Milenu nechá hospitalizovat v sanatoriu.
1: Ale marně, Milena je tvrdohlavá a za Polaka se provdá.

0: úvodu dnešních příběhů z kalendáře na dvojce jsme jako nápovědu s Monikou vyslovili i sousloví ďábel u krbu.
1: A nás zajímá, jak tohle souvisí s Milenou Jesenskou, myslím tedy sebe a naše posluchače. Říkala tak svému nevěrnému muži?
0: Ne, manželovi tak neříkala, tedy aspoň pokud vím, ale si docela blízko. Ďábel u krbu je dost možná nejznámější text Mileny Jesenské. Otištěn byl v roce 1923 v Novém slově a hovoří... Podívejte se o manželství.
1: Jesenská se v něm zamýšlí nad tím, proč lidé od manželství očekávají především štěstí.
0: Dovolím si citát. Brát se pro štěstí je právě tak zištné, jako brát se pro 2 miliony, pro auto nebo baronství.
1: Dva lidé můžou mít jen jediný rozumný důvod pro to, aby se vzali. A to je ten, že se nemohou nevzít. Že prostě nemohou bez sebe žít.
0: Má-li mít manželství smysl, musí být postaveno na širší a skutečnější bázi, než je touha po štěstí.
1: A autorka dodává... Bože můj, nebojte se trochu toho utrpení, trochu té bolesti a neštěstí.
0: No zároveň bychom měli zmínit, že Milena Jesenská ve svých vztazích štěstí opravdu dlouho nezakusila.
1: Po Kafkově smrti a rozvodu s Polakem prožila velkou lásku s Jaromírem Krejcarem.
0: S Krejcarem o rok starším architektem ji spojovala citlivost k okolí a taky sklon dělat spontánní a neplánovaná rozhodnutí.
1: Tak například, když se rozhodnou navštívit Vysoké Tatry, vypůjčí si peníze a nechají se tam odvést taxíkem.
0: No vždyť jsme říkali, že už na gymnáziu dělala dluhy. S Jaromírem Krejcarem přivedla Milena na svět své jediné dítě, dcerku Janu.
1: Bohužel neměla lehký porod a po něm u ní propukl těžký zánět kloubů.
0: Milena trpěla bolestmi, na které musela brát morfium a pomalu se smiřovala s tím, že bude nejspíš do konce života kulhat.
1: Celé to bylo ještě smutnější, když vyšlo najevo, že její nemoc způsobila kapavka, kterou jí nakazil promiskuitní manžel.
0: Takže se nedivím, že manželství se rozpadlo. Jaromír Krejcar pak raději odjel do Sovětského svazu budovat stavby komunismu.

0: příbězích z kalendáře Na dvojce s datem 17. května. Dnes mluvíme o spisovatelce, novinářce paní Mileně Jesenské, ale je pravda, že zatím jsme probrali zejména její vztahy. To znamená její lásku k Franci Kafkovi, který posléze zemřel, a její dvě nešťastná manželství s Ernstem Polakem a Jaromírem Krejcarem. Nicméně možná bychom se měli zaměřit také na paní Milenu.
1: Souhlasím, je nejvyšší čas mluvit o tom, jak si vedla jako novinářka, a musím říct, že patřila k nejvýraznějším ženským píšícím osobnostem meziválečného Československa. Jak se ocitla v protinacistickém odboji a jak svou statečností, nezlomností a trvale dobrou náladou motivovala své spoluvězenkyně v koncentračním táboře Ravensbrück. O tom všem budeme mluvit v příbězích z kalendáře.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojice, kterými vás provází Jan Kovařík a Monika Valentová, je Milena Jesenská. Probrali jsme její vztahy, ale ještě jsme pořádně nepředstavili paní Jesenskou jako novinářku.
1: Proslavila se ve 20. letech, a to zejména svými fejetony a články o módě.
0: Pro mnohé čtenářky svým stylem sama stělesňovala ideál moderní, emancipované mladé ženy.
1: Ono by se na první pohled možná mohlo zdát, že její ženská stránka o módě v Národních listech je jenom pestrá směsice příspěvků o dětském stravování, šatech a bytovém zařízení.
0: Milena ale psala hlavně o člověku.
1: Znovu si dovolím citovat. Všecko, co člověk dělá, souvisí s jeho vnitřní propracovaností. Jak vypadá, jak se pohybuje, jak nosí šaty, jak klade chodidla.
0: A jak se umí usmát a jak tiskne ruku. Všechno vyvěrá z jediného pramene, z bohatosti a slušnosti vnitřního života.
1: To napsala o člověku Milena Jesenská.
0: Ona byla také vášnivou milovnicí filmu a zvláště prý obdivovala Chaplinovy grotesky. Do biografu chodila takřka denně, o čemž se zmiňuje také v jednom fejetonu.
1: Jak je sladké myslit chvíli mozkem těchto lidí na plátně, odpočinout si od problémů svého života.
0: Kromě kina hledala útěchu také v dlouhých pěších výletech.
1: To je mi sympatické. Myslím, že to zdědila po svém tatínkovi, který podnikal třeba i 40-kilometrové vycházky do okolí Prahy, klobouk dolů.
0: A také o chůzi napsala Milena krásný fejeton. O tom, že trable se dají tak říkajíc rozchodit. Krásná je zejména jedna věta.
1: Neštěstí se pere s nohama, srdce říká, to bolí, a nohy povídají, svět je tady.
0: Na tom něco bude. Než vypukne druhá světová válka, články Mileny Jesenské otiskují v přítomnosti, kterou vede Ferdinand Peroutka.
1: Věnuje se sociálním tématům, dojíždí pozorovat neklidnou situaci v pohraničí a píše třeba o německých antifašistech.
0: Ale přítomnost je na začátku války zakázána a Milena se připojuje k činnosti ilegálního časopisu V boji.
1: Její sociální cítění a také národní hrdost ji logicky dovedou do protinacistického odboje. Na dvojce vám dnes vyprávíme příběh Mileny Jesenské, ženy, která se prosadila jako spisovatelka, novinářka i překladatelka.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Po obsazení Československa německou armádou, tedy 15. března 1939, slouží Milenin byt jako úkryt před gestapem pro mnoho židů, českých leteckých důstojníků, německých antifašistů i komunistů.
1: Milena Jesenská ze všech sil pomáhá organizovat útěk těchto lidí za hranice.
0: Její nový druh, Evžen Klinger, žid a slovenský komunista, prchá do Anglie.
1: A moc touží potom, aby Milena s dcerou Janou odcestovali za ním. To ona ale odmítá v dopise následujícími slovy.
0: Nevíš, jak zoufale chci k tobě, ale připadalo by mi to, jako když někdo dezertuje.
1: V jednom z článků Milena Jesenská lituje, o kolik lidí nás připravila uprchlická vlna.
0: Během jednoho roku přibližně desetina národa v cizině. Pro malou českou zemi je jediné východisko přilnout k sobě jako klíšťata a držet se pohromadě jako stádo.
1: Přátelé o Mileně říkali, že byla pro těžkou dobu jako stvořená. Vše prý snášela s klidem, trpělivostí, nadhledem a dokonce i s humorem.
0: Je možné, že si ze začátku ani neuvědomovala, jak nebezpečná může vlastně odbojářská práce být.
1: Ale gestapo jí má brzy v hledáčku a Milena Jesenská musí často docházet k výslechům. Nic z ní však nedostanou.
0: Na jaře roku 1940 jí odvezou k soudu do Drážďan. Říšský soud žádnou její vinu nepotvrdí a Milena Jesenská v jednom motáku z vězení později napíše, že dozorkyně a soudce v Drážďanech byli, považte, nádherní a laskaví lidé.
1: Bohužel ale zproštění viny neznamená automaticky propuštění, takže Milenu převezou zpátky na pražské gestapo.
0: Z věznice na Pankráci se jí podaří poslat moták otci, ve kterém se zmiňuje o zdejších poměrech.
1: Štěnice, špína, žádná voda. Chodit na záchod před 12 lidma, hrozné páchnoucí prádlo, šílená samota.
0: Na podzim 1940 odvážejí Milenu do koncentračního tábora v Ravensbrücku a tím začíná bohužel poslední kapitola jejího života.

0: Naše putování životními osudy Mileny Jesenské nás zavedlo až do koncentračního tábora Ravensbrück. Ten ležel u jezera asi 80 kilometrů severně od Berlína.
1: Když tam Milenu Jesenskou dopravili, bylo tady vězněno asi 5000 žen v 16 barácích obehnaných elektrickým ostnatým drátem.
0: Nevím, kdo to kdy řekl, že utrpením člověk získává na ceně, ale strašlivě lhal, ať byl kdokoliv.
1: Tato slova napsala naše hrdinka ve fejetonu, který končí slovy: utrpení moří, hryže a deptá, radost omývá a narovnává.
0: Milena Jesenská se už příliš radosti v životě nedočkala. Do koncentračního tábora přijela v dosti zuboženém stavu. Zdraví jí opouštilo.
1: Nejdřív byla zaměstnána jako pletařka, ale přítelkyně, se kterými se tady setkala, jí pomohly k fyzicky méně náročnému místu v kartotéce místní nemocnice.
0: Měla pak na starosti evidenci žen s pohlavními nemocemi. Převažovaly mezi nimi prostitutky.
1: A tady se znovu projevil Milenin soucit. Falšovala lékařské zprávy žen, kterým na základě jejich diagnózy hrozilo, že na nich budou provádět nelidské lékařské pokusy.
0: Spoluvězenkyně, které se dočkaly konce války, později vzpomínaly na Milenu jako na bytost z jiného světa, která se nenechala ničím zlomit a dávala najevo svou vnitřní svobodu.
1: Třeba tím, že si během nástupu začala zpívat, nebo při přesunu v seřazeném útvaru najednou vybočila z řady, aby se srdečně uvítala s novou příchozí.
0: Svým nenuceným chováním si postupně získala respekt i u některých dozorkyň.
1: Dodávala mnohým vězněným ženám naději a tím byla oblíbená. Nesnášeli jí ovšem některé komunistky.
0: Ty jí vyčítali rozchod s komunistickou ideologií, kterou před válkou opustila, když se dozvěděla o krvavých stalinských procesech v Sovětském svazu.
1: Bohužel sama Milena válku nepřežila. Zemřela po operaci zanícených ledvin po špatně podané transfúzi 17. května roku 1944.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: To jediné, co opravdu umím napsat, jsou milostné dopisy. A všechny mé články konec konců nejsou nic jiného.
1: Takto se o svém psaní vyjádřila hrdinka příběhů z kalendáře, které zvolna končí, Milena Jesenská. Statečná a svobodomyslná žena. A také skvělá reportérka, jak o tom svědčí její články z meziválečné Vídně a zejména její texty publikované v časopise Přítomnost v předvečer druhé světové války.
0: Tahle skvělá žurnalistka je ve světě známá především díky dopisům Mileně, tedy Kafkovým milostným dopisům, které byly vydány knižně.
1: My už ale víme a doufáme, že spolu se scénáristou Pavlem Jurdou jsme přesvědčili i vás, že si tato dáma zaslouží pozornost v mnohem větší šíři. Jak pro své osobní hrdinství a obětavost, tak třeba i pro krásnou češtinu, kterou psala své texty.
0: Zavzpomínali jsme na krásnou, úžasnou ženu Milenu Jesenskou.
1: Vám děkujeme za pozornost a brzy se i s Monikou těšíme zase na shledanou.
0: Těšíme se na vás.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. Wow.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Mým dalším hostem u mikrofonu bude tentokrát známá výživová poradkyně a autorka bestsellerů Karolína Fourová. A budeme si povídat o zdravém stravování bez extrémů. Jaké největší mýty o zdravém stravování dnes mezi lidmi stále přetrvávají? A co je podle ní nejdůležitější změna, kterou může člověk udělat pro lepší zdraví a energii? A jak si udržet zdravý vztah k jídlu bez stresu, zákazu a neustálých diet? Nejen o tom s Karolínou Fourovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lebka svaté Zdislavy by se měla brzy vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli na tradiční terezínské tryzně. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne na západě přehánky, na severovýchodě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještění do konce května. Restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, jenž vzácnou relikvii odcizil.
4: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
5: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
5: Podle pražského arcibiskupského arcibiskupa

0: druhé světové války se zúčastnil také prezident Petr Pavel, politici, diplomati a skauti.
1: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
3: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
1: Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Utekl ze soukromého areálu ve městě Škojdic, kde krotitelka tygrů chová velké kočkovité šelmy. Podle Deutsche Welle tygr napadl a zranil 73-letého muže, který o něj pečoval. Policie se chce ujistit, že po okolí už neběhají žádná další zvířata a areál proto sleduje dronem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne na západě místně přehánky, jinde jen ojediněle. Na severovýchodě bude zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě místy kolem 14 a v tisíci metrech na horách 11.
5: Doprava.
0: Pozor, na 7. kilometru D10 před Prahou v levém jízdním pruhu tam stojí motorka. Už by tam měli být i policisté, projíždějte kolem velmi opatrně. A opatrně také na 94. a 5. kilometru D3 ve směru na Prahu. Je tam odstaveno osobní auto a hlavně nákladní auta tam mohou náhle vybočovat. Zprávy končí. Hezký nedělní podvečer.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme premiérovou řadu seriálu Historie českého zločinu. Je 28. říjen, státní svátek, ale v Praze nikdo neslaví. Píše se totiž rok 1940. Z pankrácké věznice uprchli dva známí zloději. Vzhledem k jejich postavení v galerce policie předpokládá, že si dokázali opatřit zbraně. Za zločiny hrozí od protektorátní vlády exemplární tresty, ale tahle dvojice nemá co ztratit a tak rozjíždí sérii riskantních vloupání a neváhají použít zbraně. Také stý 97. díl seriálu Historie českého zločinu, nazvaný Pozor, při zatýkání střílejí, napsala Bronislava Janečková podle skutečného případu. Pořad připravil režisér Dimitrij Dudík, hudbu složil Krištof Marek, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj. Uslyšíte Aleše Procházku, Michala Zelenku, Otakara Brouska a Matouše Rumla.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 197. Pozor, při zatýkání střílejí.
0: Jakmile se setmí, jsou česká města víc než temná. Je podzim roku 1940. Válka už trvá víc jak rok. V protektorátu Čechy a Morava hlídají zatemnění oken strážníci a za nedostatky udělují pokutu ve výši 2 říšských marek. Německé velení v protektorátu ví, že tma je ideální prostředí pro lupiče a zloděje, a proto platí zpřísněné tresty za zločiny spáchané v době zatemnění. Ale přesto se stále loupí a krade. Své o tom ví strážmistr Alois Končický a jeho policejní učitel, inspektor Jan Hulík. Oba se na pražském bezpečnostním oddělení specializují právě na loupeže a krádeže.
2: Zásada je chodit pěšky, Lojzíku. Znát každou pražskou ulici, každý průchod a pasáž, vědět, kde jsou byty zlodějů, překupníků a hlavně koukat se kolem sebe. Každá maličkost, co není jako vždycky, může být důležitá.
3: Ale teď je tma jak v pytli, inspektore, tak toho moc neuvidíme.
2: Prostě se občas zastav a poslouchej. Časem poznáš, co je a co není běžný městský šum.
3: No jo, ale v tuhle chvíli se může krást na moc místech.
2: Nemůžeme být všude, ale většinou je stejně chytíme.
3: Za větší vloupačky při zatemnění dneska můžou vyfásnout i trest smrti.

0: čase protektorátu Čechy a Morava byla situace českých policistů a kriminalistů složitá. Od 20. května 1939 měl takzvaně ochranný dohled nad policií protektorátu generálporučík Jürgen von Kamptz. Původně chtěli Němci v protektorátu řídit všechny policejní a pořádkové útvary, ale pro komunikační bariéru při výslechu svědků a nedostatečnou znalost prostředí ponechali nakonec většinu případů místní policii a kriminálce. Německé straně se však museli hlásit a případně předat všechny těžké trestné činy.
1: No jo, už jdu, jo. Když říkám tě hned, kdo je?
2: Strážmistr Končický.
3: Dobrý ráno, pane inspektore. Na Pankráci se stal nějaký malér. Musíme všichni na oddělení. Já běžím ještě ke komisaři Borkovcovi. Jo, a hezký 28. říjen.
0: V noci uprchli z pankrácké věznice dva největší bytoví zloději. 37-letý Vilém Glekle a 33-letý Oldřich Semerák. Byla to esa ve svém oboru a ještě loni řádili v Praze jako špičky lupičské tlupy. Pohotovost několika desítek policistů a četníků nebyla nic platná. Hlídky stovek policistů na důležitých místech v Praze a nejbližším okolí nic nepřinesly. Po uprchlých vězních jako by se slehla zem.
4: Už budou mít slušný náskok a jsou v civilu. Máme hlášenou krádež v oblečení z prádelní šňůry z jednoho dvorka nedaleko věznice. Majitelka říkala, že ještě nemohlo být suchý, aby se nám tak nastydli.
3: Tak ale víme, co mají asi na sobě. Dva chlapy v mokrém oblečení.
4: Už budou někde za Prahou. A určitě každej zvlášť. Jo, Vilém Glekle je extra třída. A Olda Semerák není o moc horší.
0: Fotografie a popisy obou uprchlých vězňů dostaly všechny policejní stanice se zvláštním a důrazným upozorněním. Pozor, při zatýkání střílejí. Dalo se čekat, že Glekle a Semerák si už zbraně opatřili. Policisté vyslýchali pražskou galerku, ale všechno bylo marné. Zatím.
4: Vstupte!
3: Pane inspektore, vypadá to, že se nám ti dva už objevili. Série vloupaček. Dvůr Králové, Jaroměř, Hradec Králové. První dvě místa jsou kasy. V Hradci pak obchod se zbraněmi.
4: Jo.
3: Fotky z míst činu nám z Hradce pošlou.
4: Semerákův rukopis poznám na první pohled. Kasu páře vždycky stejně. S vrchu dolů a pak teprve do stran. Nejlepší by bylo tam zajet, ale příděli benzínu nám to nedovolí a vlakem je to nadlouho. Zavolám kolegům, kteří ohledávali místa činu.
3: Fakt je, že si teď málo kdo troufne dělat větší vloupačky. Všichni drbani se bojí, že se dostanou do rukou německým policajtům. To je pak zlé. Ale Semerák a Glekle už to mají stejně spočítaný. Už jen za ten útěk z Pankráce. Vlastně nemají co ztratit.

0: Fotografie z míst činů napověděly, že pokladny na 95% otevíral Semerák. Byl vyučený zámečník a používal vždycky stejné nářadí a postup. Nejdřív navrtal díry do kasy a pak vyrval celou stěnu po způsobu otevírání sardinek a vznikl pro něj typický otvor do trojúhelníku. Glekle se postaral o vloupání do obchodů, s textilem, do zlatnictví, ale i do autodílny. Většinou on vytipoval místa, cesty k ním a zpět, i na časování. A hlídal, aby měl kolega klid k práci. Ve dvou případech už při vloupáních použili zbraně, ale naštěstí se to obešlo bez zranění. Zatím se jim vždycky podařilo zmizet dřív, než stihla policie zakročit. Série loupeží pokračovala. Další vloupání byla zaznamenána v Jihlavě, Chrudimi a v Českém Brodě. Němci se už o případ začali zajímat, ale naštěstí se ještě do vyšetřování nepletli.
1: Cítíš to napětí, Vildo? Přímo rozechvění? Lepší jednou vidět, než třikrát slyšet, co? Jo, není nad to bourat káču. Trochu strach, trochu těšení. Vůně kovu. Je to jako rozbalovat dárek. Nic se tomu nevyrovná. Maminka vždycky říkala, že to poctivý zámečnický řemeslo mi bude v životě hodně užitečný. No, a uvnitř? Podívej, jak mají ty mergle pěkně srovnaný. Právě včas. Naproti končí kino. Vypadneme s nima. Kristián se ten film jmenuje. Prej je to kasovní trhák. No, my tu máme taky kasovní trhák. Tak, konec představení. Příště budeš zase hlídat.
2: To už jsou pořádný rány. Ti zmetci snad skrze ty pokladny vidí. Málo která z těch vyloupených obsahovala míň než 100 tisíc.
3: To není tak složitý. Obhlídne si firmu, odhadne, kolik zaměstnává lidí a pak stačí vědět, kdy se mají zaměstnancům vyplácet mzdy. A to zjistí v hospodě. Každý hostinský ví, že před výplatami je hospoda poloprázdná, ale po ní jde tržba nahoru. Obvykle den předtím se ve firmách sáčkují výplaty a nasáčkované peníze se uloží do pokladny. Není jen důležité umět pokladnu otevřít, ale vytipovat si tu správnou.
2: Jak to počítám, přišli si těmi loupežemi už víc než na 500 000. Jako by jim to nestačilo.
3: To máš tak, Lojzíku. Tahle sorta lidí už jinak žít neumí. Loupeže pro ně nejsou jen zdroj peněz, ale něco jako sport. Je to droga. Způsob, jak si dokázat, že něco umím. A oni to bohužel pro nás a pro ty okradený opravdu umějí. Žádné otisky prstů, žádné stopy. Jen způsob provedení ukazuje na ně.
2: Ale každý někdy udělá chybu, ne?
3: No, doufejme.
0: Kriminalisté v Bartolomějské každou hlášenou loupež za poslední dva měsíce označili na mapě barevnou značkou a datem provedení. Vypadalo to, jako by spojnice značek tvořila velký otazník. Scházela jen ta tečka. A ta byla přesně v místě, kde ležela Praha. Inspektor Hulík se strážmistrem Končickým tušili, že brzy mohou dvojici úspěšných lupičů očekávat zpátky v hlavním městě. Tím spíš, že z galerky měli informaci, že Vilém Glekle má někde v Praze holku. Uplynuli dva týdny. Žádná větší loupež. Další týden hlídkování na ulicích. Pořád nic.
2: Třeba vůbec nejsou v Praze.
3: Spíš se někam zašili a čekají na vhodnou příležitost. Co jsme si říkali, Lojzíku? Chodit po ulicích a dívat se kolem sebe. Ve dne v noci. Oni dělají to též. Rozhlížejí se, hledají. A pozorují.
2: Ale jejich fotky mají všechny služebny. Vždyť je to pro ně risk.
3: To je. Ale vědí, že po půl roce už se na služebnách pověsily jiný fotky jiných výtečníků. Prostě se na ně trochu pozapomnělo. Vždyť i my měli mezi tím pár desítek jiných případů.
2: Podívejte, inspektore, támhle na toho voháknutýho tlustýho chlápka s foťákem. Vypadá jak turista. Před válkou jich bylo v Praze plno, ale dneska...
3: Nezastavuj se, jdeme pomalu dál. Aha, to nebude turista, otáčí se. Jde proti nám. Sakra, je to on. Nedívej se na něj. Zastavíme tady, u výkladní skříně.
2: Páni, vy myslíte, Semerak?
3: Je to on. Jen nám kapánek přibral.
2: Co teď? V kapse může mít bouchačku.
3: Může. Jdeme mu naproti. Jak nás mine. Já vlevo, ty vpravo a každej za jednu ruku.
4: Kriminální policie, půjdete s námi.
5: Come on, lupiči, lidi, pomoc! Ty mě ukrást!
2: Honem, někam dovnitř. Tady do toho křiftu. Já otevřu. No.
6: Levou mám. Přicvaknu ho tady k tomu, k lednici.
3: Přitlač ho.
2: Držím. Mám pravou. Je. My jsme v řeznictví.
3: Kapsi, rychle.
2: Pistole. A odještěná. V náprsní kapse. Vystřelovák. Německá kvalitka. V další kapse. Sákryš, to je peněz. 15 000 na hotovosti.
3: Vypadá to, že jsme ulovili pěkně vykrmený kousek.
5: Tohle si vyprošuju, pane šéf. Vy to strpíte ve svém obchodě. Budu si na vás stěžovat.
0: Semerák sebou tak mrskal, že lednici otevřel. Zevnitř na něj mezi jitrnicemi zírali k překvapení všech dvě vepřové hlavy.
6: Kriminální policie, inspektor Hulík. Máte tu telefon?
0: Semerák byl eskortován na oddělení do Bartolomějské. Tam ho nechali pár hodin vychladnout v cele. Výslech trval přes 12 hodin. Od pozdního večera do rána a ještě dopoledne. Semerák vytrvale zapíral. Prokázal se falešnými doklady na jméno Hugo Koníček, ale nebylo mu to nic platné. Jeho otisky prstů souhlasily s těmi v policejní databázi. Tak pochopil, že hrát si na koníčka smysl nemá. Pak dlouho vytrvale mlčel. Po 6 hodinách chtěl pauzu, ale neuspěl. Změnil taktiku a přiznal jednu loupež. Pak dvě.
5: Willem Glekle neznám. Teda, takhle, možná od vidění, z kriminálu, ale jinak ne. Jo, on utek. Tak o tom nic nevím. Nevím, kam by mohl jít. Říkám vám, že ho neznám.
0: 10. hodina výslechu. Semerákovo tučné tělo, zvyklé za půl roku na vydatnou stravu, se hlásilo o slovo. Dostal jen tenký krajíček chleba a vodu. 11,5 hodiny výslechu. Dostal sklenici vody. Jeho oči hypnotizovali krajíc chleba se sádlem ležící na stole vyšetřovatelů. Pochopil, že další jídlo si musí zasloužit.
5: Tohle je nelidský, co se mnou děláte. To je protizákonný. Je mi zlé. To je nátlak, to je vydírání. No tak já snad jedině vím, že Vilda má ženskou. Jmenuje se Agnes a dělá servírku.
0: Hulík vzal ze stolu talíř s chlebem a sádlem a nakročil k Semerákovi. Počkal, jestli bude pokračovat ve výpovědi, ale když bylo ticho, položil talíř zpátky na stůl. Semerák bojoval.
5: Jo, teď jsem si vzpomněl. Agnes dělá na Starém městě v kavárně Jarov.
2: Páni, ten teda nakynul. Myslíte, že to udělal schválně, aby ho lidi nepoznali?
3: Prožral se do jiný podoby. Skoro mu to vyšlo. On musel snad většinu z těch peněz, co nakrad, projíst. A to si vem, jak je to teď za války s příděly potravin. Z těch nikdo nestloustne.
2: Toho to muselo stát Majland. A k tomu si vemte riziko černého trhu. No, měli jsme v každém případě kliku. A ta finta s chlebem, to bylo skvělý.
3: Upřímně, ten mi moje milá žena připravila do aktovky a já ho nestihl sníst. A pak jsem si všiml, jak ho ten chlap hypnotizuje. Došlo mi, že je zvyklý žrát furt. Takže Za úspěch tohoto výslechu vlastně může moje Anička.
2: No ale kliku jsme měli inspektore hned na začátku. Vždyť on měl nabitou pistoli v kapse. Stačila vteřina, stačilo být o chlup pomalejší. A minimálně jeden z nás už tu nemusel být.
0: Aneška Jiroušková, zvaná Agnes, byla skutečně milou hledaného Viléma Glekleho. Je pravděpodobné, že za ní dochází i do jejího bytu. Ten se nalézal v malé vile ve Vysočanech v ulici na Krocínce. Kriminalisté odhadovali, že Glekle už ví o Semerákově zatčení, tak bude velmi opatrný. Jestli spoléhal na to, že parťák nic neprozradil, zůstane v Praze. Jestli mu nevěří, tak raději odjede mimo město. Kontroly byly proto i na nádražích a na hlavních výpadovkách z Prahy. Zapojili se i Němci organizovaní upořádkové policie, takzvané ORPO, čili Ordnungspolizei. Loupeže většího rázu byly přece jenom vnímány i jako útok proti říši. Servírku Anešku zvanou Agnes začali nepřetržitě sledovat čeští detektivové, ale Glekleho ani nezahlédli. Mohl se schovávat v bytě. Rozhodli se, že se pokusí ho vylákat ven, tedy pokud v bytě bude. Akce byla naplánována na pozdní večerní hodiny. Glekle se možná bude chtít prostřílet a proto čím méně lidí bude na ulicích, tím lépe. Inspektor Hulík a strážmistr Končický si sebou vzali ještě jednoho kolegu, kterého postavili pod okna vily na Krocínce. Oni dva zamířili k hlavnímu vchodu. Rozespalá, zjevně vyplašená a polonahá Aneška Jiroušková pootevřela dveře a téměř ve stejnou chvíli hledaný Glekle skáče oknem na druhé straně domu a střílí kolem sebe do tmy. Povinné zatemnění nahrává pachateli. Jsou v obydlené oblasti a proto mají kriminalisté strach opětovat střelbu. Prchající Glekle žádné zábrany nemá. Prostřílel si cestu přes okolní zahrádky a zmizel.

0: tak to jsme Lojzíku zvorali. Teda odpovědnost nesu samozřejmě já, podcenil jsem to. Měl jsem strach, že nám ten mizera pláchne a uspěchal jsem to.
1: Hloupý bylo, že jsme nic neviděli.
0: Špatný načasování. Nejspíš by to bylo lepší přes den, ale zase motalo by se tam víc lidí. Mohl by si vzít rukojmí. Těžko si vybrat. Bylo nás málo, chtělo to pořádnou přepadovku. Prostě všechno bylo špatně. Podcenil jsem to. Bezpečnostní inspektor Hulík... Já, entschuldigen Sie bitte, inspektor Hulík am Telefon. Ja, das hat nicht geklappt, Herr Geschke. Ja, wir versuchen es. Wiedersehen. A je to tady. Vládní rada Hans Ulrich Geschke. Už o tom vědí i na gestapu. Mají pocit, že jsme absolutně neschopní a potřebujeme dohled říše. Fakt je, že jsme se tentokrát nepředvedli.
1: A co bude dál? Vezmou nám ten případ?
0: Máme týden na to, abychom toho chlapa chytili. Jestli se nám to nepovede, převezme si to gestapo.
2: Ale ještě tu byla blonďatá Anežka Jiroušková, čili Agnes. Holka věděla, že má problém, protože ukrývala nebezpečného lupiče. Marně tvrdila, že netušila, co Glekle dělá. Arzenál zbraní ve sklepě vily, spousta kradených věcí po bytě, ji usvědčovali ze lži. Našla se i čokoláda, salámy a drahé látky. Lupiči měli široký repertoár. Nedostatkové zboží se dalo za války se ziskem prodat.
0: Podívej, Agnes, vem rozum do hrsti. Jsi mladá holka, která se nechala oblbnout frajerem a kupou peněz. Je ti 18. Chceš přijít o život? Už se o tebe zajímají Němci.
2: Ale ona asi opravdu nevěděla, kam se Glekle poděl. Pak však prozradila jeden důležitý detail. Se Semerákem si uložili na hlavním nádraží do úschovny kufr. Asi s něčím důležitým, protože lístek z úschovny měl prý Glekle pořád u sebe. Agnes nevěděla, co v kufru je, ale zapamatovala si číslo na tom lístku. 97.
1: Myslíte, inspektore, že to riskne a bude si ho chtít v centru Prahy vyzvednout?
0: Nebo si pro něj někoho pošle. Už máme v úschovně člověka, ale to nestačí. Glekle je schopný začít střílet, jak tenkrát ve Vysočanech.
1: A když si pro kufr pošle někoho jiného, inspektore?
0: Bude tam spousta kolegů v civilu. Kromě nás dvou, Lojzíku. My dva si vezmeme uniformu.
1: No, to snad... To myslíte vážně?
0: Vstoupíme na čas do modré armády.

0: Inspektor Hulík a strážmistr Končický oblékli uniformy železničních zřízenců a maskovali se parukami a falešnými knírky. Občas se objevili u výdejního pultu, aby podali cestujícím kufry. Všichni skuteční zaměstnanci úschovny Zavazadel byli seznámeni se situací. Gleckleho fotografie visela uvnitř výdejny. Jakmile se dostaví kdokoliv s číslem lístku 97, znamená to začátek akce.
1: Tak si to zopakujeme.
2: Varianta A přijde sám. Vy půjdete pro kufr, dáte si trochu na čas a já vyjdu postranním vchodem a dám signál našim lidem vále. V momentě, kdy se objevíte u přepážky s kufrem a podáte mu ho, přiskočí zezadu kolegové a sevřou ho mezi sebe.
1: Hlavně držet za obě ruce.
2: Ano.
1: Je jasné, že bude mít u sebe nabitou zbraň. Nesmí stihnout pro ni sáhnout. Nemůžeme si dovolit střelbu v hale plné lidí.
2: Varianta B. S lístkem přijde někdo jiný. Toho necháme odejít s kufrem a začne sledování.
0: Obsah kufru s číslem 97 kriminalisté samozřejmě zkontrolovali. Objevili v něm, kromě úhledně složeného oblečení, 200 tisíc protektorátních korun, téměř 50 tisíc říšských marek, falešný pas na jméno Václav Glaube a dvě pistole s náboji. Dva dny a dvě noci se nedělo nic. Třetí den, brzy ráno, přistoupil k přepážce úschovny vysoký muž v klobouku.
2: Další, prosím, váš lístek, pane. Ano, 97. Děkuji. Hned to bude, pane.
1: Číslo 97. Tak, tady, pane. Opatrně. Je to krásný kufr. Tak, prosím.
0: Když inspektor Hulík podával kufr Gleklemu, chytil ho pevně za ruku. Ve stejnou chvíli se na něj zezadu natlačili dva další policisté v civilu a sevřeli ho tak silně, že se nemohl pohnout. Strážmistr Končický mu navlékl náramky a pak vytáhl z kapsy jeho kabátu odjištěný revolver. Vše proběhlo rychle a v tichosti, a tak si v nádražní hale nikdo nevšiml, že byl právě zatčen nejhledanější zločinec protektorátní Prahy.
2: Tady, pane komisaři, už je to v novinách. Před německým zemským soudem v Praze byl dnes zahájen proces proti dvěma těžkým zločincům. Je to pořádně dlouhý. Jen seznam jejich loupeží, krádeží a dalších trestných činů. To jsou dvě stránky. Stihli toho docela dost. Za posledního půl roku spáchal Glekle 10 těžkých krádeží, Semerák 8. A tady na konci. Podle nařízení proti škůdcům národa odsuzují se Glekle 3x a Semerák 2x k trestu smrti.
0: Znásobení trestu smrti je symbolické. Bylo to vyjádření závažnosti činů, navíc spáchaných v čase zatemnění. Rozsudek byl vykonán 28. listopadu 1941.

0: Tak to byla premiéra další části cyklu Historie českého zločinu, který jeho autorka Bronislava Janečková nazvala Pozor, při zatýkání střílejí. Epizoda má pořadové číslo 197. Jako odborný poradce na ní spolupracoval Miloš Vaněček. A ještě připomínám, že premiéru další části z T98 s podtitulem Taxík smrti uvedeme příští neděli v podvečer tady na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Publicistický pořad České televize, který rozplétá problémy každodenního života, sleduje dění i aktuální trendy.
3: Ta firma zkrachovala.
2: Rozpleteno.
4: Ten stát o tom majetku nic neví.
2: Premiérový díl v úterý večer na Jedničce a v iVysílání.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmel-Denčevová.

0: Jarmila Tausigová Potůčková se narodila 11. června 1914 v Olomouci. Tehdy se jmenovala Janovská. Byla ženou ctižádostivou, cílevědomou, houževnatou, chytrou a rafinovanou. Výrazně přispěla k odsouzení lidí v politicky vykonstruovaných procesech. V komunistickém vězení skončila i ona sama. Je autorkou pohádek, románu i souboru povídek, ve kterých zachytila své zkušenosti z nacistického koncentráku. Poslední léta svého života prožila v ústraní. Umírá ve věku nedožitých 97 let 29. dubna 2011.
1: Byla to sakramentská ženská, ctižádostivá, ješitná. To ona stála v pozadí a tahala za nitky.
0: Taky charakterizoval Ladislav Kopřiva, který byl v 50. letech ministrem národní bezpečnosti. Souhlasí s jeho názorem host pořadu historik docent Jiří Pernes?
2: Ano, souhlasím. Kopřiva měl pravdu a stejně ji charakterizovali i ostatní komunističtí funkcionáři, kteří ji znali.
0: Není to zajímavé, že komunisté takto hodnotili svou spolusoudružku?
2: No, zajímavé to není, protože mezi nimi v podstatě v skrytu probíhal boj jednak o moc, ale také v některých okamžicích i o přežití.
0: Jarmila se narodila 11. června 1914 v rodině Janovských v Olomouci. Do jakého prostředí?
2: To je zajímavé. Jarmila se narodila do prostředí, ve kterém by se těžko dalo hledat nějaké komunistické zázemí. Její otec byl středoškolským profesorem na olomoucké reálce, kde vyučoval francouzštině a češtině. Byl to přesvědčený Masarykovec, přesvědčený Sokol. Já jsem měl to štěstí, že jsem se s ní ještě potkal a ona mě ukazovala docela s hrdostí fotografii svého tatínka, jak v sokolském kroji vítá Masaryka v Olomouci na náměstí. Takže byla to taková středostavovská, dobře zajištěná měšťanská rodina.
0: Když bylo Jarmile 14 let, tak se rodina přestěhovala do Brna. Kde jak žili a co víme o jejím dětství a dospívání?
2: Ona tam vystudovala střední školu a málo kdo ví, že měla i vzdělání vysokoškolské. V Brně absolvovala Českou vysokou školu technickou, konkrétně fakultu stavitelství a byla promovanou inženýrkou v oboru kartografie geodézie.
0: Ona sama vzpomínala, že ji pohoršovaly sociální rozdíly, které v dětství viděla okolo sebe. A takto to popsala ve svých vzpomínkách.
3: Rozčiloval mě osud těch nebohých žen. Měli volno jen v neděli odpoledne, jinak museli být doma a pracovat. A za to brali 110 korun měsíčně. A když si večer sedli, tak jim panička hned dala aspoň něco na zašívání, jen aby pořád pracovali. Já jsem nesnášela nespravedlnost a násilí na lidech a vždycky jsem se setkávala s těmi utlačovanými. Tak jsem se setkávala i s proletáři v Brně na brněnských předměstích.
0: A odtud byl už onen pomyslný krůček k jejímu komunistickému přesvědčení.
3: V roce 1931, když jsem studovala prvním rokem na brněnské technice, uspořádal architekt Jiří Kroha přednášku pro studenty v sále brněnského stadionu. Vrátil se zrovna ze Sovětského svazu, za cestu tam její úřady potrestali měsíčním vězením a on teď vysokoškolákům přednášel o svých zkušenostech. Sál byl nabitý, přišlo nás hodně, odhaduji tak 1500 lidí mu naslouchalo. Vyprávěl nám, jak to tam vypadá. Že v Sovětském svazu není nezaměstnanost. Že je tam rovnoprávnost muže a ženy. Že je tam židovská autonomní oblast. Že je tam rovnoprávnost všech ras. Na vysokých školách, že jsou zřizovány jesle. Já byla tehdy zamilovaná, bylo mi 17. Chodila jsem s jedním svým spolužákem, jmenoval se Tonda Zapletal. Poslouchali jsme Krohovu přednášku, dívali se na sebe a říkali jsme si, bože můj, proč my nejsme v Sovětském svazu?
2: Okouzlení Jarmily Tausigové Sovětským svazem pokračovalo tím, nebo logicky vyústilo v to, že vstoupila do komunistické strany Československa. Samozřejmě to vyvolalo doma velkou nespokojenost. Její otec, ona sama na to vzpomíná, byl na ní velmi přísný. A když místo do Sokola šla třeba na rande, anebo později, nedej bože, na komunistickou schůzi, tak jí klidně vlepil facku.
0: Přesto, jak se zdá, ani ta facka nepomohla. Co ta její známost se spolužákem, na kterého vzpomínala, že spolu byli na oné přednášce?
2: Oběma bylo tehdy 17 let a byla to jenom taková chvilková známost. Ale skutečně osudovou láskou se jí stal redaktor brněnských komunistických novin Rovnost František Tausik, který měl přezdívku Karel Suchý. Ten ji okouzlil na celý život a sama mě potom říkala, že ho milovala celým srdcem a milují ho dodnes, říkala ve svých 90 letech.
3: Měl emigrovat do Anglie, když nás okupovali Němci. Ale protože vůbec nevypadal židovsky, tak odmítl odjet. Řekl si, že si to nějaký zbabělý žid v ústředí vzpomněl, aby utekl. Ale já jsem občan republiky, řekl. A já budu bojovat za její svobodu. A jako s takovým se mnou budou zacházet. Byl popraven prvního dne staného práva.
0: A to už jsme se ocitli ve druhé světové válce v období protektorátu.
2: František Tausik byl zatčen 20. února roku 1940 a jak jsme slyšeli, následně byl popraven. To ovšem Jarmilu Tausikovou, jeho manželku, neodvedlo od toho, aby se sama zapojila do ilegálního boje a netrvalo dlouho a gestapo si pro ní přišlo taky. Zatkli ji v den jejich 27. narozenin, 11. června 1941. Gestapáci ji vyslýchali, ona ale už tehdy projevila svou tvrdost a neústupnost a neprozradila nic a za to putovala do koncentračního tábora Ravensbrück.
0: Její spoluvězenkyně Jaroslava Skleničková-Suchánková později přidala tuto vzpomínku.
4: Byla kolonkou, tedy vedoucí kolony, pracovního oddílu 10 vězeňkyň, které se v lágru starali o angorské králíky. Nosili slupky z brambor z kuchyně SS a pod nimi bylo vždy schovaných několik vařených brambor. Ty se u zdi strkaly do křoví pro mužské vězně, kteří tudy chodili za prací. Aby to děvčata mohla nepozorovaně udělat, Jarmila, která uměla bezvadně německy, dozorkyni zabavovala.
2: Jarmila Tausiková byla bez pochyby statečnou ženou, která se i v koncentračním táboře zapojila do ilegální činnosti. Víme, že komunistky, protože Ravensbrück byl ženským koncentračním táborem, tam založili ilegální tajnou organizaci a ona v ní aktivně působila.
0: Přežila koncentrák. Přišel konec války, ale její kroky už do Brna nesměřovaly. Vydala se do Prahy. Proč?
2: V Praze byla úředně hlášena od 14. června 1945, takže bezprostředně poté, co opustila koncentrák, šla tam, aby mohla pracovat v ústředí komunistické strany Československa. Soudruzi, kteří ji znali už z první republiky, plně důvěřovali a proto se stala vedoucí takzvaného disciplinárního oddělení ústředního výboru KSČ.
0: Byla vdovou a co víme o jejím tehdejším osobním životě?
2: Nevíme toho moc. Víme, že to byla přitažlivá žena, o kterou se ucházela celá řada mužů. Samozřejmě v důsledku toho prostředí, v kterém se pohybovala, to byli komunističtí funkcionáři. Víme, že v roce 1947, ačkoliv byla svobodná nebo vdova, čekala dítě. Otec byl neznámý. To její těhotenství bylo komplikované, měla zdravotní problémy a proto se načas vrátila do Olomouce, kde její sestra Jana byla lékařkou a její švagr byl primářem chirurgického oddělení a ti jí pomohli zdravotní potíže překonat.
0: A právě do olomoucké nemocnice za ní v roce 1947 přijela návštěva lékař doktor František Potůček.
5: Už je ti lépe?
6: Ale ano, dokonce jsem trochu přibrala.
5: Aby tě nedali dokupy, když je tvůj švagr primář. Ten už na to dohlédne.
6: Starají se o mě skvěle. Sestra Jana je moc hodná.
5: Stále to malé chceš vychovávat sama.
6: Prosím tě, nezačínej s tím zas. Už jsme si všechno řekli. Jsem z mužských zklamaná. Však já to zvládnu.
5: Jarmilo, jsi funkcionářka. A pokud budeš chtít dál ve straně pracovat, nebude dobré, když budeš mít nemanželské dítě.
6: Ale to jsou buržoazní předsudky, jako komunisté je přece nemáme.
5: Nic si nenalhávej, lidi tak nezměníš. Chceš, aby se tvému děcku ve škole pošklebovali, že nemá tátu? Nejde jen o tebe.
6: A tobě nevadí, že jsem s Barešem?
5: Ne, nevadí. To bych tady před tebou teď nestál. Nabízím ti svou pomoc. Vezmi si mě.
6: Já nevím. Dej mi čas na rozmyšlenou.
5: Ne. Musíš se rozhodnout hned. Postarám se o vás a manželství si zařídíme, jak to bude tobě vyhovovat. Nemusíme spolu ani žít. Tak co? Vezmeš si mě?
6: Ano.
0: Dodejme, že jmenovaný Bareš byl Gustav Bareš, stranický ideolog, tak možná jeden opravdu z vážných nápadníků Jarmily Tausigové. Jak to dopadlo s doktorem Potůčkem? Byla opravdu svatba?
2: Ke svatbě skutečně došlo 21. února 1948. Shodou okolností vlastně v době, kdy vypukla v Československu vládní krize, která vyvrcholila státním převratem a převzetím moci komunisty.
0: Narodil se syn Martin, žili v Praze, co její stranická kariéra?
2: Koordinátorem komunistického převratu v únoru 1948 byl Ústřední akční výbor Národní fronty. Jeho generálním tajemníkem byl Alexej Čepička. Vedení strany pověřilo Jarmilu Tausigovou, aby v tom Ústředním akčním výboru Národní fronty také pracovala a aby byla zástupkyní Alexeje Čepičky. Tuto roli hrála naprosto dokonale.
0: A stala se posléze členkou stranické komise, která kontrolovala, jak pracují komunisté v jiných krajích. Jaké byly konkrétní výsledky této aktivity?
2: Když se komunisté chopili moci, tak trpěli představou, že by někteří funkcionáři mohli zneužívat své nabité moci. A proto založili takzvanou komisi stranické kontroly. A Jarmila Tausigová se, tehdy už také Potůčková, se stala členkou této komise a svou přirozenou autoritou se dokázala domoci toho, že se stala vlastně její takovou hybatelkou, takovým spiritem agens.
0: Jaké konkrétní výstupy můžeme uvést?
2: Bylo jich několik. Ona se skutečně zaměřila na stranické funkcionáře, kteří si podle jejího názoru nepočínali dobře. Především to byl bezpečnostní tajemník krajského výboru KSČ v Karlových Varech, Antonín Tannenbaum. A druhým byl Josef Stavinoha, politický tajemník KV KSČ v Olomouci. Ti podle jejího názoru zneužívali své pozice, ona proti ním zavedla vyšetřování a oba dva skončili ve vězení.
0: Klíčovou roli tehdy hráli tzv. Sovětští poradci. A jeden z nich, Bojarský, se sešel s Jarmilou Tausigovou Potůčkovou v roce 1950.
7: Tavárež Tausigová, sadíte se. Četl jsem vaši zprávu o činnosti státní bezpečnosti. A musím konstatovat, že jste odvedla kus dobré práce.
6: Není jen moje. Já jen shrnula výsledky šetření komise šetření stranické kontroly.
7: Skromnost stranou. Váš úsudek, že nepřítel musí sedět přímo ve vedení státní bezpečnosti, je naprosto přesný. Ale proč jste si toho všimla jen vy?
6: To nevím. Ale jak jinak si vysvětlit fakt, že STB je v odhalování a zatýkání nepřátel uvnitř strany liknavá a nedůsledná?
7: Nedám. A přesně to si myslíme i my.
6: Ve vedení státní bezpečnosti působí podezřele mnoho španělských interbrigadistů.
7: A odhalený zrádce Schlink byl interbrigadistou.
6: A nejen on. I Oswald Závodský, Josef Pavel nebo Oskar Valeš.
7: Da.
6: Není normální, aby bezpečnost řídili výlučně příslušníci skupiny, která byla vystavena intenzivnímu působení nepřátelských živlů.
7: No ale... Co vy navrhujete?
6: Myslím si, že už nestačí, abychom pouze kontrolovali metody práce ve vedení bezpečnosti. Měli bychom je důkladně prověřit.
7: No, ostrožně. Tajně.
6: Jedině tak se něco dozvíme. Mám návrhy dvou variant takové prověrky.
7: No dá. Předložte je Slánskému a Kopřivovi. Co nejdříve. Já nemám rád metody násilí nebo provokace. Nejlépe by bylo vyslat do STB člověka, který by dla nás rabotal. Podíval se na poměry a dával informace o vedoucích. Ty znáš někoho?
6: Znám. Člena naší komise Josefa Horu. Ten je naprosto spolehlivý.
7: Charašo.
0: My jsme také slyšeli jméno Schlinka, interbrigadisty Schlinka. I do jeho případu se zapojila Jarmila Tausigová Potůčková?
2: Otto Schlink byl vedoucím tajemníkem krajského výboru KSČ v Brně a měl důvěrný vztah k Marii Švermové, k významné funkcionářce. Nicméně byl také interbrigadista, navíc byl Žid, což se sovětským soudruhům nelíbilo, a ti ho obvinili z toho, že provádí špionáž ve prospěch Velké Británie.
0: Slyšeli jsme také jména Slánský a Kopřiva. Kopřiva byl tehdy, jak víme, ministr národní bezpečnosti. Proč ty výsledky měly být předány Islánskému? Jakou měl v tomto celém systému roli?
2: Slánský byl vlastně druhým mužem komunistické strany. Byl to generální tajemník strany, který ve svých rukou soustřeďoval veškerou organizační strukturu a řídil stranu. Po Gottwaldovi byl tím nejdůležitějším.
0: Jedním ze jmenovaných estebáků, na které měla být soustředěna pozornost, byl Oskar Valeš. Opravdu se to dané komisi a Jarmile Tausigové Potůčkové povedlo. On byl po únorovém převratu v roce 1948 velitelem československé komunistické rozvědky a ve svých vzpomínkách později řekl.
8: V čele stranické kontroly stála Jarmila Tausigová, říkalo se jí Satan v sukních. Chytrá a tvrdá ženská, silně pod vlivem Sovětů. A ta byla přesvědčena, že jsem československý Jagoda. Donesli mi, co o mě roztrušuje už rok před mým zatčením. Sbírala posudky od mých bývalých spolupracovníků, šmejdila za mnou. Při recepcích na sovětském velvyslanectví sledovala, s kým mluvím. Hlouposti, mávl jsem rukou, musí objevit sama, že je to nesmysl. Byl jsem si příliš jist svou minulostí, kterou jsem věnoval jenom straně.
0: Proč se stali španělští interbrigadisté centrem nežádoucí, můžem říci, pozornosti?
2: Ona to, Tausigová, v té předchozí vzpomínce nebo v tom výkladu říkala, protože jich bylo příliš mnoho, protože bojovali ve Španělsku a nebyli kontrolováni nějakou komunistickou rozvědkou. A když byla republikánská vláda ve Španělsku poražena, tak skončili ve Francii v koncentračních táborech ve velmi špatných podmínkách a mnozí z nich skutečně cítili potřebu dostat se z těch koncentráků za každou cenu a začali třeba i spolupracovat s francouzskou policií.
0: Slyšeli jsme také jméno Jagoda. Co to naznačovalo?
2: Jagoda byl jeden ze šéfů sovětské tajné policie, který byl blízkým Stalinovým spolupracovníkem a jako takový taky skončil před popravní četou.
0: A co kariéra, co pozice Jarmily Tausigové Potůčkové?
2: Její postavení se postupem doby zhoršovalo. Svou horlivostí, svým fanatismem se stávala spoustě lidí nepohodlnou a taky nebezpečnou. Navíc situaci zkomplikovala skutečnost, že ti původní sovětští poradci byli z Prahy odvoláni a místo nich přišli noví, kteří už k ní takový vřelý vztah, abych řekl, neměli. A proto se snažila dovolat pomoci od samotného Klementa Gottwalda a žádala ho o přijetí, ale Gottwald ji neměl rád, on se o ní několikrát ošklivě vyjádřil a nepřijal ji.
0: Ovšem ani to ji neodradilo a vznesla požadavek velmi překvapivý.
3: Pracovníci komise stranické kontroly, kteří prováděli kontroly v krajích, se shodli na tom, že nesprávné metody práce jsou i v ústředním sekretariátě. Jelikož z velké míry se tato kritika týkala metod práce sekretariátu UV, přednesla jsem ji nejprve Kellerovi. Ten však odmítl se k ní vyjádřit. Potom jsem ji přednesla Slánskému.
0: To byla vysoká meta prověřit přímo ústřední sekretariát komunistické strany Československa.
2: Je to paradox, protože ona chtěla prověřit ústřední sekretariát. V jeho čele stál generální tajemník Slánský a ona tomu Slánskému řekla, že tedy budou ten jeho aparát vyšetřovat. Jemu se to samozřejmě nelíbilo, ale svědčí to o té situaci, o té atmosféře, která tam panovala, že nemohl využít své autority a zakázat to. I když to přímo směřovalo proti němu, tak s tím musel souhlasit.
0: Jaké měla podporovatele okolo sebe, poněvadž ona rozjela, řekněme, vnitrostranický boj na všech frontách?
2: No, v tom spočívala podle mého názoru její tragédie pozdější, protože ona dokázala odradit od sebe všechny. Dokonce i toho Slánského, kterého měla svým způsobem ráda. Jí nešlo o to ublížit Slánskému, jí šlo o to udělat pořádek na generálním sekretariátě za každou cenu, i když by se to mělo Slánskému třeba nelíbit.
0: A nechejme pokračovat Jaromíra Slušného prostřednictvím jeho textu z knihy nazvané Procesy.
8: Spolu se Slánským byl zatčen Bedřich Gemindr a na druhý den Jarmila Tausigová, která se podobně jako Slánský účastnila roztočení soukolí politických procesů. V prosinci byl zatčen Eduard Goldštikr, v lednu 1952 Bedřich Hájek, Ladislav Frejka, Rudolf Margolius, V červnu novinář Simon, významní ředitelé československého průmyslu a ekonomové Goldman, Rodinger, Fabinger, Bárta, Jičínský, Outrata.

0: Píše se rok 1952 a my se ocitáme ve vězeňské cele.
1: Podáš mi sklenici vody? Já už ani k tomu stolu nedojdu.
2: Mlátili tě?
1: To ne. Jsem jenom strašně unavená.
2: Přiznej se a budeš mít pokoj.
1: To nikdy neudělám.
2: Tady se přizná každej.
1: Já ne? Nebudu lhát. Jsem komunistka.
2: A proč tě teda zavřeli, když oni jsou taky komunisti?
1: Ne, ne, to je jinak. Tohle je práce vnitřních nepřátel. Všechna ta obvinění, ty důkazy, kterými oni operují, jsou falešné.
2: Opravdu?
1: Jestli budu postavena před soud, je to důkaz, že jsem měla pravdu. Že státní bezpečnost ovládá velký nepřítel a likviduje poctivé soudruhy.
2: To je mi tedy novinka.
1: Je to tak. Můj referent tomu nepříteli slouží, aniž by o tom věděl.
2: No.
1: Na druhou stranu, když mě postaví před soud, budu mít možnost, abych tohle spiknutí odhalila. Veřejně. Jako kdysi Dimitrov.
2: Už mlč, prosím tě.
3: Tausigová se skutečně nepřiznala. Později mě pověděla, že když na ní křičeli a vymáhali přiznání, tak jsem se mu dívala do obličeje a vymýšlela jsem si pohádky pro svého syna. Já jsem říkal, jaké pohádky? To jste si vymýšlela, co jim říct? A ona říkala, ne, vymýšlela jsem si pohádky, které jednou řeknu svému synovi. Takhle byla odsouzena jenom na 25 let do vězení a to přežila tady to vězení. Ovšem v době jejího věznění došlo k rozvodu, doktor Potůček se s ní nechal rozvést a její syn byl svěřen do jeho péče a on ho vychovával.
0: Jak snášela vazbu a vězení?
3: Ona měla to velké štěstí, že narazila na vyšetřovatele, který se jmenoval Jan Musil, kterého si pravděpodobně získala svou statečností, svým postojem. A když zjistil, jaké má zájmy, jaké má vzdělání, tak i do té cely nosil papíry a tušky, aby mohla, protože byla konstruktérka nebo byla inženýrka, taky nosil papíry, aby tam mohla kreslit, počítat a pak dokonce začala psát ty pohádky, které si promýšlela, když byla vyslíchána.
0: A tyto pohádky byly vydány až v 90. letech po konci komunistického režimu v Československu. Kniha se jmenovala Král Bumbác a Návětráčtí a následující ukázka je z pohádky Král Bumbác.
4: V poslední chaloupce u lesa, odkud vytékal průzračný bublavý potůček, žil Jakub se svou ženou Jakubkou. Jejich chaloupka vypadala jako hříbek s bílým bříškem a hnědým doškovým kloboučkem. Oba byli poddanými krále Bumbáce. Proto museli na něho půl týdne pracovat. A teprve zbytek týdne mohli obdělávat svá políčka. Přesto si nepřipadali chudí, protože se měli rádi. Ale veselo u nich bylo zřídka kdy.
3: Jarmila Tausigová vyšla na svobodu v roce 1960 na základě všeobecné amnestie Antonína Novotného. Vrátila se do Olomouce, kde se živila nejdřív jako švadlena, později jako oklepávačka od lidku. V roce 1965 se odstěhovala do Brna, kde žila až do své smrti. Když se vrátila, byl její syn Martin už takřka dospělý a je potřeba říct, že navázání toho mateřského nebo rodičovského vztahu nebylo úplně jednoduché, protože on celou tu dobu žil pod vlivem té nepřátelské propagandy, kdy matka byla líčena v nejhorším světle. Nicméně později žili spolu normální život.
0: Jarmila Tausigová Potůčková umírá 29. dubna roku 2011 ve věku nedožitých 97 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jiřího Pernese.
3: Těch důvodů bylo zřejmě víc. Já jsem ji poznal jako starou paní, ale jsem přesvědčen o tom, že jako mladá žena musela být velmi přitažlivá pro muže a z tohoto důvodu byla pro mnohého z nich skutečně ženou osudovou. Kromě toho to byl charismatický člověk, který dokázal strhnout ostatní, byla inteligentní, takový vůdčí typ a myslím si, že mnoho lidí dokázala získat pro komunistickou ideologii, pro podporu toho jejich komunistického režimu a že z tohoto důvodu byla skutečně ženou osudovou.
0: A co ti, které dostala do soukolí kriminálu, smrti, politicky vykonstruovaných soudních procesů?
3: No i pro ně byla nepochybně osudovou ženou, byť samozřejmě ten osud probíhal nebo byl jiný, než by si sami přáli.

0: Tím se u nás na Dvojce uzavírá další pokračování seriálu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét komunistky, která se podílela na přípravě politických procesů 50. let v Československu, v nichž byla posléze sama odsouzena. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová, hovořil historik Jiří Pernes. Autorem dokudramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Jitka Ješková, Dita Vojnarová, Michal Zelenka, Kajetán Písařovic, Sabina Remundová a Otakar Brousek mladší. Mistrem zvuku byl Lukáš Vorel, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. No a další z osudových žen připomeneme příští neděli v 18 hodin a 30 minut tady na Dvojce.
1: Noční mikroforum.
2: Hostem Marty Marinové bude herečka a PR manažerka Nicole Kouklová. Jak získala práva na atraktivní zahraniční divadelní hru? Proč se rozhodla založit vlastní divadlo? A jak díky pouličnímu umění podporuje nadační fond Slunce pro všechny?
1: Noční mikroforum.
3: Dnes večer po 11:30.
1: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West End New Yorkskou Brodu na

0: Inscenace v režii Jamieho Lloyda tak naváže na úspěšné loňské londýnské uvedení. Představení na Broadwayi by se měla začít hrát na jaře příštího roku.
1: Režisér Jamie Lloyd tak vtiskl moderní muzikálovou podobu 21. století už druhému titulu skladatele Lloyda Webera. První byl před několika lety Sunset Boulevard, nyní tedy přišla na řadu Evita. Jeho inscenace ubírají na někdejší scénické pompéznosti, používají prvky antiiluzivního divadla a například velkoformátové projekce dění na jevišti.
0: V případě Evity zpívala její představitelka ústřední árii Utiš svůj pláč Argentino na balkoně divadla kolem jdoucím na ulici a diváci v sále měli možnost je spatřit s pomocí videoprojekce. Opakovat, že každý večer byla pěší zóna před londýnským divadlem zaplněna zvědavými příznivci, jistě netřeba.
1: Jakým způsobem se tento efektní výstup bude opakovat na Broadwayi ve slavném divadle Winter Garden, zatím jasné není. Ovšem je jasné, že my si teď poslechneme ikonickou skladbu Don't Cry For Me Argentina právě v podání Rachel Zeglerové.

0: Revivalu se dočká i další méně známý titul Andrew Lloyda Webbera, tedy Whistle Down the Wind, u nás uvedených v Brně pod názvem Pískání po větru.
1: Nová inscenace zůstane věrná původnímu muzikálu z roku 1996, který se odehrává na americkém jihozápadě konce 50. let minulého století. Texty písní napsal Jim Steinman a muzikál je vlastně adaptací románu Mary Haley Bellové z roku 1958. V tomto příběhu parta dětí objeví záhadného muže, o kterém věří, že je Ježíš Kristus. Ve skutečnosti je to ale hledaný uprchlý vězeň.
0: Muzikál měl původně premiéru v roce 1996 v Národním divadle ve Washingtonu s ohlášeným přesunem na Broadway a režíroval jej Harold Prince, tedy stejný režisér jako v případě Evity a Fantoma opery. Broadwayská premiéra však byla zrušena pro negativní přijetí muzikálu.
1: Přepracovaná verze se přibližně po dvou letech krátce objevila na londýnském West Endu. Muzikál pak také absolvoval turné po Velké Británii a Spojených státech. K broadwayskému uvedení ovšem dosud nedošlo.
0: Whistle Down the Wind se nyní dočká uvedení na festivalu New York Stage and Film na přelomu července a srpna a počítá se s jeho uvedením na některé z off-broadwayských scén v New Yorku. Uvidíme tedy, zda jeho zmrtvých stání bude mít tentokrát úspěch.

0: Každý tvůrce může některá svá díla označit jako hříchy mládí. Po úspěchu Josefa a jeho úžasného pestrobarevného pláště a především Ježíše, tedy muzikálu Jesus Christ Superstar, si skladatel Andrew Lloyd Webber zamanul, že uvede komorní muzikál z prostředí britské smetánky, a to z pohledu vědného a chytrého komorníka. Jmenoval se Jeeves, tedy jak komorník, tak i muzikál. A šlo o první propadák tohoto nejúspěšnějšího muzikálového skladatele 20. století.
1: V obnovené a přepracované podobě a s relativním úspěchem ho pak spatřili diváci v Londýně právě před 30 lety, konkrétně na 1. máje 1996, a to pod názvem By Jeeves. Komplikace pak ale potkaly jeho broadwayskou premiéru v roce 2001. Kromě toho, že pro newyorskou verzi složil jednu novou píseň, neměl mít s tamní produkcí totiž Andrew Lloyd Webber původně nic co dočinění.
0: Avšak po atentátu z 11. září roku 2001 dva hlavní investoři projektu odstoupili a tak musel Lloyd Webber sáhnout do vlastní kapsy. Společně s dalšími čtyřmi investory z Velké Británie podpořili premiéru investicí ve výši 1 000 000 dolarů. Avšak marně, po 16 předpremiérách a 72 řádných představeních komorník Jeeves na Broadwayi už po 3 měsících skončil. Ovšem nutno dodat, že na tomto neúspěchu se značně podílela i celková situace muzikálové scény New Yorku po atentátu na Světové obchodní centrum. A příslovečný poslední hřebíček do rakve přidala i negativní, avšak vlivná broadwayská divadelní kritika. It is patently clear, any awkwardness here can be cleared up in less than a trice. Our identity switch, who is who, which is which, we're in need of some solid advice. There's a painfully simple solution.

0: Roky běží a z nových muzikálů, o kterých kdysi Muzikál Express informoval, se pomalu stává klasika. Platí to i o muzikálu Rent. O 30. výročí jeho světové premiéry jsme už mluvili a s potěšením můžeme říci, že ani tento nepatří do starého železa.
1: Rent se letos na podzim vrátí na londýnský West End. Podrobnosti zatím nejsou známy. Proslýchá se však, že diváci by mohli spatřit některého z dřívějších slavných představitelů hlavních rolí. Věříme, že inscenace přinese nové moderní prvky, podobně jako třeba dnes už zmiňovaná Evita, a nebude jen vzpomínkou na doby minulé. Jakmile budeme mít více informací, k tématu se samozřejmě vrátíme.

0: 16. května uplyne kulatých 80 let od světové premiéry amerického muzikálu Annie Get Your Gun, překládaného jako Anče klíci zbraň. Tento muzikál pochází z pera Irvina Berlina, i když v tomto případě tomu napomohla řada okolností, o kterých stojí za to říci si více.
1: Původní nápad na tento muzikál se zrodil v hlavě slavné libretistky Doroty Filcové. Ta hledala vhodný námět pro nový muzikál s herečkou Ethel Mermanovou v hlavní roli a nechala se inspirovat skutečnou postavou jisté Annie Oakleyové. Ta vystupovala v pověstných show Buffalo Billa jako ostrostřelkyně v sukni a byla jednou z prvních amerických celebrit.
0: Doroty Filcová nejprve nemohla najít vhodného producenta. Nakonec přizvala autorský tandem Richarda Rodgerse a Oscara Hammersteina II., kteří se uvolili být producenty a společně oslovili jako skladatele Jerome Kerna. Ten však záhy zemřel a nestačil napsat nic, co by se do muzikálu dalo použít. Libreto ale bylo už téměř hotové a tak se jim podařilo přemluvit skladatele Irvina Berlina. Ten si však nebyl příliš jistý. Příběh z Divokého západu, k tomu ženská hrdinka, jejíž hlavní dovedností bylo střílet a ne zpívat?
1: S těmito a podobnými námitkami téměř obden děsil své spolupracovníky, kteří do produkce investovali už vlastní nemalé peníze. Ale hudba, kterou Irvin Berlin napsal, patří dodnes k muzikálové klasice. A to včetně písně Není biznis nad show business, kterou skladatel málem z muzikálu vyhodil s obavami, že by se Richardu Rodgersovi určitě nelíbila.
2: Annie, do you know anything at all about show business?
3: Show business? What show business?
2: What's show business? The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move the show at dawn. The

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Přesně před 15 lety zažila Broadway premiéru muzikálu Sister Act. Jeho předlohou je slavný film z roku 1992, u nás známý jako Sestra v akci. Muzikál byl ve světové premiéře roku 2009 uveden na londýnském West Endu, poté jej viděli také diváci v německém Hamburku, rakouské Vídni i řadě dalších míst světa.
0: Autory muzikálu Sister Act jsou manželé Steinkellnerovi, textař Glenn Slater a skladatel Alan Menken. Tento osminásobný držitel Oscara je stálým spolupracovníkem filmového studia Walta Disneyho a tak je na jeho kontě především hudba k mnoha animovaným filmům. Kromě nich se však Menken věnuje i skládání muzikálů, a to opět zejména pro společnost Disney. Z jeho pera tak pochází například Kráska a zvíře, Malá mořská víla nebo Aladin.
1: Spoluproducentkou uvedení muzikálu Sestra v akci byla herečka Whoopi Goldbergová, tedy představitelka hlavní role v původním filmu. Goldbergová si ale dokonce krátce zahrála i v muzikálové verzi, a to v jejím londýnském nastudování. V omezeném počtu představení totiž stvárnila roli matky představené.
0: U nás byl muzikál Sestra v akci premiérově uveden v hudebním divadle Karlín před několika lety a od této sezóny ho má na svém repertoáru také divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
2: All things being even, here's what I believe in. Nothing matters more than love. Friendship and

0: Děj muzikálu Sestra v akci je téměř shodný s původním filmem, přesto si ho alespoň krátce připomeňme. Muzikál vypráví příběh ambiciózní, avšak zatím nepříliš úspěšné zpěvačky nočního klubu Dolores van Cartierové. Dolores se stává svědkyní vraždy a přihlásí se na policii. Jako důležitý svědek se dostává pod policejní ochranu a musí být ukryta do bezpečí. Útočiště nachází na místě pro zpěvačku nočního klubu v skutku neobvyklém, v klášteře. V přestrojení za jeptišku má totiž nenápadně zapadnout do společenství řádových sester.
1: To se však energické a nespoutané Dolores příliš nedaří. I přesto, a nebo právě proto, si mezi sestrami rychle nachází nové přítelkyně. Mezi ně se však určitě neřadí přísná matka představená, která není z dočasného pobytu Dolores vůbec nadšena. Smyslem života je ale pro Dolores hudba a zpěv, čehož se nechce vzdát ani v klášteře. S chutí tak pomůže napravit poněkud rozladěný klášterní sbor, který posléze svými moderními a energickými chorály začíná lákat do kostela nové ovečky.
0: Díky přílivu mnoha návštěvníků a jejich štědrých příspěvků se také daří rychle získat peníze na opravu rozpadajícího se klášterního kostela. Popularita chrámového sboru však Dolores vystavuje nebezpečí odhalení gangstry, kteří ji stále hledají. Jak to však v muzikálech bývá, dobro zvítězí, zločinci jsou zatčeni a Dolores si může dál žít svůj vlastní život. A i když z kláštera odchází, mezi sestrami jí zůstává mnoho opravdových přítelkyň. I don't need a spotlight.

0: Před 40 lety, přesněji řečeno 18. dubna 1986, se zásadním způsobem začaly psát dějiny německého moderního muzikálu. Nově vzniklá soukromá produkce Stella totiž odstartovala v Hamburku premiéru muzikálu Cats, tedy kočky, skladatele Andrew Lloyda Webbera. Ty v tu chvíli už 5 let slavili nebývalý úspěch v Londýně, na Broadwayi a dokonce i ve Vídni.
1: Avšak právě v Hamburku byli prvním muzikálem superlativů na německé půdě a také první takzvanou replikou, tedy přesnou kopií londýnského originálu. Začínající produkci tehdy město Hamburg pronajalo dům místní operety, který nevyužívalo, a to za symbolickou 1 marku za rok.
0: Po úspěchu koček si produkční společnost Stella postavila úplně novou divadelní budovu pro Fantoma opery a svoje aktivity rozšířila do dalších měst – Stuttgartu, Essenu, Oberhausenu, Duisburgu, Bochumi i Berlína. Několikrát změnila majitele a dnes toto muzikálové impérium ovládá nadnárodní společnost Stage Entertainment. A tak Německo patří k největším muzikálovým říším na světě. To ovšem tenkrát při premiéře koček 18. dubna 1986 nikdo skutečně nemohl tušit.

0: Was Wasser zur Schau. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Zur Schau wird.
1: Aktualit i výročí bylo pro dnešek dost, a tak sáhněme ve zbývajících minutách do našeho hudebního archivu. Mám tím na mysli vlastní hudební výrobu Muzikál Expressu.
2: Před několika lety jsme vydali dvojcédéčko k našemu tehdejšímu 30. výročí vysílání pořadu. A na tomto CDčku byla kupříkladu ukázka z muzikálu Pou, který se zatím u nás nikdy nehrál. Jde o pseudobiografický příběh slavného autora především kriminálních románů Edgara Allana Poea. Autorem muzikálu je Eric Wolfson.
1: My uslyšíme skladbu Nesmrtelný, ve kterém titulní hrdina v závěru díla projevuje strach z toho, že by se na něho mohlo zapomenout.
2: Skladbu naspíval Roman Tomeš za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Jakuba Žítka. A ještě dodávám, že píseň Nesmrtelný s Romanem Tomešem má i podobu videoklipu, který lze spatřit na YouTube.

0: Samotný závěr dnešního vydání Muzikál Expressu bude patřit ukázce z krimi muzikálu Rebeka. Titulní skladbu naspívala pro Muzikál Express Michaela Horká, tedy představitelka záludné paní Denversové v české premiérové inscenaci v Ostravě.
1: Muzikál má nyní už rok na repertoáru divadla Josefa Kajetana Tyla v Plzni a píseň, kterou uslyšíme, rovněž obsahuje naše zmiňované výroční dvojcédečko.
0: A to už je pro dnešek skutečně vše. I dnešní Muzikál Express připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli pro vás budeme mít 7. část pohádkového seriálu Denisy Kimmelové. No a ve 20 hodin pak skvělá rozhlasová hra. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hájaja. Dnešní díl ze seriálu Základní škola u Sýria se jmenuje První alfa na zemi. Mimozemské bytosti se v něm seznámí s lidmi. Co myslíte, jak přijmou Lukášovi spolužáky jeho rodiče? Je to poslední vesmírná pohádka na dobrou noc. Tak si poslechněte.

0: Dobrý večer, děti. S bezva klukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luky je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Přesně do první alfa, do třídy pro kyslík dýchavé. Jeho moudrá 6-metrová třídní učitelka Dalia Didibones z planety 3D říká: milí žáci, je důležité, abychom se poznali. Pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili. Pak se totiž můžeme dohodnout. A proto už byla celá třída poznávat planetu Olala, odkud pochází Želeon Žou Žižou Nikimižu, planetu Suritan a zároveň království, kde bude vládnout její veličenstvo Folou 2337, Vorliho bažinatý svět chapadláků, také zaostřený svět spolužáka Orva jménem Vycházející slunce nad zemí touto v její kráse a dokonce i sopečnou planetu Nilpů, kde se její obyvatelé přátelí s draky. No a dneska je na řadě Země. Luky se nikam nechystá, protože celá první alfa přiletí k ním na návštěvu. Nabízl rodičům, že spolužákům ukáže raději své milované planetárium, mořské akvárium nebo je vezme do lesa. To by se jim jistě líbilo. Ale ne, rodiče se chtějí s jeho novými mimozemskými kamarády seznámit. Tak to mají mít. A protože Luky své rodiče miluje, i když se jim prostě nedá nic pořádně vysvětlit, ještě jednou je dopředu varuje. Mami, tati, nikoho se nelekněte, všichni jsou hodní. Ostatní vám povím, až překonáte první šok. Máma se směje, táta se směje. Prý šok. Ten náš kluk je ale vtipálek. No, víc už Luky dělat nemůže. A tak nechá mámu dozdobit jednohubky, tátu, aby jich jako vždycky půlku snědl, než dorazí hosti, a jde ven počkat, až před barákem přistanou cestovní kapsle s kamarády. A jsou tady. Vítejte na planetě, kde žijeme my lidi. Máme jedno slunce, kterému říkáme slunce. Všechno, co se týče mimozemšťanů, je tu tajné, takže moji rodiče nikdy žádného mimozemšťana neviděli. Ani nevěří, že existujete. Nevěří, že existují želeoni, že Vorli má 8 chapadel, že vlasy mi podpálilo dráče na planetě Nilpů, že její veličenstvo Folou 2337 je opravdová princezna, že na vycházející slunce nad zemí touto v její kráse nemůže lidské oko zaostřit, ani že jste tak vysoká, paní učitelko. Vychrlí ze sebe nervózní Lukášek. Všichni se na něj ale dívají povzbudivě, jako by říkali, neboj, to zvládneme. Dobře tedy. Mami, tati, dovolte, abych vám představil své spolužáky a naši skvělou třídní učitelku Daliu Didibones z planety 3D. Paní učitelka, co je vysoká jako 3 basketbalisti dohromady, klečí na chodbě venku a do chodby uvnitř se zatím protáhla do pasu. Ale moment, už je konečně v bytě celá. Lukáškovi rodiče jakoby najednou zamrzli s vytřeštěnýma očima a otevřenýma pusama. Máma zírá na Lukyho nejlepšího kámoše ze třídy Vorliho z planety Vorli, z vesmírné rasy Vorli, co má 8 chapadel, a táta zase na dlouhatánské nohy paní učitelky, co se sotva nasoukali dovnitř. Ani jeden se není schopen pohnout. Teď právě jim oči těkají z jednoho Lukáškova kamaráda na druhého. Dlouho nikdo nic neříká, až ze sebe táta nakonec vyrazí: aha. A paní učitelka mu s obrovským úsměvem odpoví stejně: aha, protože se domnívá, že jde o nějaký lidský pozdrav. No a na to konto spustí i celá první alfa: aha. To už Luky musí vzít situaci do svých rukou, s čímž ovšem počítal. Třído, začne a usměje se. Teď jste u nás doma. Takhle lidi bydlí, vždycky rodina. A když přijde jiná rodina, nebo třeba třída, tak máma nabídne dospělákům kafe. A ano, kafe, opakuje roboticky máma, pak se otočí na paní učitelku, podívá se jí na koleno a zeptá se: dáte si? 6metrová paní učitelka, která má roztomile za uchem lustr, s úsměvem odpoví, že ráda zkusí pozemskou kuchyni. Tak a teď vám táta ukáže náš sport číslo 1. Mrkej, Vorli. Tati, můžeš prosím tě pustit fotbal a vysvětlit spolužákům krátce, jak se to hraje? Vybídne luky svého vždycky sebevědomého, ale teď hodně vykuleného tátu. No a stejně jako máma zvládne i v šoku uvařit kafíčko, tak táta zvládne vysvětlit fotbal. Paráda, všechno je v pořádku. Dalia di Dibones z planety 3D už drží dvěma prsty hrneček a začínají si s mámou povídat. Lukáš neslyší, o čem mluví, ale máma se tváří jako vždycky, když je na něj pyšná. Nemůžou být ve vesmíru lepší mámy než na zemi. Luky si je jistý. Táta zase stojí před televizí, ukazuje na postraní čáry fotbalového hřiště a už při vysvětlování pravidel stihl asi 20krát říct, že nejlepší je Slávie. Lukášův plán vyšel. Rodiče se z prvního šoku už vzpamatovali. A teď půjdeme do lesa, prohlásí Lukáše krásně. Poslechneme si ptáčky, nadýcháme se čerstvého vzduchu, pořádně si zaházíme šiškama na stromy a ukážu vám zvířata. Tedy paní učitelka nám je ukáže, protože z výšky nejlíp uvidí, kde zrovna jsou. No jasně, my máme v lese veverky, srnky, divoká prasata, zajíce, jeleny, no tak jdeme. Zavelí Luky. Asi se nebudete divit, že šli. A báječně si den na zemi užili. Kdybyste viděli Vorliho metat šišky a její veličenstvo Follow 2337 tancovat na louce a spolužačku Zoo si za 5 minut ochočit asi 20 veverek a vycházející slunce nad zemí touto v její kráse problikávat mezi stromy a žoužižou Niky Myžu, co jediné musí mít na zemi skafandr. To bylo nadšené úplně ze všeho. Největší legrace ale byla, když z posedu vykoukl Hajný a díval se přímo do očí paní učitelce. Tak vysokou osobu samozřejmě ještě nikdy neviděl. Máma s tátou měli co vysvětlovat. A přitom to sami teprve před chvílí pochopili, že právě oni mají doma Lukáše Mráčka, nejšťastnějšího člověka z planety Země, protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě, do základní školy u Sýria, kde ho čeká ještě spousta dobrodružství s nejlepšími kamarády a nejlepší paní učitelkou. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu dalších premiér hry Perspektivy. Nabídneme vám 7. a 8. část. Začíná napínavý příběh z Florencie 16. století, kde se umění, politika a lidské vášně prolínají v nečekaném vyšetřování.
5: Laurent Binet, Perspektivy. Část 7. a 8. Florencie roku 1557. Vazáriho pátrání se dosud nikam neposunulo. Stále silněji se však domnívá, že klíčem k odhalení vraha může být zjištění, kdo a proč přemaloval Pontormovu fresku zobrazující potopu světa. Společně s Převorem Borgínem sestavil seznam umělců, kteří by něčeho takového byli schopni. Obraz Venuše stále nebyl nalezen. Vévodova dcera Marie nakonec podlehla naléhání otcova pážete a společně s ním uprchla z Florencie. Jejím pátrání

0: vědí, že je vaší starší dcerou. Skutečnost, že cestovali zcela sami, bez vojenského i jiného doprovodu, že přespávali v hostinci namísto toho, aby se oficiálně ohlásili městským úřadům a že sebou jako zavazadlo vezli truhlici plnou šatstva podle španělské módy a šperků velké hodnoty, nám velice vrtala hlavou a připadalo nám to jako důvod k jejich zadržení, než se celá věc objasní. Je-li tato mladá dáma skutečně dcerou vaší nejjasnější výsosti a pokud bychom byli o její návštěvě uvědoměni předem, samozřejmě bychom ji přijali se všemi poctami, jež jejímu postavení příslušejí. Nicméně na naše opakované dotazování se nám údajná princezna nakonec uvolila odpovědět toto. Byla prý vyslána na tajnou diplomatickou misi k francouzské královně. Onen mladý muž byl prý její osobní strážce. Proč tedy uprchl? To nám nedokázala nijak uspokojivě vysvětlit. Vzhledem k těmto okolnostem nám celá událost připadá značně nejasná. Ráčel byste nám, drahý vévodo, pomoci tuto záhadu vyřešit a poradil nám, jak máme s tou mladou dámou naložit?
1: Giambattista Naldini, Agnolu Bronzinovi. Florencie 15. dubna 1557. Pane Bronzino, prosím vás, pokud náhodou tušíte, kde najít Marka Mora, předejte mu tento dopis. Nemějte obavy, z mé strany se nemusíte bát žádné indiskrétnosti. Sandro Allori, jehož vy považujete za syna a já za bratra, mi vše vyprávěl. Nechci svou radost z jeho propuštění stavět naroveň té vaší, ale vězte, že jeho uvěznění mě uvrhlo do beznaděje černější než noc. Buďte si jistý, že bych se nikdy nedopustil ničeho nečestného, co by mohlo uškodit jemu nebo vám. Giambattista Naldini Marku Morovi, Florencie 15. dubna 1557. Že jsem tě udal Vasarimu, to je pravda. Nebylo to zas tak těžké uhádnout, což? Pán si ale ve svém nekonečném milosrdenství nepřál, aby tě městská stráž lapila. Za to si však rozhodně přál, abych já z té své zrady měl nějaký užitek, protože brzy posílím řady Vasariho pomocníků při opravách signorie. Tak jsem sobě pomohl, neboť jsem se příznivě zapsal u toho nejlepšího malíře u florenského dvora a přitom jsem ti nijak nenapravitelně neuškodil. Nevím, zda si starého Pontorma zabil ty. Možné by to podle mne bylo, neboť si vzpomínám, jak hnusně se dokázal chovat k tobě i ke mně. Byly dny, kdybych ho nejradši vlastnoručně uškrtil. Takovou nepříčetnost ve mně dovedl probudit. A jestli to tak je, pak si za všechno můžeš sám, neboť vše, co následovalo, se odvíjí od této první události. Nebýt Pontormovi smrti, nikdy bych tě neudal.
2: Marco Moro Agnolu Bronzinovi, Galuzzo, 15. dubna 1557. Těsně předtím, než opustím úkryt, který jste mi poskytl, naškrábu těchto pár řádek, které vám převor zdejšího kláštera předá. Sice netuším, proč dvořan jako vy pomohl dělníkovi, jako jsem já, ale nechci být považován za nevděčníka. Zachránil jste mne. Tak tedy díky. Vydám se do Švýcarska a odtud do Německa. Nebo možná do Flander. Prozatím se s vámi loučím. Nepochybuji, že dílo svého zesnulého mistra dokážete dokončit a že mu tím vzdáte poctu, jakou si jeho práce zasluhuje.
3: Francouzská královna Kateřina Medičejská francouzskému maršálovi Pierru Strozzimu. Chenonceau, 21. dubna 1557. Jistě si vzpomínáte, že jsem té eskapádě své neteře nedávala mnoho naděje, že? Tak tedy posuďte, zda jsem se mýlila, drahý bratranče. Ta husa se nechala v Miláně chytit. Až dostanete tento dopis, už bude pravděpodobně zpátky ve Florencii. Takže ta lepší část kořisti nám unikla, ale podědíme mladé páže. A kdo jiný nežli on by mne mohl lépe informovat o svém pánovi? Po tomto neúspěchu se aspoň utěšuji myšlenkou, že se dcera vrátila vévodovi těhotná a jeho teď čeká spousta tvrdé práce na záchraně toho, co snad ještě zbývá z její pověsti. Já ostatně dobře vím, co bych na jeho místě dělala. Bez otálení bych ji provdala za syna vévody Deste, aby se to budoucí bastardě legitimizovalo. Ostatně bychom ještě stále mohli vytáhnout naši původní kartu, nemyslíte? Jak jsme na tom s tím obrazem? Lze doufat, že jej vůbec někdy ještě uvidíme?
4: Florenský vévoda Cosimo Medičejský, vévodovi z Ferrari Herkulovi d'Este. Florencie, 21. dubna 1557. Omluvte tu přemíru ohledů, jež mne přiměla k tomu, že jsem chtěl svatbu odložit. Myslím ale, že Marie je zcela připravena stát se manželkou vašeho syna Alfonze. A i kdyby nebyla, co na tom. Děti se přece nejlépe naučí plavat, hodíme-li je do vody. A proto vězte, že její matka i já jsme nachystáni domluvit se na datu konání svatby. Co byste řekl na příští měsíc? Řekněme 8. května? Aby měli moji lidé čas připravit takové oslavy, jaké si tato příležitost žádá? Ani vypovědět nemohu, drahý vévodo, jakou radostí a pýchou mne naplňuje vyhlídka na spojení našich dvou rodů.
2: Benvenuto Cellini, francouzskému maršálovi Pieru Stracimo. Florencie, 21. dubna 1557. S vaším mužem jsem se už setkal. A mohu vám říci, že jste mi poslal surovce přesně podle mého gusta. Zároveň se však obávám, že jej budu muset při jeho poslání doprovodit, neboť jsem u něho vycítil pouze velmi mírnou lásku k umění, která nepochybně nepostačuje k tomu, aby si jistotou nalezl v Bakjakově dílně Pontormův obraz. Dá-li Bůh, vydáme se tam brzy. Zítra nebo pozítří. Podnikat takové věci za denního světla je vždy riskantnější. Ale na druhou stranu je to jediný způsob, jak mít jistotu, že Bakjaka nebude doma, neboť celé dny pracuje v paláci na té vévodově posteli.
5: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Bologna, 21. dubna 1557. Když to nebyl ani dělník, ani jeptiška, ani pomocník, zbývá nám už jen jediný možný podezřelý. Co říkáte? A skutečnost, že jsme u něho nic nenašli, na tom nic nemění. Jak ho ale usvědčit? Pročtěte si všechna hlášení městské stráže. Vyslechněte Bronzinovi sousedy. Já do Florencie dorazím zítra předpolednem, ale jelikož musím vrátit princeznu jejímu otci a podat mu hlášení, nepochybně nebudu přes den k zastižení. Spoléhám na vás, příteli, že Bronzina usvědčíte. Já osobně si vezmu dva strážné a půjdu se podívat k Bakjakovi. I když pochybuji, že má ten starý chudák s celou tou záležitostí cokoliv společného.
6: Vévoda z Ferrari, Herkules d'Este, vévodovi florenskému, Cosimovi Medičejskému. Ferrara, 29. dubna 1557. Drahý vévodo, vaše náhlá péče o co nejrychlejší spojení našich dvou rodů nám lichotí. A věřte mi, že i já hořím nedočkavostí, až vás budu moci zvát svým bratrem. Vzpomeňte si nicméně na svůj předešlý list. Vaše prosby mne dojaly. Jak bych mohl nevyhovět otci, jenž se přimlouvá za svou dceru? A tak vám dnes píši, abych vše napravil, a to v dokonalé shodě s Alfonzem, jenž by byl velice nerad, kdybychom na jeho zaslíbenou nějak tlačili. Konec konců, není kam spěchat, že? Drahý vévodo, navrhuji toto. Odložme tu svatbu na podzim. Do té doby se rozplynou i zlé pomluvy, které kolují. Slyšel jsem, že vaše drahá Marie se nedávno vypravila do Milána. Doufám, že jí to příliš nevysílilo. Cestování bývá vždy obtížné i pro zkušené dámy, natož pro mladé dívky. Postarejte se, aby se vaše dcera z této cesty náležitě zotavila a ujistěte ji, že mému synovi a mně v tuto chvíli neleží na srdci nic víc, než aby byla zdráva.
5: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu, Florencie, 29. dubna 1557. Strávil jsem za zdmi sídla městské stráže v Bargelu tolik hodin, až mi nakonec připadalo, že jsem tam zavřený stejně jako všichni ti ubožáci, jejichž úpění se mi stále ještě rozléhá mozkovnou. Během té doby jsem se prohrabával veškerými archivy za tento rok a 6 měsíců toho minulého. A jakkoliv to byla nezáživná práce, nemohu popřít, že jisté plody přinesla. Když jsem totiž marně prohledával hlášení městské stráže a pátral v nich po incidentu jakékoliv povahy, který by nějak souvisel s Bronzínem, napadlo mne ponořit se dohromady udavačských listů, kterých do Bargela chodí několik za den a jsou tu pečlivě uchovávány. A poslouchejte, co jsem nalezl. Anonym, adresovaný městské stráži sídlem v paláci Bargello, Florencie, a teď pozor, o tohle jde především. Datum 1. ledna 1557. Stojí tu. Včera v 1 hodinu v noci jsem zřetelně slyšel, jak pan Bronzino ve svém domě obcuje se svým učněm mladým Sandrem Alorim. To vím, protože je nebylo slyšet poprvé a protože se s tím netají ani přes den. Bronzino se nestydí s ním laškovat, ví o tom celá čtvrť. Dodávám, že smilnili poznačnou dobu a že ještě před svítáním si to zopakovali. Jsem jen pouhý věrný a poslušný poddaný, který by si přál spát klidným spánkem, nerušen zvuky zvířecké a nepřirozené kopulace, a ujišťuji vás, že všichni slušní lidé z naší ulice jsou stejného smýšlení. Ještě musím upřesnit, že tento dopis není jediný svého druhu. Naopak jich existuje 500 dalších.
4: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu, Florencie, 30. dubna 1557. Vy byste měl psát divadelní hry. To je přece báječné. Očistil jste našeho hlavního podezřelého udavačským dopisem, který ho viní z jiného zločinu. Jaký máte talent? Jaké nadání pro paradox a komiku? Bronzínovo alibi je vpravdě originální. Nám však ještě zbývá ověřit, jestli je pravdivé. Váš dopis mi znovu úplně rozvrátil program. Musel jsem odložit návštěvu Bakjaky a vypravit se k Bronzínovi. Když jsem mu sdělil dotyčná obvinění, začal usilovně protestovat, což mne poměrně překvapilo. Vévoda přece navzdory svým nedávno vydaným zákonům, podle nichž se sodomie trestá smrtí, nikdy neprojevoval o tyto otázky přílišný zájem. Proč se tedy Bronzino odmítá přiznat ke svému poklesku, který by ho očistil od veškerého podezření, že se podílel na smrti svého mistra? Je v tom něco, co si nedovedu vysvětlit. Pokud se však v tom anonymním dopise píše pravda, pak Bronzino nemohl mít příležitost. K přemalování části stěny je potřeba několik hodin, nebo spíše celá noc. A tak jste ho při hledání důkazu jeho viny vlastně očistil. Co dělat, pokud někdo nesplňuje ona 3 kritéria? Máme se spokojit se 2? Ale pokud vyřadíme příležitost, náš seznam se povážlivě rozšíří. K těm, kteří mohli fresku přemalovat stejně dobře jako Pontormo, je třeba přidat Salviatiho, který je ve Francii, Tiziana, který je v Benátkách, Michelangela v Římě, až mne jímá závrať. Jak by někdo mohl spáchat zločin a nebýt u toho?
6: A
7: Agnolo Bronzino, Giorgiovi Vasarimu. Florencie, 1. května 1557. I vy se, pane Vasari, budete muset rozhodnout, kdo jste. Milovník umění nebo servilní dvořan? Autor životů malířů nebo vévodův člověk na špinavou práci? Co pak jste ještě nepochopil, proč Pontormo namaloval ten obraz, který všude hledáte? Vy, jehož oko umí zkušeně zhodnotit každý výtvor, že byste byl tak slepý, pokud jde o události našeho století? Papež, koncil, katoličtí králové a inkvizice. Všechny důležité úřady, jimž náš vévoda musí být loajální, pokud chce získat ten svůj titul toskánského krále, který, pokud chcete znát můj názor, mu nikdy nikdo nepřiřkne. Náš svobodomyslný vévoda, který je tak vlídný k umělcům a má je tolik rád, vidíte. Je pravda, že na sodomity, čarodějnice, na židy a dokonce ani na luterány nedbá, pokud neohrožují státní bezpečnost. Nepatří k těm fanatikům, co chtějí Německu a světu dokázat, že katolická víra není jen peleš zkaženosti obývaná chlípnými mnichy a degenerovanými Borgii. Jenže ono je to nakonec možná ještě horší. Vévoda nás má sice rád, ale aby se zalíbil těmto lidem, kteří nenávidí nás i naše obrazy, musí předstírat, že nás také nenávidí. A kdyby nás měl odsoudit k smrti nebo nás dovést do Říma jako zvířata v klecích, bez váhání by tak učinil, neboť v jeho cestě za toskánskou korunou ho nikdo a nic neobměkčí. Když Pontormo namaloval ten svůj obraz Venuše, jímž rod Medičejských tolik urazil, chtěl se ohradit právě proti tomuto velkolepému pokrytectví. Proti téhle odporné dvojakosti. Hněval se, neboť si připadal opuštěný a zrazený. Myslíte, že k tomu snad neměl důvod? Kam až je vévoda podle vás schopen zajít v projevech náklonosti těm, na kterých závisí ta jeho koruna? Podezíráte mne, že jsem Pontorma zabil. A já bych se tím nejspíš měl cítit polichocen, že? Považujete mě totiž za jediného člověka, který by tu fresku dokázal přemalovat tak jako můj mistr. Věřte mi ale, že pokud bych ho skutečně oddělal a pak musel chór svatého Vavřince přemalovat, určitě bych ho nemaloval stejně. Já bych Noéma ukázal opilého a v celé jeho nahotě. Tak, jako ho kdysi v dobách, kdy se takové obrazy ještě tolerovaly, na strop Sixtinské kaple namaloval Michelangelo. Vraždou svého mistra jsem se však neprovinil. Pokud jde o ten druhý zločin, ze kterého mne obvinují, jsme všichni tvorové boží. A nechť vaše svědomí posoudí, zda si zasloužím trest, který v podobných případech ukládá zákon. Ať už se rozhodnete jakkoliv, buďte od té dobroty a ušetřete Sandra Aloriho, který je ještě mladý a má celý život na to, aby se vrátil na pravou cestu.
2: Benvenuto Cellini, francouzskému maršálovi Pieru Strozzimu. Florencie, 2. května 1557. Pane maršále, poslední události velmi zkomplikovaly naši věc. Starý Bakiaka onemocněl a ležel doma v posteli. Ale ten váš nájemný surovec nechtěl čekat, až se uzdraví, a tak jsem ho za svítání, neboť noční výprava by vzhledem k zákazu vycházení byla příliš riskantní, musel doprovodit do domu toho starce. Dostat se dovnitř byla samozřejmě hračka, neboť takovému zletníkovi, jako jsem já, neodolá žádný zámek. Věděl jsem, kam jsem schoval obraz a starého jsme slyšeli hekat v posteli. Ale co byste řekl, že se přihodilo? Bakiaka byl sice nemocný, ale hluchý nebyl. Zaslechl, jak chodíme po jeho dílně, a nebyl ani tak slabý, aby nevylezl z postele. Najednou se celý zaražený objevil na prahu, horečnatý pohled, hubu do kořán.
8: Abych zajistil, že bude mlčet, nachystal jsem si podobný proslov jako ten, který jsem k němu držel během toho svého kousku v paláci. Když najednou ten váš hromotluk vytáhl dýku, ohnal se po něm a Bakjaka se schroptěním zhroutil na zem. Hňup jeden, jako kdybychom potřebovali mrtvolu navíc. A aby té smůly nebylo málo, starcovo tělo ještě nedopadlo na zem a my už zaslechli kroky na schodech. Stráže, včetně té kurvy Vazáriho. Musel jsem vymyslet plán. Nejdřív rychle jednat, potom rychle běžet. Za podobných okolností o úspěchu vždy rozhoduje ráznost. Jen co se stráže sklonili nad tělem, nenechal jsem jim čas na rozmyšlenou a vyrazil jsem jako chrt. Dva jsem podřízl dýkou, pak jsem se vrhl na třetího, který zůstal stát ve dveřích. Můj divý zjev a pohled na obnaženou čepel, z níž kapala krev, ho vyděsili tak, že ucouvl a padl nazad. Já ho překročil, vrhl jsem se na schody a vašeho muže jsem tam nechal, aby si poradil s ostatními strážnými. Ten nešťastný sled událostí mi však nedovolil vzít obraz. Ale nebyla to moje vina. Vašemu člověku se určitě s obrazem utéct nepodařilo. Snad jen kdyby všechny pozabíjel. Ale Vazári žije. Protože jinak by se ke mně zpráva o jeho smrti už donesla. Musíme jen doufat, že pokud váš muž neuprchl, opustil tento svět. A pokud ho zatkli, pak že bude držet jazyk za zuby. Protože v opačném případě je to můj konec.
5: Giorgio Vasari, Michelangelovi Buonarrotimu, Florencie, 2. května 1557. Stále se mě ještě třesou ruce, ale chtěl bych vám ty neuvěřitelné události, jež se odehrály dnes ráno, vyprávět. Za svítání jsem se s několika muži vypravil k Bakjakovi, kterého si vévoda často povolával k výzdobě svého nábytku. Když jsme k němu přicházeli, zaslechli jsme zvláštní hluk. Vedení chroptěním jsme Bakjaku nalezli ve smrtelných křečích na zemi s dýkou vraženou v hrudi. Ve chvíli, kdy jsem se k němu skláněl, abych mu poskytl pomoc, zaslechl jsem, jak vzduchem svíští další čepel. Ta se zabodla jednomu z mých strážných do zad a muž se před mýma očima mrtev skácel k zemi. Sotva jsem měl čas, aby zvedl hlavu a pochopil, odkud ten útok přišel, když mě další rána škrábla na tváři a čepel se zabodla do jednoho obrazu. Druhý strážný i já jsme pochopili, že jsme se ocitli ve smrtelném nebezpečí a společně jsme se vrhli za hromadu obrazů. Z jiného rohu ateliéru jsme náhle zaslechli kroky člověka, který spěšně kráčel ke dveřím. Strážný vstal, aby ho zastavil a namířil na něho svou kuši. Ale v tu chvíli, kdo si z místa, odkud přišla ta první rána, jeho bodl přímo do hrdla. Pochopil jsem, že nám právě uprchl komplic. Slyšel jsem ho, jak běží po schodech. Byl to nepochybně nějaký zlodějíček. Malá ryba, jehož vyděsil vývoj událostí. Ale také jsem si uvědomil, že vrah se stále skrývá v ateliéru a že já budu jeho další obětí. Mrtvý strážní vedle mne stále svíral v ruce kuši. Vytrhnul jsem mu ji a bez přemýšlení jsem se rychle zvedl a chtěl jsem vystřelit. Jenže ta věc něco váží. A jelikož jsem s ní ještě nikdy předtím neměl co dočinění, šipka vypadla ze žlábku a já tam zůstal stát tváří v tvář mně neznámému obrovi. Zaslechl jsem zapraskání zapáleného luntu a pak se ozvala rána, po níž následovala palčivá bolest v rameni. Nohy se mi podlomily a já se ocitl za tou hromadou obrazů, které mi posloužily jako štít. V pádu jsem ale do té křehké pyramidy strčil, takže jsem zahlédl roh jednoho z nich a viděl jsem tvář princezny Marie na nahém krku vaší Venuše. Takže obraz ze šatny ukradl starý Bakjaka? Ale jak by jej vynesl z paláce? Neměl jsem vůbec čas o této záhadě přemýšlet, neboť jsem už slyšel, jak onen muž pěchuje prach do hlavně své miniaturní arkebuzy. Věděl, že tu jsem sám. A protože nepochybně nehodlal nic riskovat, chtěl mě dorazit pistolí. V rameni mne píchalo a jímala mne závrať, ale přesto se mi podařilo sebrat onu šipku a vložit ji do kuše. K mému velkému štěstí se mi vybavil jeden Leonardův náčrtek, který jsem kdysi viděl. Věděl jsem, že je třeba napínat tětivu, dokud se mechanismus nenatáhne, což nestálo nad lidské úsilí. To, co následovalo, se odehrálo během okamžiku, přestože já jsem měl dojem, že uběhlo snad celé století. pololeže jsem se vysunul z úkrytu a zbraň jsem držel v natažené ruce. Uviděl jsem muže, který mířil tou svou mým směrem. Zahlédl jsem černé oko hlavně a lund, který již dohoříval. Uvolnil jsem tětivu a šipka z mé kuše se mu zabodla přímo mezi oči. Zavrávoral vzad a jeho výstřel šel kamsi do prázdna.

0: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu. Florencie, 5. května 1557. Bohužel právě vám, můj příteli, připadá úkol rozmotat ten šílený zmatek, k němuž, jak se obávám, přispějí ještě dalším dílkem. Zde je dopis, který Bronzino odeslal do Říma. Krátce řečeno, z něho vyplývá, že právě on skrýval Marka Mora a pomohl mu k útěku. Ale byť je to překvapivé, nepovažuji to za nejpodstatnější.
1: Agnolo Bronzino, Michelangelovi Buonarrotimu, Florencie, 4. května 1557. Až dostanete tento vzkaz, drahý mistře, bude můj Sandro již na cestě do Říma, kde pro něj bude mnohem bezpečněji než zde. Patří vám náš velký vděk, neboť mohl opustit město stejnou tajnou cestou, kterou jste nám ve své dobrotě odhalil, aby tudy mohl prchnout ten dělník. Na světě ostatně není nikdo, koho by Sandro obdivoval víc než vás, dokonce ani mne nevyjímaje. A proto se odvažuji pomýšlet na to, že mu neodmítnete ani své přátelství, ani, což je ještě důležitější, svou ochranu. Zachraňte mého žáka, mistře. V něm je celý můj, a tedy i váš odkaz.
2: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Florencie, 6. května 1557. Přečetl jsem si Bronzínův dopis a myslím, že vím, co rozbouřilo váš mozek. Takže ten, o kterém jsme si mysleli, že byl po celou dobu v Římě, mohl mít přece jen příležitost Pontorma zabít. Neboť měl možnost se do Florencie dostat, aniž by prošel některou zbran. A tedy zcela bez povšimnutí. Ale to je zkrátka a dobře nesmysl. Kdyby velký Michelangelo zmizel na více než den, jistě by to někomu začalo dělat starosti. Avšak, aby překonal těch 200 mil, které ho dělí od Florencie a poté se vrátil do Říma, potřeboval by dny nejméně dva. Navíc je tato hypotéza použitelná jen v případě muže v plné síle, odolného a těšícího se pevnému zdraví, nikoliv úctihodného 82-letého starce, který už 25 let nevkročil do svého rodného města a navíc si celé roky v dopisech stěžuje na to, jak tělesně chátrá. Jemu by taková cesta trvala nejméně týden.
0: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu, Florencie, 6. května 1557. Nejsem z těch, kdo hned všemu uvěří. Jelikož ale zároveň musíme vzít v úvahu všechny hypotézy, vzpomněl jsem si na jistou historku, kterou jsem jednou slyšel vyprávět v taverně. Jistý Aldo Brandino se tam tehdy holedbal, že dojel z Říma do Florencie ani ne za 8 hodin. Tehdy se mu vysmívali a tohle chvástání přičítali na vrub jeho patolízalství. Ale on prý ze svého tvrzení nikdy neslevil. Mně nepřipadá matematicky nemožné na dobrém koni ujet vzdálenost mezi oběma městy v tak krátké době. Pokud tedy budeme tvrzení tohoto Aldo Brandina považovat za pravdivé, stává se v případě, který nás zajímá, nemožné, ovšem čistě teoreticky, možným. 8 hodin na cestu z Říma do Florencie, 8 hodin na to dostat se do svatého Vavřince, zabít Pontorma a přemalovat jeho fresku, a to včetně nanesení omítky, a 8 hodin na návrat zpět do Říma. Ale samo sebou máte pravdu. To vše je jen plané mudrování, protože by to znamenalo, že se ona cesta tam a zpět uskutečnila bez jediné minuty odpočinku, což by působilo značně nepravděpodobně i pro mladého muže, natož pro tak důstojného starce, jako je pan Michelangelo.
2: Giorgio Vasari, florenskému vévodovi, Cosimovi Medičejskému, Florencie, 8. května 1557. Vaší jasnosti tu neřeknu víc než to, co vím a co považuji za jisté a částečně i to, o čem věřím, že to je pravdivé. Za prvé, obraz byl zcela v souladu s přáním vaší jasnosti zničen. Za druhé, Bakjaka, u něhož se obraz našel, se stále potácí mezi životem a smrtí a nemůže být vyslechnut. Je nicméně prokázáno, že Bakjaka téměř denně pracoval v šatně vaší jasnosti, kde jsem jej mnohokrát potkal i já a kde při mnoha příležitostech zůstával sám, z čehož plyne, že ho můžeme plným právem považovat za onu osobu, která obraz odcizila. Za třetí, totožnost útočníka, který zabil dva členy stráže, je sice neznámá, ale dá se soudit, že šlo o vojáka nebo dezertéra a možná i nájemného zabijáka. Jeho kumpán však zmizel beze stopy. Za čtvrté, ten obraz Venuše nepochybně namaloval Pontormo a nikdo jiný. Důvody, jež ho k tomu vedly, zůstávají nejasné, ale zřejmě souvisejí se sílící zatrpklostí vůči vaší jasnosti a svědčí o nedostatku vděku k vám, k jeho mecenáši a dobrodinci. Proč však, nebo pro koho stálo Bakjakovi za to ten obraz ukrást? Nejpravděpodobněji se jeví varianta vašich republikánských nepřátel, ať už je k tomu pobízeli lidé zvenčí, nebo se sami tajně smluvili přímo zde ve městě. Jde o stejné lidi, kteří zabili Pontorma. To nelze nijak potvrdit, neboť hypotéza republikánského komplotu by nevysvětlovala, proč byla ve svatém Vavřinci přemalována ona freska. Pokud jde však o tuto část celé záhady, mohu vám přinejmenším zaručit, že Bronzino je mimo podezření a stejně tak jeho učeň Allori. Musíme jen doufat, že Bakjaka se ze svého zranění zotaví, abychom jej mohli vyslechnout.
3: Florentský vévoda Cosimo Medicejský Giorgiovi Vasarimu. Florencie, 9. května 1557. Milý Vasari, přijmi můj vděk. Vrátil si mi dceru, našel si obraz, který urážel mou rodinu způsobem, jemuž není rovno, našel si jeho zloděje, objasnil si několik komplotů proti toskánskému vévodství, uhasil v zárodku rebelii a dokonce si zahubil vraha, kterého poslali mí nepřátelé žijící v cizině. Neboť já jsem si jistý, že pokud bychom se podívali tomu spiknutí jen trochu na zoubek, hned bychom narazili na toho psa Strociho. Už zbývá jen konečně najít Pontormova vraha. Ale pokud jde o mne, já mám jasno. S jistotou se kloním k variantě, že to byl Bakjaka. Neboť na něho vše ukazuje.
1: Agnolo Bronzino, Sandrovi Allorimu. Florencie, 10. května 1557. Vasari má nyní v rukou dopis, ve kterém jsem se neopatrně přiznal k tomu, že jsem pomohl onomu dělníkovi k útěku. Zatím mne vévodovi neudal, ale výměnou za své mlčení vyžaduje jisté informace o Michelangelovi, které mi můžeš opatřit jen ty. Musíš mi napsat, jestli byl mistr v Římě mezi 30. prosincem a 3. lednem. Co tam dělal a s kým se viděl. Jistě tušíš, jak se stydím, že tě musím žádat o něco tak nízkého, ale nemám na vybranou. Vasari mi ten dopis ukázal a je pro mne zdrcující.
4: Sandro Allori, Agnolu Bronzinovi. Řím, 17. května 1557. Víš, že pro tebe bych přemaloval Sixtínskou kapli. A to, o co jsi mne požádal, není vůbec těžké. Michelangelo se během prvních dvou prosincových týdnů na několik dní vydal do hor, do Spoleta. Tam se rád prochází v lesích, daleko od ruchu Říma a užívá si společnosti poustevníků. Odtud se vrátil 15. či 16. a pak už byl do konce měsíce jen v Římě. Každý den docházel do baziliky a pracoval na kupoli. 30. prosince byl přijat papežským komořím, který jej vyděsil, neboť ho informoval o plánu jeho svatosti úplně zakrýt všechny jeho fresky v Sixtínské kapli. Když se pak večer vrátil domů, dostal dopis, jenž ho nezvykle rozrušil. Tuto informaci jsem dostal od dvou Antoniů, kteří se o něho starají. Ráno 31. prosince byl ještě spatřen ve městě, jak jede na svém koni, ale po celý den se na staveništi baziliky neobjevil. Nikoho to však neudivilo, neboť se často stává, že sem několik dní za sebou nevkročí, jisá zaměstnán jinde. Ostatně další den o nešporách už byl zase zpátky. To se totiž jeho polír ze svatého Petra upamatoval, že se mistr nepohodl s papežovým architektem, který přišel obhlédnout postup prací. Takovéto roztržky jsou prý na denním pořádku. Zednický mistr Antonio zároveň uvedl, že následující týden strávil Michelangelo nemocen na lůžku. Vidíš tedy, že jsem nezahálel? A abych ti odpověděl přesně, posledního prosince Michelangela podle všeho od dopoledne nikdo nepotkal. Na zítří za soumraku tu ale už byl.
5: Florenská vévodkyně Eleonora Tolecká, florenskému vévodovi Cosimovi Medičejskému. Pisa, 18. května 1557. Zdraví naší dcery se nelepší. Nejí téměř nic, což vzhledem k jejímu stavu ohrožuje jak jí, tak dítě. Celé dny se trvává na lůžku. Je stále stejně malátná, jako když jste ji viděl. A bez ustání pláče. Zpráva o zničení obrazu s ní téměř nepohnula. Proč jste mě jen neposlechl? Ten obraz se měl spálit v týžden, kdy jste jej nalezl. Vidíte, k čemu sloužily ty truhlice florinů, které jste utrácel za všechny ty zakázky, jimiž Florencie a celé Toskánsko častovalo toho vašeho Pontorma. Zatímco se svými nechutnými freskami protivil nebesům, stačil ještě navíc tím obscénním obrazem zesměšnit naši rodinu a urazit naši dceru. Utěšuje mě jen pomyšlení, že teď hoří v pekle se všemi těmi nahými těly, v nich si tak liboval.
3: Florenský vévoda Cosimo Medičejský, florenské vévodkyni Eleonoře Tolecké. Florencie, 27. května 1557. Donuďte Marii k jídlu po dobrém nebo po zlém, protože se musí zotavit co nejrychleji, než na ní bude její stav příliš vidět. Na tom, že jí vévoda Deste už pro toho svého degenerovaného syna nechce, vůbec nezáleží. Najdeme jí jiného manžela. A lepšího, než je tenhle.
2: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Florencie, 30. května 1557. Zde jsou propočty, které jsem ještě jednou provedl po našem rozhovoru. Odjezd z Říma za svítání. Příjezd do Florencie v 11 hodin večer. Setkání s Pontormem, hádka, rvačka, vražda. Omítka, malba. Odjezd z Florencie před svítáním ve 4 nebo v 5 hodin ráno. Příjezd do Říma kolem 5, nejpozději v 6 večer, neboť o nešporách byl viděn, jak se hádá s komořím. Takovou vzdálenost a tak rychle by nemohl ujet žádný kuň na světě. Úplně se červenám, když si pomyslím, že jsem někdy mohl mistra podezírat z tak strašlivého skutku. Božský Michelangelo nemohl v žádném případě být té noci ve Florencii a potom hned na zítří v Římě. Je to nemožné. Leda, že by si osedlal Pegase.
0: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu. Florencie, 30. května 1557. Ano, na jednom koni je to skutečně nemožné.
4: Sandro Allori, Anjelu Bronzinovi. Řím, 6. června 1557. Nebylo to snadné, ale myslím, že tu informaci, kterou po tobě pan Vasari chtěl, jsem zjistila. Loni 31. prosince pan Michelangelo odjel do Orvieta, údajně jat náhlou touhou ještě jednou se podívat na neuvěřitelné Signorelliho fresky, které zdobí zdejší katedrálu. Tak to řekl zedníkovi Antoniovi, který si o něj dotyčného večera a ještě více další den ráno dělal nemalé starosti. Mistr Antonio si to pamatuje. Michelangelo ho totiž požádal, aby o tomhle jeho výletu pomlčel, protože jinak by mu papež mohl vyčinit, že bez jeho zvolení opustil práce ve svatém Petru. Nakonec se mi Antonio svěřil, což mne stálo hodně trpělivosti, doteků a vína. Musel jsem ale slíbit, že o tom nikomu neřeknu. Přísahal jsem mu, že nikdy neudělám nic, co by mohlo božskému Michelangelovi jakkoliv uškodit. Lhal jsem, Anjolo.
2: Giorgio Vasari Michelangelovi Buonarrotimu. Florencie, 13. června 1557. Nejúžasnější Michelangelo. Můj brk je těžký jako z olova, ale vévoda je můj pán a mně nejde o nic jiného než o nalezení pravdy. Prosím vás, abyste omluvil mou neomalenou otázku, ale položit vám ji musím. Byl jste v noci z 31. prosince na 1. ledna ve Florencii.
6: Michelangelo Buonarroti Giorgiovi Vasarimu. Řím 21. června 1557. Pane Vasari, neumíte si představit, s jakou lehkostí se mi psal tento dopis. Ba co víc, jakou úlevu pro mne znamená to, že jej píši. Ptáte se mne, jestli jsem byl 1. prosince ve Florencii, a já vím, že kladete-li mi tuto otázku, je to proto, že odpověď již znáte. Stalo se to začátkem zimy. Vrátil jsem se ze Spoleta a můj přetěžký úkol dovést stavbu svatého Petra až do bodu, kdy už ji nebude možno zkazit ani pozměnit, na mne doléhal víc než kdy jindy. A tu jsem náhle dostal dopis od nešťastného Pontorma. A jaký to byl dopis? Vzpomínáte si, jak jste mi psal a žádal mne o pomoc s objasněním záhady jeho smrti? I on mne žádal o pomoc. Avšak v tom listu bylo tolik zoufalství. Byla to jedna dlouhá lamentace, vychrlená ubohou bytostí, již opustili její ochránci. Neartikulované kvílení zvířete těsně před tím, než vydechne naposledy. Promluva blázna, jenž považuje celý svět za svého nejhoršího nepřítele. Až příliš dobře jsem mu rozuměl. Pontormo došel k přesvědčení, že jeho páni už s ním nejsou spokojeni, ba naopak, že dílo, kterému dosud zasvětil 10 let svého života, je odpuzuje a že stejně odpudivé by připadalo Florenčanům, kteří se již netouží radovat ze skutečné krásy. Rozhodl se tedy, že si sáhne na život a své dílo si odnese do hrobu. Přísahal, že než odejde vlastní rukou z tohoto světa, zničí své fresky, neboť vévodovi a vévodkyni se znelíbili, a že stěny kostela svatého Vavřince otluče tak, aby ji vladařům, kteří mu svěřili její výzdobu, mohl vrátit panensky čistou a zbavenou veškerých stop své přítomnosti a práce. Tato myšlenka pro mne byla nesnesitelná. Když jsem si představil, jak otlouká své fresky, v duchu jsem viděl svou Sixtinskou kapli zničenou, nebo ještě hůř, přemalovanou, přecenou, bezduchými mazanicemi nějakého nádeníka. Tomuto zločinu jsem musel zabránit. A také jsem chtěl ty fresky vidět. Pontormo svůj dopis napsal o 3 dny dříve, a tak jsem nesměl ztratit ani vteřinu. Rozhodl jsem se odjet do Florencie okamžitě, neboť jsem se třásl strachy, že přijedu pozdě. O svém plánu jsem však nemohl nikomu říci, protože jsem věděl, že papež, který mne v Římě drží jako vězně, by mi to nedovolil. Také, že kdyby se vévoda dozvěděl o mé přítomnosti ve Florencii, už by mě nikdy nepustil zpátky. Víte přece, jak se velmuži o vašeho ubohého Michelangela perou, jak si každý z nich osobuje právo nakládat se mnou jako s nějakým vzácným zbožím, s trofejí, kterou si navzájem závidí, s otrokem, který musí poslouchat a dělat, co se mu řekne. A tak jsem odjel časně ráno. Nikomu jsem nic neřekl. A pro případ, že by se na mne papež vyptával, jsem předstíral, že se jedu podívat do Orvieta na signoreliho fresky. Osedlal jsem si svého arabského plnokrevníka a tryskem jsem do Orvieta dorazil za 5 hodin. Zde jsem nechal svého koně v péči kostelníka, do baziliky jsem ani nevkročil a dál jsem pokračoval na poštovních koních. Kde našel vrtký stařec jako já sílu vydržet bez přestávky 12 hodin v sedle a sesednout jen ve chvíli, kdy na přepřahací stanici měnil koně za čerstvého. Bůh stál očividně při mně. Do Florencie jsem dorazil ještě týž večer. Se zadnicí celou rudou od sedla rozlámaný, zničený a znavený. Použil jsem tajný průchod, který jsem kdysi, když mi republika svěřila stavbu opevnění, osobně prorazil a nezanesl ho do žádného plánu. A nikým neviděn jsem se podél zdí jako zloděj doplížil až do svatého Vavřince. Tam jsem zastihl chudáka Pontorma při práci na Noémovi, což mi připadalo jako dobré znamení, že by se jeho náhlé chmury rozptýlily a on chce pokračovat. Bohužel to tak vůbec nebylo. Hned jak mě uviděl, vrhl se mi v slzách do náručí a začal děkovat Bohu. Zatímco mi plakal na rameni, kvílel a objímal mne. Já si mohl ve světle svic prohlédnout jeho fresky. Nyní jsem našemu pánovi děkoval zase já. Toskánsko, ty kolébko krásy. Viděl jsem to na první pohled. Nyní měla Florencie svou vlastní Sixtinskou kapli. Jak jste se mohl v tomto ohledu tolik splést, pane Vazari? To na vás má vévoda takový vliv, že ovlivnil váš pohled. Tyhle fresky představují zázrak, jaký se nestane ani 3x za 100 let. A pokud ho lid nechápe, tak jen proto, že je zvyklý každé slunce, které se vzpírá jeho porozumění, nazývat tmou. Čím víc jsem mu dával na jeho své nadšení a obdiv, namluvil jsem o tom, jak jsem uchvácen, tím silněji Pontormo vzlikal. Děkoval mi a líbal mi nohy. Tvrdil, že teď, když jsem spatřil jeho dílo, už může zemřít. Pokusil jsem se ho přivést k rozumu. Konejšivě k němu promlouval, vychvaloval ho, vykládal, že naopak musí žít, aby své dílo dovedl do konce. Jeho však ta slova rozzuřila. Odtrhl se ode mne, odplazil se opodál, popadl rydlo a s výkřikem po mně potopa začal bušit do svého Noéma. Bušil a bušil a s každým úderem fresku víc a víc poškozoval. Chtěl jsem jej zastavit, ale odstrčil mne, až jsem upadla v záchvatu nezvladatelného vzteku, pokračoval ve svém ničivém díle. Zmateně a rozrušeně jsem sledoval, jak se kusy malby odlupují ze zdi. Náhle se na okamžik zarazil. V tu chvíli jsem věřil, že s tím šílenstvím přestane, že jeho nervy konečně přemohla únava. Více jsem se mýlit nemohl. Všiml jsem si, že mu oči zazářily ďábelským odhodláním. Přistoupil k centrálnímu panelu a to své prokleté rydlo pozvedl jako dýku. A jelikož úder je tím účinnější, s tím větší výšky je veden, předpokládal jsem, že škody, které se chystal způsobit, budou nenapravitelné. V tu chvíli jsem nahmatal kladivo, jež leželo vedle ostatních nástrojů. A jakoby i mne, co si posedlo, už jsem nepřemýšlel. V jediném okamžiku jsem se k němu vrhl a udeřil jsem jej do hlavy tak silně, že se omráčem zhroutil k zemi. Jak dlouho jsem tam tak otupěle stál nad tím obrazem zkázy, to nevím. Ale čas byl přepichem, který už jsem si nemohl dovolit. Víte, že nejsem špatný malíř a že umění fresky mi není cizí. To, co jsem předtím spatřil, jsem měl v hlavě. Stačil mi jediný pohled, abych si to vtiskl do paměti. Připravil jsem omítku, kterou jsem pak přetřel a zatmelil poškozené části stěny. Barvy jsem si musel namíchat sám a to byla nejtěžší část, neboť jsem neznal způsob, jakým je míchal Pontormo, aby dosáhl svých pověstných pastelových tónů. A pak jsem přemaloval Noema. Má ruka byla vždy pevná a pracovala rychle. Už jsem své dílo dokončoval, když jsem zaslechl, že se probírá. Sklonil jsem se nad ním, abych se ujistil, že je v pořádku. A právě když jsem mu chtěl podepřít hlavu, všiml jsem si, že opět otevřel oči. Jeho skelný pohled stále ještě žhnul stejným pekelným leskem. V tu chvíli mi bylo vše jasné. Až odejdu, za den nebo za týden se do toho pustí znovu. Ve zničení jeho vlastního díla mu nic nezabrání. A tak mi Bůh vnukl to strašlivé řešení. Chopil jsem se dláta a než se stačil úplně probrat přesným pohybem a s využitím svých znalostí lidské anatomie, jsem mu je vrazil do hrudi, přímo do srdce a poskytl jsem mu ono vysvobození, po němž tak horucně toužil. Zemřel okamžitě. Avšak jeho dílo bylo zachráněno. Město jsem opustil stejnou cestou, kterou jsem se do něj dostal. Rozjitřen horečkou a rozrušen tím, co jsem spáchal, jsem Toskánskem proletěl jako duch, projížděl jsem poštovními zastávkami, hnal jsem se k nekonečnému obzoru. V Orvietu jsem si vyzvedl svého plnokrevníka a do Říma jsem odtud dorazil v kratším čase, než jsem potřeboval na cestu tam. Toho večera jsem už byl ve svatém Petru. Ani ne o týden později jsem obdržel váš dopis, v němž jste mne žádal, abych vám pomohl vypátrat Pontormova vraha. Víc už nemám, co bych vám řekl. Naložte s tímto doznáním, jako znáte za vhodné.

0: Tak to byla premiéra 7. a 8. části hry Perspektivy. Dramaturgie Klára Novotná, hudební spolupráce Stanislav Abraham. Účinkovali Dana Černá, Petr Lněnička, Viktor Preis, Kamil Halbich, Helena Dvořáková, Jaroslav Plesl, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Adam Ernest, Vojtěch Franců, Matěj Převrátil, Jaromír Meduna a Libor Hruška. Technická spolupráce zvuk Dominik Budil, hudební spolupráce Stanislav Abraham, asistentka režie Radka Tučková. Příběh natočil režisér Lukáš Hlavica v tomto roce.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínání na pořad Mám rád, který připravoval Miroslav Žbirka. Konkrétně tohle vydání odvysílal 13. června v roce 2020 a já doufám, že vás potěší i dnes.
5: Mám rád.
4: Miro Žbirka
5: na Dvojce.
6: Relácia Mám rád je tu opäť, Miro Žbirka pri mikrofóne a Cliff Richard tiež. Keď hovorím o mikrofóne, tak to je krásna spomienka na štúdio Abbey Road, keď som si uvedomil, keď som tam nahrával, že oni mi nič iné nedajú než mikrofón. A že ja to tam budem musieť naozaj zaspievať a žiaden kúzelník nepríde, aby mi s tým pomohol. A vtedy som si uvedomil, pretože tam na chodbách vidíte fotky tých interpretov, ktorí tam kedysi tvorili tie dejiny. Cliff Richard je presne ten spevák, ktorý má taký hlas, že naozaj nepotrebujete nič iné než mikrofón a on začne spievať. A oni, speváci tých čias, ani neočakávali nejaké vylepšenia. Oni dostali pol hodinu na náhratie pesničky, tak to typujem, postavili pred nich Neumann mikrofón a išlo sa. A skúsil to jeden, dvakrát a keby to nešlo, tak mu povedal, vieš čo, skús niečo iné. Ale väčšinou to šlo. Takže to boli neuveriteľné, takmer naživo urobené nahrávky. A ja som na to myslel, keď som tam nahrával, že tam sa treba vyrovnať napríklad Cliffovi a naspievať to tiež rovnako, napriek modernej ére a rôznym mašinkám. Fascinujú ma spievaci tých čias, ktorí nemali tu možnosť nič nejak príliš opravovať a keď to dnes počúvate, tak máte pocit, že tam ani nič opravovať netreba. Reeling and Rocking, Cliff Richard a samozrejme skupina Shadows.

ti šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně máš ho.

Tak to byla repríza pořadu Mám rád, který jsme v premiéře uvedli 13. června v roce 2020. No a na Miroslava Žbirku budeme vzpomínat opět příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce.

0: Hostitelská setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Mým dalším hostem u mikrofonu bude tentokrát známá výživová poradkyně a autorka bestsellerů Karolína Fourová. A budeme si povídat o zdravém stravování bez extrémů. Jaké největší mýty o zdravém stravování dnes mezi lidmi stále přetrvávají? A co je podle ní nejdůležitější změna, kterou může člověk udělat pro lepší zdraví a energii? A jak si udržet zdravý vztah k jídlu bez stresu, zákazu a neustálých diet? Nejen o tom s Karolínou Fourovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce. Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný květnový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové Četby na pokračování. Jedna miluje reality show a touží po slávě a uznání. Druhá se chce stát kriminalistkou. Oběma se jejich sen splní. Otevíráme strhující román o destruktivní síle sociálních sítí a pošetilých představách o štěstí a blahobytu. Otevíráme román Děti nade vše.

Klaře Ruselové je 45 let. Žije stále sama a nemá žádné děti. Její život se zdánlivě příliš nezměnil. Přesto se jí zdá, že započal pomalou a nezbytnou proměnu. Nepochybné krutosti případů, které vyšetřuje, čelí emočním odstupem, jehož dosáhla za cenu značného úsilí a tvrdé disciplíny. Její kontakty se dají spočítat na prstech jedné ruky. Chloé, její přítelkyně, dnes právnička, je matkou dvou malých chlapců, o něž se Klara pravidelně stará a kteří ji zbožňují. Její sousedé, dva policejní páry, které zná už 15 let a kteří ji téměř každý týden zvou na večeři. Je staropanenskou kamarádkou, kterou si rádi dobírají kvůli jejímu milostnému životu a kterou jejich děti považují za jednu z nich. Na baště stále zastává post proceduristky, nyní v Lasserově týmu. Podle tradice nesou skupiny jméno svého šéfa. Cédric Berger před pár lety kriminálku opustil a ujal se funkce šéfa oddělení ochrany nezletilých. Klara na své rodiče už tak často nemyslí. Známka věku, bez pochyby. Nebo plynutí času. Patří do jiné éry, jíž se říká předdigitální. V tomhle světě, kde každé gesto, každý pohyb, každý rozhovor zanechává otisk, by nejraději žádný nezanechala. Je na správném místě, aby věděla, do jaké míry chytrý telefon, ať už na sebe bere jakoukoliv podobu, dnes různorodou, hlasoví asistenti, automatizace domácnosti a sociální sítě jsou nevyčerpatelným zdrojem informací pro komerční subjekty a stejně tak pro policii. Dnes je na kriminálce, podobně jako kdekoliv jinde, značná část vyšetřování založena na trackingu. Kamerové záznamy, rozpoznávání obličeje, sledování přesunů v reálném čase nebo zpětně, prověřování komunikace, analýza chování. Kontrole nic neunikne. Klara ve své profesi tyhle nástroje používá, ale na druhé straně se úměrně tomu snaží o opak. Být sama co možná nejneviditelnější. Pokud je, jak se říká, současná společnost rozdělená na dvě části, Klara je na straně těch, kdo se vzpírají. Těch, kteří odmítají být sledovaní. Těch, kteří nepatří k žádné síti, žádné komunitě a raději otevírají knihy a noviny než stránky Google. Těch odpojených. V každodenním životě redukuje Klara své stopy na minimum. Nemá auto, chodí pěšky nebo jezdí na kole. Nepoužívá žádné plasty, nelétá letadlem, nejí maso. Celkově toho spotřebuje málo. Oblečení nakupuje v bazarech, recykluje a sbírá, co se dá.

0: A dnes večer týdenní pohotovost. Až do následujícího pondělí je čeká zase pořádná šichta. Sotva Klara odešla z ranní porady a vrátila se do kanceláře, kde teď sedí sama, objeví se na jejich hodinkách zpráva z recepce. Její návštěva na 10. se právě dostavila. Spustí se výstražný signál. Schůzka nebyla zaznamenaná do služebního diáře. Klara hlasitě zanadává na nový software, který pod záminkou identifikace každého, kdo vstoupí do objektu, spanikaří pro každou maličkost. Posadí se a pár slovy znovu zaktivuje počítač. Po několika vteřinách se na jejím monitoru objeví tvář mladé dívky a poznámka nepotvrzeno. Předehraný hlas jí žádá, aby osobu okamžitě identifikovala nebo spustila poplach. Klara podrážděně zavolá na ústřednu: nemusíte posílat vrtulníky, jdu dolů. Když čeká na výtah, hledí znovu na tvář mladé dívky, která jí poblikává na hodinkách. Tu tvář nezná, tím si je jistá, a přesto je jí zvláštně povědomá. Vejde do kabiny a stiskne tlačítko přízemí. Zatímco sjíždí dolů, v mozku se jí spojí pár obrazů a Klara už nemá ani stín pochybnosti. Pod čidly dvou kamer v recepční místnosti číslo 4, na stejné židli jako před 12 lety, sedí a čeká na ni Kimi Diorová. Melanie Clová, věrná své ranní rutině, vstává každý den v 7:45. Ještě než nachystá džus z čerstvého ovoce, otevře prosklené dveře a dívá se na moře. Mohla by hodiny vykládat o svém domě, usazeném na pahorcích Sanary, i o bujné kvetoucí zahradě, která ji obklopuje a jejíž údržba ji stojí sice jmění, ale patří mezi nejoceňovanější scenérie jejich fanoušků. Před několika lety se rozhodli odstěhovat se z šatené Malabry. Tlak slávy se už stal nesnesitelným. Kimin únos zůstává stínem, šrámem na té úžasné konstrukci, kterou vybudovala. Děsivým momentem, který by chtěla vymazat z paměti i z paměti ostatních. Dnes ví, že všechno zlé, co se pak přihodilo, pocházelo z šílenství té ženy. Ta ženská pošpinila jejich život. Dnes, i když s ní její děti už nežijí, Melanie sledují více než 3 miliony lidí, pokud sečteme její hlavní profily. New Melanie přejmenovala si Instagramový účet a živí na něm věrnou komunitu. A With Melanie, který vytvořila před 2 lety na Back Home. Tahle nová sociální platforma jí nabízí ještě širší publikum, s nímž sdílí své recepty, filozofii i nálady. Melanie dbá na to, aby byla aktuální a věnovala pozornost všem novinkám. Byla ostatně i mezi prvními, kdo založil svůj vlastní kanál domácí reality show Mel Insight, který je nyní k dispozici na placené platformě Share the Best. Díky tomuto konceptu mohou odběratelé trávit celé dny se svými oblíbenci. Její roční zisky sice nedosahují částek, které získávala v době největší slávy Happy Recre, její věhlas jí nicméně zajišťuje velice komfortní příjem. Přesnější údaje na toto téma poskytovat odmítá. Bruno zůstal její nejvěrnější oporou. Je stále tím spolehlivým a upřímným mužem, za něhož se v roce 2011 provdala. Pouze jedinkrát v době soudu s Elise Favartovou měla obavy, že selže. Tváří v tvář té nové vlně pomluv začal její neochvějný manžel pochybovat. Jednou večer, to se právě vrátili od soudu, se Bruno rozplakal. Přecházel po obývacím pokoji a pořád opakoval: musíme se vším skončit, musíme všechno zastavit. Tu noc si pak Melanie kladla otázku, co myslel tím vším. Mluvil o soudu? Nebo obecněji o všem, co vybudovali? Hned následující den se přesto přenesl. Už o tom nikdy nemluvili a ona si dávala pozor, aby se k tématu nevracela. Manžel jí znovu poskytl důkaz své loajality. Ano, uvažuje Melanie, je třeba překonat překážky a neohlížet se zpátky. Z důvodů pro ní nepochopitelných už nelze na Instagramu udělovat lajky. Údajně to některým lidem, kteří vyhledávali uznání a hromadnou podporu, působilo psychické problémy a mohlo vést až k depresi. Ale naštěstí Back Home vynalezl stejně uspokojivý systém pro vyjádření souhlasu a podpory. Její sledující jí posílají yes, I'm in, nebo yes, me too. A zanechávají komentáře omezené na 50 znaků. Cokoliv negativního nebo hanlivého je automaticky smazáno. Melanie tak každý den stále přijímá spoustu lásky, která ji těší a naplňuje. Nejspíš právě proto je tak šťastná. Protože je šťastná, ano. I když její děti už jsou pryč. Dospěli. Takový je život. Kim a Sam jí už nějakou dobu nedávají o sobě vědět. Ovšem, že nespálili mosty. Přesto mívá často problém se s nimi spojit. Ale tohle se svými odběrateli sdílet nemůže. Její publikum by bylo pravděpodobně zklamané, kdyby se dozvědělo, že potom všem, co pro ně udělala, se od ní děti vzdálily. Byla přece tak oddaná matka. Tvrdě pracovala, aby jim zajistila budoucnost. Díky Happy Recre jsou Kim a Sam nejen opravdové hvězdy, ale každý z nich má teď v Paříži svůj vlastní byt a oba žijí z peněz na úschovním účtu, který jim založila v bance a k němuž měli, jak zákon vyžadoval, od své plnoletosti přístup. Bohužel, jakoby je ty peníze pálili v rukou a domluvili se, že je promrhají. Ani jeden z nich se neřídil radami, které jim dala. Odešli. Tak to má být. Sami mu telefonuje alespoň jednou týdně. Syn hovor zpravidla přijme, ale mluví tiše a po pár vteřinách zavěsí. Je divný. A tak si Bruno dělá starosti. Bruno je v současné době pořád hodně ustaraný. Klade si různé otázky. Přemýšlí stále dokola nad různými příhodami z minulosti. Objednává si e-knihy o psychologii. Má krizi středního věku. Melanie si někdy říká, jestli to jeho bizarní chování nezačalo poté, co se z rádia dozvěděli, že zemřel Grégoire Larondo. Greg spáchal sebevraždu. Je to samozřejmě strašně smutné. Už celé roky o něm neslyšela. Když se Kimi tenkrát vrátila domů, Greg přestal Melanie volat. V roce 2025 se neúspěšně pokusil o návrat v první a poslední sezóně Kdo přežije souboj veteránů. Pořad byl jasný propadák. Tehdy večer, kdy se tu smutnou zprávu dozvěděli, si Melanie pomyslela, že se manželovi nejspíš ulevilo. Mlčky na sebe pohlédli. Bruno vypadal, že ho to velice zasáhlo. Řekla si, že to v něm probudilo zlé vzpomínky. Ale právě od té doby, možná je to jen shoda okolností, mu všechno dělá vrásky. Melanie sama se domnívá, že sami prožívá krizi pozdního dospívání. To se u hýčkaných dětí stává. Protože na rozdíl od Kimi, která jim kvůli té ženě dělala strašlivé scény, sami jim nikdy neodporoval. Ve škole se učil dobře a vždycky se mu dařilo. Na rozdíl od sestry nikdy nic nespochybňoval. Sami měl vždycky své vlastní fanoušky. Když si založil vlastní kanál věnovaný videohrám, měl obrovský ohlas. Co se stalo, že všeho takhle nechal ze dne na den, bez vysvětlení, bez jediného vzkazu svým fanouškům, to se nikdy nedozvěděla. Kimi Diorová sedí pod plakátem, který varuje před krádeží digitální identity a čeká na Klaru. Jakmile jí spatří, vstane a zamíří k ní. Je vysoká, působí vznešeně, kadeřavé vlasy jí spadají na ramena. Kimi Diorová se představí a vztáhne k ní ruku. Nevím, jestli se na mě pamatujete, ale ovšem, že Kimi, co pro tebe můžu udělat? Chtěla bych mít přístup ke své složce, ke svým výslechům. Chtěla bych vědět, co jsem tehdy vykládala, když mě Elise Favartová přivedla. Myslím, že to byla vaše práce, všechno ověřovat a archivovat. Předpokládám, že se to dá ještě vyhledat. Klara ji vyzve, aby s ní šla nahoru do její kanceláře, kde to můžou v klidu probrat. Ve výtahu si Kimi mlčky Klaru prohlíží a je si jistá jednou věcí. Kimi Diorová si všechny účty ještě nevyřídila. Jakmile jsou v kanceláři, Kimi se znovu rozhlédne kolem, viditelně zvědavá, kde se to ocitla. Popravdě nic moc poznat není. Žádné rostliny, žádné fotky, jen spousta aktuálních složek. Jak jsi zjistila moje jméno? Z matčiných dokumentů už dávno. Vás jedinou si pamatuju. Přišla jste ke mně a já si vzpomínám, jak jste si ke mně klekla a mluvila na mě. Na tón vašeho hlasu, kdy jsem si řekla, není to tak zlé. Bála jsem se o Elise. Asi mi došlo, že i přesto, jak je klidná a laskavá, může mít velký problém. Pak už jsem ji nikdy neviděla, to víte. Strávila jste se mnou celé dopoledne. Vím, že se z mých výslechů během soudního líčení dělaly zápisy, ale neměla jsem k těm dokumentům ani k žádné jiné části spisu přístup. Rodiče mi nechtěli nic ukázat. Chtěla bys vědět něco konkrétního? Všechno. Nedokážu žít s představou, že ta žena, jediná, která pochopila, co prožíváme, jediná, která se pokusila to ukončit, strávila mojí vinou 2 roky ve vězení. Není to tvoje vina, Kimi. Elise Favartová strávila 2 roky ve vězení proto, že porušila zákon. Unesla tě a několik dní tě zadržovala. Udala se sama, soudci to vzali v úvahu. A tvoje svědectví přispělo k tomu, že dostala mírnější trest. Jste si tím jistá? Ano. Co si pamatuju, tak se vaše verze dokonale shodovaly, takže to mluvilo v její prospěch. Četla jsem noviny. Celý ten příběh o únosu a o mém zajetí, jak to nazývali. Jenom mě udivuje, že nikoho nezajímalo, jestli mi třeba neudělalo dobře, že jsem strávila pár dní v ústraní, bez toho, aby mě někdo od rána do noci natáčel. Pod hladkou pokožkou tváře jí jemně cuká hněvem. Tak to není, Kimi. Taková otázka během líčení padla. Hlavně proto, že Elise Favartová zmiňovala, že na tobě pozoruje jisté příznaky. Například známky únavy, dokonce i sklíčenosti a... Přesto mě odvezli zpátky domů. To je pravda. Víte, co se dělo pak? Klara se bála, aby řeč mladé ženy nepřerušila a tak jen zavrtěla hlavou. Matka vyčkala, až se všechno usadí, až se média začnou zase zajímat o něco jiného. Počkala přes Vánoce a pak i celou zimu. Několik týdnů, několik měsíců jsme žili v takové jako závorce. Bylo to divné, víte, mít najednou čas. Mít čas se nudit, mít čas přemýšlet o tom, co budeme dělat. Matka to těžce nesla. Měla panickou hruzu z toho, že se na ní zapomene. Takže jsme to rozjeli znovu. Nejprve čas od času nějaká drobná story, pak toho začalo být čím dál víc. Proces s Elise Favartovou se měl konat až za dlouhé měsíce. Média na nás už zapomněla. Ale ne fanoušci. Fanouškům jsme chyběli. Myslíte, že bych mohla mámě říct, vypadni z mýho pokoje i s tím svým podělaným telefonem a podělanýma drahouškama, včetně těch, co si ho honěj nad úžasnýma obrázkama, co sdílíš s celým světem? Ne, jasně, že ne. Takhle dítě nemluví. Takhle nepřemýšlí. Jenomže teď je mi 18 a mluvím takhle. Polovina lidí, co potkávám, si myslí, že ví líp než já, kdo jsem. A pokud na mě náhodou zatím nenarazili, stačí, aby 4x klikli a najdou mě v kalhotkách nebo baletní sukince, jak se cpu čipsama přímo ze stolu, bez použití rukou, jako nějaké zvíře. Kimin výraz stvrdl. Klara se ani nepohne, nespustí z dívky oči. Pravda je, že kanál hned získal další 1 000 000 odběratelů. A tak jsme to pomalu rozjeli znovu. Kimi sotva popadá dech. Jak si má člověk najít přátele, když nezdílí nic z jejich života a oni ten jeho sledují na monitoru? Byli jsme osamělí. Byli jsme stranou všech. A nejhorší bylo, že jsme neměli kam se schovat. Někam, kam by na nás nemohla. Mladá žena se odmlčí. Klara jí nabídne sklenici vody a když Kimi přijme, vyjde s úlevou z kanceláře. Na Kimi Diorovou zapomněla, to je pravda. Nebo spíš řešila jiné věci, hlavně mrtvoly. Happy Recre už dál nesledovala. Když byl přijat příslušný zákon, řekla si, že problém je vyřešený a jako všichni ostatní znovu zavřela oči. Klara se vrací do kanceláře se sklenicí v ruce. Kimi v její nepřítomnosti vstala a dívá se z okna. Mladá žena vypije sklenku naráz a zase usedne. Přišla si promluvit a ještě neskončila. Když mi bylo 8 nebo 9, začala jsem mít takový nervový tik. Takové neovladatelné mrkání, které je vidět na videích, když jsem tváří ke kameře. Matka mě napřed vzala k pár specialistům. Doporučovali odpočinek a trpělivost, protože většina těchhle tiků je u dětí přechodná. A pak rozhodla, že sami bude vystupovat ve videích s unboxingem sám. já se účastním jiných formátů, kde nebude můj problém tak viditelný. A pak? Když Tik zmizel, začaly se mi dělat na tváři takové skvrny. Během pár týdnů se ekzém rozšířil. Na rukou, na krku, na břiše. Taková děsivá krokodýlí kůže. Matka vyzkoušela make-up, jenomže jakýkoliv kosmetický přípravek příznaky jen zhoršil. A tak se Sami stal postupně hrdinou Happy Recre a já jsem z kanálu zmizela. Když mi bylo asi 13 nebo 14, začala jsem kouřit jointy a narazila jsem si polovinu kluků ze sousední školy. Ekzém zmizel, ale už jsem měla daleko k té holčičí modelce, kterou matka tak ráda předváděla. Princeznovský kostým byl na cucky a ani moje nálada do těch kulis už vůbec nezapadala. Byla ze mě teď puberťačka skoro jako každá jiná, drzá a vzdorovitá vůči rodičům. Abych je naštvala, řekla jsem, že chci jít bydlet k Elise, i když jsem věděla, že jí soud zakázal se mnou kontakt. Po několika hádkách, a přestože matka byla proti, otec svolil, že půjdu na internát. Mohla jsem volně dýchat. Happy Recre skončilo. Matka ale samozřejmě dál udržovala svůj účet na Instagramu pro všechny ty happy fans, co prahli po novinkách v rodině. Takže dál líčila svůj vysněný život, vyšperkovaný filtry a sprškami pozlátek. A taky tu byl Sami. Měl svůj vlastní kanál, který fungoval pořád líp a líp. Klara má na okamžik znovu před sebou toho živého, nepokojného, osmiletého chlapce, s nímž se setkala u nich doma. A snaží se představit si ho jako dospělého mladíka, kterým je dnes. A jak se má Sami teď? Kim je chvilku sticha, než odpoví. Já nevím. Nevím, kde je ani co dělá. V době, kdy jsem byla na internátu, jsme se skoro neviděli. Vzdálili jsme se od sebe. Měl výnosné smlouvy s různými značkami, spoustu projektů s jinými influencery. Šlapalo mu to fakt dobře. Odstěhoval se do Paříže, aby byl uprostřed dění. Máma pozorně sledovala, co podniká, kontrolovala mu smlouvy, radila. I na dálku byla pořád přítomná. Když jsem přijela do Paříže, Sami mu jsem zavolala. Dal si se mnou schůzku v jedné kavárně. Hned jsem poznala, že to vyšumělo. To mezi náma. Už se s ním vůbec nedalo mluvit. Říkala jsem si, že je na mě naštvaný, protože jsem opustila loď a rozbila naše spojenectví. Dokonce jsem měla pocit, že mi nedůvěřuje. A to jsme k sobě měli dřív tak blízko. Ani nevíte jak. Byl to můj velký bráška. Myslela jsem si, že daleko od rodičů bychom se mohli dát zase dohromady. Obnovit naše pouto. Jenomže se stal opak a já ho ztratila navždy. Nadechne se a pak pokračuje tišším, vážnějším tónem. Asi před rokem všeho nechal. Na vrcholu slávy. Z ničeho nic, ze dne na den. Už není na žádné sociální síti. Všechny svoje účty odstranil. Zůstávají jen ta videa Happy Recre, protože matka nad nimi pořád drží ruku. Sami se přestěhoval, změnil si telefonní číslo. Netuším, kde je. Nikdo to neví. Ani rodiče už nevídám. Čas od času napíšu tátovi krátký mail. Odpoví mi do půl hodiny. Dělá si o mě starosti. Ptá se, kdy přijedu. Někdy po všech těch letech mi připadá, že i otec začal mít pochybnosti. Kimi se odmlčí, pak dodá, víte, matka v podstatě dosáhla toho, co chtěla. Pro celou jednu generaci je a už zůstane Melanie Dream, matkou Kim a Sama. Jenomže Sami, nevím, jestli je šťastný. Ticho, které následuje, je stejně intenzivní jako to, co vyprávěla. Klara pohlédne na hodinky. Teď už by měla být v ústavu soudního lékařství a účastnit se pitvy chlapce, který byl včera nalezen za nepřesvědčivě sebevražedných okolností. Je mi moc líto, Kimi, ale už musím jít. Uvidím, co se dá dělat. Zavolám ti. Dívka se zachmuří. Dívá se na papír a pero, které jí Klara podává, a pak si uvědomí, že na sebe musí nechat kontakt. Když se za vytáhlou siluetou Kimi Diorové zavírají dveře výtahu, vysloví Klara tichým hlasem větu stejně jasnou jako ty, které ji dosud občas v noci budí. Přišla jsem, aby našla bratra.
1: Delfin de Vigan, děti nade vše. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Alexandry Pflimflové připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovala Dana Černá, režii měl Lukáš Hlavica. No a tento román francouzské autorky otevřeme opět zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Krásný nedělní večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, je 10:30 a začíná noční mikroforum, kterým vás dnes provede Marta Marinová. Určitě někteří z vás chodí občas do divadla, někdo má rád komedie, někdo klasické kusy, někdo třeba vyhledává improvizace. A bylo by určitě zajímavé si popovídat o tom, co vás vlastně přimělo do divadla vyrazit, jestli jsou to známé tváře v těch hrách, nebo jestli jste dali na doporučení přátel, nebo jste si přečetli zajímavou recenzi, nebo máte konkrétní oblíbené divadlo, které sledujete. My dnes máme ve studiu herečku Nikol Kouklovou, ale ona není jenom herečka, ona už se řadu let věnuje PR, a to především PR divadel, to je takový ten styk s veřejností, a neboli vám vlastně představuje tváře těch divadel, a ona nám toho třeba o tomhle problému, nebo vlastně to není problém, to je hezká věc, ona nám o ní řekne více. Nikol, krásný večer, ahoj.
1: Hezký večer, děkuji za pozvání.
0: Tak já se tě rovnou zeptám na začátek, jak se prodává divadlo? Když děláš PR divadlu, co všechno vlastně musíš o tom divadlu říct, napsat, dát do světa?
1: No, to je zajímavá otázka. Vlastně jako hezká, děkuju za ní. Tak záleží samozřejmě na tom konkrétním divadlu, žánru, ale já, zaplať pán Bůh, mám tu zkušenost s tím, že spolupracuju s divadelníma scénama, který dělají hezký divadlo, a vlastně vystupuje tam řada zajímavých osobností, takže to mi tu práci značně zlehčuje. A jak se prodává, no tak záleží, jak kdy, jsou takový vlny, teď jsem bohužel tak ve chvíli, kdy si to vyslovila, tak mi hlavou problesklo pandemie covidu, tam to nebylo úplně veselý, ale myslím si, že už je to daleko, zaplať pán Bůh, a že se to zlepšilo a že ta chuť a ta potřeba po tom živým umění, po tom styku s tím hercem a ty takový ty pomyslný chemie a ty atmosféře mezi tím hercem, tím jevištěm a hledištěm je ta chuť. A to vlastně mě baví. Myslím si, že i v dnešní době umělý inteligence a všeho, tak vlastně to divadlo je takový kaviár, takže doufám v to.
0: To si mi přihrála hezkou otázku, to já ti možná potom v nějaké podobě položím. Ono se říká PR, public relation, styk s veřejností, ale ono je to spíš jakoby o tváři toho projektu, který chceš představit.
1: Je to tak, je vlastně to, já vždycky tak jako se snažím nějak nacítit a navnímat za prvý ten tým, kdo v tom účinkuje, kdo to dělá, pak jako samotný to téma té hry, třeba i autora, a vlastně si vymyslet v hlavě, a to je na tom to nejzábavnější, oni si všichni myslí, jak je to složitý, ale já to vím vlastně během, nebo vím, tak když to je tak správně, jak to má být, tak už během toho, když člověk mluví, tak mě se v hlavě rodí ten mediaplán. A to vlastně na tom mám jako nejradši, že už vidím a vytvářím ten příběh, ty mota, ty slogany, ten marketing, to, na čem to jako v uvozovkách budu prodávat, to, co mě zaujme, jak to vlastně prezentovat té veřejnosti tak, aby je to zaujalo očima toho diváka. A to mě vlastně jako baví, být na pomyslný té hraně toho herce, ale zároveň i toho návštěvníka.
0: Milí posluchači, to je Nikol Kouklová, herečka a PR manažérka, a dnes si s námi večer bude povídat o tom, jak vás naláká do divadla. Doslova vás tam přitáhne navařené nudly.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s Nikol Kouklovou o divadle. Nejen o herectví, protože je herečka, ale také o tom, jak se divadlo prodává nebo jak se mu dělá ta správná tvář. Ty jsi v nějakém rozhovoru řekla, a myslím, že jsi to tady říkala, protože Nikol tady už před několika lety se mnou seděla, že to vlastně začalo, ta PR práce, od psaní blogů. A já jsem to trošku zapomněla a říkala jsem si, co to s tím má společného.
1: Jo, je to trošku, je to cesta, kterou jsem šla zhruba nějakých 7 let. Vlastně byla jsem spoluzakladatelka Bloges Robes a já jsem teď byla v nedávné době v nějakém rozhovoru a naproti mě seděla taková krásná slečna, mladá, mladší než já. A říká, já si to pamatuju, já jsem byla taková vaše trošku čtenářka a říká mi, Ježišmarja, a vy jste byla taková jako průkopník nebo senior těla těch influencerů. Já říkám, ježiš, to je hrozný to slyšet, ale vlastně je to tak, když si vezmu, že to bylo prostě před 13, 14 lety. To ještě teď už všichni mají Instagram nebo Facebook, samozřejmě je starší, nebo je déle známý, nebo všichni ho používají. Ale ten Instagram jako a vůbec tady ty influenceři a tohle začalo až tak, jako bych řekla, takový třeba 8 let zpátky. Takže my vlastně jsme opravdu začali a byla s nám s Nikol, Míšou a Kristýnou a byli jsme takový kvartet velice různorodý a každá zaměřená na něco jiného. No a pak jsem teda odjela do Ameriky, začala jsem blogovat sama, psát o cestování, o nějakých mých jako vůbec úvahách a prostě všechno možný. Vrátila jsem se a říkala jsem si, tak mě prostě 20, asi 8 nebo 29, mě už to nějak jako nenaplňuje blogovat takzvaně, když to schodím trošku jenom o rtěnkách a o outfitech. A tak nějak se mi naskytla příležitost i v rámci tady té životní kapitoly, že jsem přemýšlela, co budu dělat, když jsem se vrátila, protože mi bylo jasný, že do divadla se hned jako jen tak nevrátím, že se plánuje dlouhodobě dopředu. A naskytla se tahle příležitost nějakým způsobem komunikovat, domlouvat rozhovory nebo výstupy, tiskové zprávy v divadle Bez zábradlí, kde mi tu šanci dala Hanka s Karlem. A tak jsem se toho jako ujala a najednou to opravdu byl takový jako full-time job. A takhle to jako začalo, no. Že vlastně jsem za to vděčná, že to tak ten blok jako se přetransponoval do něčeho takhle postupně a je to moje druhá profese vlastně už asi 8 let.
0: No a jak jsi na tom teď s psaním? Protože já myslím, že když se to člověk naučí zacházet s těmi slovy, že to je taková jako návyková droga úplně.
1: Je, ale zároveň já jsem v té fázi, kdy samozřejmě mám nějaký jako mezery a to se týče nejsem vystudovaný prostě češtinář a čím déle píšu, tím vlastně mám trochu větší ostych, protože najednou vidím přesně dobře překlep nebo něco, ale řeší člověk najednou čárky, opravdu řeší tady ty věci, řeší tu gramatiku a už v tomu mám větší respekt a zároveň pak najednou se dostane úplně na úroveň někoho, kdo to má jako denní chleba a je opravdu na vysoký úrovni. Takže to, z toho mám velký respekt, protože stále jako přeci jenom já dokážu napsat příběh, vím, co tam má být, vím, jak to má být, ale zároveň tady s tím vím, že mám nějaký prostě mezery, jo, jakoby v tom a s tím pracuju. Ty se na mě tak díváš, jako,
0: no protože ale ty jsi toho zažila spoustu, kdyby si ty příběhy opravdu pozbírala.
1: Jo, takhle, kdybych do psala, ano, jo, takhle. Třeba, to ne, to žádný ambice takhle
0: zatím
1: nemám. Tak přijde
0: korektor a všechno ti to krásně opraví.
1: To jo, no, já jsem vlastně zvyklá trochu všechno si dělat sama. Na tím se nepřemýšlela, jako takhle to jsem asi teďka asi na hony vzdálená nějakým jako příběhům. Myslím si, že to je potřeba ještě něco zažít.
0: Tak dobře. Pro koho děláš PR služby? Vybíráš si, pro koho to bude? Prostě
1: jo, tak ono někdo ke mně tak nějak jako přijde vždycky. Teď vlastně aktuálně zastupuji 2 divadelní scény, Městský divadlo Mladá Boleslav, pardon, si odkašlu, a divadlo v Řeznický, což jsou úplně odlišný vlastně, je to pestrý a zajímavý a zábavný vlastně takhle komunikovat 2 divadla a ke každému samozřejmě člověk přistupuje s nějakým speciálním a zvláštním přístupem, protože divadlo v Řeznický je komorní scéna s obrovskou jako tradicí, historií a baví mě to. Baví mě vlastně, co tam vždycky vymyslí kluci, ale tam nový vedení Lukáš Pečenka a Jiří Ežhájek. A myslím, že to kluci dělají dobře a baví mě sledovat a u toho bejt a vlastně fandit a vlastně podporovat i tu jejich tvorbu tím, tou komunikací. A ta vlastně komunikace mezi námi je vlastně zábavná, baví mě to. Pak je to Městské divadlo Mladá Boleslav, který je repertoárový takový jako opravdu
2: to je
1: městský.
2: Fakt klasický,
1: ano, klasický
2: veliký,
1: divadlo, ano, říkáš to správně, krásný divadlo, opravdu krásný. A tam zase mě baví to, že ačkoliv je to jako oblast, tak tam opravdu mají co nabídnout. Jsem tam tuhle sezónu nově, ale to, co jsem tam zaregistrovala, byla toho součástí, tak tam mají, ač od holek z kalendáře, nafotil jim kalendář Hynek Čermák po prostě autorskou hru Vandy Hibnerový, kde exceluje Michal Kern po režii a úpravě Petra Zuzky, bývalého vlastně uměleckého šéfa baletu Národního divadla, který režíruje činohru. Až teď po klasiku Blbce k večeři, nebo pana Teodor Munstok, to teda režíval tam pan Zuzka. Takže a do toho další jakoby jejich aktivity, kdy mají výjezdy prostě do zahraničí, do Kanady, do Bruselu, tak jako je to pestrý a vlastně i inspirativní pro mě jako herečku, takže jsem ráda, že jsem u toho, baví mě to a ty další projekty, ono se to tak namotává, protože přes nějaký jako přátelství, třeba s Martinem Šimkem, pro kterýho dělám Roztančený divadlo už asi 5. rokem, tak on pak něco režíruje nebo dělá třeba nějaký festival, má kamarády Boleslam, konkrétně mám teď na mysli, což je Slam Poetry festival, který je v říjnu, 4. ročník bude teďka v říjnu taky. A tam to je prostě zábava. Já furt jako jsem v nějakém průzkumu a dostávám se prostě ať na to pole jako taneční nebo činoherní nebo takovýhle specifický a stále se obohacuji a poznávám nový lidi. Takže a zároveň mám obrovský jako respekt tomu a vážím si ty důvěry, přijdou za mnou a svěří mi to svoje jako dítě, ten projekt a protože vlastně něco podobného dělám, tak k tomu mám jako tu empatii o to víc a snažím se prostě tím lidem pomoct, jako myslím si, že to je potřeba, ta kultura, aby se podporovala zároveň.
2: Je to nějak měřitelné ten účinek, kterého dosáhneš tou svojí prací, nebo prostě kdy seš spokojená, kdy si říkáš, tak teď jsem to trefila, tohle musí každého zaujmout?
1: Takhle to asi jako není úplně článek od článku nebo výstup od výstupu. Já mám nějaký postupy, které jsem si tak nějak už vytvořila, procesy v hlavě za ty roky, jak, co je nějakým standardem. Třeba tisková zpráva, nějaký rozhovory, ať jako v rádiu, televizi, nebo printu, nebo online. Pokud se mi podaří všechno dohromady, tím lépe. A zároveň prostě snažím se obsáhnout všechno. Je to taková kampaň a když jako se to poskládá jak pucle a zaklapne to a pak najednou mi i lidi říkají, to teď jsem ale viděla všude, tak si řeknu, tak to byla dobře odvedená práce. Ale jako je to těžký, je velká konkurence, třeba tady v Praze je velký výběr, že jo, kulturní, takže ač divadelní nebo koncerty nebo prostě tanec, těch scén je tady jako hrozně moc, takže je ta konkurence velká, takže jako nevždy se říkám, mohlo to být lepší, ale to je zároveň ten hnací motor, že vždycky si člověk řekl, vždycky má co, jako čeho dosáhnout a nějaký ty cíle.
2: A to si vyjádřila krásně jedním slovem, kampaň. Kampaň za divadlo. Milí posluchači, takhle prodává dobré divadlo náš dnešní host Nicole Kouklová, herečka a PRistka. To je taky pěkné slovo.
1: Jo.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Nicole Kouklová, herečka a taky, jak už jsme řekli před písničkou, PRistka, ale také zakladatelka nové divadelní společnosti. Ty jsi nedávno založila divadelní společnost a ta se jmenuje Uvidíme. Tak to mi řekni, jak najít štěpné slovo nebo štěpné pojmenování pro nové divadlo. Protože ono je to těžké, já nevím, jestli si to každý uvědomuje.
3: Já myslím, že ten název už jako mluví úplně za všechno, uvidíme. Ale takhle, já jsem vlastně byla před tím rozhodnutím teda opravdu do toho jít vážně. A naplno. A říkala jsem si, já nechci žádný takový jako rádoby zajímavý umělecký názvy nebo natož jako nějaký cizí slova. A mně tady to přišlo, že to je tak spojený a pospolitý s tou naší profesí, ale i vůbec, když prostě člověk ne, že neví a řekne uvidíme, ale u toho divadla, divadlo se na něj se kouká, dívá, vidí. A i ten proces, který vlastně je před tím, než nás divák vidí, tak si hodně často tohle slovo skloněme, no uvidíme, nebo uvidíme, jak to dopadne, no. Jako takže mně to přišlo úplně takový trefný a úplně vlastně moc dlouho jsem nad tím nepřemýšlela, tak jsem to tam napsala, odeslala a vlastně teď zpětně na to mám takový jako reakce hezký. A sama se s tím ještě učím pracovat, jako i marketingově a PRově, co jsem si to na sebe vymyslela. A myslím si, že to má nějaký potenciál takový kreativnější, takže uvidíme.
2: To může být jako i třeba co do grafického zpracování třeba. Uvidíme, že tam se dají třeba
3: je to už tak, různě, už mám logo a tam je uvidí. A pak to mé. Jo, a uvidíme divadlo uvidíme koho herce, uvidíme jakou hru, jo, jako jo, je jo, to, jo. Dá se s tím hrát hezky a myslím si, že i my, jako teď ty herci, tři, Kateřina Zapletalová, já a Roman Zach a ještě ten tým, tak jsme si, nebo já jsem jim říkala, mám pocit, že to slovo používáme tak asi pětkrát víc, než by bylo nutné asi s tím, že to máme podvědomí, že no, uvidíme, nebo já to aspoň tak jako mám a tak to naciťu a vlastně mě to zatím baví.
2: Ty máš velký přehled i v těch praktických věcech okolo divadla. Co to obnáší u nás si založit divadelní společnost?
3: No, tak já si myslím, že tam prvotní je ta myšlenka, to rozhodnutí, jak jsem o něm mluvila. A potom já jsem měla vlastně na podzim někdy schůzku s mým známým Tomášem Kloučkem, který vlastně jako se orientuje v takových jako neziskových jako sektorech a nebo založeným spolku SRO a tak dále. Je vlastně, má účetní firmu, takže i tady z toho takhle jsem začala. Co mám udělat pro to, abych jako to vlastně zaštítila, tu hru, aby to bylo v pořádku účetně prostě a tak. No a on mi poradil a takže takhle jsme se odpíchli, pak jsem si musela založit spolek, vymyslet to jméno, zaregistrovat ho, pak si vlastně člověk dostane ičo, pak jde do banky, založí si ten účet, pak schánět jako partnery, sponzory, schánět prostor, kde se bude hrát, založit sociální sítě, založit web, založit nějakou jako identitu a ten brand jako grafický, vymyslet vlastně k týře, nějaký příběh, jako i vizuální, takže spolupráce jako s fotografem Petrem Kozlíkem, která je velice příjemná a mám ho strašně ráda, spolupracujeme spolu už jako leta, takže tomu jsem svěřila ráda tuhletu úlohu a pak samozřejmě grafický studia, ale třeba i právníci, kteří vytvoří smlouvu, kteří prostě jako to nějakým způsobem jako skonzultují, pak rádi zašlou v tu fakturu. A to jsem jinde. Ale jako i s tím to souvisí. I vlastně jako nějaký to finanční, jako
2: no,
3: nechci říct zázemí, ale ta finanční otázka. Takže schánět sponzory, získat tu důvěru vlastně úplně nově začínajícího jako spolku, který nemá žádnou historii a odkaz, na který se může odvolat jako nějakého etablovaného zavedeného divadla. Takže to, že tady teď sedím a mluvím o tom, že máme mít jako asi za 12 dnů premiéru a potom samozřejmě nás čeká letní hraní a letní scény, na který se moc těšíme, tak to je zázrak pro mě. A jako jsem za to ráda a strašně mě baví teď ten proces toho zkoušení, vzniku a mám okolo sebe lidi, o který se můžu opřít, se kterýma mě to baví. A jak říká moje kolegyně Kateřina Zapletalová, je mezi náma už taková ta chemie, jako herecká a to mě uklidnilo. A vlastně musím dát za pravdu, baví mě to strašně moc.
2: Každopádně si toho vyjmenovala tolik, že se divím, že ti nepřešla chuť během toho.
3: Já už jsem ráda, že je to za mnou a teď se už jako raduju a tvořím, nebo se snažím nerozptylovat těma produkčníma nebo producentskýma věcma. Snažila jsem se na to připravit co nejvíce do té doby, než byl vlastně ten proces toho zkoušení samotného. A ono se vždycky jako něco objeví, to známe, to prostě ne všecko je tak, jak si naplánujeme a nalinkujeme. Ale vlastně říkám díky těm lidem, který mám okolo sebe a tu podporu cítím a u nich i to zázemí, tak je to příjemný.
2: Já se tě nebudu ptát na to, jestli si třeba plánuješ do budoucna mít vlastní prostor, protože vlastně se to rodí. Mm-hmm. A ty si vlastně si založila divadelní společnost, protože si objevila hru, která ti přišla, že za to stojí.
3: Přesně tak.
2: Jak se hledá taková tutovka?
3: No, já jsem si nechala zaslat divadelní hry s nějakou, to nebyl nějaký truc, nebo nějaká jako nějaký životní moment, že jsem si řekla, tak a teď si najdu hru, kterou budu hrát. Ne. Já vlastně jsem začala úplně tak, že jsem si začala, nevím, prostě jako nějak poohlížet okolo sebe, rozhlížet, bavit se s lidma, potkávat, vyhledávat nějaké jako příležitosti nějakého hostování. No a velice často jsem samozřejmě, my se vám ozveme, nebo my to máme nějak už, bohužel, jo, uvidíme zase, uvidíme do budoucna. A já jsem si řekla, tak já nevím, prostě já nedokážu moc dlouho sedět na jednom místě. A nechala jsem si prostě zaslat podle nějakých synopsí, anotací hry a tahle mě jako si získala. A já si myslím, že to známe každý, když si přečteme dobrou knihu na jedno zhltnutí, nebo jak se tomu říká, nebo jak to nazvat, tak to je prostě dobrý znamení. A takhle to u téhletý hry, Prádelna v Brooklynu od Johna Patrika Shanleyho, který je úplně úžasný a jsem ráda, že jsem se takhle s ním mohla potkat, že o něm vlastně jako si říkáme, načítáme si ty věci, já pak ležím najednou celý večer a čtu si o něm, vidím a sleduju jeho rozhovory, pouštím si je a zajímá mě to dál a najednou jsem u něj 3 hodiny. Strávím s ním tu chvíli, tu společnost, v jeho společnosti chvíli, takže tohle mě strašně baví a vlastně jsem se dozvěděla, že to je naprostá jako ikona v Americe. Je to člověk, který má Pulitzerovu cenu, má Oscara, sám režíruje jak filmy hollywoodský, tak divadelní hry. Právě teď poslední Prádelnu v Brooklynu, kterou uvedl v New Yorkském Theater Club v roce 24 a já jsem ji teda objevila asi půl roku potom, co ji uvedl. A tahle ten klenot jsem si tak jako vlastně střežila a čekala, až přijde ta správná chvíle. Ono to tak nějak zaklaplo s tím Romanem a vlastně děláme to po roce, co jsme se o tom poprvé bavili a já si myslím, že na nějaký věci a pokud mají být dobrý, tak musí uzrát ten správný čas.
2: Ne, protože tak člověk říká, kolik třeba musíš přečíst nebo navštívit her, než si řekneš, tak tohle jsem hledala.
3: Já jsem si nechala tyhle ty hry, co nevím, jaký už byly další, ale každopádně já to mám tak, že se začtu a pak se říkám, nemusím si to přečíst, nemůžu číst jenom 10 stran, tam třeba něco zatím bude. Ale já to mám tak, že jakmile mě to nezaujme, říkám, tak ten divák na to bude koukat těch 10 stránek, to je 20, 15 minut, to už ho nezaujme, to nemá, jo, jako mě to samotnou nezaujalo, proč bych to měla dělat. A to právě, co jsem si nechala zaslat, zároveň s tohle Prádelnou, třeba paklík 10 her, tak mě si ta hra získala jako a tam byl, vlastně to bylo na první dobrou. První pokus a už jsem si vybrala.
2: Milí posluchači, to si řekneme po písničce, jak našeho hosta Nicole Kouklovou na první dobrou zaujala hra Prádelna
3: Brooklyn.
2: Děkuji.

0: o její nové divadelní společnosti a hra Pradelna v Brooklynu, která je teď právě rozpracovaná. My jsme říkali, že ji napsal John Patrick Shanley, uh-huh. že to je nositel Pulitzerovy ceny. Proč si svěřila režii té hry právě Romanu Zachovi?
1: No, tak my se s Romanem známe už nějakou řádku let a já jsem s ním teda měla možnost předtím už dělat, jednak jsme spolu něco natáčeli, pak jsme dělali Mnoho povyku pro nic a pak Lásku z mládí v divadle Bez zábradlí. A já jako, jak ho znám a poznala jsem, tak jsem si říkala, že by to mohlo kápnout do jeho noty. Ta hra, ten text. A vlastně už na první přečtení jsem ho trošku v té roli Owena, kterou tam i hraje, on to nejenom režíruje, ale i tam hraje, viděla. A byl úplně první člověk, komu jsem to poslala, tak se po nějakým jako urgování mi dostal odpovědi a kdo v tom bude, nebo jak se to jako a já říkám, nikdo zatím. Já jsem ti to poslala, protože čekám na nějakou odpověď a reakci a vlastně no, já by jsem to, a já jsem si to myslela, právě proto jsem to nikomu nenabízela a myslím si, že to opravdu je takový nějaký jako styl a vůbec i ten autor a všechno mi to tak nějak zaklapává. A myslím si, že Roman je poctivý a zároveň tím, jak má jako obrovskou zkušenost, tak se s ním spolupracuje opravdu tak nějak jako lehce. Jo, a vnímám to nejenom, že jako i ho znám nějakým způsobem, ale i skrz ty lidi, kteří třeba ho potkávají poprvé, tak jsou z něj úplně nadšený, jo, ty ženy, který tam teda ženský kolektiv, asistentku a můj kamarádku Marušku Renčovou a pak Kateřinu Zapletalovou herečku, tak vlastně i tak, jak jsme si, ne, že by odešel režisér na záchod a my ho pokoutně pomluvali a vlastně holky jsou z něj úplně nadšený a z jeho nějakého přístupu, pohledu, úpravy, přístupu k té práci, jo, takže já si myslím, že to tak nějak jako celý do sebe zapadlo.
0: No režisér toho má na svědomí strašně moc v divadle.
1: Právě.
0: Musí mít asi cit pro timing.
1: Přesně tak, ale pohyb. I jako ty organizační věci a nějakou takovou empatii vůči tomu, že a třeba i jako začínám, jo, že není všecko úplně dokonalý, že tam jsou chyby, že se stanou věci v tom procesu i produkční a tak dále, takže jako ten Roman je strašně empatický člověk a myslím si, že se jako rozumíme, proto jsem ho k tomu přizvala, že mám před ním jako mám k němu naprostou důvěru a vím, že nebude jako protáčet panenky a někde mě prostě tady za rohem na pivu pomlouvat, jak jsem si vzala velký sousto, jak to nezvládám, ale zároveň jako pak je schopný v určitý fázi opravdu přiložit tu ruku a i stěhuje a i prostě je jako normální, takže to je asi ten
0: je
1: hlavní
0: to parťák.
1: Je to parťák, ano. Jako rovné pohody. Takže proto vlastně opravdu jako nejenom, že dal tu důvěru a podali jsme si tu pomyslnou ruku té pomoci, kterou vnímám v tuhle chvíli. Ale i tady jakoby po té stránce si myslím, že to je prostě dobrý člověk a ta spolupráce s ním mě baví.
0: Naznačuje, já určitě přijdu na tu hru, naznačuje tahle hra třeba nějaký směr, kterým bys chtěla, aby se tahle společnost časem ubírala?
1: Těžko říct, protože právě jak jsi řekla, přijdu na to, uvidíte. Uvidíte sami to divadlo, ale já si myslím, že to je nějaká taková moje vnitřní dětský hlas, který vybírá ty hry, jak ne podle témat, ale podle toho, jak je prostě baví. A nemůžu říct, jestli tímhle směrem přesně to divadlo půjde, protože toto je tragikomedie. Nebráním se ani komediím, nebráním
0: ale
1: se
0: je to
1: ani
0: o lásce.
1: Dramatu. Je to o lásce, ale jakože bych dělala jenom o lásce. Hry ne. Ale já si myslím, že to patří k životu. To je takový to, ten ohýnek v nás, který nám dává energii, dožil nám vlívá a každý, a i teď mám kamarádku, která prožívá nějaký hezký období, možná teď poslouchá, takže jí zdravím, tak najednou člověk se mu prostě rozzáří oči a je jak prostě 15-letej a ta láska prostě je všemocná. Takže to je určitě téma a je to téma všech autorů, jako napříč stoletími, a někoho to ještě nepřestalo bavit se na to dívat a o tom psát, takže si myslím, že to určitě je téma, kterýmu se budu věnovat.
0: Ne, ta možnost, že můžeš získat lásku,
1: ano.
0: Ta musí bavit úplně každého.
1: Přesně tak.
0: V jakémkoliv věku.
1: A ještě když je osudová.
0: Mám pro tebe bezvadný slogan. Divadlo uvidíme, divadlo, které vás baví.
1: No.
0: To je hrůza, že?
1: Ne, děkuju.
0: Ty vlastně, kromě v divadle Bez zábradlí hraješ, to si řekla, a kromě tedy divadla Uvidíme,
1: ano.
0: Hraješ taky ještě se společností Didi Art,
1: ano,
0: je to tak?
1: To je pravda, to je novinka,
0: to je poměrně
1: letošní
0: nová
1: sezóny,
0: hra,
1: ano. Autorská hra Lolitky Diany Šlotýsový a já mám Dianu strašně ráda. Je to ženská, která prostě je neskutečně silná, má elán, tah a obrovský cit pro divadlo, je to sama taky herečka. Režíruje všude možně, v Hradci, teď v Liberci, tady ve Venuši, nevím, všude možně. A my jsme seděli na začátku sezóny a bavili jsme se o nějakých plánech a ona říká, ty mě, jsem měla zkoušet něco, odpadlo mi to a já mám úplně volno, já na to nejsem jako v takovém procesu, že má třeba 4 režie do roka. Já mám téma, který bych asi chtěla zpracovat a začali jsme se bavit o tom, že vlastně v létě, minulý léto, na Karlovamském festivalu byl uvedený Sbormistr.
0: Mm-hmm.
1: A ona říká, mně se tím otevřelo jako téma, protože se mi začaly svěřovat ty kolegyně a kamarádky, že mají podobnou zkušenost. A já, no tak si sedni a prostě to napiš. A já u toho určitě chci bejt. Takže takhle to jako vzniklo. Nevěděla jsem vůbec, jakou úlohu, co tam budu hrát, bylo mi to úplně jedno, prostě jsem u toho chtěla bejt. A mám z toho obrovskou radost, ne teda z toho, o čem hrajem a že se to děje, ale je to silný a máme na to velice silný ohlasy. Teď budeme vlastně hrát ještě do konce sezóny párkrát a pak samozřejmě nová sezóna ve Venuši ve Švehlovce. A baví mě to setkání vlastně i o generaci s mladšíma kolegyněma. Uvědomila jsem si poprvé tím, že už nejsem nejmladší, není mi 20, protože opravdu to téma té nové generace a vůbec to, že s nima člověk tráví nějaký čas a otevírá nějaký témata, je to zajímavý.
0: A ty jsi byla vlastně u zrodu té hry.
1: Ano.
0: Té hry, pardon, abych to řekla správně. Rozumím tomu. A hraješ tam, jestli jsem to dobře pochopila, já jsem si něco našla o tom. Ty tam hraješ mámu.
1: Hraju, no. To mi už právě řeknou takový ty kolegyně, no tak už jsi dospěla do tý, do toho věku. Říkám, jako máma už bych ano mohla být, asi ne úplně 20, no i když, kdybych si pospíšila, tak asi jo, 20-letý slečny. Ale je to prostě divadelní licence. Hraju tam matku, tři matky, třem představitelkám různý a to je zábavný. Baví mě to a zároveň takovou průvodkyni, která vlastně předčítá určitý pasáže z knihy Lolita a posouvá ten děj a je to jako velice silný vůbec ten oblouk, nebo nemyslím teď můj herecký projev, ale oblouk, jak to ta Diana vestavila, jak s tou hrou, s tím materiálem pracovala, že se tam najednou objeví Barbie, Ken a Lamily, já jsem vůbec nevěděla předtím, co to je Lamily, že to je taková jako normální panenka na rozdíl od Barbie, která má tvary, má prostě akné, má určitý nedostatky. Já vůbec tohle jsem se s tím nesetkala prostě a to jsem na Barbie vyrostla. Ale jako jakým prostě člověk řekne, co to je za blbost, proč je Barbie a Ken tady v tom tématu. Že ta Diana prostě má vystudovanou pedagogickou školu a učila, setkávala se s malými dětmi, a který mají i nějaký problémy a traumata. A ty děti velice často se u těch psychologů otevírají právě tím, že hovoří skrz nějaký médium, skrz panenky nebo hračky.
0: Hračky.
1: Takže to i v tom našem příběhu je a o to je to mrazivější, co se ten divák vlastně jako skrz tyhle ty dokonalý postavy jako Barbie dozví.
0: Víš, proč se tě ptám na to, že tam hraješ tu mámu? Ne, protože už si do toho dospěla, ale protože před těmi lety, když jsme tu spolu seděli a ty jsi vlastně byla docela krátce po návratu z Ameriky, kde jsi pobývala a ty jsi řekla takovou hezkou větu, že se vlastně rozhlížíš po tom divadelním světě a že herečky to mají těžší než herci.
1: Ano.
0: Že to časové rozpětí mezi cucáctvím a stářím je pro ty herečky takové zatěžující. Tak kde se ty teď cítíš?
1: Jako s tím stále souhlasím, ačkoliv jsem to asi řekla už před 10 lety. Myslím si, že samozřejmě, ale je to pochopitelný, ne tolik jako kluku jde třeba nebo studovat ty herecké školy a třeba i u toho zůstane. Ty muži prostě mají pak jinou úlohu, že starat se o rodinu, jako zabezpečit jí, a mnozí z nich si třeba řeknou, tak tohle ne, to není pro mě tahle nestálá práce. Je to trošku jako horská dráha někdy tedy. A ne pro každýho to je, takže třeba z toho i odejdou, a těch mužů je prostě míň než těch žen, který každá druhá holčička chce být princeznou a herečkou, a tak to třeba zůstává i od těch 20 do 30. Myslím si, že to začíná být zábavný tím, že jsem u toho nějakou dobu vydržela a že už se právě dostávám do nějakého třeba jako toho, řekněme, středního věku, je to tak asi. A třeba o to jako je to pak radostnější se třeba zošťovat nějakých rolí, nejenom těch mladých, hezkých, naivních nebo nenaivních nebo zhrzených prostě mladých žen, tak právě už pak člověk dostane role, se kterýma se ztotožní ten divák třeba, že je ve středním věku a prožívá skrz ty postavy a skrz ty herce nějaký své problémy. A to si myslím, že pak přijde prostě po tom studiu, po tom, co už člověk si něco zažívá, prožívá, a to prostě je samozřejmě, to otevírá úplně jiný obzory a možnosti. No.
0: Dobře. Jsi prostě zralá žena, zralá herečka.
1: No to ještě.
0: To ještě ne.
1: Učím.
0: A nejsi cucák.
1: To už asi ne.
0: Na tom se shodneme.
1: Ano, ano.
0: Milí posluchači, tak takhle se vynachází náš dnešní host. Nikol Kouklová, herečka a PRistka.

0: Milí posluchači, ještě zbývá kousek nočního mikrofora a my si dnes povídáme s herečkou Nicole Kouklovou, která je také PR-istkou, ale také se zajímá o charitu, jak si řekneme teď. Ty jsi v Americe si hodně pochvalovala, a to už před těmi lety, že se ti tam moc líbilo pouliční umění. A
1: no ono to tak trošku patří k tomu New Yorku. Tam prostě všude jsou selenou různý vůně a lidi všemožných barev, ale taky samozřejmě ta hudba, to s tím je spjatý, s tím městem a vůbec s tou Amerikou. A je neuvěřitelný, že se tam prezentuje jako tolik talentů. My vlastně koukáme na různý stanice, posloucháme rádia, MTV a tak dále a tam vlastně má člověk pocit, že má talent úplně každý, když tam zpívá na ulici. A já jsem pak přijela sem do Čech a vlastně jsem si říkala, jak to, že je tady ticho. A moje kamarádka Radka Pavlovčinová mi říká, Ježíš, ty jsi teďka tak jako trošku zvyklá, rozmazlená tím New Yorkem, tam furt ty taxíky zvoní a všechno je to tam takový hektický a hlasitý. A říkám, ne, mě tady, to není ono, co tady? A ona, no dej, tady není ta hudba. A já říkám, Ježíš, no, protože je taky, že samozřejmě zpěvačka a muzikantka. A já říkám, no to máš pravdu a jak to? A vlastně jsem se dozvěděla, že to tady není úplně jednoduchý, protože musí mít člověk povolení, když chce prostě vystupovat na ulici a třeba by si tam nedej Bůh dal klobouk, že něco vybírá. A já, protože jsem před damu studovala konzervatoř, kde si mnozí, jestli poslouchají, tak mi dají zapravdu, nemůže dojít ani na záchod, protože každá WC kabina je obsazena nějakým muzikantem, který tam piluje a trénuje a cvičí. Tak jsem říkala, pane bože, kdyby tady ty mladí lidi šli prostě na to nábřeží a vydělali si třeba na pivo a hráli prostě lidem pro radost, tím, který jdou okolo do práce, tak to by bylo o něčem jiným. A vlastně jsem se rozhodla, že tady podpořím tohle formou, tím baskingem pro slunce, který pořádný každý rok už po deváté, letos v červnu na Jungmannově náměstí.
0: To
1: už
0: je každý rok v červnu.
1: Každý rok v červnu, ano. Už stala se z toho taková tradice a mám radost.
0: A jenom upřesníme, že basking je vlastně americký pojem pro pouliční umění.
1: Přesně tak. A vlastně spousta i jako umělců takhle začala a stala, přišla do povědomí. Takže jsem se rozhodla tuhletu akci udělat a pro slunce, protože jsem patronka nadačního fondu Slunce pro všechny.
0: A co je Slunce pro všechny?
1: Pro všechny. To je opravdu od vlastně dětí až po seniory a to se mi na tom líbí, že to má takhle velký zásah. Mm-hmm. Blanka Dvořáková, která za tou nadací stojí, je neuvěřitelná žena. Už vlastně mají 30 let, nebo přes 30 let. A ona, ať od mateřské školky, školy základní, nebo třeba pochráněný dílny, pekařství, kde zaměstnává pak vlastně ty handicapovaný klienty, po nějaký chráněný bydlení, až po seniory. Opravdu se o ty lidi stará a má pro ně širokou náruč a vlastně všechny takhle podporuje a snaží se nějak zapojit prostě do života.
0: Takže je to nadační fond pro handicapované
1: přesně
0: všech
1: tak
0: věkových
1: přesně
0: kategorií.
1: Tak.
0: A co obnáší být patronkou takového nadačního fondu?
1: Tak já jsem si to tak právě pojala, že se zodpovědně snažím každý rok něco přinést a ač formou toho baskingu, nebo třeba občas na mě vyjde řada s focením benefičního kalendáře, a nebo třeba pořádáme v divadle Bez zábradlí už asi po 12. letos to bude na 13. vánoční tržíček, kde vlastně se prodávají výrobky z těch chráněných dílen a před Vánocema nebo i pekárny pečou cukroví a vánočky a perničky, takže se sejdeme u stromečku, je to taková hezká tradice, až po nějakou účast a vlastně i to, že tady o tom teď mluvíme, tak to je vlastně mým hezkým jako úkolem o týhletý nadaci mluvit a šířit o ní povědomí dál.
0: A pověz, jak vypadá tahleta akce, tahleta veselice.
1: Ten basking?
0: No, tahleta krás, prostě tahleta hudba a já nevím, co všechno na ulici.
1: Tak já zhruba každý rok asi koncem února, začátkem března začnu oslovovat moje kolegy, kamarády, nebo i se mi ozývají už různí interpreti sami od sebe a chtějí se účastnit toho, protože třeba jsou baskeři, chtějí se někde prezentovat, chtějí třeba i vystoupit a podpořit. No a vlastně letos třeba tam budu mít Anetu Krejčíkovou, budu tam mít Milana Peroutku, Šimona Bylinu, budu tam mít Rozálii, budu tam mít Davida Krause, budu tam mít Charlotte Black, budu tam mít třeba Prokopa Zacha a jeho Ellery a jeho družina, takže opravdu různá škála žánrů hudby veselic a vlastně je to vítání slunovratu. Takže začátek léta je to taková akce, kde vlastně se všichni tyhle umělci sejdou, zároveň se na se kouknou, dají si třeba něco dobrýho na tom náměstí a podporují se a vlastně je to pozitivní, že vítáme to léto, který prostě se na něj všichni těšíme. Takže vlastně je to takhle hezký.
0: A můžu se jenom zeptat, co to vlastně přinese té nadaci?
1: Přinese to jednak teda ta akce sama o sobě a vůbec ta podpora těch méně či více známých osobností, kteří to nějakým způsobem o tom mluví, zvou, propagují, ale zároveň vystupují bez nároku na honorář, všichni dobrovolně a to, co se vybere do takového pomyslného klobouku, jde právě pro tu nadaci Slunce.
0: Je a máte, pardon, máte třeba tam také nějaký rekord? Už si zažila, že to byla nějaká pozoruhodná částka?
1: Takhle já opravdu nesleduju úplně, to má teda spíš Merku Blanka, která vlastně to celý jako zaštiťuje, přinese si tam ty zalepený kasičky opravdu jak to má být, správně. Ale když vidím někoho, kdo tam opravdu třeba hází několika tisíci korunový bankovky, tak to si myslím, že prostě je hezký.
0: Ty jsi teď na začátku vlastně nějaké další etapy, máš nové divadlo, nové hry, nové obzory. Máš nějaké sny, protože máme prý mít sny.
1: No tak ty člověk určitě má, ale nemá se o nich mluvit nahlas. Aby se splnili, ne?
0: Aha, no tak dobře. No, no. A necháváš život třeba spíš plynout? Je
1: Nechávám
0: tam třeba nějaký
1: tak.
0: vděk za to, že se uživíš tím, co miluješ?
1: Jo, takhle, no, nechávám to plynout, jsem určitě člověk, který samozřejmě i jako produkce a takhle musí plánovat, ale zároveň jsem člověk, který ty věci nechává rád tak, jako jak přichází a jak se mají dít. A no, tím bych to asi uzavřela. Myslím si, že prostě dělat tuhletu práci je radost a uvidíme, co prostě přinesu nový zítřky. Uvidíme.
0: Milí posluchači, to říká na závěr nočního mikrofora náš dnešní host Nikol Kouklová, herečka a PRistka. Přeju mnoho štěstí divadlu, uvidíme i hře Prádelna v Brooklynu.
1: Marta, a díky, moc že děkuju za pozvání a byla jsem tady moc ráda.
0: A my jsme byli rádi, že ty jsi tady byla. Dnes je pořád u konce, milí posluchači, zítra vás čeká samozřejmě další a jestli se vám nechce spát, je tu ještě noční proud. Od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotek.cz.

Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás, vážení pánové. Nesmíme zapomenout ani na ponocující děti. A speciálně rád bych také pozdravil vás, kteří jste navštívili včera den otevřených dveří Českého rozhlasu. Sledoval jsem to všechno zblízka a musím říci, že jsme měli velkou radost takového zájmu a že jsme si některé posluchače užili i na autogramiádě. A konec konců s některými jsem se domluvil, že budou právě speciálně tento nedělně pondělní noční proud poslouchat. Tak tedy vítejte všichni. Krásný poslech a všechno startuje Bruno Mars.

I Just Made a Bruno Mars, to byla otvírací písnička tohoto nočního proudu, který začal v neděli 17. května a skončí, až budou 2 hodiny ráno, zítra v pondělí 18. května. Teď tady máme jednu smutnou zprávu, protože včera zemřel zpěvák kapely Dr. Hook. Tahle ta kapela vznikla v roce 1969. A je to kapela, která hraje pop i rock, respektive hrála. A její zakladatel a později také zpěvák byl pan Denis Locorrier. A právě on se 76 letech nás včera opustil. Řekněme si ještě to, že on opustil i tu kapelu, kterou založil v roce 1975, aby v roce 1985 se do ní zase vrátil. V každém případě připomínáme kapelu, která začínala pod názvem Dr. Hook and the Medicine Show a posléze právě v tom roku 1975, tak to zkrátila, bylo to trošku transparentnější, jenom jako Dr. Hook. A jako Dr. Hook nám obohatí tento noční proud písničkou Sexy Eyes.

Tak jsme tady měli sexuální oči, poslouchali písničku Sexy Eyes, tu písničku nám hrála kapela Doctor Who, kterou jsem zařadil do tohoto nočního proudu na dvojce, protože zpěvák téhle kapely Denis Locorrier tak v 76 letech včera odešel do hudebního nebe, zradili ho ledviny. Připomínám, že to byl právě on, kdo založil v roce 1969 kapelu Dr. Hook and the Medicine Show, která v roce 1975 zkrátila svůj název pouze na Dr. Hook a pod ním také vystupovala. Dá se říct, že vlastně do včerejška, protože bez tohoto zpěváka už si tuhletu kapelu nedokáže nikdo představit a už to taky asi nikdo nedá dohromady. Jejich největší hit kapely Dr. Hook se ovšem jmenoval Sylvia's Mother a my si ho poslechneme, ale v jeho české verzi, která se povedla a kterou představuje také Petr Spálený.

Sylvie nejdřív neměla čas, potom už zase měla čas a nakonec to dopadlo s Bohem. Takže to byl krásný český text Zdeňka Rytíře a připomněli jsme si tak Sylvia's Mother, největší hit kapely Dr. Hook and the Medicine Show. To ještě ano, platil ten delší název, protože ta pochází hned z prvního alba kapely Dr. Hook a mimochodem Petr Spálený ji natočil 25. června v Mozarteu v roce 1973. Tak takhle to je. A protože jsem měl rád kapelu Dr. Hook, a měl jsem rád i toho zpěváka, který včera odešel, tak mě to natolik ovlivnilo, že si uděláme až do půlnoci takovou doktorskou sérii, když tady byla na začátku kapela Dr. Hook a vystřídá jí písnička Doctor, Work It Out a spolu s ní Pharrell Williams.

Doctor Work It Out a Pharrell Williams. Pokračujeme v doktorské sérii, abychom po půlnoci se vydali úplně do jiných sfér. Mimochodem hned úvodem v tom novém dni, který za chvíli nastane, si připomeneme, že 18. května roku 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu tehdy, takže je to 103 let, nebo bude za pár minut 103 let od tohoto památného data pro nás všechny rozhlasáky i pro všechny fanoušky rádia. V nočním proudu teď Václav Neckář a jeho doktor Dam-di-dam.

Před půlnocí máme v noční proudu doktorskou sérii, kterou vyvolala kapela Dr. Hook, a budeme v tom pokračovat až do skutečně takřka půlnočního zvonění nebo půlnočních zpráv. To, co všechno bude, si řekneme za chvíli. Teď už je tady další doktor, takže ten set, který je před půlnocí, by mohl možná mít dokonce i léčebné účinky. Ten další doktor pochází z Nigérie. Říkali, že to je zubař, nebo alespoň se tak živil ve Švédsku, kde se usadil a kde žije doposud ve Stockholmu. A ve světě diskoték v 80. letech se proslavil písničkou It's My Life. Jmenuje se Dr. Alban.

Poslední písnička před půlnocí se jmenuje Can't Get Enough a figuruje v ní Dr. Feelgood. Hrají a zpívají Trips a Klára. Takže je to tak, že až tuhletu písničku doposlechnete, čeká vás česká státní hymna, půlnoční časové znamení a potom samozřejmě také hlavní zpravodajská relace, bratr nějakých 9-10 minut. No a potom spolu se mnou se můžete znovu ponořit do nočního proudu na dvojce a poplujeme non-stop až do 2 hodiny raní. Takže těším se na to, čeká nás spousta příjemné muziky. Buďte tedy, pokud je to možno, napříjmu.

0: Také v nočním proudu, a to velmi napjatě, očekáváme půlnoc a spolu s ní nový den.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle restaurátorů je v zachovalém stavu. Americký senát zkomplikoval Trumpovi cestu k miliardě dolarů z rozpočtu na jeho nový taneční sál v Bílém domě. Fotbalisté Jablonce prohráli v Plzni a v Šancelize skončí definitivně pátí. A dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne a večer se na západě místy přehánky, na východě bude pršet, teploty 16 až 21 stupňů. Je pondělí 18. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
3: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
4: Sestra dominikánka Roberta neskrývala radost práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta lebka mohla brzy vrátit do Jablonného.
5: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
4: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavličková, Radiožurnál.
2: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle ní i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
6: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí a předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že připomínky očekával a zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli v neděli do ulice na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
7: Média nedáme, média nedáme.
8: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
9: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
8: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
10: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
8: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před dvěma týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. A prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. A Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci.
11: Miliarda dolarů měla původně projít díky zrychlenému rozpočtovému režimu, ale senátní komisařka Elizabeth McDonoughová rozhodla, že stavba je na to příliš komplexní a zahrnuje příliš mnoho úřadů. Republikáni tak budou potřebovat 60 senátních hlasů místo 51, aby miliardu na taneční sál prezidentovi zařídili. Hlasy se jim budou mezi demokraty ale obtížně schánět, protože opozice nákladnou stavbu financovat z federálních peněz odmítá. Ze Spojených států Jana Ciklerová, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci. Informuje o tom server Vatikán News. A komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový nárůst používání umělé inteligence.
12: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By

0: čerpání kapacit dostali.
1: V roce 2025 měly některé vysoké školy udržet počty studentů na úrovni předchozího roku, případně je měly zvýšit o 3%. To se podle mluvčího ministerstva školství Ondřeje Macury některým nepodařilo.
2: V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
1: Univerzity upozorňují na demografický vývoj, nižší zájem uchazečů nebo omezené personální a prostorové kapacity, říká mluvčí univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V Ústí nad Labem Jana Kasaničová.
3: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku.
1: Ministerstvo školám snížilo finanční podporu a dál s nimi jedná. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
0: Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně se v neděli vzpomínalo na oběti nacistické perzekuce. Pietního shromáždění k jejich památce a při příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnili prezident Petr Pavel, politici, diplomati nebo skauti.
4: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
5: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
6: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
4: Z Terezína Lucie Jízlová, Radiožurnál.
0: Sport. Jabloneční fotbalisté v předposledním ligovém utkání nadstavbové části skupiny o titul prohráli v Plzni 0-5 a kvůli výhře Hradce Králové nad Slaví 3-1 mají jistotu, že skončí v tabulce pátí. Debakl Severočechů se zrodil v prvním poločase, kdy čtyřikrát inkasovali. A kvůli blížícímu se finále domácího poháru poslal do utkání značně odměněnou sestavu trenér Luboš Kozel.
7: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě museli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karviná s těma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek.
0: Ve zbývajícím nedělním utkání šance ligy Liberec prohrál se Spartou 0-2.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D3 u sjezdu na Soběslav a uzavírka na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na D3 z Českých Budějovic na Benešovsko stojí dodávka. Za sjezdem na Soběslav v 94. kilometru. Auto je na krajnici, místo je označené, bliká tam šipka. Dálnice teď volné, na D1 v Brně směr Praha se u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 opět jede dvěma pruhy. Omezení zrušili kolony, které se tvořily od Vyškova a na D2 na výjezdu do Brna z Bratislavy se rozjeli. A na D3 u Českých Budějovic je na kilometru 135,5 nové omezení v tunelu Pohůrka se kvůli údržbě jezdí jen v části na Prahu, obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 5 stupňů až 0 a přes den čekáme polojasno až oblačno, ráno v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší pondělní teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě naměří místy kolem 14 a na horách kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
8: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

Vážení a milí posluchači, dobrý den. Znovu jsem odjistil stavidlo pořadu zvaného Noční proud. Zdravím vás od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka, protože právě tady a jenom výhradně Noční proud můžete poslouchat. Dnes noci posloucháte ten jediný ze 7 nočních proudů v týdnu, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého. A to je ten nedělně pondělní. Poslední minuty neděle už máme za sebou. Před půlnocí to byla doktorská série. Teď je tady nový den, jmenuje se pondělí 18. května 2026. 18. květen pro nás znamená hodně, protože 18. května 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. Při této vzpomínce vám příjemný poslech přeje Zdeněk Vrba. Český rozhlas je velmi kolegiální a oslavujeme dnešní vlastně výročí. Klidně s tím, že vám nabídneme ještě jiné rádio. Radio Gaga a famózní skupina Queen.

Na Prahu 18. května si zahrajeme pár písniček, které mají ať už ve svém názvu nebo ve svém příběhu právě rádio, a mezi nimi jsem objevil jednu takovou, dovolím si říci, zapomenutou. Je to podle mě zapomenutá písnička Marie Rotrová a má příhodný název Moje rádio.

To bylo její rádio, ano. Moje rádio se jmenovala písnička, kterou nám zaspívala do nočního proudu Marie Rotrová. Ještě u tématu chvíli zůstaneme a rozhodně mezi úspěšné, řekněme, rádiové písně patří také písnička Attenzione, Go Go Radio a Bernie Paul.

Attenzione, Go Go Radio a německý zpěvák a producent Bernie Paul, kterému je 76. Další písnička z domácích rozhlasových luhů a hájů. Bohužel ten zpěvák odešel velmi příliš brzo a ten dávný hit, ten se nám docela hodí. Rádio a já, zpívá Stanislav Procházka.

Stanislav Procházka mladší, Rádio a já, tahle písnička mi připomněla dětství nebo útlé mládí. Typuju to na takovou druhou, třetí, možná čtvrtou třídu, že jsem hodně pod peřinou měl schované rádio a poslouchal, aby rodiče nevěděli. A dost často mi do toho docela vycházelo a rádio jsem doslova hltala, zejména když se tam objevila nějaká rytmičtější písnička, kterých tehdy nebylo, pravda, příliš mnoho. 18. května 1923, před 103 lety, bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. To nemůžeme minout a ještě v té úvodní sekvenci si zahrajeme jednu písničku s rádiovou tematikou, sourozenecké, výborně vokálně vybavené kvarteto z Irska a říkají si The Course a ta písnička se jmenuje jednoduše Radio.

O tom, že také rádi poslouchají rádio, zpívali Jim, Sharon, Caroline a Andrea Corr, tedy skupina The Corrs. Tak uzavíráme tu kapitolu o rádiu, což neznamená, že bychom třeba ještě před druhou se k ní nevrátili. A otevírám kalendárium, abych hned úvodem zjistil to, co dobře vím, že dneska má 78. narozeniny Olda Říha. Frontman, leader, také se mu v kapele říká šéf nebo vedoucí. Mluvím samozřejmě o skupině Katapult, kterou si vymyslel, kterou vede, která momentálně přerušila koncertování, ale jak ho znám, tak se určitě k tomu zase po čase vrátí. Olda Říha se skupinou Katapult nám zaspívají a zahrajou nejdelší písničku, kterou mají. Vojín XY hlásí příchod. Tady možná pro mladší posluchače bych mohl vysvětlit, že dřív se chodilo na takzvanou základní vojenskou službu, většinou na 2 roky. Ti, kteří byli absolventy vysoké školy, ty měli pouhých 5 měsíců, protože měli vojenskou přípravu už na vysoké škole. No a často také kdo byl označen jako vojín, tak měl vlastně nejnižší hodnost, nejméně se dostal z kasárny na nějakou vycházku. No, nebylo to vůbec jednoduché. O jednom takovém vojínovi ta píseň pojednává a jmenuje se Vojín XY hlásí příchod.

Říkal jsem před písní, že se jedná o nejdelší písničku skupiny Katapult a hned to musím opravit, protože i když Vojín XY hlásí příchod, trvá 7 minut a 45 vteřin, tak Vlaky v hlavě mají i svoji verzi 8 minut a 40 vteřin. Ty jsou tedy ještě delší. Hudbu napsal samozřejmě oslavenec Oldřich Říha. Olda Říha má dneska 78. Text potom Ladislav Ostárek, který včera ke svým 80. narozeninám pořádal golfový turnaj a prý se to velmi vydařilo. Mimochodem na tu kouzelnou harmoniku v písni Vojín XY hlásí příchod hrál Tomáš Stern. A ku příkladu, ten, který měl hudební režii alba skupiny Katapult 2000, respektive toho prvního úspěšného alba Katapultu, kde je Půlnoční závodní dráha, Hlupák, Váha a tak dále, tak měl překvapivě pro mě Antonín Macner. Tak tolik tedy k dnešnímu oslavenci, Oldovi Říhovi. A jdeme dál, protože těch, kteří mají ve svém rodném listě 18. květen, je secakrát hodně, hlavně v zahraničí. A jedním z nich je také americká zpěvačka, písničkářka, která se sice narodila už v Kalifornii, ale rodina má kubánský původ, používá umělecké jméno Martika.

Toy Soldiers a Martika, která má dneska 57. narozeniny. O 7 let dříve se narodila, tudíž je o 7 let starší zpěvačka Sandra, která už u nás vystupovala na nejrůznějších místech, ale teď v sobotu 23. května bude mít premiéru ve vinařství v Třebívlicích, takže bude to koncert provoněný vínem a nebude v něm chybět Maria Magdalena.

Maria Magdaléna a Sandra, která má dneska narozeniny a určitě bude mít ještě v sobotu v Třebívlicích spoustu gratulantů. Tak je tady domácí nahrávka, abychom nezapomněli na domácí tvorbu. Je to zajímavá nahrávka a ještě předtím musím předeslat, že probíhá po republice takový občasný seriál koncertů, které vznikly k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Nechybí tam všichni jeho souputníci, ať už je to Karel Kahovec, Viktor Sodoma, ať už jsou to další, ale je tam také zástupce mladší generace, který se zhlídl v hitech legendy Petra Nováka. Mimochodem byl to jeden z prvních českých interpretů uveden do síně slávy Akademie populární hudby. Samozřejmě nechybí cena legenda nočního proudu českého rozhlasu v kategorii zpěvák in memoriam. No a největší hity Petra Nováka naspíval právě Petr Bende, to je onen příslušník mladší generace, který poznal zajímavé písničky Petra Nováka a oslovili ho. A on udělal i tu zajímavou věc, že nahrál ty písničky s filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, pod taktovkou Roberta Kružíka a v novém aranžmá Jana Lstibůrka. Takže velmi zajímavý počin a já myslím, že se to povedlo.

Hit Petra Nováka, Hvězdičko blízkavá, zpíval Petr Bende a hrála Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Teď ale musíme do Francie, protože mezi oslavenci, kteří mají ve svém pase anebo tamním občanském průkazu napsáno jako rodný den 18. květen, je i jeden z nejslavnějších francouzských tenistů, Yannick Noah, který konec konců dnes funguje v roli Davis Cupového i Fed Cupového kapitána. A Yannick Noah je nejlépe zpívající tenista na světě. No, posuďte sami.

Meme Song Ditua a Yannick Noah, jak jsem říkal, nejlépe zpívající tenista na světě, regulérně vydávající jedno album za druhým, velmi populární ve Francii a bohužel jako u jiných francouzských interpretů o tom dost velká část Evropy neví a to je škoda. Tak, co tu máme dál? Další narozeniny. I Michael, nebo chcete-li Michel, slyší prý na oboje, tedy Cretu, původně rumunský emigrant, posléze jeden z nejúspěšnějších evropských hudebních producentů, majitel studia na Ibize, svého času také manžel zpěvačky Sandra, o které byla řeč před chvílí. No a Michael, neboli Michel Cretu, slaví dnes 69 a jeho největší hit se jmenuje Samurai.

Milé ženy, ale milí mužové taky, teď uslyšíte píseň Milé ženy, takhle přesně se jmenuje. Tu píseň naspívala zpěvačka Heidi, nebo chcete-li i Heidi Janků. Nahrála ji se svojí kapelou Heidi Band, kterou vede Adam Pavlík, syn Věry Špinarové, tedy příbuzné Heidi, takže je to v rodině. A tahle ta písnička se objevila teď mezi novinkami hitparády Česká 12, což si můžete zkontrolovat zítra večer, tedy v úterý po 21. hodině v repríze. Píseň Milé ženy a Heidi, premiéra v nedělně pondělním nočním proudu.

Milé ženy, zpívala Heidi Janku a písnička dlí v hitparádě Česká dvanáctka, kterou vysílá Český rozhlas Dvojka. Ještě jedny narozeniny, a to 77. excelentního varhaníka, klávesistu, rockového, a proto nechybí v sestavě skupiny Yes.

Owner of a Lonely Heart a skupina Yes a v jejím čele, dá se klidně říci, slavný klávesista Rick Wakeman, který má dneska 77. narozeniny. A nebudou to poslední narozeniny. Je tady ještě Albert Hammond. Ten má dneska 82 a je to velká britská hvězda, oceněná vším možným, včetně udělení titulu Sir. Albert Hammond napsal krásné písničky pro sebe a ještě krásnější pro jiné. Třeba pro Donu Summer, nebo Tinu Turner, nebo Whitney Houston. My si nejprve poslechneme jednu, kterou nám zaspívá sám, It Never Rains in Southern California, a potom přijde Whitney Houston a její slavný hit One Moment in Time. I ten je dílem Alberta Hammonda, který má 82. narozeniny a který spolupracoval i s tak slavnými textaři, jako jsou Mike Hazlewood anebo Diane Warren. Tak jdeme na to.

18. květen je také Mezinárodním dnem muzeí. A tak se vůbec nedivte, že nás Jiřina Anna Jandová, dcera Dalibora Jandy, zavede do Muzea lásky.

V Muzeu lásky bez nadsázky nás provázela Jiřina Anna Jandová a dostáváme se k písnice, která mě udělala velkou radost, protože ti dva zbylí členové skupiny Beatles, kteří ještě neodešli a vypadá to, že jen tak neodejdou, tedy pánové Paul McCartney a Ringo Starr, natočili společně píseň Home to Us.

zcela určitě bude mít velký ohlas ve světě. Ještě jednou se vrátíme do muzea, dokonce do dvou muzeí na jednom místě. To místo se jmenuje Zubrnice, je to kousek od Ústí nad Labem a je tam jednak muzeum v přírodě, ale také je tam i železniční muzeum. A přímo v tom muzeu má statek jeden ze zpěváků, který kdysi dávno několikrát opakovaně vyhrál českou dvanáctku. Jmenuje se Patrick Fox a jeho úspěšná písnička ve zmíněné hitparádě byla píseň Zpoždění.

Všichni to znáte, zpoždění každou chvíli. Máme velké zpoždění, měl Patrick Fox, ale s touhle písničkou úspěšně bodoval v hitparádě Česká 12 v čase, kdy ta hitparáda vlastně začínala. No a Patrick Fox bydlí vlastně v muzeu, tak proto se dostal i do tohoto nočního proudu, který se váže s datem a to Mezinárodního dne muzeí. Před chvílí jsme poslouchali novinku Paul McCartney a Ringo Starr, Home to Us. Teď nás čeká další novinka, Rolling Stones a In the Stars.

In the Stars, tedy ve hvězdách, a skupina Rolling Stones. Je to sympatické, když tihle hudební veteráni stále přicházejí s novou muzikou, stále zajímají ty nejnovější trendy v rockové oblasti, kterou sami hodně ovlivňují. Je to úžasné, že už prostě jenom nezalehli a neužívají penze a nepohybují se po nějakých letovisích, ale že stále jsou připraveni a konec konců jsou připraveni i na své další turné. Tak to byli Rolling Stones. Slyšel jsem takový vtip. Anglická skupina The Rolling Stones, anglický Olympic. No, tak něco na tom bude. A jestliže jsme byli s Rolling Stones ve hvězdách, tak potom se skoro sluší zamyslet nad tím, jestli náhodou nečerpali od Pala Habe.

No jo, je to Vo hvězdách. A to byl Palo Habera, který hodně času tráví na Floridě. Zatímco my se teď vydáme do Itálie a já vzpomenu, jak jsem kdysi před pár lety přiletěl do Říma v listopadu. Vyjdu z letiště a tam je ta řada taxíků, Mercedesy, stejné barvy, všechny takové světlé. A přijíždí ten, který byl první, když jsem tam byl taky první v tu chvíli na chodníku. A já koukám a řídila to Italka a byla blondýna. No a pršelo, bylo nehezky, jak jsem říkal, a tak mě veze do toho centra města. A já jsem si vzpomněl na tu písničku Maledetta Primavera. To znamená jakože špatné jaro, protože to počasí prostě... Takhle já říkám v listopadu, to bylo prosím pěkně v březnu, tak je to správně. A tak říkám, Maledetta Primavera, jsem měl rád, že si pamatuju nějakou takovouhle frázi nebo takovéhle sousloví italské. A ona, představte si, tu písničku začala zpívat. Nebyla to ovšem Loretta Goggi.

Maledetta Primavera, Prokleté jaro a italská zpěvačka Loretta Goggi. Rekordní teploty v pražském Klementinu pro 18. květen, pouhého půl stupně nad nulou v roce 1787, ale naopak plus 29,2 stupně Celsia v roce 1971. Letošní jaro zatím nic moc, ale vězte, že krásný léto přijde.

Krásný léto přijde a Zdeněk Style hrubý. 18. května, ale roku 2007, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém vystoupal na Mont Everest. My budeme v nočním proudu více při zemi.

Prachovské skály, to byl Ivan Mládek a jeho banjo band, a ten, co se bál lézt, tak to byl Ivo Pešák. To byla předposlední písnička, poslední písničku, a zaspívá Lucie Bílá, rozloučí se tak s tímto nočním proudem za všechny, kteří v něm účinkovali. Zdeněk Vrba vám popřeje krásný zbytek této noci a upozorní na to, že noční proud začíná už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut a vaším průvodcem bude logicky z pondělí do úterý Martin Hrdinka. Já se budu těšit zase v neděli, až se týden s týdnem sejdou. Do té doby se mějte báječně a poslouchejte Dvojku. Dvojka pro vás vysílá non-stop 24 hodiny denně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: U poslechu Českého rozhlasu Pardubice vás vítá Barbora Slezáková. V následující hodině se budeme bavit o klavírech a pianinech. Hostem pořadu Kdo umí, ten umí bude totiž ladič a opravář hudebních nástrojů Martin Kýr. Pojďte s námi sundat krycí desky pianina a prozkoumat vnitřek tohoto nástroje. Ladit začínáme už po písničce. Přeji vám příjemný poslech.